0: jednoduchého.
1: Povrchý seděl, jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojovala.
2: V pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojice Španělsko-Kazachstán.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Brna a zavřená silnice 69 na Vsetínsku. Na dálnici D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov, ve sjezdu na Centrum a Mikulov na kilometru 194 opravují vozovku. Omezení je i na nájezdu na D1 směr Vyškov. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Na Vsetínsku je zavřená silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem včera osobní auto srazilo chodce. Na místě se stále vyšetřuje, objížďka vede přes obec. A neprůjezdná zůstává silnice 16 ze Slaného do Velvar. Tam pokračuje sanace zeminy po nehodě cisterny. Objížďka vede po staré silnici 16 přes Žižice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě ujedinile mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ujedinile přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: Ladíte noční radiožurnál a právě teď máme skoro 6 minut po druhé hodině. To znamená, že téměř před necelou minutou začal podzim, ovšem to nic nemění na noční soutěži radiožurnálu i dnes a po celý podzim jsme tu pro vás v tradičním čase. A nyní nabízíme audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Kniha má dvě hlavní hrdinky, jedna se snaží najít svou minulost a druhá by na ní naopak nejraději zapomenula. Jejich příběhy v podání vynikajících hereček Anny Kameníkové a Anity Krauzové si můžete dnes vyhrát v naší soutěži, a to pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce. Tak pokud chcete příjemný poslech pro podzimní večery, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Atomic Kitten zazněli v nočním radiožurnálu a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já se v tuto chvíli ptám, kdo pak z vás je připravený na telefonní lince? Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, pane redaktore. Tady je Anna Manová, Krásensko 90.
0: Já vás zdravím. Jsem rád, že jste opět ve vysílání. Pokud si dobře vzpomínám, tak občas s námi soutěžíte, je to tak?
3: Ano, ano, pane redaktore.
0: A už jste v tomto týdnu zkoušela volat?
3: No, chtěla jsem... Ale nedovolala jsem se, ona tady dělají něco s elektrikou.
0: Tak ono je taky možné, že mohlo být obsazeno.
3: Alebo obsazeno.
0: Přesně tak. Mimochodem, znáte nějaké dílo Pavlíny Křivánkové? Autorky dnešní výhry?
3: Neznám.
0: Neznáte. Takže by to pro vás bylo premiérové setkání s touto autorkou.
3: Ano, ano.
0: No tak to nebudu nic zdržovat a toto setkání vám dopřeji, jelikož dneska není otázka, takže vyhráváte. Já vám gratuluju.
3: Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač.
3: Pane redaktore, no, jste moc hodný, až půjdu do Brna, tak vás navštívím.
0: Dobře, to určitě můžete. Každopádně já vás tedy jenom poprosíme, vydržte ještě chviličku na telefonu.
3: Ano, ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra po druhé hodině a samozřejmě i zítra. Tu na vás čeká kniha, audiokniha na Radiokartě Příbuzní od Pavlíny Křivánkové.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slyšeli jste kapelu Queen a u hudby teď vlastně ještě chvíli zůstaneme. S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu si k jeho tvorbě našli jak děti, tak i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal také nový sportovní singl Jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej.
2: Zadání v zásadě bylo udělat song v téhle extraligové sezóně, zároveň udělat hokejový song obecně, zároveň udělat song o tom, ať se slušně fandí, ale zároveň udělat song, ať se nefandí zase moc slušně a zároveň ať je to o tom, že ta extraliga je jako i pro rodiny.
3: Byl to první dotek, co se týká hokejem, vás a hudby?
2: Vždycky se toho tak jako dotknu a pak jdu zase dál a vlastně mám i jednu písničku na jedné desce, která se jmenuje Když je hokej lední, takže doteku s hokejem vlastně už bylo dost na to, že já vlastně tomu třeba nerozumím.
3: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
2: Tak to sice jo. Jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem. Myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým,
3: když máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
2: V hudbě to vlastně není potřeba nutně bejt proti někomu, někoho porážet, bejt lepší než někdo, prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak nikdo neříká, jestli můžete poslechnout jenom jednu, že jo, můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není
3: fér, až příliš krutej může se zdát. Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
2: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
3: Co by a umělá inteligence, koketujete s ní?
2: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a dává to moc průměrných výsledků.
3: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignore, to tam budete ty fanoušky ignorovat?
2: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignore. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulelem, s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkoví muzikanti, s kterými jsme hráli v O2 Areně. Tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala,
3: jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. A s koncertní šňůrou Ignor se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefl, Radiožurnál. Jdeme na hokej. Jdeme na hokej. Léto bylo dlouhý, ale

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Monika Chmilová připravila stručné zprávy.
3: Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Americký prezident mluvil na valném shromáždění taky o konfliktu s Íránem. Spojené státy a Írán podle něj po amerických listopadových volbách podepíšou dohodu. V opačném případě Íránu pohrozil, že ho vojensky zničí. Podle Trumpa je nepřípustné, aby Islámská republika získala jadernou zbraň. Šéf Bílého domu taky tvrdí, že íránský režim je zoufalý a slabý. Ostatní státy americký prezident vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali. A soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. Česká ambasáda v Moskvě poskytuje podle ministerstva zahraničí zadrženému občanovi konzulární pomoc. Případ ale kvůli citlivosti dál komentovat nechce.
0: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Friedzemovou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila dva mečboly. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Zápas začne v 8 hodin ráno českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D2 u Modřic i v Těšnovském tunelu v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem včera večer osobní auto srazilo chodce. Objíždí se to stále přes obec. V Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení. Projíždí se pouze jedním pruhem. A v Praze se připravte na omezení v Těšnovském tunelu. Směr do Karlína je uzavřený kvůli údržbě, jezdí se obousměrně ve směru do centra. Práce tam potrvají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 9 až 5 stupňů, tam, kde se uklidnil vítr, až na 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den čekáme ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak ale polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 3:30 pokračuje noční vysílání radiožurnálu a teď si pustíme na úvod této půlhodiny amerického zpěváka, který se říká Uncle Cracker, s písní Follow Me.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Speciální lepidlo brněnských vědců dokáže slepit kosti a dokonce i tříšťové zlomeniny. Mohlo by usnadnit operace a urychlit hojení. Experti ho teď testují a my se za nimi za chvíli vypravíme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď ve výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová přímo v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, je zaintubovaná, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
3: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
4: Teďka vytváříme prostě záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
3: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
4: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
3: Takže zatímco do kosti už jsou vyvrtané otvory, tak vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
5: Je potom po vytvrzení porézní a pomáhá k vytvoření té nové kosti.
3: Máte tady stopky, takže to musí být rychlé.
5: Ano.
3: Ať nám nezatuhne.
5: No, tak jde, jo.
3: Namícháno a rychle zpátky na sál.
5: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
3: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Podle ní překonává i současně využívaná kostní lepidla.
5: V dnešní době se používají metakrylátové lepidla, které lepí rozhraní kosti a kovu, to je používá na implantáty. A není možnost lepit tříštivé úlomky kostí, tady toto lepidlo to umožní.
3: Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
4: Všechny dosud testované lepidla nebyly zkoušeny v takovémhle krevním prostředí živým, ale byly zkoušeny úplně na sucho. A inovace tohoto lepidla je právě, že díky adheznímu můstku to lepidlo bude mít schopnost se té kosti, i když je v krvi, přilepit.
3: Nejdřív se aplikuje adhezní můstek, který pomůže lepidlu přilnout ke kosti, podobně jako základní nátěr před malováním. Pak už přijde samotné kostní lepidlo.
4: To je taková keramická pasta.
3: Máte ho ve stříkačce.
4: A teď ho z té stříkačky naaplikuju. Vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle vlepím zpátky.
3: A nyní už jenom zašijete.
4: Zašíváme a ta experimentální operace končí.
3: Ovečce se rána zaváže, dá se na lehátko a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: To experimentální stáje, akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
3: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni stát, pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
3: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Jensl, Radiožurnál.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmelová.
2: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsku vyhlásilo nezávislost. Vyplývá to z dohody, kterou podepsali Dánsko, Grónsko a Spojené státy. Pardubičtí hokejisté prohráli doma s Libercem 4-5. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
4: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
6: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, ale můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
4: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji i generální tajemník NATO Mark Rutte. Desetistránkový dokument také zabraní zahraničním investorům ze zemí mimo Evropskou unii a NATO v přístupu k citlivým sektorům. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Trump opakovaně tvrdil, že kvůli americké bezpečnosti by mělo patřit Spojeným státům. Ve Slatiňanech dnes národní hřebčín představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
7: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny z hříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
3: Sport.
2: Hokejisté Pardubic podruhé v této sezóně doma prohráli. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli na svém ledě Liberci 4-5. Samotném závěru sahali Východočeši po vyrovnání. Nakonec zůstali bez bodu. S výkonem týmu nebyl spokojený hlavní trenér Dynama Filip Pešán.
8: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam z začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého soupeře. Boleslavský tým zvítězil v O2 aréně poprvé od března 2021.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D2 u Židlochovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 zastavil kamion, blokuje tam odstavný pruh. Na D1 tentokrát z Prahy do Brna podobná situace za odbočkou na Vlašim. Na kilometru 53,5 stojí tentokrát porouchané osobní auto. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se dnes v noci pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku. Mají tam uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: A přeji příjemný poslech. Ladíte stále noční radiožurnál, a to 5,5 minuty po 3. hodině a dnes máme středu 23. září. Cimrmaniaci, tak jsme nazvali týdenní seriál, který předznamenává, že už v neděli s námi budete moct oslavit 60 let divadla Járy Cimrmana. Celodenní program jsme připravili v Příchovicích u Tanvaldu a za chvíli se vypravíme do Velkých Hamrů, kde mají manželé Pólovi Cimrmanovské muzeum.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provázejí v minimuzeu na mlatě expozicí Járy Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat vlastně kdykoliv.
1: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustou originálních věcí a nápadů.
1: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Járy Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku, na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná, ta poučka původní, kterou známe z filmu Jára Cimrman ležící spící. Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naleje polívka a tím, že je to takhle vystlaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vystlaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvířete, asi srnky, nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana. A návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No, tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu, než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Radio

0: Dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
0: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych další.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
2: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
3: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, a nebo když je hnusný počasí.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
4: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Araghchi a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na tři zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinérie v Česku. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dnes se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima.
4: Sport.
3: Brněnské týmy basketbalistek Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí v 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Červené zvezdě Bělehrad. Basketbalistky Králova Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka v omezení na D11 a zdržení na D1 u Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velmi opatrně jeďte omezením za Pečkami. Na 34. kilometru stojí ve zúžení porouchané osobní auto. Dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na dálnici D1 se tvoří kolona u Brna ve směru na Vyškov. V omezení u budované dálniční křižovatky s D2 a projíždí nadměrný náklad. Na provoz vázne, počítejte se zdržením. Na D1 z Brna do Prahy se připravte na překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 stojí kamion, blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla tam vybočují doleva. A silnice 16 ze Slaného do Velvar je stále neprůjezdná. Pokračuje tam sanace zeminy po nehodě cisterny. Objížďka vede po staré silnici 16 přes Žižice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Vláda od 1. října obnoví regulaci cen pohonných hmot.
7: Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny nafty a benzínu.
8: Za vysokými cenami paliv stojí především eskalace konfliktu na Blízkém východě.
9: Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici.
10: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
11: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
5: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa, 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den, děkuju moc za pozvání.
12: Dobrý den, dámy a pánové.
5: Strop je zpátky.
12: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
5: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2 koruny 50 na litr.
12: Od 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
5: Proč zrovna 2 koruny 50?
11: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkou obchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 korun, často pod 2 koruny, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu. A zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy, které vidíme třeba kolem dálnic. Přesně tak.
5: Sníží se taky spotřební daň na naftu a to o více než 2 koruny, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr, nebo cca, to tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
11: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
5: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní Orlen, nebo ne?
11: Ano, v podstatě. Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
5: Litvínov, Kralupy,
11: společnost, prostě vlastně společnost Orlen Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží.
5: Ano.
11: Protože
5: tak oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
13: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
5: To tvrdí Orlen.
13: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
5: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
11: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom prostě skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
5: No a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
14: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
5: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
14: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
5: Tohle je... Ale na Schillerová to odmítá.
12: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
11: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná. Cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky, jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel. Ten trh v Evropě je poměrně dominantní a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
5: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
11: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
5: Oni si na sebe vydělají.
11: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená, uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládám, máme jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půjď povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
5: Takže je to nadsazené možná?
11: V zásadě... Já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla. Ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo v tom nebude hrát vůbec žádnou roli. Rozumím, takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tou optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na něj prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne. Takhle by se stát na regulace dívat neměl.
5: Proč přichází s tou regulací stát právě teď, v momentě, kdy sice jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 2022, ale ropa v posledních dnech zlevňuje, teď je Brent pod $100 za barel už?
11: No, protože cena u pumpy nereaguje právě na ten aktuální Brent. Jak jsme si říkali, je tam velmi velké zpoždění a hlavně ta cena se určuje podle té hotové nafty a benzínu. A vstupuje do toho právě rafinérská marže, samozřejmě kurz koruny, přepravné, pojištění, dostupné zásoby, těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil, postupně, pozvolna, a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
5: Takže je dobře, že v časech nejistoty toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
11: Já řeknu, že to čekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat. Třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
5: ale
11: se
5: v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ano, ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
11: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv, a zase jako je to pochopitelný a racionálně, ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje a myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
5: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East-West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudého moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
11: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu, slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East West, takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
5: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme, o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mys Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. A teď přichází ta zpráva. A teďka přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
11: No, skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našly ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá, lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně, pokud tam vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
5: Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
11: Ano, přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lidí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jet nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávě hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, kteří byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopni tam jet a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky, tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
5: Zmínil jste ruskou ropu, jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku, protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
11: Tak směrovně určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu, méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá lopní doprava, nízké exporty z těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří, byť to není celá pravda.
5: Zpátky do Česka, ta opatření jsou na jeden měsíc, zatím plánovaná.
12: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty, které budou...
5: To znamená, že skutečně v říjnu budeme regulovat, a pak už ne?
12: S účinností od 1. října prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen.
11: Já si nemyslím, že je to jako ultimátní.
5: Prostě v Německu regulují do konce roku.
11: Když se podíváme na Německo, na Polsko a podíváme se i na tu debatu, která běží Evropou, tak samozřejmě ty vysoké ceny pohonných hmot způsobují problémy prostě v celé střední a východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo. Ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
5: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli v druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní...
11: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barak, ale těch vlivů, který to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit prostě. Není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych si na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
5: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
11: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmilová.
1: Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří, uvedl to prezident Zelenský. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o více než 7 korun. České tenistky jsou v semifinále Billie Jean King Cupu a dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle Zelenského je Ukrajina připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. Zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu k jednáním. Zelenský s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzin do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzin s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun 80 haléřů za litr, skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cestu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
3: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 koruny 50 haléřů za litr. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci tzv. Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve dvou hrách. Marie Bůzková zdolala ve třech sadách Kartelovou, Linda Nosková si poradila s Bulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si pomohla 15 esy.
4: No, tak zápas byl samozřejmě těžký. Na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. Katie hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
1: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami dnešního souboje Kazachstánu se Španělskem. A české házenkářky zahájily závěrečnou část přípravy na prosincové mistrovství Evropy, které bude spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého trénují na západě Čech, kde je čeká tradiční turnaj o štít města Chebu. Reprezentantky od středy do neděle postupně nastoupí proti norskému B týmu, dále také Polsku a Slovinsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 za Poděbrady a zdržení na D2 za Brnem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na překážku v omezení za Pečkami. Na 34. kilometru stojí porouchané osobní auto. Kolona se zatím netvoří. Po dálnici D2 směrem z Brna na Bratislavu projíždějí vozidla s nadměrným nákladem. Ten má přes 50 metrů na délku a téměř 4,5 na šířku. Jsou tam i doprovodná vozidla a policisté, počítejte s možným zdržením, teď jsou za Brnem. Na D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, je tam uzavřený levý pruh. A v Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení, projíždí se pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 9 až 5 stupňů, tam, kde už se uklidnil vítr, až na 2 stupně Celsia. Přes den pak čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojedinělé objeví přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Přeji příjemné probuzení do časného středečního rána. Ladíte stále Noční radiožurnál, a to necelých 6 minut po čtvrté. Až 1500 korun. Tolik byste mohli získat od zdravotní pojišťovny za to, že absolvujete všechny preventivní prohlídky a dostupné screeningy. Ministerstvo zdravotnictví tak chce posílit účast na prevenci, která je v Česku stále nízká. Peníze byste dostali rovnou na účet bez předchozí žádosti. Za chvíli to probereme podrobněji.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Účast na preventivních prohlídkách a některých screeninzích je v Česku nízká. Například na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, na kterou mají lidé nárok jednou za 2 roky, chodí podle ministerstva zdravotnictví zhruba polovina z nich. Rezort to chce změnit. Za absolvování preventivních vyšetření plánuje zavést příspěvek až 1500 korun českých. Peníze by přitom lidé dostali automaticky, aniž by o ně museli žádat. Podrobnosti teď přidá David Šalek z domácí redakce. Davide, vítám tě u mikrofonu.
1: Dobré ráno.
0: Kdo všechno by mohl mít na nový příspěvek nárok?
1: Příspěvek by byl určený pro lidi od 45 do 65 let. Museli by ale absolvovat všechna vyšetření, která jsou pro jejich věk dostupná. Ze screeningu by zatím šlo o včasný záchyt demence a rakoviny prsu, prostaty a taky tlustého střeva.
0: Už jsme řekli, že výše příspěvku by mohla být až 1500 korun. Je nějaká dolní hranice?
1: Ano, pojišťovny by se mohly pohybovat ve stanoveném rozmezí, a to od 500 až do zmiňovaných 1500 korun. Ministerstvo tím chce dosáhnout toho, aby se pojišťovny v nabídkách předháněly. Jaké by mohly být celkové náklady na příspěvek, to popisuje vrchní ředitel sekce zdravotního pojištění a evropských fondů ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Při přezkumu té současné situace jsme zjišťovali, kolik aktuálně pojištěnců splňuje tyto podmínky. Je to v tuto chvíli cca 1,1 milionu pojištěnců. My nicméně předpokládáme, že v návaznosti na zavedení těchto finančních bonusů může toto číslo samozřejmě vzrůst. Pokud bychom ale pracovali s tímto počtem, tak ten odhad nákladů je v řádu 550 milionů až 1,65 miliardy korun.
1: Zavedení toho příspěvku ale kritizuje třeba Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN.
3: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO předpokládá, že díky podpoře prevence zdravotnictví časem ušetří, protože lékaři případná onemocnění odhalí včas. O jakou částku by se mohlo jednat, ale nezdělil. Záleží podle něj na tom, kolik lidí nakonec na tu prevenci skutečně přijde.
0: A co na to vše říkají samotné zdravotní pojišťovny?
1: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada posílení prevence vítá. Výše příspěvku se ale podle něj bude muset odvíjet od finančních možností právě pojišťoven. Místopředseda správní rady VZP Tom Filip z KDU ČSL naopak upřednostňuje ten současný systém. Už teď totiž pojišťovny za prevenci odměňují. Příspěvek ale většinou dávají na další zdravotní péči. A ještě doplním, že novela by podle ministerstva zdravotnictví mohla být účinná od na roku 2028.
0: Plánovaný příspěvek za absolvování preventivních vyšetření 1500 korun jsme teď probrali tedy ve maximální možné výši 1500 korun jsme teď probrali s Davidem Šalkem z domácí redakce. Díky moc za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Roxette vás probouzeli v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný poslech. Historický okamžik pro českou vědu. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth jako první Češi převzali včera v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku, EPS Europhysic Prize. A to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí úplně nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole v

0: všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
1: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
0: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Chairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
1: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
0: To, že český objev altermagnetů je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirta každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
0: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová,

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je 5:30. Jana Utendorská a krátké zprávy.
1: Začínají platit nové americké sankce namířené proti leteckým společnostem z Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent informoval, že od dneška Spojené státy zablokují všechny íránské letecké společnosti. Zároveň pohrozil sekundárními sankcemi zahraničním společnostem, pokud budou i nadále provozovat služby íránským dopravcům. Varování je zaměřené i na letiště, dodavatele pohonných hmot nebo společnosti vydávající letenky. Evropská unie schválila prodloužení sankcí uvalených na zhruba 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Shodly se na tom členské státy. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska, ale ze sankčního seznamu zmizí jména 2 ruských oligarchů. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, se zatím nepotvrdila kontaminace vod. Podle ministerstva životního prostředí ji ale zatím nelze úplně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum totiž bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Sanace by měla trvat až do června 2028. A ve Slatíňanech dnes Národní hřebčín představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny. Sport. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále poháru mistryň na hřiště švýcarského Zug United 2-3. Úřadující české šampionky sice v utkání dvakrát vedly, o výsledku ale těsně před koncem zápasu rozhodla domácí Geriková. Odveta čeká české hráčky příští týden ve čtvrtek v Brně. Aby florbalistky Bulldogs postoupily, musí vyhrát v základní hrací době a potom i v nastavení nebo v samostatných nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v omezení na D11 a v omezení na D2 za Židlochovicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Pečkami. Na 34. kilometru se bez úžení porouchalo osobní auto. Kolona se zatím netvoří. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 stojí kamion, blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. S opatrností projedete plynule. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku, uzavřený mají pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekejte ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách většinou kolem 9 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Americký tank Sherman, dobové uniformy, ale i kulky, které v závěru druhé světové války zůstaly ve fasádách plzeňských domů. I to najdete ve vznikajícím Muzeu osvobození v Plzni. Jeho součástí budou také historicky cenné losové interiéry. Kdy se nové muzeum otevře, kde je celkem jasné, bude to v Plzni, tak to se dozvíte za chvilku v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Příběh konce druhé světové války, osvobození Plzně, ale i přednášky nebo koncerty nabídne zážitkové Pettenloes Muzeum v Plzni. Město pro něj opravilo budovu v Klatovské ulici. Zatím je hotová rekonstrukce domu, včetně historicky cenných interiérů a také moderní přístavba s dominantou, americkým tankem Shermanem.
1: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
2: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
1: Na těch třech stěnách vlastně za tankem bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po příchod do Plzně.
2: V několika patrech staré budovy pak bude příběh konce války a osvobození Plzně pokračovat. Návštěvníci se dostanou i do zrestaurovaných historicky interiérů navržených světově známým architektem Adolfem Loosem. A i tyhle prostory hrály na konci války důležitou roli, doplňuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
3: Nacistický režim tady zřídil územní velitelství Wehrmachtu. A když Plzeň v květnu 1945 osvobodila americká armáda, tak přímo v těch dnes dochovaných autentických prostorech navržených architekty Adolfem Husou a Adolfem Loosem proběhl podpis kapitulace.
2: A i tuhle událost vznikající muzeum připomene. Zatím jsou tu holé zdi, které ale v budoucnu doplní projekce, informační texty a podle kurátora muzea Ivana Rolingera i řada exponátů.
4: Zajímavý jsou určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let.
2: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
5: A proto tady je tady to venkovní auditorium, má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekcí bude kino.
2: Nové muzeum osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.

0: Za 11 minut bude přesně 5, tou dobou začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a teď je tak čas na poslední noční reportáž. O víkendu se chystá jeden z nejrychlejších maratonů na světě. Závod v Berlíně patří každoročně mezi nejsledovanější atletické silniční závody a připravují se na něj i 10 000 amatérských běžců. Dostat se na start takové akce je ale čím dál těžší.
1: Ta cesta na maratonský major, na jeden z toho seriálu od příštího roku už 8 závodů, vede pro většinu běžců přes loterii. To znamená, že se zaregistrujete na stránkách pořadatele a pak čekáte, zda vás vylosuje. Třeba v případě Berlína je ta úspěšnost asi 20%, zatímco pokud byste chtěli běžet v New Yorku, tak tam máte šanci asi jenom 1%.
2: Přibližuje obrovský převis poptávky po startovních číslech při nejprestižnějších světových maratonech český atlet a popularizátor dlouhých běhu Milan Janoušek.
1: Další možnost potom existuje pro ty běžce, kteří už mají nějaké větší závodní ambice a třeba už v minulosti běželi nějaký rychlý maratonský čas. Já jsem takto v Berlíně před 2 roky startoval bez toho, že bych musel procházet loterii, protože jsem splnil výkonnostní limit a pro tu kategorii, kterou označují takzvaně sub elite, tak tam umožňují těm běžcům projít a postavit se na start bez toho, že by procházeli loterii.
2: Přidává Milan Janoušek, jehož maratonský rekord je lehce nad hranicí 2 hodin a 20 minut. Podobné příjemné starosti jako maratonské majory řeší už také organizátoři v Česku.
3: Potýká se s tím nejenom obrovské maratony, ale už i pražský půlmaraton, který vlastně v letošním roce jsme získali přes 70 tisíc zájemců o přihlášku, ale uspokojit můžeme jenom zhruba 17 tisíc startujících.
2: Přidává čísla manažerka největších českých běžeckých závodů Jana Moberly. A třeba příští ročník londýnského maratonu měl skoro 1 400 000 zájemců a organizátoři tak poprvé v historii rozdělí pole atletů do 2 dnů a na startu se tak během posledního dubnového víkendu objeví přibližně 100 000 vytrvalců. A pak je tu skupina elitních sportovců, kteří mají ty nejlepší podmínky a dostat se mezi ně je extrémně těžké.
1: Bude to ještě obtížnější příští rok, protože všichni budou usilovat o splnění limitu na olympiádu. Tady už by ti běžci museli mít to běžecké CVčko tak kvalitní, že by po nich ty pořadatelé šahli a bavíme se o nějakých třeba maratonských časech po 2:10.
2: Doplňuje atlet Milan Janoušek, mimochodem pod 2 hodiny a 10 minut ještě nikdy žádný Čech maraton neběžel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
4: Dálniční známky v Česku příští rok zřejmě nezdraží, pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. V New Yorku jednali zástupci Spojených států a Íránu o podmínkách pro otevření Hormuzského průlivu. Hokejisté Sparty v extralize prohráli s Mladou Boleslaví 3-5 a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
6: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
4: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a ne jen do půlnoci daného dne. Podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu si vyslechl zvláštní americký zmocněnec Steve Witkoff. Podle agentury Reuters se jde například o okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a Steve Witkoff se setkali v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN. Dnes odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění s národním projevem český prezident Petr Pavel. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Ostravští zastupitelé posoudí změnu územního plánu. Má vyřešit problémy s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
7: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
4: Začal astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima.
5: Sport.
4: Hokejisté Sparty poprvé po 5 letech prohráli úvodní domácí duel nové sezóny Tipsport Extraligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Debit v pražské O2 aréně zažila posila Sparty Matěj Bliml. Útočník, který se v létě do Česka vrátil po několika letech v zámoří, byl po zápase alespoň rád za atmosféru, kterou vytvořili domácí fanoušci.
8: Je to prostě podobný jak na NHL a s tím rozdílem, že tady se prostě fandí a řve celý zápas, což je dalek ještě lepší a my lidem hrozně děkujeme za to, jak nás hnali a věříme, že prostě příště jim dodáme tu výhru.
4: A hokejisté Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola extraligy Liberci 4-5. Úřadující šampion Dynamo si tak připsal 2. porážku ze 4 utkání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážky v omezení na Pražském okruhu a omezení na D11 za Sadskou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte silnější provoz kolem Jesenice. Od 79. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu. Jede se pomaleji, provozu překážejí převrácené značky.
9: Je to stažený do jednoho pruhu a chvílemi se nárazově zastavuje. Plus jsou na některých místech rozházený kužely.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí kamion, blokuje tam odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždíte opatrně. A u náměště na Hané je zavřená silnice 449 k dálnici D35. Na přejezdu se srazilo auto s vlakem, uzavřené to bude zřejmě déle, vlak je mimo koleje, už je tam i policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě jen výjimečně přehánky. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál. Je s vámi Petr Král.
3: Dobré ráno a těm za volanty šťastnou cestu na vrch. Ať vám třeba v nádrži ideálně vydrží něco až do října, kdy začne regulace cen pohonných hmot. Ranní radiožurnál je tady a astronomický pocit také a také rada očkovat se. Proč? Povíme za chvíli.

0: Radiožurnál 5 hodin 8,5 minuty k tomu, jak už jsme slyšeli, tak astronomický podzim už je tady. Ranní teploty to ostatně dnes potvrzují a potvrzují to také lékaři, kteří tradičně jako vždy touto dobou už bíjí na poplach a doporučují rizikovým skupinám, aby se nechali naočkovat nejen proti chřipce, ale i proti COVID-19. Speciální ordinaci teď otevřela i Jihlavská nemocnice, i když hlavní sezóna šíření respiračních onemocnění ještě nezačala. Chvíli ještě to potrvá, než to začne. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne. Byli jsme na místě.
1: Jdete na očkování na COVID, jo?
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Hroznej zájem tady byl, tady plno, fronta tady. A to bylo několika řadama.
4: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
2: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
5: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka pátou dávku.
2: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
6: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
2: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
6: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4/6. Náhrada za benzin při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun 80 haléřů za litr, tedy víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli drahému benzinu. Vyšší náhrada se využívá tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty pak platí vyšší sazba 44 koruny a 50 haléřů už od června. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes budou stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky příjmů z reklamy. Televize by tak měla přijít až o 3% svého rozpočtu.
1: Dnes nás čeká poměrně slunečno s teplotami do 20. Bude polojasno až jasno, jen místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle mohou vyskytnout dešťové přehánky. Teď po ránu pozor na mlhy. Odpolední teploty vyšplhají k 16 až 20 stupňům, ale na severu a severovýchodě bude chladněji, jen kolem 15. A ještě chladněji bude na horách, tam ve výšce 1 km nad mořem naměříte kolem 9, na Šumavě až kolem 12 stupňů. A do úplné předpovědi nám chybí ještě vítr, ten povane jen slabě a bude proměnlivý. Přes den pak místy zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu až severu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bývalý kouč fotbalové reprezentace Ivan Hašek otevřeně mluvil na radiožurnálu Sport o svém konci u národního fotbalového týmu. Podle svých slov se po změně vedení asociace necítil v reprezentaci být chtěným.
1: Když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil. Takže nebylo to jednoduché, bojovali jsme celkem dlouho. Přišla tady ta nešťastná prohra na Fajerech, když jsme měli zajištěný mu baráž. Když bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
2: Říkáte, že David Strunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
1: Neříkám David Strunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
3: Vyprávěl Ivan Hašek, bývalý kouč fotbalové reprezentace. Pod jeho vedením byli Češi poslední ve skupině na mistrovství Evropy 2024. Následně ale postoupili do elitní divize Ligy národů a také si zajistili účast v baráži o mistrovství světa. Jenže ještě před ní byl Hašek odvolán po prohře na Faerských ostrovech. UT byl také v té době 4 měsíce ve funkci generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Podle Haška s ním ideální komunikace nebyla.
1: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já, ale nepřipadalo mi to.
2: Takže jste spolu a nevycházeli moc dobře?
1: Nevycházeli jsme, nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel 2x, 3x za celou dobu, tak je to moc. Takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
3: Říká Ivan Hašek, v rozhovoru se ale bývalý reprezentační trenér rozpovídal o několika dalších tématech. Co si myslí o novém kouči národního týmu Španělu Deniovi a proč podle něj neměl Tomáš Souček přijít o kapitánskou pásku? To vše si můžete poslechnout na radiožurnálu Sport po 11. hodině. Rozhovor najdete také na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Vinohradská 12.
5: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
6: Vláda krotí ceny benzínu a nafty. Ropa mezitím zlevňuje. Tak bylo správné zasáhnout právě teď?
5: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 3:30 ráno.
5: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Yes. Appel, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gang.

0: S vámi Radiožurnál je 23. září. Milon Čepelka z divadla Járice na slaví 90. Také se přispěcháme s gratulací příští hodně a připojeme i to, že se ne vždycky všechno daří. Hokejisté Sparty po 5 letech třeba prohráli úvodní domácí utkání v nové sezóně. I u toho se ještě zastavíme předčasnou.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Půl šesté. Jana Utendorská, zprávy.
5: Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraj zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už 5. rokem brání ruské agresi. Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi. K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám, zvolí všech 395 členů sněmovny reprezentantů. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám v Maroku posílilo ochranu hranice své severoafrické exklavy Seuty. A Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Stavba za více než 7 miliard korun patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci akce Noc vědy.
1: Sport.
5: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Kotarskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se dnes Blažková utká se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Darmočianovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Čmejkalkou a nehoda ve sjezdu z D10 u Kosmonos. Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona kousek za sjezdem na Benešov zhruba na 22. kilometru. Přímo v omezení na Šmejkalce na 24. a půltém chvíli blokoval pravý pruh kamion, zřejmě s menší poruchou. Na kamerách teď vidíme, že se velmi pomalu sune pravým pruhem a dá se očekávat, že zastaví na nejbližší odpočívce. Jedete-li po dálnici D10 z Prahy do Turnova, pozorněte u Mladé Boleslavy. Pokud se chystáte exitem 46 sjíždět na Kosmonosy, tak velmi opatrně. Přímo ve sjezdu se střetla dvě osobní auta, blokují provoz v jednom pruhu, nezdržíte se. Na Tachovsku obezřetně na silnici 21, tedy na spojnici D5 a Plané, na konci obchvatu Brodu leží na vozovce sražený jelen. A na Olomoucku zůstává neprůjezdná silnice 449 na trase z Prostějova do Litovle, a to mezi Loučany a Senicí na Hané. Kousek za náměstí se srazilo osobní vozidlo s vlakem, ten vykolejil. Na místo tak spěchá těžká technika a policie provoz odklání přes město. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nad Českou republikou je dnes po ránu většinou jasno nebo polojasno. Místy, to převážně v Čechách, je oblačnost zvětšená a ojediněle si dávejte pozor na mlhy. Ty se tvoří hlavně na východě Moravy. Teploty se aktuálně pohybují od 10 stupňů, tolik je například v Brně, také v centru Prahy. Na opačné straně je Rokycká slať, Březník nebo Horská Kvilda na Šumavě, kde klesla teplota až k minus 6 stupňům. Až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká většinou polojasný nebo jasný den. Oblačnosti bude více jen na východě našeho území, kde také může zapršet. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, ale na severu a severovýchodě bude jen kolem 15 stupňů. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry 9, na Šumavě 12 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí, Marcela Hálová, 5.34, Smelec, kde byli jsme také u toho, když ochránci přírody vypustili na Voticku dvě zachráněná mláďata orla mořského. Ta dostala vysílačky, no jak vypadal jejich první let, tak to vám povíme rádi za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Imagina. Radiožurnál 537, byl to silný moment. Pracovníci obecně prospěšné společnosti ochrany fauny Hrachov vypustili u Votic na Benešovsku dva orly mořské. Do stanice přišli jako mláďata, to začátkem června, tehdy spadli s celým hnízdem ze stromu. Teď na svoji cestu za svobodou dostali také vysílačky a bude tak možné sledovat, kde se momentálně pohybují.
1: Tak se pojďte podívat.
2: Pavel Křížek, vedoucí ochrany fauny Hrachov, tady dává pokyn k tomu, aby se v odchytové voliéře chytil první z orlů mořských, aby mohl dostat vysílačku. Pane Křížku, teďko my tady vidíme, jak orly krásně létají v té obrovské rozletové hale.
3: Tak proto jsou tady, aby získali kondici, svalovinu pořádnou a můžu jít konečně ven.
2: Přichází váš kolega s obrovským
3: keserem a budeme chytat.
1: Luboši, finále takhle dobrý, ne? Takhle může být.
2: Poslední kontrola vysílačky, jestli je správně připevněná, tak aby orlovi nebránila v letu.
4: Dušan Rak, já jsem z firmy, která vyrábí ty vysílače. To má ten benefit, že vlastně když ten pták by někde měl nějaký problém nefatální, to znamená jako, že prostě se lehce zraní nebo vyhublej někde skončí, tak ta vysílačka dokáže jako dát o tom dopředu indikaci, že se nikam nepohybuje, že je teda furt živej, tak ho můžu vlastně sebrat a zase jí ho prostě ještě zachránit znova.
5: Tak to můžu.
1: Tak hodně štěstí.
2: První z orlů se už tedy vznesl k nebesům a sledoval to i Stanislav Vyhnal, odborný lesní hospodář Plané nad Lužnicí, který přijel na místo nálezu jednoho z mláďat a dohledal pak i mládě druhé. Jak vám teď je?
6: No každopádně z toho mám radost, protože ono to i jsem byl moc rád, že se nakonec našli sponzoři, kteří věnovali ty vysílačky, no a že prostě ty plánský orlíci budou mít svobodu.
2: A během našeho povídání dostal vysílačku i druhý z orlů a i on se už teď v plné síle vydal na cestu za svobodou. Z Benešovská Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543 na jednání OSN v New Yorku včera vznikl milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Přesně tak označil americký prezident Donald Trump novou dohodu o Grónsku, kterou právě včera podepsal spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, premiérem Grónska Jensenem Frederikem Nielsenem. Ta smlouva má ukončit spor mezi Spojenými státy a Dánskem, který se týká kontroly nad největším ostrovem světa. No a co dohoda přesně obsahuje, tak to se dozvíte teď v ranním Radiožurnálu.
1: Spojené státy, Dánsko a Grónsko dohodu podepsali na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle prezidenta Donalda Trumpa zcela vyřešila americké obavy a dává USA stálou kontrolu nad bezpečností v Grónsku.
2: Žádnému z protivníků Spojených států už nebude dovolena vojenská přítomnost v Grónsku a neprodleně zahájíme budování dvou rozsáhlých vojenských základen na ostrově.
1: Dohoda taky obsahuje podmínku, že Grónsko musí zůstat v NATO a plnit podepsaný dokument i v případě, že by vyhlásilo nezávislost na Dánsku. A Spojené státy získávají právo umístit na tento arktický ostrov části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome. Smlouva rozšiřuje dosud platný pakt z roku 1951, popisuje amerikanista David Mareček z Pražské metropolitní univerzity.
3: Ta dohoda z první poloviny 50. let už dávala poměrně široké možnosti Spojeným státům. Ostatně měli skutečně možnost působit na té jedné základně, té Pitufik základně, ale nyní se zdá, že američtí zástupci upozorňují na to, že jsou nové potřeby bezpečnostní, které už neodpovídají těm 50. letům.
1: Trump totiž od loňského návratu do Bílého domu označoval stávající dohodu za nedostatečnou a tvrdil, že USA by měly arktický ostrov získat. Nevyloučil přitom ani použití síly. Argumentoval tím, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopné čelit Číně a Rusku. David Šalek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Ostravští zastupitelé právě dnes budou řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohli vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu. Karel Kuttelwascher, nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu, se narodil přesně před 110 lety. V britských službách se střelil 18 nepřátelských letadel a další dvě už předtím ve Francii. Nejvíce úspěchů měl při nočních sólových akcích v roce 1942, kdy útočil na německá letadla blízko letišť.
4: Nehody na D10 u Kosmonos, také na silnici 36 na Pardubicku. Na D10 z Prahy do Turnova pozorněji u Mladé Boleslavy, přesněji na exitu 46 Kosmonosy. Přímo ve sjezdu odklízejí následky střetu dvou osobních aut, jede se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kratší fronta. Na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou opět panuje víceméně plynulý provoz, pomalu jedoucí kamion s poruchou už dorazil na odpočívku a dopravu neblokuje. Na Pardubicku na silnici 36 na trase od hlavního tahu 11 do Borohrádku zpozorněte kousek za Česticemi. Policisté a záchranáři tam zasahují u vážnější nehody dvou osobních vozidel, projíždí se Kivadlově a z obou stran se tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Počasí se teď bude velmi dynamicky měnit. Dnes slunečno, víc oblačnosti s přeháňkami se objeví jen na východě našeho území. Zítřek pak bude deštivý a chladný. Pátek už se začne počasí vylepšovat, to už budou doznívat srážky jen na severovýchodě a na víkend nás čeká počasí babího léta. V sobotu i v neděli bude převládat slunečno s chladnějšími rány. Odpolední teploty se ale budou postupně zvyšovat, aby pak v první polovině příštího týdne při slunečném počasí dosáhly přes 20. To na teploměrech uvidíme od 20 do 26 stupňů. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: nebo...
1: Radiožurnál 550. 20-letá česká boxerka Stella Blažková získala medaili na mistrovství Evropy. Po úterním vítězství 3-2 nad Polkou Emilí Koterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má tedy jistý bronz. O postup do finále bude bojovat. Už brzy budeme u toho dnes. Hokejisté Sparty taky poprvé od roku 2021 nezvládli úvodní domácí duel nového ročníku Tipsport Extraligy. Mladé Boleslavy podlehly ve třetím kole 3-5 a jejich vítězná série při vstupu do nejvyšší soutěže pod vlastními fanoušky tak včera skončila. Byli jsme u toho s Radiožurnálem Sport.
2: První půlka zápasu je neakceptovatelný výkon z naší strany. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo bavit se o nějaký kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nechtěli jsme zaplatit tu cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru. Budeme se tomu hodně věnovat.
3: Kritizoval své svěřence kouč Sparty Patrik Augusta. Pražané sice v zápase dvakrát skóre srovnali, ale mladoboleslavští se pokaždé dokázali dostat zpátky do vedení. Právě kvůli nepovedené první polovině utkání si podle Augusty domácí tým vůbec bodovat nezasloužil.
2: Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když si to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
3: Hodnotil Augusta přístup Spartanů k duelu. Ten se nelíbil i letní posile Pražanů, zkušenému útočníkovi Jiřímu Sekáčovi.
4: To neznamená, že budete hrát nahoře, když máte silný tým na papíře, protože ten hokej se vyrovnává. Každý rok je tam třeba i tým, který dokáže z ničeho plect byč.
5: Možná jsme si mysleli, že to prostě půjde samo, ale prostě Extraliga je na takovém levelu, že to samo nepůjde a musíme prostě všichni hrát naplno celých 60 minut a to bohužel jsme neudělali.
3: Doplnil Sekáče další nový hráč v dresu Sparty, útočník Matěj Bliml. Pražané si budou moct zlepšit náladu i reputaci v pátek, kdy se představí na ledě Litvínova. To mladá Boleslav, která na ledě Sparty vyhrála po víc než 5 letech, přivítá obhájce extraligového titulu z Pardubic. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.paměťnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: večer a s vámi ranní radiožurnál minutu před 6 hodinou. Lidé z Bohumína se včera sešli na tamní radnici. Zaujal nebo možná znepokojil je plán tamní chemičky s tím, že by v budoucnu měla vyrábět látku, která se používá pro vojenské účely k raketovému pohonu. I o tom budeme mluvit.
1: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
2: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Cimrmani 60 let vyprodáno.
2: Velká debata s herci souboru.
1: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
2: I oslava 90. Miloně Čepelky.
1: Cimrmani
2: 60 let vyprodáno.
1: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání radiožurnálu.
2: Radiožurnál každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
3: Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří. Po jednání s Donaldem Trumpem to řekl prezident Zelenský. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o více než 7 korun. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále turnaje Billie Jean Kingové. Pozor na nehodu na dálnici DS10 z Prahy do Turnova ve sjezdu na Kosmonosy. A bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: O míru na Ukrajině jednal americký prezident Donald Trump se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Setkali se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
4: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
5: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
4: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
3: Ještě před schůzkou americký prezident Donald Trump na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině a to dřív, než mnozí očekávají. V New Yorku se má taky setkat americký ministr zahraničí Marco Rubio se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. A s národním projevem dnes na zasedání valného shromáždění OSN vystoupí i český prezident Petr Pavel. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Částku může zvýšit Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v okamžiku, kdy cena oproti lednu stoupne o více než 20%. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
3: Za benzín se teď vyplácí jen 34 korun 70 haléřů. U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun 50 haléřů za litr. Národní hřebčín otevírá nové stáje ve Slatiňanech. Areál za více než 130 milionů korun stojí na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
7: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
1: Sport.
8: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Bousková 30. vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bulterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazněji nezměnil.
9: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
8: Hokejisti Mladé Boleslavy vyhráli v nejvyšší soutěži na ledě pražské Sparty 5-3 a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Vůbec první triumf v této sezóně Tip Sport Extraligy slaví Liberec. Bílí Tygři vyhráli v Pardubicích 5-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 u Kosmonos a uzavřená 36 na Pardubicku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova stále opatrněji na exitu 46 Kosmonosy. Přímo ve sjezdu před kruhovým objezdem pokračují s vyšetřováním kolize dvou osobních aut. Průjezdný zůstává pouze jeden pruh, zdržení ale naberete jen velmi krátké. D1 před Brnem jak od Prahy, tak od Vyškova zatím plynule průjezdná, stejně tak i D2 směrem z Bratislavy. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem panuje o něco horší situace. Fronta na 10 až 15 minut se sune jako obvykle mezi Lažany a odbočkou na Kuřim. Na Pardubicku uzavřeli silnici 36 mezi hlavním tahem 11 a Borohrádkem. Za česticemi zasahují u vážné nehody dvou osobních vozidel. Policie odklání provoz. A ještě D35 z Hradce do Vysokého Mýta. Za sjezdem na Dašice na kilometru 153 skončilo nákladní vozidlo po nehodě mimo komunikaci. Provozu zatím nebrání, okolo se jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, dobře dojete, jste-li na silnicích. Na silnicích žádné větší komplikace, jak jste před chvilkou mohli slyšet v zelené vlně. Na cenovkách pohonných hmot se na totemech u pump také zatím nic nezmění, to by se mělo změnit až v říjnu. A ještě přidáme jednu zprávu pro řidiče. Týká se dálničních známek, ty zřejmě zdražovat příští rok nebudou. Počítá s tím novela, kterou bude právě dnes schvalovat poslanecká sněmovna. Proč koalice ruší valorizaci předchozí vlády? Co zatím je a co to může znamenat, vysvětlíme i v ranním radiožurnálu.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: 10 minut po 6. v ranním radiožurnálu, opět něco pro řidiče. Už víme, že za dálniční známku si zřejmě tedy v příštím roce připlácet nebudeme. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Podle opozice by tak ale o peníze přišel Státní fond dopravní infrastruktury. Víc teď s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Vítej, dobré
1: ráno.
0: Ráno. Proč chce koalice pravidelnou valorizaci zrušit?
1: K tomu zrušení se kabinet zavázal už ve svém programovém prohlášení. Podle vlády je totiž tempo zdražování neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších dálničních známek v Evropě. Koalice má ve sněmovně většinu, takže tuto novelu dnes pravděpodobně poslanci schválí. To by znamenalo, že bychom i příští rok za roční známku zaplatili 2570 korun, za tu měsíční 480, desetidenní 300 a jednodenní 230 korun.
0: A co na to opozice?
1: Ta ten návrh kritizuje a označuje ho za populistický. Opozice upozorňuje taky na to, že výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy.
0: No a co dalšího by dnes měli poslanci ještě projednat?
1: Kromě třetích čtení by se mohly vrátit taky ke koaliční novele trestního zákoníku, tak kromě zpřísnění trestů pro neplatiče výživného počítá taky třeba s přísnějšími tresty za týrání zvířat.
0: Plány sněmovny pro dnešní den a Eliška Zábrocká. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 6 hodin a 11 minut.

0: S vámi Radiožurnál, byl to další skvělý zážitek pro české barvy, české tenisky, totiž postoupili do semifinále poháru Billie Jean Kingové. A krátkou reportážní připomínku toho podstatného nabídneme v našem vysílání ještě před 6:30. Dobré ráno, 6 hodin, 15 minut. Aktuálně o tom, co se děje. Prezident Donald Trump věří, že s Íránem po amerických listopadových volbách podepíše dohodu. Řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Šéf Bílého domu taky ostatní země vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali. Ukončením války na všech frontách podmiňuje Írán znovu otevření Hormuzského průlivu. No a máme tady podzim. 5 minut po 2:00 raní totiž nastala podzimní rovnodennost. Přesný čas rovnodennosti se každý rok posouvá o několik hodin, protože oběh země kolem slunce netrvá přesně 365 dní. Dny se teď budou tedy zkracovat až do 21. prosince, pak začne astronomická zima.
1: Neprůjezdná D1 v Ostravě a stejně tak sjezd ze silnice 16 na sedmičku u Slaného. Na D1 přímo v Ostravě teď komplikace ve směru z Bohumína do Brna. Kvůli nadměrnému nákladu je teď D1 na kilometru 360 dočasně uzavřená, ale nemělo by to dlouho trvat. Na silnici 16 na obchvatu Slaného ve směru z Mělníka hlásíte větší potíže ve sjezdu na sedmičku směrem na Louny.
2: Je to uzavřený policí kamion příkopu. Nikdo to nekorikuje, takže to bude stát až do Aleluja.
1: Na Pardu Vicku neprůjezdná silnice 36 mezi hlavním tahem 11 a Borohrádkem. Za česticemi stále zasahují u vážné nehody dvou osobních aut. Policie odklání provoz po okolních komunikacích. A D35 z Hradce do Vysokého Mýta pozor za sjezdem na Dašice na kilometru 153. Nákladní vozidlo mimo komunikaci. A další zelená vlna za 15:45.
3: Dnes po ráno na mnoha místech klesla teplota pod nulu, bylo to převážně v mrazových lokalitách, například na Šumavě ukázaly teploměry -6. Také se ojediněle objevily přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty kolem 10 stupňů zůstaly v Praze nebo v Brně. Přes den pak bude od 16 do 20, na severu a severovýchodě jen kolem 15 stupňů a čekáme docela příjemné slunečné počasí. Jen místy přechodně bude mraku víc. Na východě se ojediněle mohou objevit dešťové přehánky. To zítra už bude deště víc. Čeká nás převážně velká oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty budou nízké, jen mezi 12 a 17 stupni. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál Pozor D1, pumpa před Prahu na 4. kilometru, nepořádek na výjezdu, je to nebezpečné. České tenistky se v čínském Shenzhenu probojovaly do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Na místě jim fandilo několik desítek českých fanoušků, kteří vyrazili podpořit svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové.
1: Ano, české tenistky nastupují v Shenzhenu ke svému utkání s Velkou Británií. V hledišti je vítá i skupinka českých fanoušků s vlajkami.
2: A mávali radostně po prvním zápase, byť se vítězství Marie Bouskové dočkali až skoro po třech hodinách. Česká dvojka nakonec udolala Britku Kartalovou, která měla v úvodu sezony velmi dobré výsledky, ale pak jí zabrzdilo zranění zad.
3: Tak byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
2: Oddechla si po třísetové a téměř tříhodinové bitvě Marie Bousková a po dlouhém čekání tak mohla jít na kurty wimbledonská šampionka Linda Nosková.
4: Jo, tak já Marušku už znám dobře a už jsem si taky toho hodně očekala díky ní, ale jsem strašně ráda, že to zvládla ten první zápas. Byl to hodně těžký zápas a já jsem to sledovala první set z kurtu, potom jsem odešla, ať se trošku uklidním. No, přesně tak. Ať se trošku dostanu do své klidové zóny a sledovala jsem ji v televizi, no, takže to mi stačilo spouzdálí.
2: Usmívali se Linda Nosková po dvousetové výhře nad Boltrovou a také

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Jana Utendorská zprávy.
4: Společnost Škoda jaderné strojírenství ráno podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu si vyslechl zvláštní americký zmocněnec Steve Witkoff. Podle agentury Reuters jde například o okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a Steve Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez této změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o půl miliardy korun ročně. A část jeho českých obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Kraj nedávno přešel na nový systém. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jeho český koordinátor dopravy Jikort od té doby už několikrát upravil jízdní řády. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková už zhruba za hodinu a půl nastoupí ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Její soupeřkou bude obhájkyně titulu Belgičanka Mertensová. V prvním kole Krejčíková zdolala Němku Fride Zamovou, kterou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila dva mečboly. Na okruhu WTA se tak česká hráčka dočkala vítězství po čtyřech porážkách za sebou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A situace na D1 v Ostravě a nehoda na D35 za Dašicemi. Na D1 při průjezdu Ostravou směrem z Bohumína do Brna už se nadměrný náklad podařilo přesunout z omezení do odstavného pruhu. Kolona od sjezdu na přívoz z kilometru 361 se dává do pohybu. Z druhé strany se zpomaluje před odbočkou do Rudné na 354. Na D35 z Hradce do Vysokého Mýta spozorněte za sjezdem na Dašice. Na kilometru 153 začaly s vyprošťováním havarované kamionu. Kromě odstavného je teď blokovaný i pravý pruh. Okolo se jede levým, ale bez výraznějšího zdržení. Na silnici 16 z Mělníka do Řevničova trvá obousměrná uzavírka mezi odbočkami na Luníkov a Žižice. Pokračují tam sanační práce po nehodě cisterny z minulého týdne. Objíždí se po staré souběžné silnici. A potíže trvají i o kus dál na konci obchvatu Slaného. Kvůli nehodě kamionu je tam uzavřený sjezd na Sedmičku směrem na Louny. A na Pardubicku zůstává neprůjezdná silnice 36 mezi hlavním tahem 11 a Borohrádkem. Za česticemi vážná nehoda dvou osobních aut. Policie odklání provoz přes Velkou Čermnou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes si užijeme takovou malou ochutnávku babího léta, tedy stabilního, teplého a slunečného podzimního počasí. Naplno pak ovládne naše území o víkendu i v příštím týdnu. Dnes tedy jasno až polojasno, jen přechodně se objeví na nebi mraků víc, na východě pak může sem tam sprchnout. Teploty budou ještě mezi 16 a 20 stupni. Zítra pak ale deštivo a chladno s teplotami maximálně do 17 stupňů. V pátek se začne počasí vylepšovat. To už bude jen doznívat déšť na severovýchodě našeho území a v sobotu bude krásně, slunečno, s teplotami, které budou dosahovat až k 26 stupňům. O co tepleji bude přes den, o to chladněji bude v noci a po ránu. Krom přízemních mrazíků se musíme také připravit na typické podzimní mlhy. Ty se ale budou díky slunečním paprskům poměrně rychle rozpouštět. A takové krásné podzimní počasí si budeme užívat minimálně do poloviny příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Mamka Žílová, babička Boženy Němcové, nebo třeba také šikovatel Vogeltanz, ano, Milan Čepelka, herec a zakládající člen divadla Jary Cimrmana, dnes slaví 90. narozeniny. Ještě než mu popřejeme, tak pozveme do vysílání naši zpravodajku ve Spojených státech Janu Ciglerovou, to protože prezident Petr Pavel dnes přednese národní projev na Valném shromáždění OSN.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, teď je 6 hodin a 37 minut. Českého prezidenta Petra Pavla dnes se čeká velký den. Přednese národní projev na Valném shromáždění OSN. První den všeobecné debaty ale patřil Donaldu Trumpovi. Americký prezident zastínil ostatní diskutující, když opět pohrozil zničením Iránu. My teď všechno probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou toho času v New Yorku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Českého prezidenta dnes bude v budově OSN v New Yorku poslouchat na 130 státníků. Víme, o čem chce ve svém národním projevu na Valném shromáždění mluvit?
1: Víme, a vzhledem k tomu, že prezident Pavel je tady v New Yorku poměrně dost obletovanou osobností, stýká se tu s prezidenty, premiéry, poskytuje rozhovory zahraničním médiím, tak lze očekávat, že i ten jeho projev bude podle toho sledovaný. Prezident Pavel chce, aby se Česko v roce 2032 a 33 stalo nestálým členem v Radě bezpečnosti a ten svůj projev také využije k tomu, aby se za Česko u těchto státníků přimluvil. Očekáváme, že se vymezí vůči Rusku kvůli jeho agresi vůči Ukrajině, to je jeho velké téma, že vznese apel vůči Číně a že také určitý prostor ve své řeči bude věnovat umělé inteligenci, protože její hrozba je pro něj stále silnějším tématem. Mluví tu o tom opakovaně a angažuje se v její regulaci, zejména vůči dětem.
0: Prezident Spojených států Donald Trump už tady vystoupil. O čem mluvil on?
1: Trumpův projev byl v loni velmi ostrý, takže se v takovým napětím čekalo, jaký bude ten letošní. To publikum je pro něj jiné, to jsou mezinárodní lídři, nejsou to voliči, takže i ten tón byl jiný. On řekl, že stojí před rozhodnutím, jestli s Íránem uzavře dohodu, nebo tu zemi zcela zničí. Íránská delegace na protest ani nepřišla, poslala tam pouze jednoho svého zástupce, jejich křesla byla prázdná. Ostře se opřel ale i do kubánského režimu, kvůli čemu v tu chvíli kubánská delegace opustila sál, pak si teda připsal i zásluhy za ukončení konfliktu v Gaze, za vojenský zásah ve Venezuele, ale hlavní událostí dne bylo podle deníku Politico spíš podepsání bezpečnostní dohody o Grónsku s Dánskem, než tenhle jeho projev.
0: No a jak jeho projev zhodnotil Petr Pavel?
1: Český prezident řekl, že ho ten projev vlastně nepřekvapil, poslechněme si ho.
2: Musím říct, že mnoho z toho bylo očekávatelné, včetně tónu. Já jsem měl takový dojem, aniž bych měl možnost si ten projev nějak analyzovat, protože k tomu se ještě dostanu, že ten projev byl více než na globální publikum zaměřen na americké publikum před volbami v polovině termínu.
1: Prezident Pavel si i všiml, že Donald Trump také mluvil o nutnosti reformy OSN, což je i jeho téma a to uslyšíme dnes v tom jeho národním projevu.
0: Jana Ciglerová toho času v New Yorku. Díky, naslyšenou.
1: Pěkné ráno.

0: Plná radnice, spousta otázek. Obyvatelé Bohumína znepokojil plán místní chemičky Bochemie vyrábět látku, která se používá pro vojenské účely jako součást raketového pohonu. Ročně má jít asi o 20 tun. Firma tvrdí, že výroba bude bezpečná. Místní obyvatelé ale mají obavy.
1: Já bydlím tady, syn bydlí tam, to prostě kousek. Já si myslím, že v obydle nečastí vůbec takového nic nemá co dělat.
2: Jana Pavlíková pracuje na takové malé benzínce opravdu na dohled od Bochemie a z toho, že by se tam tato chemikálie měla nově vyrábět, opravdu velkou radost nemá.
1: No bojím se.
2: Na veřejné jednání dorazila i seniorka Šárka.
3: Přišla jsem protestovat, tak chceme vědět, co to všechno obnáší a jestli od toho neustoupí.
2: Při příchodu do sálu reagoval předseda představenstva Bochemie Miloslav Vodička na žádost o rozhovor takto.
4: Prosím, přepadla jste mě tu úplně zbytečně, nevím, proč to dělá.
2: Já vás nepřepadávám, já vás se vás slušně. Ne, je to veřejné setkání. Ne, nesáhněte mi normálně, tak Českého rozhlasu.
4: Teď předám v zhruba hodinovém proslovu.
2: Velká zasedací místnost na radnici byla prakticky plná.
5: Místo chemické výroby, která nikdy neměla nějaký vojenský charakter, aby se tady najednou jenom tak by the way přidalo, jo, až tam budeme mít 2000 tun okysličovadla. Já to považuji za neskutečný podraz vaší strany.
2: Po dvou hodinách jednání pak šéf chemičky Miloslav Vodička novinářům potvrdil, že se stavbou hal pro výrobu chce začít v dubnu příštího roku.
4: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý.
2: A jak to bude strategická surovina pro celou Českou republiku?
4: Otázkou je, kdo je spotřebitel. Spotřebitel jsou z části automotiv, například ta výroba airbagů zmíněna, ale je to samozřejmě military business, to jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují.
2: Lidé i radnice můžou své připomínky k záměru chemičky posílat krajskému úřadu do 8. října. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru irozhlas.cz. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Maroko právě dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany pak jmenuje předsedou vlády král Mohamed VI. Španělsko kvůli marockým volbám posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta. Obává se totiž dalšího přílivu migrantů.
6: Situace na D1 před Brnem má uzavřená 43 u Lisic. D1 před Brnem od Vyškova se plní mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na příjezdu do Prahy od Brna panuje silnější provoz mezi Čestlicemi a Opatovem. Plzeňská D5 před Prahou se ucpává u Rudné, nesouvisle se popojíždí z 6. kilometru až na začátek Rozvadovské spojky. Tam je kvůli omezení stále průjezdný pouze pravý pruh. Na 43 ze Svitav do Brna čekejte potíže hned na dvou místech. Nejprve kousek za odbočkou na Lisice. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody nákladního a osobního vozidla. Komunikaci dočasně v obou směrech uzavřeli, z obou stran se tak připravte na dlouhá zdržení. To vás ostatně čeká i dál na cestě do Brna. V koloně mezi Milonicemi a odbočkou na Kuřim ztratíte bezmála půl hodiny. A na D35 z Hradce do Mýta zvolněte za sjezdem na Dašice. Na kilometru 153 vyprošťují havarovaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes zažíváme podzimní rovnodennost, tedy den je stejně dlouhý jako noc a právě dnešní ráno je prozatím nejchladnější v tomto období. Teploty klesly většinou na 5 až 8 stupňů, na západě a jihozápadě Čech byly dokonce jen 2 stupně a právě tady se lokálně vyskytly i přízemní mrazíky. Přes den se ale můžeme těšit na slunečné počasí, které bude ovlivňovat tlaková výše, která přechází přes střední Evropu. Převládat bude jasno až polojasno, víc mraku a také nějaká ta dešťová přehánka se může objevit na východě našeho území. Odpolední teploty do 20. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
10: I work for you.

0: 6.50, Příchovice u Tanvaldu, neděle 27. září právě tady budou hlavní oslavy 60 let divadla Járy Cimrmana. Český rozhlas Radiožurnál samozřejmě odtud odvysílá 4-hodinový živý program a vyhlásí také vítěze ankety o nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Zatím vede Vavroch, druhý je Varel Frištenský, třetí pomocný učitel Poustka a čtvrtá mamka Žílová. Tu představuje původně učitel a několik let rozhlasák a pro národ cimrmanolog a také představitel právě dámských rolí. Duší básník a také veršotepec, ano, Miloň Čepelka. Muž mnoha tváří, muž mnoha oborů a jeden ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana právě dnes slaví 90. narozeniny. Gratulujeme.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas. Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle, není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
2: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
3: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
4: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská.
2: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
1: Takový mír a pohoda tuvane. Co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
2: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku. Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Radiožurnálu je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru bude v Příchovicích u Tanvaldu naším hostem po 13. hodině. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
6: Navštěvují představení po celé republice.
5: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
6: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
5: Cimrmaniaci.
6: Seriál Radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
5: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
6: Cimrmaniaci.
5: Každé všední ráno krátce po 8:45.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno v 7 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
3: Neplatiče alimentů zřejmě čekají přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Šéf americké diplomacie Rubio se v New Yorku setká se svým ruským protějškem Lavrovem. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic své první extraligové utkání sezóny. V Praze je kvůli nehodě uzavřená Černokostelecká směrem z centra před Průmyslovou a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
4: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
6: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, ale můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
4: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Poslanci dnes mají také schvalovat novelu, která ruší pravidelné zvyšování cen dálničních známek. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit Státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Americký prezident Donald Trump v úterý na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině, a to dřív, než mnozí očekávají. Následně o mírovém řešení války jednal i se Zelenským. Začal astronomický podzim přesně 5 minut po 2 hodině ráno. Nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel.
7: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
8: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
7: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Sport. Hokejisté Liberce mají po 3 zápasech v nové extraligové sezóně první vítězství. V Pardubicích porazili úřadující šampiony 5-4. Pokračuje trenér Dynama Filip Pešán.
9: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam za začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
2: V extralize ještě Sparta podlehla Mladé Boleslavi 3-5. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii vyřadili už po dvou hrách, které vyhrály Linda Nosková a Marie Bousková. O postup do finále bude hrát reprezentace v čínském Shenzhenu v pátek, a to se Španělskem nebo Kazachstánem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace v Praze v Černokostelecké a zdržení na D11 u Chlumce. V Praze kromě klasické ranní špičky a zdržení na tradičních místech čekejte potíže v Černokostelecké ve směru z centra. Kousek před průmyslovou srazilo vozidlo chodce, na místě zasahovali záchranáři. Před okamžikem odjela sanitka, silnice byla dokonce neprůjezdná. Podle naší motohlídky Jakuba Vodičky už je provoz opět obnovený a kolona se rozjíždí. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy vzniká fronta před sjezdem na Chlumec zhruba z 63. kilometru. Příčinu zhruba 15-minutového zdržení teď vysvětlí náš zpravodaj.
11: Na 61. kilometru ve zúžení stojí policejní auto v pravém pruhu a mají před sebou nějaký auto po nehodě zřejmě.
10: Na D35 z Hradce do Mýta opatrněji za sjezdem na Dašice. Na 153. kilometru pokračují s vyprošťováním kamionu. Průjezdný pouze levý pruh, ale v celku plynule bez zdržení. 43. ze Svitav do Brna zůstává neprůjezdná za odbočkou na Lisice. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody. Z obou stran vznikají dlouhé kolony. Místo se dá objíždět přes Kunštát. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, teploty 16 až 20 na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
13: 7 hodin 6 minut, přestože si možná myslíme, že řídíme normálně, můžeme dělat spoustu věcí při řízení, které jsou rizikem, ač si to sami neuvědomujeme a nebo si to nepřipouštíme. A právě na to teď upozorňuje Česká asociace pojišťoven. O co přesně jde? Tak i to vám povíme dnes ráno.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 7, jen trochu zrychlím, jen se rychle podívám na mobil. Tak tohle jsou věty, které za volantem někdy probleskly hlavou, možná i vám. Připadají nám totiž normální a právě na rizika takové jízdy má upozornit nová kampaň České asociace pojišťoven. Tu spustí právě dnes a představí nám ji teď Eliška Záborská z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Akce má upozornit na to, že běžné přestupky a návyky, které řada z nás považuje za neškodné, můžou mít vážné následky. Řídíme i přes únavu, necháváme menší rozestupy mezi auty, nebo jen nevinně o něco zrychlíme.
0: No a proč to děláme?
1: Protože to dělají ostatní, protože jsme to už několikrát udělali a nic se nestalo, protože nám to zkrátka přijde běžné. Přitom kvůli takovému chování zemřelo loni na českých silnicích podle policie 346 lidí. Asociace pojišťoven zase uvádí, že víc než 80% smrtelných dopravních nehod způsobuje právě chování, které je sice nelegální, ale řidičům často připadá v pořádku.
2: Normální, ale neznamená bezpečné. Dneska už to vím.
3: Zabil jsem v autě mladou holku.
1: To byla ukázka z kampaně Asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí, i když si to nepřipouštíme. No a právě k ní se vrátíme taky v ranním interview Radiožurnálu už v 7.50.
0: A to bude naším hostem výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Teď Eliška Záborská. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin, 11 minut.

0: Dobré ráno, teď je 7:15. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun 80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli drahému benzinu. Vyšší náhrada se využívá tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44 korun a 50 haléřů už od června. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes budou stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky příjmů z reklamy. Televize by měla přijít asi o 3% svého rozpočtu.
1: Na D1 překážka u hranice a situace v okolí Brna. Na D1 ve směru z Přerova do Ostravy spozorněte za sjezdem na hranice. Na kilometru 301 blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto neoznačené. Okolo se pohybuje řidič a čeká na příjezd policie. Na D1 před Brnem housne provoz už v obou směrech. Kolony jsou spíše nesouvislé a zdržení nabírají převážně řidiči kamionů. Od Prahy brzdí u Kývalky na stém 82. kilometru. Od Vyškova se jede pomaleji mezi Holubicemi a Kývalkou. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se tvoří fronta tradičně od Modřic ze 3. kilometru a zlehka se plní i D52 mezi Rajhradem a Modřicemi. Komplikace na jihu Moravy trvají i na silnici 43 ze Svitav do Brna. U odbočky na Lisice zůstává po vážné nehodě uzavřená. A dál na Brno počítejte s dlouhým zdržením i mezi Milonicemi a odbočkou na Kuřim. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes nás čeká poměrně slunečno s teplotami do 20. Bude polojasno až jasno, jen místy přechodně oblačno. A na východě se ojediněle mohou vyskytnout dešťové přehánky. Teď po ránu si dejte pozor na mlhy. Odpolední teploty vyšplhají k 16 až 20 stupňům, ale na severu a severovýchodě bude chladněji, jen kolem 15. A ještě chladněji bude na horách. Tam ve výšce 1 km nad mořem naměříte kolem 9, na Šumavě kolem 12 stupňů. A do úplné předpovědi nám chybí ještě vítr, ten povaný jen slabě a bude proměnlivý, přes den pak místy zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu až severu. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 27 ranní radiožurnál. Mezi mladými Maročany je asi třetinová nezaměstnanost. Zhruba jenom každý šestý mladý Maročan se zaregistroval k dnešním parlamentním volbám. Někteří z nich byli před dvěma měsíci mezi několika desítkami tisíc lidí, kteří pronikli do španělské exklávy Ceuta. Evropa a hlavně Španělsko tak marocké volby sledují s obavami, že by se situace mohla opakovat. Probereme to teď s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se na dnešní marocké volby dívají v sousední Ceutě?
1: Tak určitě jsou tam obavy, protože na sociálních sítích se objevily výzvy k migraci do Ceuty právě na dnešní den marockých voleb. Španělská vláda se pokusila o jakousi informační protiakci v marockých médiích a taky v online prostoru. V terénu jsou ale zároveň španělští pohraničníci, ale taky maročtí policisté.
0: Marocká ekonomika roste, země je taky nejnavštěvovanější destinací v Africe, přesto tam jsou mladí lidé nespokojeni. Proč? A myslíš, že se to ukáže i ve volbách?
1: Tak trápí je vysoká nezaměstnanost a taky nedostatek pracovních příležitostí. A i proto možná na těch volebních mítincích zaznívaly sliby jako vytvoření milionů nových pracovních pozic nebo taky zlepšení bydlení, školství a zdravotnictví. Jenže mnoho mladých Maročanů má pocit, že podobné sliby už od politiků mnohokrát slyšeli. Před rokem kvůli tomu právě generace Z vyšla do ulic. A tak někteří to své rozčarování zřejmě prostě projeví tím, že k volbám nedorazí.
0: Maroku vládne král, který bude po volbách vybírat premiéra či premiérku z vítězné strany. Kdo by to asi tak mohl být?
1: Tak mluví se o tom, že by to v případě volebního úspěchu strany Autenticita a Modernita mohl být prezident marocké fotbalové asociace Fawzi Lekia. Je oblíbený minimálně mezi fanoušky za to, že pomohl Lvům Atlasu dostat se na světovou fotbalovou scénu a nová vláda bude dohlížet na závěrečnou fázi několika miliardového projektu před mistrovstvím světa ve fotbale 2030, které bude Maroko hostit společně se Španělskem a Portugalskem.
0: A proto se té vládě už teď dopředu přezdívá vláda fotbalového mistrovství světa. Naše zpravodajka Jana Karasová o volbách v Maroku. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7.22, no a naši dopravní zpravodajové o nebezpečí na dálnici D4 ve směru do Prahy. 20,5 kilometr, to je před Mníškem na D4, leží mezi pruhy velká plachta. Zřejmě asi z nákladního auta, je to nebezpečné. Dávejte pozor a dobře dojete.

0: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny. One last mission. Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky. We're not gonna die out here. V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
1: Okay, I got you.
0: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
2: Radiožurnál, půl osmé. Se zprávami je to Jana Utendorská.
3: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz. Čermák si odpykává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Začínají platit nové americké sankce namířené proti leteckým společnostem z Iránu. Americký ministr financí Scott Bessent pondělí informoval, že ode dneška Spojené státy zablokují všechny iránské letecké společnosti. Zároveň pohrozil sekundárními sankcemi zahraničním společnostem, pokud budou i nadále provozovat služby iránským dopravcům. Varování je zaměřené i na letiště, dodavatele pohonných hmot nebo společnosti vydávající letenky. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. A v Brně začíná festival televizní tvorby Seriál Killer. Ochutnávka nejlepších současných seriálů. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci těch českých. Přehlídku v brněnském divadle Husa na provázku zahájí nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B.
0: Sport.
3: České tenistky se po postupu do semifinále poháru Billie Jean Kingové dozví své soupeřky. V čínském Shenzhenu se Španělsko utká s Kazachstánem po 11. hodině našeho času. A čeští tenisté už své soupeře pro čtvrtfinále Davisova poháru poznali. Los jim určil Kanadu. Finálový turnaj se bude hrát na konci listopadu v Itálii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u hranice a zdržení v okolí Brna. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na hranice na kilometru 310 zůstává blokovaný levý pruh. V něm hasiči zasahují u nehody osobního auta. Okolo se projíždí plynule prostředním a pravým. Na D1 před Brnem trvá silnější provoz v obou směrech. Od Prahy se přibrzdí u Kývalky na 182. kilometru. Od Vyškova pak mezi Holubicemi a Rohlenkou. D2 z Bratislavy a kolona jako obvykle od Modřic ze 3. kilometru, D52 plnější za Rajhradem. Na dálnici D56 na příjezdu do Ostravy směrem z Frýdku Místku naberete zdržení v koloně zhruba ze 42. kilometru. 15 minut se jede k nehodě před sjezdem na Hrabůvku. V levém pruhu tam stojí 2 nabouraná osobní auta. Plzeňská D5 před Prahou stále ucpaná zhruba od Rudné z 6. kilometru. Nesouvislá fronta až na začátek rozvadovské spojky. Tam je kvůli omezení stále průjezdný pouze pravý pruh. A jih Moravy stále velké komplikace na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna. U odbočky na Lisice zůstává po vážné nehodě neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českou republikou je dnes po ráno většinou jasno nebo polojasno. Místy, to převážně v Čechách, je oblačnost zvětšená a ojediněle si dávejte pozor na mlhy, ty se tvoří hlavně na východě Moravy. Teploty se aktuálně pohybují od 10 stupňů, tolik je například v Brně, také v centru Prahy, a na opačné straně je Rokycká slaď, Březník nebo Horská Kvilda na Šumavě, kde klesla teplota až k minus 6 stupňům. Až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká většinou polojasný nebo jasný den. Oblačnosti bude více jen na východě našeho území, kde také může zapršet. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, ale na severu a severovýchodě bude jen kolem 15 stupňů. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry 9, na Šumavě 12 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, opět s přehledem informací nebo informačním přehledem o všem, co se teď aktuálně děje. Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské rafinérie, pokud tedy Moskva ukončí údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Zelensky o tom jednal v New Yorku s americkým prezidentem Trumpem. K čemu dospěli? Dozvíte se u nás.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 8 minut po půl osmé s vámi Radiožurnál. Ukrajina je připravena uzavřít energetické příměří s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Zelenský po jednání s americkým prezidentem Trumpem. Jak setkání na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku posunula jednání o míru na Ukrajině, tak o tom nám teď podrobně poví Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Vítej, Ondřej.
1: Dobrý den. Zelenský po schůzce s Trumpem řekl nejen to, že je připravený zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, pokud Moskva udělá to samé, a navíc oznámil, že chce zahájit přímá třístranná jednání s Putinem a Trumpem u jednoho stolu. Zelenský doslova řekl, že jakákoliv forma vyjednávání bude dobrá, protože ukáže, že Rusko je skutečně připravené něco dělat pro mír. Zatím to podle Zelenského neukázalo.
0: No a jak Trump vidí vyhlídky na to možné jednání mezi ním, Zelenským a Putinem?
1: Trump se k tomu přímo nevyjádřil, ruský prezident podle něj ale je připravený jednat. A podle Trumpa také Putin stojí o ukončení války. Víc by mohla napovědět schůzka mezi americkým a ruským ministrem zahraničí, která je plánovaná na odpoledne našeho času.
0: Volodymyr Zelenský s Donaldem Trumpem jednal také o dodávkách střel pro protiletecké systémy Patriot. Je v tomhle něco nového?
1: Zelenský skutečně požádal Trumpa o nové dodávky, které by hlavně během zimy měly pomoct chránit ukrajinská města a energetiku. O žádné konkrétní dohodě ale neinformoval. We will work also with other countries. Zároveň řekl, že o dodávkách Patriotů jedná i s dalšími státy, jako jsou země Blízkého východu, a dlouhodobým cílem podle Zelenského je, aby se Ukrajina sama stala velkým výrobcem raket Patriot, když získá licenci. To ale ani tentokrát Trump nepřislíbil.
0: O čem bylo jednání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem před velkým jednáním v OSN, nám teď řekl Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Budeme to dál sledovat. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Radiožurnál dálnice D11 Prahy do Hradce Králové. Pozor na porouchané auto v omezení před Chlumcem nad Cidlinou, 56,5 km. O dopravě a o nešvarech za volanty budeme mluvit i v ranním interview, konkrétně třeba o překračování rychlosti či nedodržování vzdálenosti anebo sledování telefonu. Takové chování za volantem považují řidiči mnohdy za běžné, často za ní ale zaplatí životem, na což upozorňuje Česká asociace pojišťoven, která dnes spouští preventivní kampaň Normální řízení. Probereme ji.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál ve 7:45. Ostravští zastupitelé budou právě dnes řešit změnu územního plánu, aby umožnili vyřešení problémů s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohli vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude už součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy americkými. Podle dokumentu také Američané budou moct na tomto arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome.
3: Na D1 i D2 zdržení v okolí Brna, nehoda na 52 u Modřic. Na D1 před Brnem neměná situace, zdržení hlavně pro nákladní dopravu. Od Prahy se brzdí už před Kývalkou na stém 81. kilometru, od Vyškova stále mezi Holubicemi a Rohlenkou. D2 z Bratislavy plná od Modřic ze 3. kilometru a na konci D52 výrazně zpomalíte před Rajhradem okolo 10. kilometru. Příčinou je nehoda na 8,5. Jízdní pruh tam blokují následky střetu nákladního vozidla s osobním. Na D11 směrem z Prahy do Hradce čekejte potíže přímo v omezení před Chlumcem na 56,5 kilometru.
4: Je tam auto osobní s praskou levou přední pneumatikou. Jo. On trošku je v tom zálivu, ale i tak dosahuje toho pravidel jízdního pruhu, takže vlastně tam projede jenom jedno auto.
3: A D56 z Frýdku do Ostravy kolona téměř od Paskova ze 43. kilometru. 20 minut se jede k nehodě. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
5: Počasí se teď bude velmi dynamicky měnit. Dnes slunečno, víc oblačnosti s přeháňkami se objeví jen na východě našeho území. Zítřek pak bude deštivý a chladný. V pátek už se začne počasí vylepšovat, to už budou doznívat srážky jen na severovýchodě. A na víkend nás čeká počasí babího léta. V sobotu i v neděli bude převládat slunečno s chladnějšími rány. Odpolední teploty se ale budou postupně zvyšovat, aby pak v první polovině příštího týdne přesáhly i 20. To na teploměrech uvidíme od 20 do 26 stupňů. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: i normální řízení zabíjí, i když si to nepřipouštíme. Takové je motto nové preventivní kampaně, kterou právě dnes spouští Česká asociace pojišťoven. Má upozornit na běžné řidičské přestupky a návyky, které řada lidí považuje za neškodné, ale můžou mít vážné následky, v mnoha případech i smrt. Detaily Eliška Zábrovská, vítej.
1: Zdravím tě, dobré ráno. Policejní statistiky ukazují, že loni zemřelo na českých silnicích 421 lidí a nejčastější příčinou bylo nevěnování se řízení. Česká asociace pojišťoven na svém novém webu uvádí, že 82% smrtelných dopravních nehod způsobí chování, které je sice nelegální, ale řidičům to často připadá úplně běžné a normální. Typicky mezi něj patří obhajoba rychlejší jízdy, vyhledávání v telefonu nebo řízení během únavy.
0: Redaktorka Eliška Zábrovská, no a my už teď ve vysílání vítáme výkonného ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška. Dobrý den i vám.
2: Dobré ráno.
0: Jaký je hlavní cíl té preventivní kampaně, kterou tedy dnes spouštíte?
2: Ten cíl naší kampaně Nepozornost zabíjí je ukázat, že jsme si v Česku znormalizovali způsob řízení, který ale není bezpečný. Ta kampaň má vlastně oslovit všechny běžné řidiče, ti, kteří nás dneska poslouchají, a ukázat jim, že zatímco oni na silnicích vidí a kritizují způsob jízdy, který se jim nelíbí u ostatních řidičů, tak často oni řídí přesně takto, protože si to svoje chování omlouvají nějakou svoji zvláštní situací. Kampaň opravdu není na cílí na piráty silnic, ale na běžné řidiče, kteří udělali v tu chvíli drobné, takřeba normální rozhodnutí.
0: Kampaň oficiálně zahájíte dnes dopoledne. Můžete ale už teď třeba přidat některá aktuální data o tom, jak se čeští řidiči chovají na silnicích? Co vás na nich třeba překvapilo nejvíc?
2: Víte, ze všech průzkumů v poslední době nám se vždycky ukazuje, že řidiči vlastně docela dobře vědí, co je na silnici nebezpečné a co by se mělo nedělat. 92% řidičů z průzkumů nám uvedlo, že nedodržování odstupu, to znamená lepím se na někoho na silnici, je nebezpečné, může skončit špatně, ale 51% z nich připouští, že to samo dělá. Ten důvod, proč to dělá, je přeci, že jsem lepší řidič, měl jsem důvod spěchat, já mám dobrý auto, zvládnu to. To jsou všechno úvahy, které pak vedou k tomu, že ty situace často nedopadnou dobře a stojí za těmi zhruba 346 mrtvými právě z těchto drobných důvodů. 61% našich respondentů nám uvádí, že problém silnic jsou ostatní řidiči. Často si nepřipouštíme, že to, co vidíme, děláme právě zrovna my.
0: No a co používání mobilního telefonu za volantem?
2: Mobilní telefon za volantem nám, myslím, uvedlo zhruba přes 80%, že ano, telefonují. Na otázku, jestli by zvedli telefon, aby se bylo něco nutného za volantem, nám odpovídá 50%, že ano. Přesto si všichni tihle uvědomují, že je to ale nebezpečné.
0: A jak moc jsou Češi zodpovědní, co se týče pojištění pro takové případy? Kolik z nich má havarijní pojištění auta?
2: Havarijní pojištění má zhruba 34% vozidel, to asi o třetinu méně, než má povinné ručení, ale já bych tady rád spíš řekl, víte, žádné pojištění vám život nebo zdraví vám nebo někomu z rodiny nevrátí.
0: Ještě pojďme zpátky k té kampani, kterou tedy budete spouštět už dnes, kde na ní můžeme narazit. Vy jste už umístili vrak auta po nehodě, a to přímo na ulici u Národního muzea v Praze. Je takových podobných praktických, řekněme, ukázek po České republice někde víc?
2: Po Praze máme 4 takhle vraky umístěné na ještě dalších frekventovaných místech. Brali jsme to jako vlastně upozornění na začátek té kampaně, ale zároveň, kdybyste si k tomu vraku stoupili, tak vidíte, kolik se u něj zastavuje třeba rodičů s dětmi a ty děti se vyptávají, jestli tohle opravdu se může stát a takhle, jestli může vypadat třeba to jejich auto, když budou mít nehodu. Ten příklad vlastně velmi táhne a ukazuje. Je to ale jenom začátek té kampaně. V té kampani uvidíte řadu věcí, které dneska asi nemůžu prozradit, ale můžu říct, že samozřejmě se s ní setkáte i v televizních spotech, v běžných médiích, dokonce tu kampaň bude v jisté fázi doprovázet i celovečerní film.
0: Něco k tomu filmu neprozradíte, kde ho uvidíme?
2: Ten film, který natočil dokumentární film o vinících dopravních nehod a o příbězích jejich života, natočil Vít Klusák a měli bychom ho vidět ve druhé polovině října.
0: Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek byl naším hostem. Díky moc a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den.
0: A všem šťastnou cestu.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
3: Projekt Fairplay, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Jana Utendorská pro nás má zprávy.
5: Prezident Pavel dnes vystoupí na valném shromáždění OSN. Dálniční známky od příštího roku zřejmě nezdraží, novelu posoudí poslanci. Hokejisté Sparty prohráli úvodní domácí utkání v extraligové sezóně. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně popojíždí kolona od Rudné z 6. kilometru. A bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: S národním projevem vystoupí prezident Petr Pavel na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Věnovat se má především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
6: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovíckého pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Radiožurnál.
5: Ceny dálničních známek se zřejmě měnit nebudou. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Chce proto zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
7: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
5: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny podle nich budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření.
8: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
9: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
8: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
9: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézorová, Radiožurnál.
5: Ostravští zastupitelé posoudí změnu územního plánu. Má vyřešit problémy s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
10: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
11: Sport.
4: Hokejisté Sparty prohráli ve třetím kole Tip Sport Extraligy 3-5 s Mladou Boleslaví. Pražané tak nezvládli úvodní domácí utkání sezony, navíc na svém ledě podlehli Středočechům poprvé po 5,5 letech. Kouč Sparty Patrik Augusta kritizoval aktivitu svého týmu.
12: První půlka zápasu je neakceptovatelný výkon z naší strany. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo bavit se o nějaký kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když si to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
4: První extraligovou výhru slaví Liberec, který si z Pardubice odvezl výsledek 5-4.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D5 potíže u Cerhovic i před Rudnou. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy v omezení před Cerhovicemi na 41. a půltém kilometru havarovalo několik vozidel. Na kamerách vidíme dost poničené osobní auto, v levém pruhu pak kamion. Okolo se kličkuje, jede se jen velmi pomalu a brzdí se na 43. Dá se ale očekávat, že kolona mnohem víc poroste. D5 na příjezdu do Prahy stále ucpaná od Rudné z 6. kilometru. Hlavní příčinou je omezení na začátku Rozvadovské spojky, tam průjezdný pouze pravý pruh. Podle našich zpravodajů je navíc značení dost chaotické, řidiči proto výrazně zpomalují. Ke sjezdu na okruh je to od Rudné na 45 minut, za Ořech čekejte až hodinové zdržení. D6 z Varů do Prahy a před sjezdem na Jeneč nehoda na 7. kilometru.
14: Do osobních vozidel značená šipkou, vozidla jsou v levém pruhu.
13: Kolona se sune z 10 minut přibližně z 9. kilometru a D56 z Frýdku Místku do Ostravy fronta téměř od Paskova ze 43. kilometru. Více než 20 minut popojíždí k nehodě před sjezdem na Hrabůvku. V levém pruhu stále překáží dvě havarovaná osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
15: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
11: Počasí.
5: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě jen výjimečně přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
4: 8 hodin 6 minut, přejeme dobré ráno. Tak zatímco podle meteorologů už podzim dávno začal, tedy ten meteorologický, tak dneškem vstupujeme do toho astronomického. Jak je to s tím skutečným, tak to jste mohli pocítit i dnes ráno při těch ranních teplotách, které se tomu velmi blížily. No a co to tedy přesně znamená astronomický podzim a jak rychle se teď budou krátit dny, i to budeme za chvíli řešit v ranním Radiožurnálu, tak buďte s námi.
11: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: za 100 let.
1: Ranní radiožurnál i dnes. Dnešní ranní teploty už to naznačili, začal podzim. Mluvíme teď ale o astronomickém podzimu. Slunce vstoupilo do znamení váh a máme za sebou podzimní rovnodennost. Kdy přesně nastala, to nám poví Eliška Zábrocká. Vítej, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Tu rovnodennost většina z nás prospala. Slunce bylo tentokrát přesně nad zemským rovníkem ve 2:05. Ten čas se ale mění. Rovnodennost není každý rok ve stejný okamžik.
1: Tak nám připomeň, čím to je?
2: Protože Země neoběhne kolem slunce přesně za rok, ale za 365 dní, 5:49. Proto se ten čas stále mění. Zatímco loni byla rovnodennost kolem 8:00, letos jsme ji měli uprostřed noci, no a příští rok zase bude ráno. Dny se dál zkracují a může nás často překvapit, jak rychle dnes, pro příklad třeba tady v Praze, slunce zapadne v 18:59, na konci září, tedy za pár dní, už to bude o 15:15 dřív. Krátit se budou dny až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima.
1: Nic to nemění na tom, ale že o víkendu bychom měli ještě zažít alespoň záchvěv babího léta, ale podzim ten astronomický už je také tady. Eliška Zábrocká tady také byla, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou,
1: hezký den. A s vámi stále je ranní radiožurnál v 8 hodin 11 minut.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, ve 8:45. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si opěkává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Maroko právě dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany pak jmenuje předsedou vlády král Mohamed VI. Španělsko kvůli marockým volbám posílilo také ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta. Obává se totiž další vlny migrantů.
3: Na D5 nehoda u Cerhovic a zdržení od Rudné. Na D5 z Plzně do Prahy před Cerhovicemi na 41,5 kilometru pracují na odstranění následků nehody. Několik vozidel se srazilo přímo v omezení. Průjezd je dost obtížný, projíždějící auta musí kličkovat. Zdržení ze 43. kilometru přibližně 15-minutové. D5 dál na cestě do Prahy ucpaná už před Rudnou, do zastavení se brzdí na 6. kilometru a na začátek okruhu se jede krokem bezmála 50 minut. Další zdržení naberete i na okruhu směr D1 za Ořech, připočtěte dalších 15 až 20 minut navíc. Devítka Mělník Praha a potíže u odbočky na Zlonín.
4: Srážka 3 automobilů, zatím tam přijíždějí teprve záchranné složky, dá se to objet střídavě přes křižovatku.
3: D56 Frýdek Místek Ostrava fronta od Paskova ze 43. kilometru, naberete 20 minut k nehodě. Další zelená vlna za 15 minut.
5: Dnes po ránu na mnoha místech klesala teplota pod nulu, bylo to převážně v mrazových lokalitách, například na Šumavě ukázaly teploměry až -6. Také se ojedinělé teploty pohybovaly kolem 10 stupňů, to byly ty nejvyšší teploty, zůstaly v Praze nebo v Brně. Přes den pak čekáme od 16 do 20 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 15 stupňů Celsia. A bude docela příjemné slunečné počasí, jen místy přechodně mraků víc. Na východě se ojediněle mohou objevit dešť. Přehánky. To zítra už bude deště víc. Čeká nás převážně velká oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm. Teploty budou nízké, jen mezi 12 a 17 stupni. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Už tuto neděli v Příchovicích budeme také u oslav 60 let založení divadla Járy Cimrmana. Budeme u toho možná i s vámi a ještě jedna oslava cimrmanovská, původně učitel, také rozhlasák a cimrmanolog a představitel dámských rolí Milon Čepelka dnes slaví 90. Přejeme všechno nej, no a ze severu míříme na jih. Lidé na některých místech jeho českého kraje si totiž stěžují na špatná spojení do krajského města. Podle nich za to může úplně nový systém tamní integrované dopravy. Vedení jeho českého kraje od začátku školního roku už celkem třikrát také změnilo tamní jízdní řády. Některým cestujícím úpravy ale přesto nijak nepomohly. A jak to tam vypadá, dozvíte se z další reportáže.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teďkom, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku.
1: Teďkom, jak to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: Veškeré naše spoje někam dále jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
2: I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
3: My tenhle ten týden budeme ji ukončovat. Zastavují mi lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
2: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku. Podle nezávislé starostky Renaty Gondekové, která kandiduje v letošních komunálních volbách, obcí před zavedením iDesky často projížděly přímé spoje do krajského města.
4: Obyvatelé musí přestupovat buď ve Zlivy nebo na Hluboký a čekat na tu páteřní linku, která už je jakoby někdy přeplněná. Musí tam čekat několik minut, není to úplně, že by to navazovalo.
2: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora JIKORT Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
5: Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy.
2: Jeho český kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál, nejen aktuální informace, ale i vzpomínky, tentokrát na hrdinu, který se narodil před 110 lety. V britském královském letectvu proslul jako noční stíhač a sestřelil 18 nepřátelských letadel. Život Karla Kudlovašra v ranním radiožurnálu ještě o 8:30.
1: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
2: Navštěvují představení po celé republice.
1: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
2: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
1: Cimrmaniaci.
2: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
1: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
2: Cimrmaniaci.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla bude 14. listopadu koncert v Nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem.

podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Na ruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.

0: Radiožurnál 8:30. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
1: Škoda je dnes uzavřela smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvednout o více než 7 korun, konkrétně na 1,40 korun 80 haléřů za litr. Částku může zvýšit ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v okamžiku, kdy cena oproti lednu stoupne o více než 20%. U nafty platí vyšší sazba 44 koruny 50 haléřů už od června. V Kyjevě dnes po ruských vzdušních útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice, pozastavená byla i příměstská železniční doprava. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v Solomianské čtvrti mezi obytné budovy trosky blíže neurčených zbraní. V Oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí. A Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Stavba za více než 7 miliard korun patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moci poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci akce Noc vědy. Sport. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezonu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka si podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól při výhře Detroitu 7-4 na ledě Pittsburghu. A tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D5 zdržení před Cerhovicemi i před Rudnou. Na D5 z Plzně do Prahy před nehodou u Cerhovic narostla kolona až na 44. kilometr. Čtvrt hodiny se posouvá na 41.5. Tam přímo v omezení srážka několika vozidel, blokovaný nejprve levý, pak i pravý pruh, okolo se musí kličkovat. Na D5 na příjezdu do Prahy kolona před Rudnou z 6. kilometru, za Ořech na 18. se jede až hodinu. A okruh se plní i ve směru z letiště před D5. Zpomalíte za Karlovarskou na 25.5 kilometru. Silnice 43 ze Svitav do Brna u odbočky na Krhov po těžké nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Totálně ucpaná je aktuálně náhradní trasa přes Lisice. Více než půlhodinové kolony se vlečou jak z odbočky na Drnovice, tak od 43 z úrovně Bořitova. Zvažte sice o něco delší, ale plynulé průjezdnou cestu přes Skalici, následně Doubravici nad Svitavou, je ale vhodná pouze pro osobní auta. A devítka z Mělníka do Prahy a trvající potíže u odbočky na Zlunín. Kvůli srážce dvou osobních aut se jede pouze Kyvadlově. Provoz na Prahu velmi silný. Z odbočky na Předboj ztratíte 20 minut. Z opačné strany jen 5. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes si užijeme takovou malou ochutnávku babího léta, tedy stabilního, teplého a slunečného podzimního počasí. Naplno pak ovládne naše území o víkendu i v příštím týdnu. Dnes tedy jasno až polojasno, jen přechodně se objeví na nebi mraků víc. Na východě pak může sem tam sprchnout. Teploty budou ještě mezi 16 a 20 stupni. Zítra pak ale deštivo a chladno s teplotami maximálně do 17 stupňů. V pátek se začne počasí vylepšovat. To už bude jen doznívat déšť na severovýchodě našeho území a v sobotu bude krásně, slunečno, s teplotami, které budou dosahovat místy až k 26 stupňům. O co tepleji bude přes den, o to chladněji bude v noci a po ránu. Krom přízemních mrazíků se ale také musíme připravit na typické podzimní mlhy. Ty se ale budou díky slunečným paprskům poměrně rychle rozpouštět. A takové krásné podzimní počasí si budeme užívat minimálně do poloviny příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a s Marcelou Hálovou, ta dnes hlídá oblohu a za chvíli také s naší eurozpravodajkou Zdeňkou Trachtovou, a to proto, že státy Unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rusové, Bělorusové na sankčním seznamu Evropské unie nebudou mít ani v příštích 3 letech přístup ke svým penězům a nemovitostem ve státech 27. Členské státy v úterý večer po dlouhém a těžkém jednání prodloužily platnost sankcí do září roku 2029. Na seznamu ale zároveň vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Náročné vyjednávání teď s naší zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč tedy Evropská unie zrušila sankce proti těm 2 ruským miliardářům a o koho se přesně jedná?
1: Byl to jediný způsob, jak dosáhnout dohody a ty sankce proti 3000 ruských a běloruských občanů a firem konečně prodloužit, protože Francie a posléze i Slovensko a Lucembursko trvali na vyřazení těchto 2 oligarchů a podmiňovali tím svůj souhlas s prodloužením celého sankčního režimu. Konkrétně Francie bojovala za ukončení sankcí proti ruskému miliardáři Ališeru Usmanovi. Podle diplomatů zatím stálo vyjednávání s Azerbajdžánem, kde jsou zadržovaní 2 francouzští občané a Usmanov má být součástí dohody za jejich propuštění. Slovensko a Lucembursko se posléze přidali s požadavkem na vyškrtnutí oligarchy Michaela Friedmana. Oba 2 nyní tedy budou moct znovu cestovat do Evropské unie a především opět získají přístup ke svým majetkům v Evropě, které byly dosud v rámci sankcí zmrazené.
0: V rámci toho těžkého kompromisu ale státy 27 prodloužily tedy platnost sankcí proti dalším Rusům a Bělorusům rovnou na 3 roky. Co to v praxi znamená?
1: Že se tím zkrátka státy příští 3 roky nebudou muset zabývat. Ty sankce jsou prodloužené a budou platit do září roku 2029, pokud je samozřejmě Evropská unie aktivně do té doby nezruší. Dosud to bylo tak, že státy 27 museli ty individuální sankce prodlužovat každých 6 měsíců. Jen připomenu, že teď mluvíme o sankcích proti jednotlivcům a firmám, nikoli o hospodářských sankcích proti ruskému průmyslu či energetice. Ty aktuálně platí do července příštího roku.
0: Zpravodajka Radiožurnálu při evropských institucích Zdeňka Trachtová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8:40.

0: V ranním radiožurnálu 8.43 pro vás máme vzpomínku na československého hrdinu. Byl vůbec nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva a přezdívalo se mu Kut a narodil se před 110 lety. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kutl-Vašer má na svém kontě v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další se mu povedlo získat ještě předtím pod francouzskou vlajkou.
1: Vyletěl jsem, patřil jsem, sestřelil jsem.
2: Tak shrnulo činy Karla Kutl-Vašera vysílání BBC v roce 1942. Právě v tom roce zaznamenal nejvíc úspěchů, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
3: Podnikal noční ofenzivní sólové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat.
2: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kutl-Vašer, zvaný Kut, v BBC v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
2: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách sestřelil 18 letounů protivníka. Karel Kutl-Vašer zemřel ve Velké Británii v pouhých 42 letech na infarkt. V roce 2016 dostal řád Bílého lva. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. U E.ONu zrostly ceny elektřiny u nových zákazníků v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské pak až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatí do 160 korun. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé.
5: Na D5 nehoda u Cerhovice a dlouhé zdržení od Rudné. Na D5 z Plzně do Prahy trvají komplikace kvůli nehodě v omezení u Cerhovic. Na 41,5 kilometru se aktuálně jede pravým pruhem. Kolona ze 44. je na 15 až 20 minut. A pokud pokračujete dál směr Praha, zastavíte i před Rudnou na 6. kilometru. Doba zdržení už se ale o něco málo zkrátila. Odtud na okruh za Ořech pojedete v osobním autě 40 minut. Na okruhu před D5 vzniká kolona i ve směru z letiště. Brzdí se už ve sjezdu z D6 na 26. kilometru. A43 ze Svitav do Brna u odbočky na Krhov po ranní tragické nehodě zůstává v obou směrech uzavřená. Ucpaná stále i náhradní trasa přes Lisice. Více než půlhodinové zdržení nabíráte jak z odbočky na Drnovice, tak i z úrovně Bořitova. Zkuste o něco delší, ale plynule průjezdnou cestu přes Skalici, následně Důbravici nad Svitavou. Je ale vhodná pouze pro osobní auta. Další zelená vlna za 15 minut.
6: Dnes zažíváme podzimní rovnodennost. Dnes je tedy den stejně dlouhý jako noc a právě dnešní ráno je prozatím nejchladnější v tomto období. Teploty klesly většinou na 5 až 8 stupňů. Na západě a jihozápadě Čech byly dokonce jen 2 stupně a právě tam se lokálně vyskytly i přízemní mrazíky. Přes den se ale můžeme těšit na slunečné počasí, které bude ovlivňovat tlaková výše přecházející přes střední Evropu. Převládat bude jasno až polojasno. Víc mraků a také nějaká ta dešťová přehánka se může objevit na východě našeho území. Odpolední teploty do 20. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 8.51 ranní radiožurnál. Právě teď nám volal dopravní zpravodaj z dálnice D1 z Brna do Prahy. Čerstvá nehoda v omezení na 25. kilometru. V levém pruhu dvě neoznačená auta. Začne to tady váznout. A teď Cimrmaniaci, což je seriál radiožurnálu, kterým tento týden předznamenáváme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Teď ale pojďme do jiné části republiky, do Letovic na Planensku. Tam bydlí cimrmaniak Jaroslav Chloupek a na své zahradě má třeba i Járovu hospodu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, ano, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
2: Sestrou Járy Cimrmana.
1: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu, a je tam ten titulek Největší velikán Jára Cimrman, o to ta bista je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik metr vysoký, zatímco bista má
1: něk... 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno Největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod, ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
2: Cimrmanovu hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Jo, v lese, jo, v lese. Ne na jehličí, ale
1: dáme se tam.
0: A půjdeme i do lesa, předpokládám. S Janem Pokorným a?
1: A naším hostem s Hajnou ze Šumavy, Lucí Marunovou. Ona pracuje na Šumavě jako Hajná, k tomu napsala knihu Hajná na Šumavě, tak ne Hajná ze Šumavy, takhle je to správně. Takže těch témat je celá řada, protože předpokládám, když Hajná jde Šumavou, tak a půjde se mnou po téže cestě, tak tam uvidí úplně jiné věci, než uvidí člověk, který Hajným není.
0: A ta mladá slečna, to je ta Hajná. 9 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
2: Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. Popírač covidu, který vyzýval k útoku na poslance, žádá o propuštění z vězení. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona k nehodě na kilometru 41,5. A bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro malé modulární reaktory. Mělo být o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 500 000 000 korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO.
4: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu tzv. Regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
2: Havlíček také řekl, že malé jaderné reaktory budou vhodným doplňkem českého jaderného programu. První reaktor tohoto typu by měl v Tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Tématem byly včera i ukrajinské přípravy na zimu a střely do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas.cz. Čermák se odpykává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI. Jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuty.
5: Španělská vláda se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka na španělské území. Kromě migrantů ze subsaharské Afriky do Ceuty před 2 měsíci vniklo i několik desítek tisíc mladých Maročanů. Právě jejich hlasy se snažili získat strany ve volební kampani. Mezi mladou generací je i přes růst marocké ekonomiky vysoká míra nezaměstnanosti. Strany voličům slibovaly 1 000 000 nových pracovních míst a taky lepší bydlení, školy a zdravotnictví. I přesto se k volbám zaregistroval jen zlomek voličů z nejmladší generace. Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Česká filharmonie zakončí mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. V pražském Rudolfinu zahraje pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
6: Solistou bude miláček pražského publika, miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shalom, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
7: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
6: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnivák.
7: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Sport.
0: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu, když porazili 2-0 Velkou Británii. První bod zajistila Češkám Marie Bousková, druhý Linda Nosková. Právě wimbledonská šampionka Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch.
8: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za 2 dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
0: V pátek Češky v semifinále poháru Billie Jean Kingové vyzvou buď Španělky nebo Kazachstánky. Jejich utkání se bude hrát dnes.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D5 nebezpečná překážka před Stříbrem a kolona před Cerhovicemi. Na D5 z Rozvadova do Plzně teď velice opatrně za sjezdem na Mariánské Lázně. Na 122. kilometru hlásíte pneumatiku mezi pruhy. Opakujeme, D5 z Rozvadova do Prahy, kilometr 122, pneumatika mezi pruhy. D5 z Plzně do Prahy a kolona před omezením u Cerhovic už z kilometru 44,5. Téměř 20 minut pojedete na 41,5. Průjezdní je tam pouze pravý pruh. Vozidla po nehodě už jsou odklizená, v odstavném pruhu ještě zůstává světelná šipka. D5 plná i na příjezdu do Prahy, zdržení už se ale krátí od Rudné z 5. kilometru na okruh k Ořechu naberete přibližně půl hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete před Šmejkalkou. Na 25,5. kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh. Stojí v zatáčce, buďte velmi obezřetní. A ještě Praha Novopatská směrem od Kbelské na Černý most. Za sjezdem na Satelice bourali v pravém pruhu dva nákladní automobily. Kolona se sune od Kbelské, ztratíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
10: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 15. Tolik zprávy. Teď už mají slovo Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin 6,5 minuty, hostem Radiožurnálu je Hajna Lucie Marunová. Dobrý den.
11: Dobrý den, lesu zdar.
1: Lesu zdar, to je váš pozdrav vlastně.
11: Ano.
1: Jako mají rybáři Petru zdar, vy máte lesu zdar, pracujete na Šumavě a napsala jste o tom knihu Hajna ze Šumavy. Jste hajná i myslivkyně?
11: Jsem hajná a i myslivkyně, přesně tak.
1: V čem se liší hajná od myslivkyně?
11: Tak, myslivost může dělat víceméně kdokoliv, kdo se o to zajímá, kdo vlastně je fascinovaný přírodou, kdo vlastně má ten cit. A hajná to už je víceméně jako profese, takže to je vlastně moje práce.
1: A poslyšte, Lucie, ta liška, kterou držíte v náručí třeba na Instagramu a nebo na obálce vaší knihy, kde to vypadá, že vám žere z ruky. Ta je opravdová?
11: Je to opravdová liška. Je to liška Koko se jmenuje a propůjčil mi takhle na krásnou vlastně obálku stvárnit pan Radomil, a což je její majitel, a musím říct, že ten má opravdu s ní jako velký zážitky, a teďkon, jak byla i na tom křtu, který jsme měli, tak Koko byla úplně úžasná, všechny děti jako prostě připoutala si pozornost prostě u všech a byla to takové doplnění, zpestření toho křtu, no, takže i jako v té knižce, jako kde rozebírám právě jakoby tu problematiku třeba v norování a tak, tak si myslím, že se to k tomu hodilo. A musím ještě podotknout, že liška je vlastně i moje oblíbené jako zvěř v tom lese, no.
1: Ona se dá ochočit?
11: Ochočit, no, když máte opravdu jako
1: když
11: slepé,
1: má ten pan Radomil, tak
11: slepé mládě, tak máte jako šanci si ji ochočit, ale víceméně já asi nevím, nechtěla bych jako vidět, jakou paseku by udělala jako doma, no. Takže jako správně, jako podléhá to veterinárním předpisům a tak, takže na základě toho, jakoby Radomil ten chov má takhle jako zařízený.
1: Rádi vás poznáváme, Hajná Lucie Marunová.
3: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je dnes šumavská hajna Lucie Marunová. Vy bydlíte v Hájovně?
1: V Hájovně nebydlím, bydlím v pracovním bytě, protože na Hájovně je to samozřejmě jakoby těžký život, jako samotná ženská třeba, že?
0: Tak tam nemusíte tam být sama, můžete tam mít třeba psa.
1: Psa, veverku, tu mám doma. Tak.
0: Vy máte doma veverku?
1: Já mám Čikaryho červenýho, to je takový malý veverčák a ten mě doprovází vlastně celou tou profesi hajný, to bylo vlastně moje první zvířátko.
0: Proč vás doprovází zrovna veverka?
1: Veverka, no tak jako, já mám jako slabost takhle na takový malinký zvířátka a tak, takže jako roztomilý, vždycky jsem jako byla jako zvířátko mil a tak, už od dětství, no.
0: Čím je pro hajnou konec září? Co dělá hajna na konci září? Nebo je hajný, ale to je jedno.
1: No tak jako, když se už rozkoukáváte z toho jako léta, kde vlastně vám řádil všude možně kůrovec, tak nacházíte jako i třeba pozůstatky, bohužel, který jako jste buď to přehlídli, anebo máte ještě jako čas je zpracovat. Nicméně, když to vezmu z té lesnické stránky, připravujeme se na inventuru dřeva, dáváme si všechno do pořádku a vlastně se připravujeme na zimu. A to teďkon bych mohla načíst tu naší loveckou sezónu, kdy vlastně jako všichni hajní jsou úplně postřelení a prostě...
0: Počkej, to není dobrá zpráva.
1: Ne, já to jakoby, myslím s nadsázkou, ale zkrátka jako my teďkon jako prostě budeme žít v lese, jo, a myslím si, že nejhorší je to, když jako chlap vám oznámí, že jako se teďkon stěhuje na ten měsíc do lesa, protože začíná jelení říje a jako tak ty manželky jako z toho nemají vždycky radost a tak jako...
0: Ty jelení z toho mají ještě mnohem menší radost. Ale když jsme se bavili o tom lese na konci září, už je znát, že se blíží říje?
1: Jo, jako...
0: Je to slyšet?
1: Je to slyšet. Je to mocné, je to nádherné, je to prostě takové kouzlo jako podzimu a jako ten, kdo ví, kdo jako na nějaký říji takhle byl nebo slyšel jelena, tak musíme jako dát za pravdu, že je to opravdu takové fakt jako až... jako říkám, mocné, že jako vám přeběhne i mráz po zádech, je to prostě jde úžasné. No.
0: Jak to, že jste tím tak nadšená? Vy jste dívka z Prahy? Původně nejste?
1: Ne, prosím, ne, z Prahy ne.
0: No ale studujete v Praze.
1: V Praze studuju. Já jsem ale, nejste daleko, já jsem od města, jakoby z Českých Budějovic, takže z města jsem. Ale vyrůstala jsem právě na té jižní straně Šumavy, na tom Boleticku, ve Vojenském újezdě. No a následně jsem teda migrovala na Písek, kde jsem studovala lesnickou školu v Písku, odbornou, a tam mě poté překlopila sem do Prahy, kde vlastně jsem byla jako denní student na programu Myslivost a péče o životní prostředí zvěře, a jako potom půl roce, ten první semestr, já jsem opravdu jako nebyla schopná to zvládnout, protože mě to město strašně ubíjelo. Já jsem jako fakt tu přírodu žiju odmala a opravdu jako představa, že jsem zavřená takhle ve městě a jezdím na přednášky a užívám si ten studentský život, který jsem si za ten půl roku samozřejmě neužila, protože já to neuměla. Tak vlastně jsem věděla, že tu školu asi snad nedodělám, ale nechtěla jsem se toho vzdát, protože ten program mě opravdu naplňoval. Vy v tom programu prostě máte, pochopíte vlastně, spojíte si ty věci v tom lese. No a zkrátka mi to přišlo líto, že jako bych potom vyšla tu školu a neměla žádnou praxi. To byl jako další jako impuls k tomu odejít z té Prahy a vlastně zachránit se, kdo může, a utéct do lesa. A právě jsem teda po půl roce na tom denním studiu se překlopila na dálkové a dostudovala jsem to dálkově.
0: Lucie, řekněte mi jednu věc. Když jste kdysi navštívila den otevřených dveří na lesnické škole v Písku,
1: ano.
0: To s vámi udělalo co?
1: No tak to úplně rozhodlo, že sem patřím, protože ona to není obyčejná škola, je to prostě, já na to vzpomínám, jako že jsme byli úplná rodina, prostě hlavně jako ty tradice, tu školu dělají úplně strašně unikátní a prostě tu hodnotu ty školy také, jako máme tam v té škole, jsme prošli různými tradicemi, ceremoniály a tak dále, bylo to fakt dokonalý, a když se zeptám takhle jako třeba mých teď spolužáků na vysoké škole, kteří přišli buď to z gymplu nebo to, tak oni vůbec to neznají a jako je mi to líto, že jako to vůbec nepoznali, takže jako musím říct, že to byly skvělá 4 léta, no.
0: Říká Lucie Marunová, hajná ze Šumavy.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Hajná ze Šumavy, Lucie Marunová, tedy Hajná z Národního parku Šumava, která pečuje o les, ale taky loví, je naším hostem. Vy umíte takovou tu mysliveckou řeč?
1: Mysliveckou mluvu, myslíte?
0: Mluvu, promiňte.
1: Ano, ano, samozřejmě, to je prostě základ, zásada myslivosti. To dělá právě tu myslivost jako takovou.
0: Co je to tedy ta myslivecká mluva? Proč se tady vyskytuje? To neumíte říct jako my ostatní, že
1: tak jako
0: ta zvěř má oči?
1: Ne, ne, ne, prosím.
0: Nemá, má světla?
1: Má světla, má slecha, samozřejmě běhy, jako, a to se týká nejen u zvěře, ale i třeba jakoby v té lovecké kynologii a tak dále. Je to zkrátka, jakoby, takhle bych to shrnula, že je, to dělá prostě tu myslivost takovou, jaká je. Je to vlastně myslivost naše, je samozřejmě jako unikátní, nemají to jako víceméně jako moc, jako
0: jiné profese.
1: Jiné profese, no profese.
0: Tak vy máte i rituály, že?
1: Máme i rituály, samozřejmě. Tak jako třeba pasování a takové, no. Jak jsme se teď tady před chvilkou bavili třeba o pasování na té lesnické škole, to jako, to jsou takové prostě okamžiky jako k nezaplacení, že jako prostě to nezažijete jedno, jakoby už po druhý za život, jo. Vy jste třeba ulovíte první kus jako nějaké zvěře třeba, srnčí zvěře, je to váš první srnec, no a právě ten první srnec vždycky, ten lovec je pasovaný na lovce srnčí zvěře a tak dále. Takže jako, a tohle prostě máte jenom jednou za život, takže to dělá takovou tu myslivost, jo, prostě unikátní.
0: Kolikrát se, Lucie, když tohle někde někomu říkáte, setkáte s názorem, já mám zvířata rád, já bych žádné nedokázal zastřelit?
1: Ježišmarja, já taky miluji zvířata, ale my musíme pochopit, že vlastně ta zvěř, která jako nemá své přirozené predátory, tak populace, která je čím dál tím větší, kdyby byla jako přemnožená, když to takhle jako přeženu, tak by se sama ta zvěř jako trýznila, jo. Takže musíte prostě někdy učinit to rozhodnutí, který občas je hodně kruté. A ona jako ta příroda je sama krutá, jo. Takže musíte prostě to pochopit, musíte to vzít jako celek, musíte si to propojit, co by se stalo, kdyby jsme nelovili, kdyby jsme nelovili určitý druh zvěře, kdyby jsme se nevěnovali lovu té škodné zvěře, nebo takhle. Je to strašně moc jako rozsáhlé téma, které vlastně je tak propletené a i vlastně i do toho lesnictví, ta myslivost. Jo, takže jo, jak by možná vypadaly ty lesy, kdyby jsme jo, nelovili, přestali lovit. Musíme si jako uvědomit, že buď to chceme mít v lese zoologickou zahradu a nebo pěstovat krásné, zdravé, pestré lesy, aby odrůstaly tak, jak mají a aby právě jsme mohli předat těm dalším generacím tady to bohatství. Právě, no.
0: To ani v Národním parku se nemůže počkat, až si vztah lesa a zvěře upraví ta příroda sama?
1: Samozřejmě jako postupně ano. Postupně ano, predátory samozřejmě tam máme. Já mám na svém úseku rysa Luciáše, kterýho jsem si takhle pojmenovala.
0: A jako, jak často se vídáte?
1: Nevídáme se, tak jsme se dlouho neviděli, no. Ale zkrátka, jako kolikrát i jako na fotopasky jsem ho spatřila a jako byl to kocour, který jako neměl jméno, protože moje kolegyně se zabývá jako právě tím jako výzkumem a populací tady těch rysů a právě říkala, no tak jak ho pojmenujeme, no tak je na tvým úseku, tak bude Lucia, že? Říkám, tak to je skvělý.
0: Počkejte, když říkáte, že na té fotopasti byl kocour, tak to myslíte rysa samce?
1: Rysa samce, samozřejmě.
0: Ne od kočky kocoura.
1: Ne, to fakt ne. Je to rysý samec.
0: A jak víte, že je to pořád jeden a týž?
1: Takhle, kolegyně mi to vysvětlovala, že oni jako mají vlastně to své zbarvení, tak jak takhle mají ty tečky, tak oni vlastně, ona je dokáže tak skvěle zmapovat, což je úplně obdivuhodné. Ona je dokáže tak zmapovat, že ona vlastně ví, jak ty tečky jako má každý ten rys a dokáže je podle toho vlastně poznat, protože oni slouží něco jako je u nás prostě otisk prstů.

0: A vlastně jo, ten prostor pro ten život. Jo, a když se vlastně tady ten prostor naruší nějak a ty konci jako vzájemně konkurují třeba i v rámci potravy a tak dále, tak samozřejmě nastává problém. A to nemluvím jenom o potravě, mluvím třeba i o chorobách, které jako vlastně taky jsme se jako tykon, to byly taky témata jakoby v médiích, že jako ten třeba africký mor prasat a tak dále. Jo, a je to pak následně i jako dále víc přenosné mezi nimi a tak dále a šíří se to rychleji. Takže jako vlastně ta regulace tím lovem je prostě z tohoto důvodu. No.
1: Vy jste mluvila o rysu Luciášovi. Máte nějakého vlka tam?
0: Vlka jsem...
1: Pojmenovaného?
0: No nemám, ale vím, že mi párkrát procházel na fotopasky, ale to bylo už asi 2 roky dozadu. To bylo hned na začátku a jsem tam nějaké stopy oblasti srní jako potkám, ale že bychom se potkali jako v tváří tvář, tak to musím říct, že takový štěstí jsem ještě neměla, no.
1: Štěstí tomu říkáte?
0: No, tak jako je to zážitek samozřejmě, že? A jako tak záleží, no, jako...
1: No, ne, tak když má někdo pro strach uděláno, tak se asi může potkat.
0: A já si myslím ale, že u toho jako se nemáme čeho bát. To jako kolikrát i ta zvěř, když se podívejte, že ta zvěř se bojí daleko víc vás, než vy byste se měli bát jakoby jí.
1: Říká Lucie Marunová.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Společnosti E.ON a

0: Česká plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Připlatí si noví zákazníci. U E.ONu za elektřinu v průměru zhruba 200 korun, u pražské plynárenské až 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu od 50 do 160 korun. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Čeští akademici chtějí látky patentovat a teď hledají partnery pro klinickou studii. A národní hřebčín otevírá nové stáje ve Slatiňanech. Areál za více než 130 milionů korun stojí na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny. Sport. Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení v okolí Brna stále uzavřená 43 u Krhova. Na D1 z Prahy do Brna trvá silnější provoz za Kývalkou na kilometru 183, zpomalují kamiony. Před Popůvkami na 185. i osobní auta v levém pruhu. Tradiční nesouvislá kolona se posouvá až do zúžení u D2 na kilometr 196. Od Vyškova je fronta krátká, po pojíždí od Slatiny z kilometru 201. A v regionu ještě zůstaneme. Silnice 43 ze Svita do Brna. U odbočky na Krhov je po raní tragické nehodě stále neprůjezdná. Objízdná trasa přes Lisice ucpaná v obou směrech, jak od Drnovic, tak od Bořitova. Čekejte minimálně 20 minut navíc. Na D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona před omezením u Cerhovic ze 45. kilometru. 20 minut zabere cesta na 41. a půltý. Jede se tam pouze pravým pruhem, v odstavném navíc zůstává světelná šipka po dřívější nehodě. A na D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení za Zdiby. Fronta z 1. a 5. kilometru se posouvá 15 minut k omezení. Mezi 4. a 5. kilometrem pracují na opravách vozovky. Jede se pouze levým pruhem a další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 15. Tolik zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes hajná Lucie Marunová. Ptá se Jan Pokorný už za chvíli.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, nejdřív je tu mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my přinášíme varování pro všechny řidiče z dálnice D11. Jedete-li z Prahy do Hradce, teď velmi opatrně za Jirny na 9. kilometru. Čerstvá nehoda. V levém pruhu bourala dvě osobní auta. Na místo spěchají hasiči. Opakujeme D11 z Prahy do Hradce za Jirny na 9. kilometru. V levém pruhu dvě nabouraná osobní auta. Zatím neoznačená. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hostem Radiožurnálu je Lucie Marunová, hajná ze Šumavy. Jednak je to tak, jednak je to název knížky, kterou Lucie napsala. Když se vydáváte do práce, tedy do lesa, v čem jdete?
3: Tak v lese mě potkáte samozřejmě prvně v pohorkách, v monterkách a většinou jako v nějaké zelené košili. Takže to je takový můj outfit do lesa, do práce.
0: To říká mladá dáma, která má svoji módní značku?
3: Ano, ano, samozřejmě. Samozřejmě je to módní značka pro ženy, jako hlavně v té myslivecké sféře, ale hlavně i taky jako pro kohokoliv, kdo má rád přírodu.
0: A ono to vychází z nějakých barev, které nosíte normálně do lesa? Je tam tedy hnědá, zelená?
3: Jo, přírodní tóny barev, takové ty nadčasové barvy, které vlastně můžete kombinovat i s čímkoliv, jako můžete cokoliv vymýšlet, fantazie mezi se nekladou samozřejmě tady u nás.
0: A to vy sama si vymýšlíte?
3: Ano, já sama, společně i s mojí jako švadlenou Petrou Jehličkou, která vlastně tu mojí představu...
0: Počkejte, švadlena se jmenuje jak?
3: Paní Petra Jehlička. Ano, slyšíte správně. Má úplně
0: skvělé jméno.
3: Ne, ona se opravdu takhle jmenuje, má to v občance. Já jsem po ní taky chtěla tu občanku vidět. Je skvělá, je úžasná. Prostě bez ní bychom se vůbec neobešla, protože ona cokoliv já si usmyslím, tak ona prostě převede do té reality. Takže my jsme jako na sebe tak úplně napojení, že my si rozumíme v tom, co chceme, jako jak to plánujeme. Já jí to vysvětluju vždycky tak do detailu a ona říká, to nemusíš. Já vím, jak to chceš. Prostě takhle, sedli jsme si strašně moc s tím stylem a takhle to vzniká, no.
0: A jaké to je pro mladou dámu, která se zabývá tedy módou, studuje vysokou školu, stane se hajnou a teď se potká s těmi klasiky, s těmi hajnými. Jaké je to setkání, to první?
3: Tak první setkání samozřejmě, jako se potkávají ty hajní, jako já, jako takhle.
0: Nebyl tam nějaký despekt, co ty tady děláš, co nám budeš vyprávět?
3: No já nevím, jako
0: tak samozřejmě. Tak o tom nemluvte, ne?
3: Samozřejmě, že se jako tak nějaké lidi takové jsem jako měla štěstí, neštěstí potkat, ale jako samozřejmě, jako mě si jako na chleba jen tak nikdo nenamaže, takže já jako i když se neznám, tak jako samozřejmě musíte mít v tom lese ostré lokty a musíte jako jednat tak jako stejně jako ty chlapi, takže musíte ne se jim vyrovnat, jo, musíte být, já těm ženám jako kolikrát říkám těm holčinám, říkám, musíš být ještě lepší jak ti chlapi, prostě, jo, oni jako samozřejmě jako vznikají nějaký předsudky, ale jako to je většinou jako opravdu u těch starších generací, kteří, protože jako ono to nebylo ani obvyklé, že by jako třeba žena lesnickou školu mohla studovat, jako jo.
0: Tak... Kolik je teď hajných žen?
3: To je nás určitě strašně moc.
0: Fakt?
3: Já si myslím, že jo, a každým rokem jako je jich čím dál tím víc a já jsem strašně moc za to ráda. Jsme strašně jako ženy jako hodně šikovné a prostě v tomhle jako ty rozdíly u těch chlapů jako někdy jako nechápu a samozřejmě setkávám se i s příběhy jako těch kamarádek, kteří prostě jako mají jako horší jako kolektivy nebo takhle jako jo, jako není to obvyklé, je to víceméně mužská profese, ale myslím si, že dneska jako už na každé lesnické škole jsou prostě ženy a já to úplně nejvíc podporuji, protože to je skvělý, jako.

0: Lucie Marunová, Hajná ze Šumavy, host Radiožurnálu. Lucie, zažila jste v lese na Šumavě návštěvníka, který přírodě škodil, ale přitom byl přesvědčený, že vlastně nic nedělá?
1: Tak takováhle jakoby domněnka, jakože chceme přilepšit přírodě nebo takhle, tak samozřejmě v té laické veřejnosti setkávám se s tím. Setkávám se s tím jako i z řad třeba i myslivců a tak, takže bohužel je tomu tak, je to, jak říkám, je to myslivost jako taková je obor, ve kterém se musíme dále vzdělávat a neustále jako a co se týče té laické veřejnosti, tak přiblížit jim právě různé ty problematiky.
0: A o to se snažíte třeba pomocí sociálních sítí, zejména na Instagramu?
1: Přesně tak. Jako
0: pochopí tam vždycky, co jim chcete tou fotkou třeba říct?
1: Fotkou ne, já vytvářím taková ta videa, jako, na které jako skvěle se to jako představit, jako prostě, aby ten like to pochopil, co nejjednodušeji jakoby vysvětlit. Co se týče ale vysvětlování takových těch kontroverznějších témat, jako je těžba lesa a tak dále, tak tam jako vlastně v těch komentářích pokračuje ta diskuze a já se jako jí nebráním, protože já ráda říkám, že v tom lese se nic neděje náhodou, nic, žádný jakoby vlastně krok, který vlastně buď to lesník či myslivec nedělá jen tak, že by chtěl, všechno má vlastně svůj důvod.
0: Je to tak, že v lese je každý den jiný?
1: Samozřejmě.
0: Stalo se vám někdy, že jste šla tedy do práce, respektive do lesa, vzala jste si ty montérky, měla jste nějaký plán, nějaké úkoly, co uděláte a stalo se něco, co vám to úplně všechno rozbilo a musela jste improvizovat, dělat něco, na co jste nebyla třeba úplně přichystaná ten den?
1: Samozřejmě můžete, jako takhle, jako lesník máte jako pružnou pracovní dobu, takže opravdu tady se s tím počítá, že třeba i večer můžete jít na odvoz dřeva, jako vlastně na expedici a tak, takže jako já hlavně, jak mám rozčleněný ten svůj lesnický úsek, tak právě musím jakoby být jako pořád na dosah třeba toho auta, aby jako kdyby mi zavolal řidič, že za 2 hodiny za mnou přijede, že naloží právě to dřevo a tak, tak abych byla schopná se tam co nejrychleji dostat a tak.
0: Co ta Hajná dělá u odvozu dřeva?
1: No tak u odvozu, no samozřejmě, počítáme jak kusy, tak právě musíme změřit i kolik kubíků jako se veze, takže jakoby dává se takový ten list, jako prostě doklad o tom a jako funguje to i pro vás, jako abyste měla přehled, abyste mohla potom následně tu administrativu udělat, jo, každou měsíční uzávěrku a tak dále.
0: Udělujete na to i povolení? Nebo to povolení? Vy nemusíte? Povolení?
1: No.
0: Ne. Vy potom jenom hlídáte, jaký je stav věcí a co to s tím lesem pravděpodobně udělá, protože výsledky té vaší práce se neobjeví druhý den. Že?
1: Samozřejmě, jako takhle, jako lesnictví se opravdu jako nedá jakoby plánovat na rok, na 2 roky nebo takhle. Vy musíte prostě přemýšlet právě ne na 10 let dopředu, ale třeba i na ten celý život, když jste jakoby, když plánujete být v tom lesním úseku prostě celý život a znám takový hajní, kteří měli jako celý svůj život ten svůj úsek, tak ty museli v těch počátcích plánovat a na těch dalších 10 let prostě dopředu, aby jako prostě jim to vycházelo, tak jako je to na takovýhle plánování je to jako docela náročná práce, musíte jako počítat s různými jako scénáři a tak dále, ale musím říct, že jako to právě dělá to lesnictví, protože my tady musíme přemýšlet právě na ty generace dopředu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Host radiožurnálu Hajná Lucie Marunová ze Šumavy. Už je na Šumavě zima, neboli chladno tedy?
1: No, samozřejmě, dneska jsme měli prej 0 stupňů, takže no, zima se pomalu blíží.
0: Sledujete při vaší práci, kterou zatím neděláte tak dlouho, nějaké dopady toho, čemu se říká změna klimatu?
1: No, já docela jako vím, že plno lidí je takových jako názorů různě, že tady uhoříme, že je strašně horko a to, ale jako málo kdo ví, že třeba na základě toho klimatu tady jako všichni zmrzneme, jo, takže jako to je prostě takový...
0: To víte.
1: No, jako měli jsme jako takhle jako přednášky a tak, kde jsme se jako dozvídali různé věci, takže jako samozřejmě já nejsem jako vědec nebo takhle, nepohybuju se v tom, ale jako samozřejmě v nějakých jako takhle pochopení a to jako samozřejmě tomu jsem otevřená a jako zajímám se jako o to téma a je to poněkud jako náročné se jako v tomhle tématu i zorientovat, abych pravdu řekla, protože dneska jako pro tu laickou veřejnost třeba ty vědecké články a tak oni jako třeba ani jako neví, kde co hledat nebo takhle. Takže asi tak, no.
0: Když jsme mluvili o tom, že vy výsledky svojí práce nevidíte hned během hodin, během dnů, během týdnů, možná během let, kdybyste přišla za 30 let na Šumavu, jakou byste ji chtěla vidět?
1: No, tak vždycky jako ta Šumava byla přezdívaná jako taková ta houba, která prostě zadržuje tu vodu a prostě jo, je bohatá vlastně na ty pestrá, na ty druhy, je to unikátní vlastně, kout té Šumavy je prostě jako každé jako pohoří tady jako v Česku a ty národní parky, tak se snažíme o nějakou tu rozmanitost, kterou vlastně jako by máme na Šumavě. Takže já bych jako si strašně moc přála, aby jako třeba bychom fakt dorazili na tu Šumavu, aby jsme se vyhli tomu suchu, který bylo jako letos úplně jako šílený a aby jsme opravdu měli za to, že prostě ta Šumava je ta upršená část toho Česka, kde jako přijedete a vždycky prší.
0: A bude Šumava někdy bez kůrovce? A nebo to k přírodě patří?
1: Tak, no, kůrovec samozřejmě jako na té Šumavě ho máme a máme ho na základě vlastně těch monokultur, které všude máme. Ale říkám, že i kdyby jsme měli tady monokultury buku, monokultury dubu, tak to je něco jako s tou vzjeří. Tak samozřejmě, čím víc jako vlastně vytváříme tady prostor pro ty monokultury v tom lese, tak na základě toho každý jako se najde jako vždycky nějaký škůdce. Takže jo, jako mít vidinu, že teď všude zasázíme jedle a vyhneme se kůrovci. No, kůrovci možná jako některému tomu typografu, ale vlastně... najdeme zase jinýho škůdce, který vlastně ty monokultury bude jako rozebírat, když to takhle ale jakoby řeknu. Ano, takže jako v lesnictví tak jako máme takový prostě vidinu toho, že vytvářet jako pestré lesy, bohaté druhově i jako vlastně věkově pestré lesy.
0: A když se vás zeptám, proč jste napsala tu knížku? Jako pozvánku přijďte na Šumavu?
1: A tak to vůbec.
0: No právě.
1: Ne. Já takhle.
0: Vždyť nás tam je.
1: No, já nevím, jestli no, jako řeknu to, protože já jsem jako ty turisty, já chápu, každý se chce podívat do lesa, každý máme jako rádi přírodu, ale musíme se k ní umět prostě chovat a já bohužel mám štěstí, že jako na ty turisty, že jako se neumí jako většinou chovat, ale právě jednou jsem měla takový asi špatný pracovní den, nebo já nevím proč, ale byla jsem taková prostě rozohněná a psala jsem jako kapitolu a napsala jsem tam zůstaňte doma, přečtěte si tady tu knížku, kde vlastně popisuju tak jakoby tu přírodu, jakoby, abyste jako se cítili jako tady se mnou a abyste zůstali doma. No jako paní editorka mi řekla, Luci, tohle je jako moc, to jako, to asi jako ne. Já říkám, a teď si zpětně říkám, proč jsem to nechala smazat, protože jako každý jako by nad tím mohl zamyslet a třeba jako pochopit i jako větší význam, než jako nějaký jako prostě to. Takže ne, není to poznánka jakoby na Šumavu. Každopádně chtěla jsem hlavně přiblížit to lesnictví, tu myslivost jako takovou, protože mám pocit, že v dnešní době je to hodně odsuzované a kontroverzní téma a jako z pohledu ženy, jako, která má na to jiný ten pohled, tak právě jako aby ta laická veřejnost pochopila různě a spojila si to přesně tak, jako jsme měli takovýto štěstí my ve školách.
0: Lucie Marunová, Hajná ze Šumavy, autorka stejnojmenné knížky, módní návrhářka, a Hajná zejména a myslivkyně byla hostem Radiožurnálu. Díky za to, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji. Lesu zdar.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Sněmovna může i dnes jednat v nočních hodinách. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize přeruší vysílání, protestují proti škrtům. Pardubice i Sparta v domácích zápasech hokejové extraligy prohrály. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí popojíždí kolona od zdib k omezení na 4. kilometru. A bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například konec valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Do sněmovny zamíříme živě. Dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat, kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy. Televize by měla příští rok přijít přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
4: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání o 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Pozastavená byla i příměstská železniční doprava. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v Solomianské čtvrti mezi obytné budovy trosky blíže neurčených zbraní. V Oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Kraj nedávno přešel na nový systém. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Od té doby jihočeský koordinátor dopravy Jikor tuž několikrát upravil jízdní řády.
5: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
6: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
7: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
6: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Radiožurnál.
1: Sport. Hokejisté Sparty podlehli ve třetím kole Tipsport Extraligy Mladé Boleslavi 3-5. Pražané tak na svém ledě prohráli se Středočechy poprvé po 5,5 letech. Body nemají ani Pardubice, ty nestačily na Liberec. Bílí Tygři si odvezli vítězství 5-4. Mistrovské Dynamo vedlo v utkání pouhou půl minutu, jinak se mu nedařilo, říká útočník Matěj Stránský.
8: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř na přesné nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat, a to když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc.
1: Extraligovou tabulku vede jako jediný 100% tým Třinec, po vítězství Liberce je naopak posledním týmem bez výhry TenS Vítkovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D11 nehoda za Jirny a zdržení i v okolí Lysé. Na D11 směrem z Prahy do Hradce kousek za Jirny na 9. kilometru odklízejí následky nehody dvou osobních aut. Blokovaný zůstává levý pruh a zpomaluje se na 8. kilometru. Zdržení do 10 minut. D11 v opačném směru, tedy z Hradce do Prahy, a potíže na úrovni Mochova. Zhruba na 15,5 kilometru hlásíte překážku. Dá se projet pouze jedním pruhem a kolona odsjezdu na Lysou vás zdrží také okolo 10 minut. D8 z Prahy do Ústí a narůstající zdržení před zúžením mezi 4. a 5. kilometrem. Za Klíčany dnes dopoledne opravují vozovku a uzavřeli pravý pruh. Zastavíte už těsně za zdiby a ztratíte 15 až 20 minut. Na silnici 6 z Prahy do Varů u Verušiček odklízejí následky nehody. Na místě je náš zpravodaj.
10: Nákladní vozidlo, dodávka a pick-up. Zasahují hasiči, je tam i dopravní policie, to dělají se kolony a divadlově řídí dopravu.
9: A v Praze silný provoz v Novopatské směrem na Černý most za sjezdem na Satelice, stále v pravém pruhu překáží následky střetu dvou nákladních vozidel, kolona od Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Krásné dopoledne, tak už víte, jak bude, co se děje i jaká je situace na cestách. Zprávy skončily, ale k cestování se v dopolední ještě vrátíme. Řidiči by od příštího roku totiž mohli za dálnice platit stejně jako teď. Vládní koalice chce zrušit pravidelnou valorizaci dálničních známek, kterou zavedl předchozí kabinet Petra Fialy. Novelu by sněmovna měla schvalovat dnes, to dění tam sledujeme živě a tak nejnovější informace nabídneme už v úvodu dopoledního radiožurnálu. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Řidiči by tak od ledna za jízdu na dálnici platili stejně jako teď. Opozice ale upozorňuje, že by o peníze přišel Státní fond dopravní infrastruktury. Reportérka Jana Čermáková teď přímo z Poslanecké sněmovny. Jano, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Poslanci se zatím k projednávání novely nedostali. Od 9 hodin, kdy dnešní jednání sněmovny začalo, mluví stále opoziční poslanci s přednostním právem. Každý na to má podle nových pravidel 30 minut. A koaliční poslanci už si hned ráno většinou hlasů i dnes prosadili možnost jednat do noci.
0: Jano, proč chce koalice pravidelnou valorizaci dálniční známky zrušit?
1: K tomu se kabinet zavázal už ve svém programovém prohlášení. Proč? Vysvětlil ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
2: Dobře víme, jakým způsobem rostou lidem náklady s dopravou. Roste nám cena pohonných hmot do astronomických výšin a my si myslíme, že ta stávající cena dálniční známky je dostatečná. Samozřejmě stavíme dálniční síť a já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
1: Podle koalice je tempo zdražování známky neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších dálničních známek v Evropě. Koalice má ve sněmovně většinu 108 hlasů, takže tuto novelu dnes pravděpodobně poslanci schválí. Řidiči by v takovém případě i v příštím roce platili za jízdu na dálnicích letošních 2570 korun za roční známku.
0: Dá se ale i přesto kolem návrhu čekat velká debata mezi koaličními a opozičními poslanci.
1: Ano, dá. Opozice totiž návrh kritizuje. Označuje ho za populistický krok a upozorňuje taky na to, že výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Podle poslance hnutí STAN Jana Papajanovského by řidiči měli s rozšiřující se sítí dálnic platit víc. Cena dálničních známek by proto podle něj měla dál postupně růst.
3: Je to něco, co je běžné v zahraničí, zkrátka čím více máte dálnic, tím více ta dálniční známka stojí a je to automatický mechanismus, který není potřeba nějak politicky ovlivňovat.
1: Poslanci taky navrhují změnit platnost jednodenní dálniční známky. Nově by platila celých 24 hodin a ne jen do půlnoci, jako je to teď.
0: Říká z Poslanecké sněmovny živě naše reportérka Jana Čermáková, zůstává a dodá nám další čerstvé informace. Jano, děkujeme, naschledanou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: Za 2,5 minuty bude 10:45, posloucháte Radiožurnál.

Už jsme před pár minutami mluvili o cenách pohonných hmot, taky o cenách dálničních známek, no a k tomu cestování se dostaneme ještě do 10:30. Představte si, pošlou vás na služební cestu a ještě si ji máte ze svého doplatit. Drahý benzin a nízké náhrady za něj letos zkomplikovaly život firmám i zaměstnancům. Jak konkrétně, ještě řekneme.

0: Je 23. září, tady je Radiožurnál. Od října by se měly zvýšit náhrady za benzín zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem. Rozdíl mezi tím, kolik jim firmy proplácely a skutečnou cenou u čerpacích stanic, byl v srpnu i 10 korun za litr. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď upravilo příslušnou vyhlášku a nově to má být skoro 42 korun za litr, což je nárůst o víc než 7 korun. Více o tom řekneme s Dominikem Hronem z domácí redakce. Dominiku, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Ten rozdíl mezi cenou benzínu a náhradami je teď velký. Proč se vyhlášková náhrada mění ale až teď?
1: Zjednodušeně řečeno, protože teprve v srpnu podle dat Českého statistického úřadu stál benzín v průměru už o 20% výš, než byla vyhlášková cena z ledna. A teprve to je ze zákona signál, aby se náhrada zvýšila, vysvětluje mluvčí Jakub Slavík.
2: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
1: U nafty, která zdražovala ještě rychleji než benzín, ministerstvo náhrady upravilo už v červnu na 44,50 Kč za litr.
0: Jaké potíže dělal právě ten rozdíl mezi cenou benzínu a výší náhrad pro firmy a hlavně jejich zaměstnance?
1: Ty potíže naštěstí nebyly plošné, tedy alespoň podle podnikatelských svazů, jako jsou Asociace malých a středních podniků nebo Hospodářská komora. Většinu služebních cest totiž zaměstnanci absolvují ve firmních autech anebo mají diesely. A hlavně ve většině případů zaměstnanec firmě předloží účtenku za tankování, říká mluvčí Slavík.
2: Zaměstnanec standardně prokazuje skutečnou cenu pohonných hmot dokladem o nákupu. Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
1: Problém ale může nastat, pokud má firma přísnější interní předpisy, které například vyžadují, aby zaměstnanec prokázal nákup pohonných hmot v den služební cesty, anebo těsně před ní. Když zapomene v té době dotankovat, anebo natankoval třeba dřív, tak má problém.
0: No a nemůže firma dát zaměstnanci vyšší náhradu, když právě ví, že musel tankovat za mnohem víc?
1: Dá se to, ale účetní tím taky může zadělat na problémy nejen sobě, ale i tomu zaměstnanci. Vysvětluje to Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel společnosti Bradford Consulting.
3: Tam je problém s tím, že nadlimitní cestovní náhrady se zdaňují. Takže to výrazně zvýší náklady zaměstnavateli a zaměstnanec vlastně přijde ještě o daně a pojistné z té nadlimitní náhrady.
1: A kdyby odpovědný pracovník, tedy nejčastěji právě účetní, vyšší náhradu přiznal, mohly by mu hrozit sankce za porušení povinností.
0: To se tedy změní od října. Dominik Hron z domácí redakce a Dopolední biznis. Dominiku, děkujeme za něj. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Už pro vás chystáme taky další zpravodajský servis. Bude tu za 8 minut přesně v 10:30. Středeční dopolední Radiožurnál je 23. září. Dobrý den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí,

0: že bez této změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak varuje, že změna může připravit Státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Sport. Fotbalisté druholigového Kladna přivítají prvoligový Baník Ostrava, to ve 3. kole domácího poháru. Hrát se začne v 16 hodin. Do 8. finále zatím postoupily všechny prvoligové kluby, kromě Olomouce. Ta po penaltách podlehla druholigovému Prostějovu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D11 překážka u Lysé a nehoda za Jirny. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy teď velice opatrně hned u sjezdu na Lysou na 18. kilometru.
3: Mezi pomalým a rychlým pruhem leží kus pleku, vypadá to jak vodidla, ale je to přesně uprostřed, takže se tomu auta musí vyhýbat, tak jen pozor.
2: Na D11 v opačném směru, tedy z Prahy do Hradce, trvají komplikace za sjezdem na Úvaly. Na 9. kilometru řeší v levém pruhu kolizi dvou osobních aut kolona na 15 minut ze 7. Na D1 z Prahy do Vyškova zbystřete při průjezdu Brnem. Kousek za sjezdem na Mikulov na 95. kilometru stojí v pravém pruhu nabourané nákladní vozidlo s osobním. V osobním naberete 1/4 hodiny z kilometru 193. Kamiony brzdí o mnoho dříve, přibližně na 187. D5 z Plzně do Prahy plná před omezením u Cerhovic ze 45. na 41.5. kilometr, je to teď na 20 minut. A na 55. z Přerova do Olomouce za Kokory bouralo nákladní vozidlo s osobním, velká nehoda, provoz výrazně blokovaný, dá se projet kyvadlově, v obou směrech dlouhé až 20-minutové kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Dobré dopoledne. Udělala vláda všechno ke snížení plánovaného deficitu rozpočtu na příští rok? Dává třeba smysl kromě pravidelné valorizace důchodů přidávat seniorům ještě příspěvek ve výši 2000 korun? Zeptáme se poslance ODS a stínového ministra práce a sociálních věcí Jiřího Havránka. Toho jsme pozvali do 20 minut Radiožurnálu. Vysíláme je po zprávách 17 hodin.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Posloucháte dopolední radiožurnál, je 7 minut po půl 11. Těsně před koncem volebního období některá města mění územní plány. V Ostravě je to kvůli prohořívající Heřmanické přehradě v Harachově, pak kvůli plánům developerů. Naše reportérky z obou míst do vysílání dopoledního radiožurnálu řeknou další detaily, na které stojí si určitě počkat. 7 minut po půl pokračujeme dál s Petrem Fialou.

0: O důležitých změnách v územních plánech dnes budou hlasovat zastupitelé v Ostravě a taky v Harachově na poslední chvíli, protože příště se sejdou až v novém složení po komunálních volbách. V Ostravě jde o otázku likvidace průmyslového odpadu na Haldě v Heřmanicích. Detaily zná reportérka Marta Pilařová. Dobrý den.
1: Dobrý den. O změnu územního plánu požádal státní podnik Diamo, aby mohl dostavět oddělovací vzdušné stěny. Ty mají odclonit prohořívající části Haldy od sousední skládky chemického odpadu. V odůvodnění město uvádí, že tak chce předejít vzniku závažné havárie s dopady na zdraví obyvatel. Plocha, která doteď byla definovaná jako skládka, určená k rekultivaci, se tak má nově stát plochou určenou a sanaci v režimu veřejně prospěšné stavby. Město se na tom dohodlo s Ministerstvem průmyslu a obchodu a je to nástroj, který v rámci českých zákonů otevírá cestu k vyvlastnění pozemků. Ty teď patří ostravským koksovnám a stát s nimi opakovaně jednal o odkupu. Nedohodli se ale na ceně. Zastupitelé jsou přesvědčeni, že změna projde, ale počkáme si, zda to tak bude a budeme o tom informovat.
0: Z Ostravy slibuje reportérka Marta Pilař. Děkujeme. A odpoledne se nad důležitou změnou územního plánu sejdou zastupitelé v krkonošském Harachově. Tady je reportérka Johana Tománková, kterou taky zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, tato navrhovaná změna územního plánu v Harachově povoluje stavbu velkého hotelového komplexu, který může mít až 7 pater. Má tam být přes 200 pokojů, wellness, ordinace a jiné prostory na rekonvalescenci. Hotel má vzniknout v lokalitě Nový svět, kde v současnosti už 2 hotely jsou. Změna územního plánu výrazně zvětšuje možnosti zastavitelnosti pozemku. Investor, který chce hotel postavit, má zaplatit veškeré náklady na změnu územního plánu a také vybudovat novou silnici do lokality, která bude zároveň sloužit jako obchvat centra. Dalšími výhodami pro město je smluvně zakotvená povinnost investora postavit v Harachově nové zdravotní středisko zaměřené na rehabilitace. O tom a jiných důležitých bodech budou dnes jednat zastupitelé od 17 hodin v kulturním centru. Jednat budou ještě například o spolupráci s majitelem bývalé celnice na českopolské hranici, a to na provozu hotelu a kasína.
0: Z našich nejvyšších hor, z krkonošského Harachova, reportérka Johana Tománková. Děkujeme za to. Naschledanou.
2: Naslyšenou.

V 16 letech odešel do zahraničí a věří v fotbalové cestě, kterou si vybral. Lukáš Ambros už hrál v Německu, v Polsku, od leta je v Belgii a teď ve 22 letech se taky poprvé dostal do českého národního týmu. Dopolední Radiožurnál bude i o něm do 11. hodiny. Teď Robbie Williams a jeho Sabrina. Přejeme krásné dopoledne.

0: 10 minut zbývá do 11. hodiny, posloucháte Radiožurnál. Premiéru v české fotbalové reprezentaci nezažívá jenom nový trenér Španěl Santi Denia. Před zápasy Ligy národů, které začnou v sobotu proti Chorvatsku, se sešlo v národním týmu hned několik nováčků. A taky jeden, který nikdy nehrál nejvyšší soutěž v Česku. Do zahraničí odešel v roce 2020.
1: Einfach Ronaldo, mein Idol.
2: Idolem Lukáše Ambrose je Cristiano Ronaldo, jak přiznal v dotazníku Wolfsburgu, kde odehrál i jeden bundesligový zápas jako nejmladší Čech a kam zamířil do akademie už v 16 letech ze Slávie. Tím začala jeho zahraniční mise. Z Německa se potom přesunul do polského Górniku Zabrze.
3: Celkově mi to dalo strašně moc, ať už v životě nebo po fotbalové stránce. A
4: fenomenálně vykončil to Lukáš Ambrose.
3: Myslím si, nevím, jak lidi na to tady se dívají, na tu polskou ligu, ale pro mě to je jako superliga, ať už fotbalově, nebo prostě z ohledu fanoušků.
2: Teď od léta hraje 22-letý ofenzivní fotbalista v Anderlechtu Brusel.
5: Lukáš Ambrose, Escorts!
2: A Lukáš Ambrose je rád za cestu, kterou si ve fotbale zvolil.
3: Věřil jsem tomu, samozřejmě nějaké chvíle občas byly těžší, ale nikdy jsem vlastně nezapomněl věřit, že to je ta cesta, která mi pak pomůže se dostat dál.
2: Na ofenzivního fotbalistu.
3: Teď v Anderlechtu nastupuji na pravém křídle, ale většinou se jako toulám tak někde uprostřed. No.
2: Nemá ale Lukáš Ambrose nějak oslnivé statistiky, pokud jde o góly. Většinou 1-2 za sezónu, nebo asistence. V minulém ročníku v Polsku jich měl pro sebe rekordních 5. V Anderlechtu má zatím za krátkou dobu ve všech soutěžích bilanci 2+2.
3: Já jsem vlastně na tom pracoval a neustále jsem na to dával tu důležitost, protože jsem věděl, že ty čísla jsou něco, co mi chybělo, ale myslím si, že furt je na čem pracovat, furt to může být lepší.
2: A ukázat se teď chce mladý fotbalista kromě Anderlechtu i v národním týmu, kde je premiérově.
3: Jako, no, jsem rád z toho samozřejmě, jako myslím si, že člověk musí se ocenit za to, že dělá dobrou práci, ale zároveň je ještě o co hrát. Není to moje konečná štace, takže prostě člověk se furt rozvíjí a vlastně tak se na to i dívám.
2: Nechybí motivace a zdravé sebevědomí Lukáši Ambrosovi. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vláda krotí ceny benzínu a nafty. Ropa mezitím zlevňuje. Tak bylo správné zasáhnout právě teď?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy.
1: Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží, pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsko vyhlásilo nezávislost. Basketbalistky brněnských Žabin i Králova Pole čeká kvalifikace o Euroligu. Za Havlíčkovým Brodem směrem na Čáslav se srazila dvě osobní auta a tvoří se kolony. A počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
3: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
1: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a nejen do půlnoci, jako je to teď. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moci na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
5: Sport. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do ženské basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského týmu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvězdě Bělehrad. Brněnský trenér Viktor Pruša mluví o přednostech srbského týmu.
6: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte zdržení hned v několika úsecích. Nejprve za sjezdem na Vlašim na 50. kilometru. 10 až 15 minut pojedete k omezení za odpočívku Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem uzavřeli silničáři pravý pruh. Kolona následně vzniká i za Velkou Býteší. V obou pruzích se zpomaluje na stém 64. kilometru. Na stém 66. dnes pracují silničáři a také tam zabrali pravý pruh. D1 už kousek před Brnem směrem z Prahy a fronta hlavně kamionů za Kývalkou z kilometru 183. Osobní auta brzdí až na úrovni Popůvek okolo 185. 43 ze Svitav do Brna po ranní tragické nehodě u Krhova opět plně průjezdná. Provoz byl dlouho zastavený v obou směrech a na objízdné trase přes Lisice se tvořily velmi dlouhé kolony. I tam už aktuálně projedete plynule, vše se rozjelo. A ještě silnice 38 za Havlíčkovým Brodem směrem na Kolín. Odsklízejí tam následky nehody před Radostínem, jede se Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kratší fronty do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál dnes bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Odpolední teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Život k nezaplacení a slovo má Jan Pokorný.
8: Dobrý den, kde jsme? Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii byl 8,3%. Ve své zprávě to uvádí Eurostat. Dnes jsou ve studiu hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Vítejte.
10: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení speciál.
11: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
8: Začněme tím, že vláda zavádí od října znovu regulaci cen pohonných hmot. Marže na naftu a benzín budou minimálně 2 koruny 50 halířů na litr. Jano, v čem je to jiné než ta podobná operace na jaře?
9: Jenom přesně, že budou maximálně. 50 na litr.
8: Ještě, že jste tady.
9: Je to skoro stejné jako ta poslední regulace, kterou vláda ukončila 20. července, a ta jediná změna je v tom, že se ta marže pump právě snížila na maximálně 2,50 koruny na litr, předtím byla 3 koruny. Ono se tedy měnila, protože původně vláda zaváděla tu regulaci už 8. dubna a tam měla právě těch 2,50 koruny na litr. Pak se tedy ta marže zvýšila, takže teď ji zase snížila. A podle mě tím důvodem je, že ta běžná marže se teď pohybuje právě kolem té nižší hranice, a kdyby vláda ponechala tu 3 korunovou, tak by to možná mohlo vést v některých případech i ke zvýšení cen, což není cíl samozřejmě.
8: My to téma probíráme vlastně stále ještě uprostřed debaty nad návrhem zákona o státním rozpočtu na příští rok. Danieli, když vzpomeneme na tu operaci na jaře, jaký ona měla dopad na rozpočty?
10: Ona stojí zejména na té straně té regulace cen, ale na snížení spotřební daně, tak tam stojí stát něco jako 1 až 1,2.
8: To se sníží spotřební daň na naftu o víc než 2 koruny teď.
10: Tak a stojí to, tyhle operace stojí kolem 1 až 1,2 miliardy korun ročně ten stát, jo. Takže mají nějaký náklad, vláda to chce vybrat tou windfall tax, daní z neočekávaných zisků rafinerií. Jako je dobré říct, že ta daň, ta spotřební daň z nafty a z benzínu má výrazně menší reálnou hodnotu, než měla před několika lety, protože ona se taky relativně málo zvyšuje v čase. Takže jako já chápu tu operaci u té nafty, protože její hlavní cíl je ochránit ten průmysl a ceny, které vstupují do průmyslu a dopravy. A reagovat na to, že v Polsku a v Maďarsku zejména jsou ty ceny trochu levnější té nafty. Takže když jakoby jezdí ty dopravci, tak aby netankovali tam primárně prostě. Na druhou stranu v Německu a Rakousku jsou minimálně stejně vysoké a dlouhodobě cena těch pohonných hmot jakoby klesá reálná, jo? Protože si vemte třeba za poslední 20 let inflace byla kolem 90-95%, mzdy vzrostly o 160% a ta nafta a benzín vzrostly o 50-60%. Takže jakoby za...
8: Takže dnes by musel stát litr benzínu, kdybychom to vztáhli k roku 2006 a očistili to o inflaci, a tak to by stál 56 korun.
10: Třeba ještě o 10-15 korun víc, jo, prostě. Takže rozhodně vůči kupní cíle obyvatel, nebo vůči tomu, jak stoupaly jiné vstupy v té ekonomice, jo, jak rostla cena plynu a elektřiny, tak ty ceny nafty a benzínu rostly relativně málo, nebo méně než ty ostatní vstupy v té ekonomice. Takže jako já chápu tu logiku, že nemůže mít tu cenu asi výrazně vyšší než to okolí. Je to takový závod ke dnu, kdo tam to víc reguluje a snižuje spotřební daně a podobně. Protože v Polsku a v Maďarsku se to děje taky. Ale na druhou stranu, jo, jakoby i do toho průmyslu ty ostatní věci, jako energie a plyn a podobně, rostly více, u domácností ostatní náklady rostly více a podobně. Takže bych to nepřehánil dlouhodobě se snižováním těch spotřební daně. Možná jako krotil tyhle ty zuby maximálně. Jako.
9: Já souhlasím s tím, že hlavní cíl je opravdu to snížení spotřební daně, což je vlastně stejný model, jako to bylo i v té předchozí regulaci od jara do léta. A ten důvod je, že právě cena nafty vstupuje do podnikání, do dopravy, vlastně do průmyslu a propisuje se potom...
8: Má mnohem větší vliv než cena benzínu.
9: Má mnohem větší vliv na cenu dalšího zboží a služeb v celé ekonomice, čili má větší tendenci táhnout vzhůru inflaci a mít tedy větší dopady, takže vláda sice tady obětuje nějakou miliardu měsíčně na spotřební dani, ale zároveň na druhé straně z pohonných hmot se platí ještě DPH 21%, které se určuje ne jako prostě známka, která se přilepí k té ceně té komodity, ale jako procento z té celkové ceny, čili čím je vyšší ta cena a teď jsou rekordy, tak je samozřejmě i vyšší výběr DPH, takže ono se něco vrátí zpátky zase. A plus tedy je tam ještě to, co zmiňoval Dan, a to je ta daň z mimořádný. Máte nový alias. Z mimořádných příjmů rafinérií.
12: A už jsme o toho, mimořádná sektorová daň pro rafinérie, které mají podle vlády vysoké marže, což je na první pohled pravda, ale při znalosti fungování těch rafinérií, třeba vyložení ropy, doprava, nutné odstávky kvůli bezpečnosti, oni asi nebudou rádi. A teď mluvíme hlavně o Orlenu.
9: Ne, tak samozřejmě, že nejsou rádi Orlen, Unipetrol, tedy to znamená majitel tuzemských rafinérií, tak už se vyjádřil, že pravda, rafinérské marže jsou sice teď vyšší, jak oni řekli, já bych řekla, že jsou opravdu vysoké, ale že oni upozorní, že to zpracování ropy je cyklický biznis, kdy se období vyšších zisků střídá s poklesem marží a také zisků samozřejmě podle stavu ekonomiky a průmyslu. No a Orlen Unipetrol právě připomenul, že v minulých dvou letech vykázal relativně vysoké ztráty. Loni to bylo čistá ztráta 6 miliard, předtím 16 miliard. A k tomu tedy musí samozřejmě plnit dekarbonizační cíle, to znamená snižovat emise. K tomu musel řešit to, že jsme se odstřihli od ruské ropy a on musel nahradit tedy vlastně tu ropu nějakými západními surovinami, které si vyžádaly určité zásahy do technologií, takže připomněl také, že investoval v posledních letech kolem 10 miliard ročně, takže samozřejmě, že nadšený není. Na druhou stranu já jsem zvědavá, kolik skutečně na té mimořádné dani potom zaplatí.
12: To je právě to, že těch vlivů na cenu ropy a následně tedy nafty a benzínu je tolik, že těžko hledat jedno jediné efektivní opatření, pokud tedy neumíme odtud od stolu zastavit například konflikt mezi Spojenými státy a Iránem. Vlády tedy musí udělat aspoň něco, je to tak dané?
10: Asi ano, ale
12: politicky jako, zejména.
10: Jako zajímavé, že se to vždycky orientuje na ceny těch pohonných hmot a ne na jako ulevení těm domácnostem, které to cítí nejvíc, nějaké cílené, nebo na investice do úspornosti a zefektivní toho průmyslu. Jo, prostě. Jako v jedné chvíli si musíme klást otázku, jestli není lepší zrychlit odpisy, které směřují do daňové odpisy, které směřují do zefektivní těch průmyslových provozů, aby byl energeticky méně náročný, aby jsme pořád dokola nemuseli dělat to zlevňování těch zdrojů, které tam jako proudí. Jo. A ta daň z mimořádných zisků, já jsem byl v nervu, když se zaváděla ta daň, ta windfall tax tam minulá, která byla na banky a energetické společnosti. Teď je zajímavé, že jestli to chápu, tak to vláda chce zavést už na rok 26, což zhruba v podobné době tenkrát jakoby se říkalo, že to nejde, protože už je to retroaktivní a podobně. A kdyby se to tenkrát zavedlo už na ten rok daný, jo, tak bychom teda vybrali mnohem více v té minulé dani z mimořádných zisků. Jo. Tam pravděpodobně i některé prostě se rozhodlo i asi na základě některých argumentů z toho biznesu, že se to nebude zavádět ještě na ten daný rok a zřejmě to byla škoda. No. A potom je to, co říkala Jana, ten problém, jak určitě tu bázi, tu základnu těch mimořádných zisků, protože u biznesu, kde hodně osciluje ten výnos nebo ten zisk, tak jako není jednoduché vybrat ten rok, který určuje ten normální zisk a na co se to má danit a podobně. No. Skoro mi přijde, že to děláme tak často v tolika oborech, tu daň z mimořádných zisků, že bychom měli mít nějakou metodiku, která skoro udělá progresivní daň v oborech, kde je malá konkurence a kde jsou tam ty cyklické jakoby období těch velkých výnosů, které nejsou dané jenom jakoby konkurenčním prostředím, ale prostě tím, jak se mění ta geopolitika, tak mají připravený nástroj, který to dělá jako, řeknu automaticky, ale prostě mají připravenou metodiku, dají se spouštět a je to v podstatě nějaký typ progresivní daně v těchto oblastech prostě. Jo. Protože opravdu se to řeší už po třetí v krátké době, tahle daň.
12: Takže by měl někdo říct, milí občané České republiky, na tyhle ceny si musíme zvyknout a zřejmě počítejte s tím, že se zvýší inflace a ceny zboží a služeb.
9: Jako myslíte teď před volbama?
12: Ano, teď před volbami.
9: To si myslím, že asi neuslyšíme teď.
12: Ani vy byste to neřekla.
9: Ne, tak já myslím, že si lidi už zvykli. Prostě, když se podíváme na cenovou hladinu, tak samozřejmě za posledních 5-6 let od nástupu covidu, tak jsme někde úplně jinde. Prostě, já nevím, 40% pořád určitě, možná i víc. Takže tady se toho asi příliš nemění. Tady spíš jde o to, že vláda prostě chce ukázat, že něco dělá. Ale otázka, jestli by nebylo lepší zvážit opravdu ty cílená opatření pomoci, o kterých mluvil Dan.
12: Ono to může mít ještě jeden efekt, kdyby takzvaně vláda nedělala nic, tak je možné, že se třeba omezí doprava, více lidí bude využívat městskou hromadnou dopravu a nastane třeba větší příkon k elektromobilitě. Je to naivní představa?
9: Tak to je samozřejmě cíl a ono to celé souvisí, když jste se tady bavili vlastně předtím o tom, co by se s tím dalo dělat, že vláda asi nezastaví války, tak ono je to opravdu komplexní, protože vlastně ten důvod, proč je i tak drahá zrovna nafta, tak v České republice, nebo proč i tak rychle roste, jak jsme slyšeli úplně na začátku, tak to souvisí nejenom s tím geopolitickým děním, ale i s tím, že my jako Česko patříme k jedné z nejdeficitnějších zemí, pokud je o výrobu nafty a její spotřebu. A teď je otázka, co se s tím, takže jsme závislí jako totálně na dovozu, takže samozřejmě, když potom vznikne nějaké napětí na trhu, tak to pochopitelně má vliv, jo. Takže možná je třeba na čase se bavit o nějakých strategických zásobách nafty, nejenom ropy, nevím. A protože ta kapacita tady není a nebude se zvyšovat, když máte ještě vedle toho Green Deal, který počítá se s výrazným omezením spalovacích motorů nebo vůbec se zákazem nových spalovacích motorů pořád, i když se tam udělalo nějaké menší rozvolnění, ale pořád tam platí rok 2030. A cílem právě je, aby se vůbec nepoužívala fosilní paliva, jako je nafta a benzín. Takže těžko, jako tady budete někoho nutit, aby jako zvyšoval pořád výrobu a kapacitu.
12: A tak jako tak člověk pojede v říjnu do práce a první jeho pohled, když pojede autem, tak bude na to temi u čerpacích stanic. Co tam pravděpodobně uvidí? Nějakou výraznou změnu směrem dolů u těch cen?
9: V momentě, kdy vstoupí v platnost ta regulace. Opatření. Já si to neumím jako propočítat, jak se vyvine ještě během týdne cena té základní suroviny, to znamená té velkoobchodní ceny nafty a benzínu, protože teď v posledních dnech jsme byli svědky toho, že začala klesat. Na světových trzích zase klesat cena ropy, protože se nějak uklidnila situace, ale předtím týden zase vylétla přes $100 za ropu Brent. Další věc je tedy, že ještě navíc naše rafinérie, pokud vím, tak zpracovávají ještě různou evropskou ropu, která je ještě mnohem dražší než Brent. Takže tam je otázka, co se stane, jaká bude ta velkoobchodní cena vlastně k tomu 1. říjnu. Takže já nedokážu říct. A jako další věc je, že premiér Andrej Babiš ještě minulý týden vlastně sám říkal, že ten problém těch vysokých cen teď není v tom, že by byly vysoké marže u pump, že na vině tedy jsou hlavně rafinérské marže a to se projeví samozřejmě nějaké mimořádné zdanění až se zpožděním. Takže jako, jak se projeví teď to stropování těch marží? Trochu asi jo, jako zase myslím si, že někde u těch dálnic a tak dále, že nějaký vliv to mít bude a samozřejmě bude mít vliv minimálně to snížení spotřební daně včetně toho navázání toho DPH na tu spotřební daň. To se tam projeví prostě dvě třicet.
12: Ono se dá říct, že i přes tu mimořádnou situaci se trhy chovají normálně, reagují třeba na to, že je valné shromáždění OSN a čekali na projev zejména Donalda Trumpa, reagují na to, že na Blízkém východě se obnovuje doprava ropy přes jeden z ropovodů, který se podařilo opravit, ale jak to bude vypadat od října, si ani nikdo v tomhle studiu netroufne říct. Posloucháte další rozhovor, tentokrát spíš besedu, v rámci projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
12: Pojďme se teď s Danielem Prokopem, zejména za laskavé asistence Jany Klímové, věnovat dalšímu tématu, a to jsou důchody. Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna. Od ledna tedy průměrný starobní důchod bude vyšší o 304 koruny měsíčně. Překročí tak hranici 22 tisíc korun. Vzhledem k tomu, co nás pravděpodobně čeká, o čem jsme se bavili v té první části, je to dostatečné nebo zbytečné?
10: Já si myslím, že to je dostatečné spíš, jo, a vysvětlím proč, protože a je to věc, na kterou jsem tady upozorňoval v mnoha letech jako problém, který přijde a teďka ho vidíme. A ten je v té valorizaci důchodů, která probíhá tak, že se valorizuje podle inflace. To znamená, že v těch letech 22, 23 a podobně se valorizovalo i o 15% ty důchody, takže roste opravdu velmi rychle. A potom ty důchody se kromě inflace valorizují o růst reálných mest, to znamená, nakolik rostou mzdy nad úroveň té inflace. Ale v tom ten mechanismus funguje tak, že vlastně čeká, než ten růst těch mest dožene tu inflaci, jo. Což trvá řadu let, projeví se tam až příští rok, ne od 1.1.27, ale pravděpodobně až 28. Takže on řadu let čeká a vznikne tam prostě roky velké valorizace a potom takové hubené roky, kde to fakt roste o 2% ty důchody třeba. A to samozřejmě vede vlády, které jakoby schytají, že zrovna jim to roste o ty 2%, aby tam dávali ty mimořádné valorizace. Jo. Jako se teďka chystá těch 2000 korun, nebo nějaké příspěvky a podobně. A to znamená, že my bychom měli řešit dlouhodobě podle mě jako tuhle valorizaci, která dělá ty hrozné skoky. Dělá i neférové skoky mezi těmi důchodci. Jo. Když se stihla valorizaci v roce 2022-2023, což řada lidí udělala tím, že tam šla předčasně do důchodu, tak vám ten důchod narostl hodně. A když teďka jako podobní lidé odejdou v roce 26, 25 a podobně, tak vlastně nabrali ty malé valorizace a podobně. A ty důchody se liší třeba i o 2000 korun u podobných lidí. Takže my bychom měli dlouhodobě přemýšlet, jak zlepšit to schéma té valorizace, ať tam nedělá takovéhle vlny, protože za A teda každá vláda chce tu, jo, ten spodek vyrovnat a zvýšit to, a za B to dělá nerovnosti mezi těmi důchodci.
12: A to, že všichni od nového roku, všichni důchodci dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun, to je taky valorizace? Bo je to jednorázová věc, která se nepropíše do těch dalších let?
10: Ne, oni tam chtěli vymyslet schéma, aby jim přidali a nekumulovalo se to do dalších let. Mm-hmm. Protože když tam dáte valorizaci třeba o 300 korun navíc,
12: tak už musíte.
10: Tak se vám to potom valorizuje. I tahle valorizace se prostě potom násobí těmi dalšími a podobně a dělá tam obrovský schodek. Takže je to jako lepší z těch špatných řešení určitě, jo. Ale jako nevím, co budou řešit od 1.1.28, když tam budou muset sebrat tenhle ten příspěvek a zároveň jakoby ta valorizace pořád bude relativně nízká. Jo. Takže to fakt je nějakým systémem řešení, protože se může stát, že tam budou dávat další mimořádný příspěvek a že to tam budou nechávat prostě až do konce téhle vlády, ty mimořádné příspěvky, a potom jako ho zrušit není taky úplně jednoduché, ten mimořádný příspěvek.
12: Mimořádné valorizace mají svůj úděl, protože třeba ta snížená mimořádná valorizace z června roku 2023 se vracet nebude, přestože tam takový příslib byl.
10: No a to je jako asi dobře, že se vracet nebude, protože opravdu jako ty české valorizace penzí jsou jedny z nejvíc štědrých v rámci OECD na světě. Jo. Normální většina zemí valorizuje ve smyslu třeba 80% inflace a 20% růstu mest. Jo. To je systém, který je trošku méně štědrý než Česku a zároveň nedělá ty vlny, jo, kde se čeká na ten růst mest a podobně. Jo. Takže to jako už dneska máme jeden z nejštědřejších systémů v Evropě a na světě v té valorizaci. No a problém je, že pořád vláda plánuje to vrátit, aby se valorizovalo podle inflace a poloviny růstu reálných mest. Jo. Což dlouhodobě, když si přečtete tu RIA, tu analýzu těch dopadů, kterou k tomu dělali, tak ty změny v těch důchodech, které chystají, tohle a některé další jako drobnější změny, tak bude stát asi 50 miliard ročně, až to plně naběhne. Jo. Takže my prostě už teďka vláda plánuje věci, které jsou jako extrémně drahé, vzhledem k tomu, jaký máme schodek a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí to stárnutí populace a podobně. A prostě riskujeme, že tam se potom bude tahat za záchrannou brzdu velmi jako drastickým způsobem. Jo. Takže já bych si rozmyslel všechny ty kroky. Myslím, že ta reforma Fialovy vlády byla taková jako velmi hrubá. Prostě, že neudělali některé dobré věci, která udělala ta Babišova vláda zase, jo, reformu třetího pilíře. A rozmyslel bych si ty kroky, které stojí 50 miliard korun ročně prostě. Jo. To je obrovský náklad, který nikdy jinde neušetříte. Takže to opravdu jako zvážit výrazně. No.
12: A ještě se objevují návrhy na motivaci pracujících důchodců, což není nezajímavé.
10: To je jako, to určitě podporuju, proč u nás pracuje, mám relativně hodně lidí do 60 let a potom hodně málo lidí od 65. Ten rozdíl v té aktivitě lidí před důchodem a těsně po tom důchodovém věku je u nás jako jeden z největších v Evropě. Takže tam je určitě potenciál, aby víc lidí pracovalo při důchodu. A teďka jsou dvě možnosti, jak to udělat. Jedna je, že jim snížíte, že třeba neplatí sociální pojištění vůbec. Jo. A druhá je, že jim zvyšujete důchody. Já jsem určitě spíš zastánce toho snížení těch daní, protože ty lidi to cítí hnedka. Chápu, že jim třeba o 25%, když byste to udělal fakt hodně a výrazně, tak jim o 25% zroste čistá mzda. Jo. A zároveň to je jeden rok. Když jim dáte do důchodu 1,5% a podobně, jo, tak to vypadá jako strašně malá motivace. V podstatě to málo lidí motivuje, protože podceňují, jak dlouho to budou čerpat. Jo. Ale stojí ten stát hrozně peněz, proč to potom čerpají 20 let. Jako, jo. Takže vlastně my jdeme hodně tou cestou zvyšovat ty důchody o malé procenta, což mám.

0: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu stouply ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Íránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána íránská letadla nepřijímají letiště v iráckém Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být taky íránské spoje do Azerbajdžánu, tvrdí to společnost Azerbaijan Airlines. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a společnostem, které budou s íránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. Podle ministra financí Spojených států nesmí íránským leteckým společnostem dodávat palivo, poskytovat pozemní služby anebo prodávat letenky. Hasiči, policisté a záchranáři nacvičují ve Veselí nad Moravou spolupráci pro případ aktivního útočníka ve vlaku. Cvičení se účastní i drážní hasiči. Akce začala po 10. hodině a potrvá zhruba do 1. odpoledne. Provoz na nádraží je kvůli tomu částečně omezený. Vlaky ale jezdí podle jízdního řádu. Policie ubezpečila, že lidem nehrozí žádné nebezpečí. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i čtyřhře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengtu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Na D2 nehoda před Brnem a několik zdržení na D1 na trase Praha-Brno. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy teď větší nehoda, 3 nákladních vozidel těsně před sjezdem na Modřice. Bourala na 3. kilometru, průjezd hodně obtížný, kolona zatím ze 4. D1 z Prahy do Brna a 2 omezení na trase. První za odpočívkou Střechov mezi 52. a 0. a 53. kilometrem. Uzavřený pravý pruh, zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. na 10 minut. Následně zpomalíte za Bíteší na 64. kilometru a také zhruba 10 minut pojedete k 9 křížům na kilometr 166. I tam se jede pouze levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy vzniká kolona před Rudnou na 7. kilometru. Kamiony zaplnily jak stoupací, tak pravý pruh. Osobní auta se sunou levým a to až k nehodě na 3. a 0.
1: Je tam v pravém pruhu bouračka a musí se to stahovat všechno do levého pruhu.
0: A na D8 na výjezdu z metropole směrem na Ústí přetrvává zdržení kvůli omezení za Klíčany. Mezi 4. a 5. kilometrem pracují v pravém pruhu silničáři. Kolona od zdip je přibližně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně ještě oblačno a na východě ojediněle taky přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: A z těch dalších zpráv Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku 4 miliardy a 200 milionů eur, ocenila posílení právního státu a ochranu zájmu Evropské unie. Přečtěte si podrobnosti na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz, kdykoliv chcete. Teď jsou skoro 4 minuty po půl 12. Dobrý den.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Adel, 7 minut po půl 12. a dopolední radiožurnál. No a my pro vás máme i reportáž ze speciálního operačního kamionu. V Evropě je jich jen 5 a jeden z nich přijel teď na několik dní do Česka.
1: Dávno už vím, že chodím jak těň. Jsem čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy těsně před sjezdem na Modřice na 3. kilometru je dočasně neprůjezdná. Srazila se tam 3 nákladní vozidla. Na vozovce navíc vysypaný náklad. Na místo dorazila i záchranka. Poslední volný sjezd je u Židlochovic na 11. kilometru. D2 před Brnem z Bratislavy na 3. kilometru po nehodě uzavřená. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a do Česka přijel na několik dnů i speciální výukový kamion vybavený jako špičkový operační sál. Lékaři se v něm učí nejmodernější operační postupy. Trénují na takzvaných kadaverech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům. Výhodou je, že vozidlo přijede na dané místo a lékaři nemusí nikam cestovat. V Náchodě byl kamion celý den.
3: Teďka vytáhneme tu trubičku, jo.
4: Jsem v operačním kamionu, to je taková úzká místnost a jsou tady 2 operační prostory, nebudeme tomu říkat sály. A já to tady projdu s lékařkou Barborou Cankářovou. Dělá se artroskopie kolene.
5: Ano, artroskopie kolene, momentálně se řeší rutléze menisku. Operace menisku může být dvojí, může být menisektomie, což znamená, že vlastně ten meniskus je vystřižen a dejme tomu zlikvidován, a nebo samozřejmě může proběhnout oprava menisku pomocí šití, různých variant šití, a ty jednotlivé operační techniky z hlediska opravy menisku je potřeba se určitě nastudovat a zkoušet si ještě dřív než na pacientech.
4: Takže tady se zkouší ta druhá varianta, ano. Ta obtížnější.
5: Ano, samozřejmě.
4: Ortoped Jan Řihák před sebou má koleno, obrazovku.
6: Se rozhlížíme po tom koleni, našli jsme tam neobvyklou lézi vnitřního menisku. Snažíme se pomocí speciálních implantátů ji sešít v podstatě, aby to zase do budoucna mohlo fungovat. To nás tady právě učej nebo školej, abychom tyhle implantáty dokázali co nejlépe použít. No.
4: V příštích dnech se kamion přesune do Hradce Králové a Litomyšle a v další chod jede do polské Varšavy. Z Náchoda Václav Plecháček, Radiožurnál.

Iggy Pop pro vás minutu po 11:45 ve středečním dopoledním radiožurnálu. A ještě sport. Uděláme prý všechno pro to, aby se jezdili hráči rádi, řekl generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd o nové éře národního týmu, které se ještě budeme věnovat.

0: Čeští fotbalisté se v Praze chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů, rozehrají ji v sobotu v Edenu zápasem proti Chorvatsku. Realizační tým nového kouče Deny musel už v prvních dnech připravy řešit řadu změn v nominaci. V širším kontextu to teď budeme probírat s Adamem Weidenthalerem ze sportovní redakce. Adame, vítej.
1: Pěkný den.
0: Původně Santi Denia povolal na nejbližší zápasy 26 jmen a do této chvíle udělal už 6 změn. Připomeň.
1: Z reprezentačního kádru ze zdravotních důvodů vypadli plzeňský záložník Višinský a hned 5 hráčů Slávie, obránci Zima, Vlček a Jurásek, taky záložník Provod a po něm i útočník Chorý.
0: Někteří ze zraněných, třeba slávisté Vlček, Jurásek a Chorý, na sraz národního týmu ale dorazili a až poté se odpojili. Znáš detail?
1: Podle našich informací se v tomto ohledu postupovalo v souladu s takzvanou medical protokolem nebo s takzvaným medical protokolem národního týmu. Samozřejmě neviděli jsme lékařské zprávy, takže nevíme, nakolik jsou zranění u jednotlivých hráčů vážná, ale když se sejde tolik omluvenek před zápasy Ligy národů, ve které upřímně zase o tolik nejde, tak se nabízí otázka, jestli by podobná situace nastala třeba i před dueli kvalifikace mistrovství Evropy nebo světa. Bývalý kanonýr národního týmu Jan Koller, ten doufá, že co se reprezentace týče, fotbalisté nijak nekalkulují.
2: Jednou, když se rozhodnu reprezentovat svoji zemi, tak by to měla být čest a vůbec bych nerozlišoval, co to je za zápas. A když už jednou reprezentuju, tak bych si neměl vybírat a prostě jestli jsem v pořádku a jsem připravený, tak bych měl přeci přijet.
0: Co na tolik hráčských omluvenek říká vedení národního týmu?
1: Jak už jsme slyšeli od Jana Kollera, současná situace mimo jiné otevírá téma vztahu českých fotbalistů k reprezentaci, jestli je opravdu pro všechny národní dres ta největší priorita. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport o tom mluvil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: Musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas, a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, jejich rodiny přivedli k fotbalu, takže pro ně to má být čest a to nejlepší, co můžou jakoby vrátit.
1: Připomenu, že na začátek Ligy národů se Češi utkají v Edenu s Chorvatskem, následně 3 dny po tom sobotním utkání se zahrají s Anglií. Pak je na začátku října čekají ještě duely ve Španělsku a znovu s Angličany ve Wembley, pokaždé v našem přímém přenosu.
0: Říká Adam Weidenthaler ze sportovní redakce. Díky, nashledanou.
1: Krásný den.

0: vešla do dveří a tomu, co říká, věří. Nechte se pozvat polední publicistice Věra Štechrová ve studiu. Vítej.
1: No dobrý den, někdy mluvíme i o otaznících. Třeba teď ještě pořád nevíme, jaká bude budoucí cena dálniční známky. Ale ta každoroční valorizace by přece jenom měla skončit. Právě dnešní jednání poslanců by tu cenu známky mohlo zmrazit na letošní hodnotě. Já se budu ptát na to, jak drahá je ta dálniční známka v porovnání třeba s těmi zahraničními, třeba s Rakouskem. A jestli to její případné zmrazení by mohlo nějak zásadně ohrozit budoucí opravy dálnic a silnic. Zeptám se taky, jak se vyvinulo jednání mezi prezidenty Trumpem a Zelenským na valném shromáždění OSN, jestli Ukrajina dostane další patrioty a jestli se Trumpovi povede přivést k jednání se Zelenským přímo ruského prezidenta Vladimira Putina. No a poslanci se včera věnovali taky možným úpravám takzvaného dětského certifikátu a posunutí jeho účinnosti až na polovinu příštího roku. Sice se zatím nedohodli, ale já se budu ptát, jak se na ty možné změny dívá dětský ombudsman.
0: Hlavní zprávy začínají ve 12 hodin, ve 12.10. Publicistika s Věrou Štechrovou. Těším se.
1: Naslyšenou.

0: Pri Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Vládní koalice se snaží ve sněmovně přes odpor opozice prosadit zmrazení ceny dálniční známky.
3: Takže i tento hezký návrh tady prohlasujeme a vážní občané, máme pro vás připraveno ještě mnoho dalších a dalších záležitostí.
4: No super, tomu říkám populismus non plus ultra. Děkuju.
2: Rusko při útocích na ukrajinský Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum. Nástupce basketbalového mistra Slavia se poprvé v nové sezóně představí doma. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se u Modřic kvůli nehodě projíždí levým pruhem. A bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 20 stupňů. Je středa 23. září. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousrisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží. Počítá s tím vládní novela, kterou právě teď projednávají poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
5: Podle koalice je tempo zdražování dálniční známky neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších známek v Evropě. Pokračuje předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
6: Já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
5: Podle opozice je návrh populistický. Řidiči by měli s rozšiřující se sítí dálnic platit postupně víc, říká poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
7: Je to něco, co je běžné v zahraničí, zkrátka čím více máte dálnic, tím více ta dálniční známka stojí.
5: Změnit by se mohla i platnost jednodenní dálniční známky. Nově by platila celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Teď jsou totiž výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích. V některých případech až o 10 korun na litr.
8: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
9: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
8: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Ford Consulting Jan Bonaventura.
9: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
8: Podle hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Po ruských útocích na Kyjev zemřel nejméně jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ruských ranních úderech vypukly požáry.
10: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnosti, jak zakázat vývoz nafty. Včera to řekl ministr financí Scott Bessent. Vláda se snaží zjistit, jestli by zákaz přispěl ke zlevnění surovin na americkém trhu. Ceny nafty se v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily po celém světě.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Popírač covidu, který vyzýval k násilí, Tomáš Čermák žádá o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas. Čermák si odpikává trest 5,5 roku za Mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu může při žádosti o propuštění uškodit. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Vyznamenal se i v bojích ve francouzském letectvu.
11: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
12: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
11: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Téměř polovina řidičů by si za jízdy přečetla zprávu v telefonu. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven, která dnes spustila kampaň Normální řízení zabíjí. Upozorňuje v ní na chování, které řidiči považují za běžné, přestože je nebezpečné. Další informace má reportérka Františka Rohlíčková.
13: 346 lidí. Tolik jich loni zemřelo podle České asociace pojišťoven kvůli řízení, které je obecně přijímané za běžné. Ať je to třeba nepozornost, nepřiměřená rychlost, používání mobilního telefonu za jízdy nebo třeba nedostatečný odstup. Řidiči navíc často své chování při silniční kontrole bagatelizují, upozorňuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
14: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
13: Součástí kampaně jsou vraky aut vystavené na několika místech v Praze a dokumentární film Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál. Sport.
15: Basketbalisté Slávie se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na pražské Královce přivítají Opavu. Slávisté na startu NBL zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi, který chce zlepšit výkon Slávie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
16: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
15: Utkání Slavia Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy druhého kola Národní basketbalové ligy. Olomoucko Pardubice, Ostrava Brno, Děčín USK Praha, Písek, Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Opět průjezdná D2 u Modřice na D8 omezení u Klíčan. Lepší zprávu na úvod neseme z D2. Ta byla na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před Modřicemi chvíli uzavřená. Na 3. kilometru stále řeší kolizi 3 nákladních vozidel.
19: Už jste kolem té nehody projíždí levým pruhem.
18: A kolona z 5. kilometru se sune 15 až 20 minut. Jedete-li po D1 z Prahy do Brna, čekejte zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. Zhruba 15 minut zabere trasa k omezení za odpočívkou Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem zůstává kvůli pracím silničářů uzavřený pravý pruh. Na D1 za Velkou Bíteší dál směr Brno na 67. kilometru se v omezení jede pouze levým pruhem, v koloně ztratíte 10 minut. A D1 do Třetice, teď se podíváme na situaci před Brnem směrem od Prahy. Nákladní soupravy jedou pomalej v pravém pruhu za Popůvkami, jejich kolona začíná zhruba na 88. kilometru. A ještě dálnice D8 za Prahou směrem na Ústí, fronta se sune k omezení u Klíčan. Mezi 4. a 5. kilometrem se jede pouze levým pruhem, od zdip naberete 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, na východě ještě ojediněle taky přehánky. Odpolední teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15 a podobné počasí nás čeká taky zítra, kdy bude polojasno až skoro jasno s teplotami většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
20: Jako vlivní zmrazení cen dálničních známek budoucí opravy dálnic a silnic. Je reálné, že by Ukrajina a Rusko uzavřeli takzvané energetické příměří? A měli by čeští zákonodárci ještě upravit parametry dětského certifikátu? O tom všem budeme mluvit. Pravidelná valorizace ceny dálniční známky má skončit. Zastavení pravidelného zdražování známky o inflaci a podle délky dálniční sítě dnes schvalují poslanci. Za základní roční známku tak motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Ve vysílání teď vítám Roberta Šťastného, dopravního experta, právníka, bývalého ředitele oddělení BESIP. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Když se podíváme na okolní státy, které mají dálniční známku, třeba Rakousko, Slovensko, Maďarsko, a na délku jejich dálniční sítě, jak vysoká je ta cena 2570 korun za rok, kterou platíme v Česku?
21: Hlavně, když jsem se díval, mě nejbližší je Rakousko, to skutečně má taky automatický způsob valorizace o inflaci, oni už nemají započtenou tu rozvoj sítě, protože už Rakousko je celý pokrytý, takže už to nemají moc kam rozšiřovat. Takže ta česká úprava vlastně úplně stejná. Z hlediska výše ceny, ono vždycky záleží ta parita kupní síly, takže z hlediska našich platů můžeme říct, že máme relativně možná vyšší, ale z hlediska reální ceny sami víme, že ne, že si často naši občané objíždějí dálnice jiných států, aby ušetřili. Takže ta cena je úplně v pořádku a to navýšení, který by se navýšilo příští rok, o ten mechanismus by dělal asi 120 korun. To znamená, pokud ten člověk si dá na benzince jedno kafe, tak utratí úplně stejný peníze, nebo nechci říkat nějaké jiné zboží drobné. A má to dopad, ale makroekonomicky relativně velký, protože v tom objemu na ty opravy bude chybět 600 milionů a jasně pro výstavbu dálnic, to není tak velká částka, ale pro tu opravu skutečně velmi.
20: My o tom, o těch opravách budeme mluvit, ale ještě bych zůstala u toho příměru s Rakouskem, když jste o tom mluvil, tak když se ale podíváme na počet kilometrů dálnic v Rakousku a počet kilometrů dálnic v Česku, tak zatímco cena je poměrně stejná, tak v Rakousku je těch dálnic mnohem víc.
21: Ano, no, říkám, je to hlavně jako makroekonomická otázka. Ono se dá dálně zaplatit jako různým způsobem. Takové Německo po občanech osobních aut nechce vůbec nic a mají taky obrovskou dálniční síť a moderní. Jde jenom o to, pokud máme státní rozpočet v dluzích a spíš hledáme škrty, tak vlastně hledat další způsob, jak tam dostat méně peněz, je vlastně o navýšení dluhu. Takže to spíš jako makroekonomická otázka. Říkám, hlediska dopravního, třeba mě jako dopravního experta, to má hlavně vliv na to, kolik lidí tu dálnici používá, případně nepoužívá, takže ano, klidně další argument, proč třeba zase naopak nenavyšovat, je, že to bude používat třeba více lidí, stáhneme na dálnice, nebudou někde v jiném prostoru.
20: No a to jsem se chtěla zeptat.
21: Méně používat veřejnou dopravu, takže všechno má svoje kombinace. Mně přijde ta postupná valorizace hlavně dobrá v tom, že to brání těm skokovým nárůstům, který potom ty pozice mají největší obavu. To znamená, když to každý stoupne o 100 korunu, přitom víme, že benzín nám dneska vstoupá o jiné částky a upřímně lidi nepřestali méně jezdit a hlavně lidi ani nejezdí pomalej, aby měli menší spotřebu paliva.
20: Znamená, ten počet lidí na dálnicích, ta cena známky vzrostla od roku 2023 zhruba o 1000 korun. Měl tenhle nárůst ceny dálniční známky nějaký podstatný dopad na množství těch koupených dálniční známek? Jinými slovy, odvedl některé řidiče z dálnic? Dá se to porovnat?
21: No, ukazuje se, že ne. Ono samozřejmě za tu dobu se obrovsky změnil i způsob jako dopravy lidí. Mně se líbí to, že ten stát umožňuje neplacený úseky okolo těch velkých měst, to znamená, aby ti, co dojíždějí jenom kousek do práce a mohli by klidně ve stejné rychlosti používat třeba nedálniční silnice, tak je radši použijí, protože to nemusí platit. Ta motivace takhle nastavená je. A já, který se snažím být hospodárný, tak prostě si tu dálniční známku koupím, protože vím, že ten komfort a ten čas, který tam strávím, je dobrý. To znamená, pokud se státu bude dařit, že dálnice hlavně nebudou ucpané, nebo tam nějaké velké kolony, což je hlavně vymáhání nějakých pravidel, tak říkám, já jsem zastáncem toho postupného zdražování, to mně přijde jak hospodářsky, tak dopravně v pořádku, protože potřebujeme, aby co nejvíc lidí dálnici používalo, ale zároveň, aby jsme zase netrestali ti, co třeba nepoužívají auta. Mně hlavně přijde to, že pokud zastavíme nárůst dálničních známek, tak vlastně ty silnice budou platit i ti, co vůbec autem nejezdí. A to třeba nepřijde úplně spravedlivý. Ten, kdo se prostě rozhodl, že používá veřejnou dopravu, tak to platí v tom jízdním, i to dálniční mýtný. A takhle vlastně ještě bude ze svých daní místo něčeho jiného podporovat jako dálnice, byť po nich vůbec nejezdí vlastním autem. No, takže pokud... mě z nějaké spravedlnosti přijde, že ano, my, co používáme dálnice, na to máme přispívat.
20: Pokud tedy bude zrušen ten valorizační mechanismus, tak víme, že do Státního fondu dopravní infrastruktury nepřiteče v roce 2027 zhruba 500 milionů korun. Je to výpadek, který nějak ovlivní stavbu a udržbu dálniční sítě, nebo stačí v tuhle chvíli ten současný balík peněz dálničních známek na udržbu dálniční infrastruktury?
21: Tak víte, že vláda zvyšuje investice do výstavby, to znamená výstavbu, ona se financuje hlavně státním rozpočtem a ten příspěvek dálničních známek měl hlavně sloužit pro tu údržbu. A sami pod co po silnicích jezdíme, víme, že prostě dneska už obrovský peníze chybí. On je hlavně stát přestávat peníze krajům a kraje prostě budou muset někde škrtat a projeví se to právě na těch silnicích, kde nám umírá nejvíce lidí. Takže je to vlastně nějaký domino efekt. A rozhodně, jak si říkáte, 500 nebo 600 milionů, prostě už je to půl miliardy a ta rozhodně chybět bude, když vláda těžce licituje po každý miliardě případně nějakého snižování dluhu. Takže dát si ten luxus, že nepotřebuju půl miliardy, mě ekonomicky nedává smysl.
20: Znamená to, že říkáte mi teda vlastně to, že ty peníze možná půjdou na opravu dálnic, ale budou potom chybět třeba na opravy silnic druhé a třetí třídy?
21: No on ten mechanismus, vždycky si ten stát nějak nastavuje. Někde to chybět prostě bude. To znamená, my úplně nezjistíme, kde, protože to je nějaký velký ranec. Vláda počítá s tím, že to nevybere a počítá nějaký státní rozpočet a má nějaké rozpočtové určení daní. Ten kraj nedostane konkrétní příspěvek na to konkrétní věc, ale prostě těch peněz bude v ekonomice, v těch veřejných peněz méně. A hlavně mě šlo, že to, co se vybírá z těch dálničních známek, má skutečně končit ve fondu, který je určený silnicím. Ono, stejná diskuze je třeba o výběru peněz z pokut za rychlost. Máte státy, které skutečně ty peníze potom investují do ty rychlosti.
20: A končí u nás ty peníze z výběru splacení dálniční známky opravdu tedy jen v tom fondu, který slouží na údržbu dálnic a silnic?
21: Tak to, co se vybere ze známek, končí, protože to je přes ten státní fond, ale jasný, že to nestačí, to znamená, musí se potom hodně dalších peněz generovat nějakých jiných rozpočtů, buď rozpočtů měst, krajů nebo toho státu. A na konci nám vzniká ten dluh, který teď je velkým společenským tématem.
20: Robert Šťastný, dopravní expert a právník. Děkuju, naslyšenou.
21: Taky, šťastnou cestu.
20: Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří s Ruskem, řekl po schůzce s americkým prezidentem Trumpem ukrajinský prezident Zelenský. On sám je prý také připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským vůdcem Putinem. Americký prezident ještě před jednáním se Zelenským na zasedání Valného shromáždění OSN včera znovu řekl, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině. Ve vysílání teď vítám Michala Smetanu, bezpečnostního experta z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
20: Z toho, co zatím o jednání Trump-Zelenský víme, jak na vás ten výsledek působí?
1: Já se obávám, že asi nevidíme nějaký zásadní pokrok, tož nám zazněla ta témata, která jsou klíčová pro ten současný konflikt, je samozřejmě v principu dobře. Na druhou stranu nevidíme ze strany Spojených států nějaké kroky, které by naznačovaly, že se nějak výrazně změní ta realita ohledně toho, jak k tomu Spojené státy přistupují a jak se ten konflikt také může měnit potenciálně.
20: Prezident Zelenský už několikrát navrhl společné jednání s Trumpem a Putinem. Jen tak se dá podle něj vyřešit ta územní otázka. Tak proč podle vás Zelenský zaujal takový postoj a stojí přímo o setkání s prezidentem Putinem? Na začátku války jsme slyšeli, že s ním nikdy jednat nebude.
1: Takhle je to určitě dobrá strategie v tom smyslu, že ta alternativa bohužel je jednání mezi Ruskem a Spojenými státy, což je něco, co si velmi přeje Moskva, aby se vlastně celá tato situace řešila po ose Moskva-Washington, což Ukrajina samozřejmě nechce. Chce mít své místo u stolu a chce, aby se to řešilo v trilaterálním formátu. Stejně tak musí prezident Zelenský dávat velmi silně najevo Spojeným státům ochotu jednat, to znamená nedávat si žádné podmínky a vlastně ubezpečovat americké partnery, že Ukrajina skutečně stojí o mír, že je ochotná k tomu přistoupit seriózně a že ta jednání pro ní dávají smysl.
20: Jak reálné je podle vás to energetické příměří, o kterém mluvil prezident Trump a teď také prezident Zelenský? Pro koho by v tuhle chvíli bylo výhodnější?
1: Já jsem k tomu bohužel velmi skeptický, jakkoliv by to samozřejmě bylo dobře. Obecně se to nedá říct takhle jednoduše. Obě dvě strany nějakým způsobem čerpají strategicky z těchto vzdušných útoků. Rusko dlouhodobě útočí na ukrajinskou kritickou infrastrukturu a vlastně velmi komplikují život běžným ukrajinským občanům. A stejně tak Ukrajina vlastně zvláště v letošním roce byla schopna navýšit své kapacity útoků do hloubi ruského území, útoky na logistická centra, rafinerie, obecně energetika, schopnost vyvážet jak ropu, tak vlastně zpracovanou ropu, naftu, benzín a podobně. To všechno je součástí ukrajinské strategie, vlastně tak součástí ruské strategie. Asi bych řekl, že jak se blíží zima, kde pro Ukrajinu to bude mnohem palčivější otázka, kde samozřejmě v zimě, kde je potřeba topit, to pro ní bude velmi citlivé, veškeré útoky na už tak poničenou infrastrukturu. V tomhle ohledu by Ukrajina určitě stála o to příměří. Jsem velmi skeptický k tomu, že Rusko na to přistoupí takto bilaterálně a pokud na to přistoupí, že to příměří vlastně vydrží déle než hodiny nebo jednotky dní.
20: A pokud teď Zelenský říká, že je připravený na jakýkoliv formát energetického příměří, znamená to tedy podle vás, že by Ukrajina souhlasila i s tím, že nebude útočit právě na ty rafinerie v Rusku, když právě ropa z nich je hlavním prostředkem pro financování války?
1: A Ukrajina by s tím pravděpodobně souhlasila za té podmínky, že Rusko by prokazatelně přestalo s útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a na ukrajinské civilní cíle, to znamená ukrajinská města. V tomto ohledu věřím tomu, že Ukrajina by vlastně na takovou tu nabídku kývla nebo na takovou tu možnost kývla, částečně protože pro ní je to skutečně důležité vzhledem k blížící se zimě, ale částečně také proto, aby ukázala vlastně vůli jednat směrem ke Spojeným státům, ale opět jsem skeptický k tomu, že Rusko na něco takového přistoupí.
20: Zelenský žádal prezidenta Trumpa také o zimní balík střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Jakou naději na úspěch má ta jeho žádost a mají Spojené státy stále dostatečné zásoby těchto střel?
1: Bohužel ta šance je velmi nízká. Americké zásoby střel do systému Patriot se výrazně snížily, především v kontextu války proti Iránu. Přibližně pro posluchače, aby si představili, tak před zahájením války proti Iránu měly Spojené státy něco kolem 2400 interceptorů, nyní je to něco kolem 800, jsou ty odhady, co bavíme se o přibližně 2/3 vyčerpaných. Je to velký problém, Spojené státy se snaží vlastně navýšit své kapacity, ale ta výroba trvá velmi dlouho, to znamená, není možné toho dosáhnout velmi rychle a obecně se těchto svých kapacit nechce zbavovat ani vůči jiným dalším spojencům, tím méně vůči Ukrajině. Takže pro Ukrajinu je to samozřejmě velká mezera v těch ukrajinských obranných schopnostech a nutně potřebuje tyto systémy pro obranu proti balistickým raketám, tak se obávám, že ze strany Washingtonu tam ta ochota velká nebude.
20: Zelenský také v OSN poznamenal, že Putin je v Rusku pod značným tlakem, neboť ruské síly na Ukrajině nevítězí. Zmenšili podle vás tento tlak výsledky těch ruských voleb do státní dumy, kde tedy Putinovo jednotné Rusko získalo nejvíc křesel v historii?
1: Tyto volby nějakým způsobem a jejich teda výsledek samozřejmě musíme potrhnout, že se nejedná o klasické svobodné volby, ale volby v autoritarském režimu, tak vlastně pořád dávají prezidentu Putinovi nějakou určitou legitimaci do budoucích měsíců, kde celá řada expertů odhaduje, že možná se to pokusí právě Vladimír Putin a Kreml obecně tohoto využít jako nějakého okna příležitosti pro nějaké, dejme tomu, drastičtější kroky, ať už to týká vlastně nějakého dalšího kola částečné mobilizace, která může mít různý průběh, může mít různý rozsah, ale je to, dejme tomu, nějaký krok, který by po té strategické stránce Rusku pomohl. Alternativně se velmi diskutuje vlastně nějaká něco, čemu bychom mohli říkat horizontální eskalace, to znamená rozšíření toho konfliktu skrze nějaký typ nižších útoků směrem k evropským zemím. Zase to skutečně stane, velmi těžko říci, je řada důvodů, proč Rusko by se obává vlastně dalšího kola větší mobilizace vzhledem k domácí stabilitě, k ekonomickým důvodům a podobně. Nicméně ano, dává to možná nějaké potenciální okno příležitosti pro Vladimíra Putina zkusit nějakou změnu v tom dosavadním přístupu, který v mnoha ohledech nenese to ovoce takovým způsobem, jak by se asi představoval.
20: Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
20: Jak bude nakonec vypadat dětský certifikát, stále není jasné. Poslanecká sněmovna večer druhé čtení koaliční novely trestního zákoníku, které obsahují jeho úpravy, přerušila. Certifikát má potvrzovat bezúhonnost těch, kdo pracují s dětmi a mládeží a dokládat, že od roku 2005 se nedopustili vážných trestných činů, zejména vůči dětem, činů sexuálního charakteru nebo násilných trestných činů. Tento nástroj byl schválen už loni, platit má od ledna, ale vzhledem k technickým úpravám bude zřejmě plně funkční až od poloviny příštího roku. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc upozorňuje na technické lhuty spojené se zavedením certifikátu.
3: Pokud by nedošlo ke změně zákona, musel by každý, kdo se zúčastňuje zotavovací akce, skautu a podobně, každé 3 měsíce dokládat znovu dětský certifikát. Ta povinnost vznikne až od 1.7. s tím ale, že už budou vydávány digitální certifikáty a následně ten, který provádí kontrolu, už nebude muset vyžadovat nový certifikát po uplynutí doby, pouze si zkontroluje zda certifikát platí nebo neplatí.
20: Parametry dětského certifikátu provází ve sněmovně i diskuze o rozsahu trestných činů, na které by se měl vztahovat, a o otázce, jestli by měl platit doživotně, nebo by po určité době umožňoval i přezkum v případě osob, na které by se vztahoval zákaz práce s dětmi. Naše pozvání do vysílání přijal dětský ombudsman Martin Beneš. Dobrý den.
4: Dobré poledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
20: Je podle vás také nutné tedy zavádět ten certifikát postupně, jak říká ministr spravedlnosti, právě kvůli těm technickým problémům nebo technickým věcem?
4: Nutné. To je složitá otázka. No, je potřeba implementovat ty technické procesy, to znamená, pokud se to nestihne do konce roku, tak pak zřejmě bude nutné počkat. Já bych byl rád, aby to čekání bylo co nejkratší.
20: Debata se vede i o výčtu trestných činů, na které by se měl ten dětský certifikát vztahovat. Padají tam podněty na jeho rozšíření, ale třeba Helena Válková z Hnutí ANO navrhuje naopak vyjmout z toho výpisu prosté ublížení na zdraví nebo těžkou újmu na zdraví v případech, kdyby nebyla spáchaná na dítěti. Stojí z vašeho pohledu podobné úpravy ještě za úvahu?
4: Já bych byl rád, aby ta debata, která se otevře, nebyla široká ať je široká, jak budou poslanci chtít, ale byl bych rád, aby neodkládala příliš dál účinnost dětského certifikátu, takže doufám, že ta debata k něčemu takovému nepovede.
20: Jak je ale tedy pro vás jako pro dětského ombudsmana důležité, jestli se ten dotyčný trestný čin týkal právě přímo dětí?
4: Tak je to

0: kategorie trestných činů. Některé, které jsou zahrnuty automaticky, a pak vlastně všechny ostatní, o kterých soud může rozhodnout, že ten zápis bude proveden, pokud to považuje za důležité z hlediska ochrany dětí. To znamená to, že některý trestný čin není uveden v té první kategorii těch automaticky zapisovaných, zas až tolik nevadí. Zase se vracím k té předchozí odpovědi. Byl bych rád, aby ty debaty o různém rozšiřování nebo zužování okruhu trestných činů nevedly k tomu, že se účinnost dětského certifikátu nebo toho zákona ještě více oddálí.
1: Sám jste teď popsal, že o některých těch záležitostech, jestli bude ten pachatel nebo nebude zapsán do toho dětského certifikátu, rozhodují soudci. Jak to udělat, aby soudce opravdu bral v úvahu a možná při každém tom posuzování nezapomínal na to rozhodovat o tom, jestli je to případ, kdy ten pachatel by měl být uveden v tom seznamu nebo neměl?
0: Jako dětský ombudsman bych se neměl příliš vyjadřovat k otázkám justice, která je nezávislá, ale takto obecně samozřejmě cesta vede nějaké školení a nějakou odbornou přípravu soudců prostřednictvím Justiční akademie, kdyby tato otázka měla být také probírána.
1: Měla by se podle vás ještě znovu otevřít otázka toho možného přezkumu po nějaké době, po tom, co ta osoba je v tom dětském certifikátu, nebo tak, jak to je, vám to připadá relevantní?
0: Já se nebráním tomu, aby po nějaké době fungování toho systému jsme se k těm otázkám znovu vrátili, nebo aby se k ním vrátili poslanci ve svých debatách a abychom o nich vedli nějakou odbornou debatu, nakolik to funguje, jaké problémy nebo chyby tam jsou, protože jsem přesvědčen o tom, že takhle předem se vlastně nedá odhalit spousta věcí a přinese až praxe.
1: Martin Baneš, dětský ombudsman, děkuju naslyšenou.
0: Díky za pozvání.
2: Radiožurnál 12.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 1,40 korun a 80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli cenám benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 4,40 korun a 50 haléřů už od června. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být taky bezpečnost. Dělníci dnes osazují druhou klapku na novém jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun a dopravit ho museli v noci. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladinu řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Podle vedoucího správy toku Pavla Hopiana z Lesů České republiky je budou zaplavovat na jaře. Zemřela architektka Hana Pešková, bylo jí 102 let. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu nové vesnice z Výrotice. Ta vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slavské přehrady. Pešková dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT. Byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Menza. Ten sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí. Sport. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezónu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 z Prahy do Brna čekejte 10-minutové zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. Vzniká kvůli zúžení za odpočívkou Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem se jede pouze levým pruhem. V koloně na 51. se navíc střetla dvě osobní auta. Na D1 dál směrem k Brnu zpomalíte i za Býteší na kilometru 164. I tam je to kvůli zúžení. Na 167. jsou v pravém pruhu silničáři. Naberete nejvýše 10 minut navíc. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před Modřicemi na 3. kilometru stále odklízejí následky kolize 3 nákladních vozidel, projíždí se tam pouze levým pruhem. Na D8 z Prahy do Ústí trvá zdržení za Zdiby. 15 minut pojedete k omezení

0: za Klíčany. Už jsou tam dvě. Nejprve mezi 4. a 5. kilometrem, pak mezi 7. a 8. V obou případech silničáři uzavřeli pravý pruh. A na dálnici D35 z Hradce do Mýta za sjezdem na Dašice na kilometru 153 od brzkého rána vyprošťují kamion, který po nehodě skončil mimo komunikaci. Jde to stěžka, vozidlo stále leží na boku na trávě a okolo se projíždí pouze levým pruhem. Provoz ale není silný, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky, teploty většinou 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: A poslouchat byste opět měli pozorně. V britském královském letectvu proslul jako noční stíhač. Sestřelil 18 nepřátelských letadel. Jmenoval se Karel Kutlvašer a narodil se přesně před 110 lety a právě o něm bude dnešní odpolední soutěž. Hrát můžete o voucher na nákup v jednom z významných českých internetových obchodů anebo dvě vstupenky na Design Blog. Tak už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: hearts. Byl nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva, přezdívalo se mu Kut a narodil se před 110 lety. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kutlvašer má na svém kontě v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další se mu podařilo získat ještě předtím pod francouzskou vlajkou.
1: Přiletěl jsem, patřil jsem, sestřelil jsem.
2: Tak shrnulo činy Karla Kutlvašera vysílání BBC v roce 1942. Karel Kutlvašer patřil ke skupině letců, kteří po německé okupaci odešli do Polska a následně do Francie. Po jejím pádu se dostal přes Afriku do Británie k první stíhací peruti. Zúčastnil se závěrečné fáze bitvy o Británii. Největší úspěchy ale zaznamenal až v roce 1942, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
3: Podnikal noční ofenzivní sólové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat.
2: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kutlvašer zvaný Kut v BBC v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě nad nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
2: Celkem se mu podařilo v britských službách sestřelit 18 letounů protivníka a stal se oslavovaným a dekorovaným hrdinou.
1: Jeho fotografie přinesly stovky listů, Kutl, jak mu tady zkráceně říkají, je filmován, mluví do rozhlasu a kluci se perou o jeho autograf.
2: Začátkem října 1942 Kutlvašer opustil aktivní operační činnost. Inspektorát československého letectva ho vyslal na půlroční cestu po Spojených státech a Kanadě.
3: Měl tou svojí osobností podpořit nábor mezi krajany do československého letectva a také předával své zkušenosti Američanům.
2: Po návratu do konce války působil Kutlvašer jako zalétávací pilot.
4: Jsem zkušebním pilotem test pilot. Letám s nejrůznějšími typy strojů a odevzdávám je do provozu teprve, jsou-li dokonale vyzkoušeny za nejrůznějších podmínek.
2: Po druhé světové válce se Karel Kutlvašer jen nakrátko vrátil do Československa, než zamířil zpátky do Velké Británie. Tam zemřel v pouhých 42 letech na infarkt. V roce 2016 dostal řád Bílého lva. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: A co dostanete vy v soutěži odpoledního Radiožurnálu? Musíte zkusit štěstí a zavolat k nám do studia na telefon 221 552 255. Budeme se na vás těšit. Hodně štěstí vám.

0: John Bon Jovi, 2 minuty před 3:15, jsme připraveni, můžeme začít. Co Petr Zvodňan, taky připraven, dobrý den.
1: Dobrý den, ano, jsem připraven.
0: Petře, Karel Kutlvašer, dnešní námět pro soutěž odpoledního radiožurnálu, protože jak jsme v našem vysílání už řekli, narodil se před 110 lety. Petře, za 3 správné odpovědi mám pro vás cenu, kterou do soutěže věnovala společnost AL Pergoli. Voucher na 2 500 korun na nákup nejen elektroniky dle vlastního výběru v jednom z významných českých internetových obchodů. Za 2 správné odpovědi jsou to taky 2 vstupenky na už 28. ročník Mezinárodního festivalu designu Design Block od 7. do 11. října v Praze. Vstupenky do soutěže věnovala společnost Kaufland, která je partnerem našeho nadačního fondu Světluška. No a právě na Design Bloku společně představí speciální dílnu Na světlo. Za 1 správnou odpověď cena útěchy a překvapení od radiožurnálu. Petře, 5-vteřinový limit na ideálně správnou odpověď. Můžeme-li začít? Řekněte ano.
1: Můžeme.
0: Příjmení Kutlvašer není úplně z nejkratších. A tak se vás ptám, jakou přezdívku získal muž, který byl nejúspěšnějším československým stíhačem britského královského letectva?
1: Říkali mu Kut.
0: Kut, případně v té dobové nahrávce, jsme mohli zaslechnout i Kutl. Správná odpověď. Otázka 2. Kolik sestřelů zaznamenal Karel Kutlvašer v barvách britského královského letectva?
1: Tak v britském královském letectvu zaznamenal 18 sestřelů.
0: Byl specialistou na noční solové mise u letišti nepřítele, úspěchy v bojích s německou Luftwaffe zaznamenal i ve Francii, tedy předtím, než byl vyslán do Velké Británie. A otázka poslední, Petře, jakou funkci Kutlvašer zastával na konci druhé světové války? Jaký to byl pilot?
1: On zalétával Spitfirey.
0: Ano, zkušební pilot nebo zalétávací zkušební pilot, testoval třeba nová letadla a nebo letadla po opravách. Petře, hlavní cena je vaše, vedl jste si skvěle, gratuluju.
1: Děkuju moc.
0: Pozdravujeme všechny u telefonního sluchátka, naschledanou, krásný den.
1: Děkuji taky, přeji krásný den a naschle.

0: Tady je Radiožurnál, teď vaše děti a samozřejmě i vás s nimi pozveme na led. V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celém Česku koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a čas trenérů a můžou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. A třeba v Prostějově se děti doslova nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
2: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zibánku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
3: A počkej, nikam jí neodjíždějí, kyblík si vem, kdo ho nemá, teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo?
4: Ty kyblí, jak jsme měli, šlo mi to.
5: My jsme se chytali a to mě bavilo nejvíc. Už to trošku umím, ale zase jsem nebyla dlouho na bruslích, takže zase padám.
1: Rodiče Zbyněk a Gabriela si sebou vzali čtyřletého synka Jiříka. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
6: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér. Má s ním svatou trpělivost. Malej je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje. A hlavně malý ho to baví.
7: Protože malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chvilku díval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
1: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí i hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
8: Hokej mě jako hodně baví. Ani nevím, proč jsem si ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
9: Je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak třeba zlomíš nohu a tak.
1: No, protože drtivá většina dětí opouštěla led s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
1: Poslanci rozhodli o zmrazení ceny dálničních známek. V Polsku vyšetřují pokus o vykolejení vlaku. Podle policie šlo o výtržnictví. Kajakáři Krejčí a Prskavec budou na evropském šampionátu vodních slalomářů obhajovat zlato. Nehoda 3 kamionů brzdí provoz na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ceny dálničních známek příštím roce neporostou, poslanci zrušili jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Ve sněmovně reportérka Adéla Burešová.
3: Novelu sněmovna schválila čistě hlasy vládní koalice, poslanci o ní jednali zhruba 3 hodiny. Ke zrušení valorizace se kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by tímto tempem růstu cen mělo Česko jednu z nejdražších známek v Evropě. Opozice rušení pravidelné valorizace silně kritizovala a taky upozorňovala, že výnosy známek jdou částečně na dostavbu silnic a dálnic, na které se mají podílet právě i řidiči, kteří je využívají. Sněmovna podpořila jeden z pozměňovacích návrhů, konkrétně na změnu v platnosti jednodenních dálnic. Známek, které by nově měly platit 24 hodin místo do půlnoci jako teď. O třetích čteních můžou poslanci rozhodovat až do 7 hodiny večer, pak by se měly vrátit k novele trestního zákoníku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit 2 nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, zraněný nikdo nebyl. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví.
4: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Americká popová skupina Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se kdysi jedna z nejslavnějších dívčích kapel vrací po 17 letech.
5: Popová skupina The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzingerovou zaspívá v O2 aréně své největší hity, například skladby Buttons nebo Don't Cha. Představí také novinku Club Song, která je první nahrávkou kapely od singlu React z roku 2019. Kapelu založila v roce 1995 choreografka Robin Antinová. V první dekádě nového tisíciletí patřili Pussycat Dolls mezi nejúspěšnější dívčí skupiny na světové popové scéně. V roce 2010 se po neschodách kapela rozpadla, o 9 let později ale oznámila comeback. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští vodní slalomáři jsou v italské Ivreji, kde uzavřou sezónu evropským šampionátem. O medaile pojedou i letošní mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Krejčí bude navíc obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross a proto před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
7: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně 4. týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě. Samozřejmě ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
6: Obhájit titul se pokusí také kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne v Ivreji ve čtvrtek kvalifikacemi. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silnice 43 u Sebranice neprůjezdná a nehoda na D2 před Brnem. Silnice 43 ze Svitav do Brna je mezi Sebranicemi a Černou horou opět zavřená. Další vážná nehoda. Kousek za odbočkou na Skalici se srazilo osobní auto s nákladním. Objíždějte v obou směrech přes Kunštát a Lisice, případně přes Skalici. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Na 3. kilometru přímo u sjezdu na Modřice se srazily 3 kamiony. Je tam i vysypaný náklad a jezy zablokovaný, ten sjezd z dálnice na Chrlice. Směrem do Brna se projíždí pouze levým pruhem a tvoří se kolona asi na 15 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Je tam zúžení u 9 křížů na 166. kilometru a zdržíte se 10 minut. Na D5 z Plzně směrem do Prahy budete chvilku popojíždět v koloně u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a opět je to asi na 10 minut. Ještě dálnice D8, výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 4. kilometru silničáři v pravém pruhu opravují vozovku. Zdržíte se od sjezdu na Zdiby asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. My teď zkusíme v radiožurnálu pojmenovat některé situace za volantem. Tak třeba spěcháte a projedete ještě na žlutou, ale ona to žlutá už skoro nebyla. Nebo si nenecháte dostatek místa mezi autem před vámi, protože jste přeci dobrý řidič a stihnete zareagovat včas. Ale právě takové běžné návyky můžou způsobit i smrtelnou nehodu. Mluvit o nich budeme za chvíli, věnujeme jim speciální kampaň.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Tak schválně, přečíst si zprávu, která přece nepočká, to se musí, a to zrovna ve chvíli, kdy řídíte, to by podle průzkumu České asociace pojišťoven udělala téměř polovina řidičů, i když vědí, že je to špatně. Věří totiž, že právě oni to zvládnou. A právě před takovými situacemi, které mohou způsobit vážnou nehodu, varuje asociace v nové kampani. Informace k ní už má reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Kvůli způsobu řízení, který je obecně považovaný za běžný, loni podle České asociace pojišťoven zemřelo 346 lidí. Z průzkumu asociace vyplývá, že lidé vědí, jaké chování na silnici je nebezpečné. Věří ale, že právě oni tím problémem nejsou a kritizují ho jen u ostatních, říká výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.
2: Je prostě tak nějak normální jet trochu rychleji, na té stopce nezastavit, přeci to tam znám, na oranžovou, ona to možná byla trochu červená, ale to už nikoho nezajímá.
1: Právě na takový způsob řízení má upozornit nová kampaň Normální řízení zabíjí. Její součástí jsou taky vraky aut vystavené na několika místech v Praze.
0: Jak na takové situace reagují policisté? Potvrzují, že si řidiči omlouvají své takové běžné chování?
1: Naprosto s tím souhlasí, řekl šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: Denodenně, to jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená jenom teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte, proč tady někde nechytáte zloděje. No a pak jsme v té druhé pozici, kdy vyšetřujeme ty dopravní nehody, ty tragické dopravní nehody, a ty případy jsou stejné. Ten člověk porušil to samé, akorát v tom prvním případě dostal ještě šanci, a v tom druhém už ne.
1: Typicky řidiči používají telefon za jízdy, drobně překračují rychlost, nenechávají si dostatečný prostor mezi svým autem a autem před nimi, nebo prostě usedají za volant velmi unavení.
0: To jsou i situace, na které upozorňuje nová kampaň a její součástí je také film.
1: Ano, snímek režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina představuje čtyři nehody, které se opravdu staly a skončily tragicky. Jedním z příběhů je nehoda, kterou před 6 lety způsobil Tomáš. Po 16-hodinové službě jel domů, když ho přepadl mikrospánek.
4: Byť si myslí, že je mladý, tak že prostě zvládne víc. To v mém případě bylo to fatální, co vlastně se stalo.
1: Srazil sloup, který spadl na skupinu mladých studentů a zabil 21-letou Evu z Polska. Tomáš za nehodu dostal 5-letou podmínku a zákaz řízení. Další příběhy se týkají třeba manipulace s telefonem nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti.
0: Na novou kampaň nás upozornila Františka Rohlíčková. Díky.
1: Naslyšenou.

Polsko-běloruské vztahy jsou v současnosti standardnější než kdykoliv za posledních 10 let. Řekl to polský ministr zahraničí po setkání se šéfem běloruské diplomacie. O bezpečnosti na východní hranici Severoatlantické alianci chceme mluvit za chvíli.

0: Polsko otevře v Bělorusku novou budovu ambasády. Oznámil to polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský poté, co se v New Yorku setkal se šéfem běloruské diplomacie Maximem Ryženkovem. Bavili se mimo jiné o situaci na polsko-běloruské hranici, kterou Minsk od roku 2021 využíval k vytváření migračního tlaku na Evropskou unii. My to téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: O čem mluvili ministři zahraničí obou zemí?
1: Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský řekl, že Bělorusko chce rozmrazit a napravit vztahy a Polsko je podle Sikorského připravené udělat proto krok dopředu. S běloruským ministrem zahraničí mluvil na okraj Valného shromáždění OSN například o polském požadavku, aby Bělorusko nepovolovalo přelety ruských dronů a raket přes svoje území. V posledních týdnech se takto objevil ruský dron typu Gerbera s bojovou hlavicí v Litvě, tam jej sestřelili italské stíhačky, které jsou tam v rámci mise NATO. No a pravděpodobně přes Bělorusko mohl letět další ruský dron, opět Gerbera s bojovou hlavicí, který ale našla tentokrát polská armáda na pláži u Baltského moře. Dalším tématem byla právě i ta situace na polsko-běloruské hranici, kterou Minsk od roku 2021 zneužíval v instrumentalizaci migrace. Jen loni pohraniční stráž polská zaregistrovala 30 000 pokusů o překročení, nelegální překročení této hranice. Letos ten problém prakticky vymizel, protože pohraniční stráž za letošek zaznamenala necelých 500 pokusů o překročení hranice.
0: Polsko také specifikovalo, jakým typům ruských útoků může v blízké době čelit. Jaké to jsou?
1: Jak zjistil deník Řeč pospolita od svých zdrojů v polských zpravodajských službách, tak ruské služby se v Polsku zaměřují na provozy, které vyrábějí zbraně nebo zbraňové komponenty pro Ukrajinu a snaží se narušit jejich dodávky na Ukrajinu. Proto jsou velmi pravděpodobné například další útoky na dopravní uzly v Polsku, ale také na samotné výrobní závody. Například na začátku února zasáhl požár budovy v Skařisku Kamienné, která patří jednomu zbrojnímu gigantu a dosavadní vyšetřování potvrzuje, že to byl žhářský útok na objednávku Kremlu. O tom, že Polsko se, nebo že Polska se netýkají pouze hrozby, ale už konkrétní činy, potvrdil v New Yorku i ministr zahraničí Radoslav Sikorský.
2: Neexistuje pouze hrozba. My už máme co dočinění s útoky. Vraždy, žhářství, exploze pod projíždějícími vlaky. Zažili jsme vpád desítek dronů, záměrný vpád rakety, která vybuchla.
1: Ty útoky v Polsku podle něj souvisí s tím, že Moskva chce porazit Ukrajinu ve válce vojensky, takže se jí snaží odříznout od zásobování. To také souvisí s útoky blízko polské hranice, kdy Rusko zasáhlo drony čerpací stanice. Čerpací stanice teď likviduje po celé Ukrajině, stejně jako třeba logistické huby a sklady nebo sklady s potravinami a léky.
0: Zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce utrati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
2: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Sausidisová a zprávy. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen 1/10 maximální částky. Souček namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdříve projednat, a to rada neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Souček proto na další peníze nárok nemá. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. V Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražský hygieniku Petra Batok. Bakterii potvrdili testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy zařídilo kompletní dezinfekci. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima.
3: Sport.
2: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. 48-letý kouč ale naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře. Jeho pozici převzal Bronislav Červenka, který před 2 týdny skončil na lavičce Zlína.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u 9 křížů a zavřená silnice 43 Svitavy Brno. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 166,5 u 9 křížů je zúžení do jednoho pruhu a podstojíte asi 10 minut v koloně. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy brzdí provoz nehoda. Na 3. kilometru sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Z dálnice se teď nedá sjet na Chrlice a ve směru do Brna se projíždí pouze 1 pruhem. Kolona je tam asi na 15 minut, pro kamiony o něco delší. Dálnice D8, výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zavřený pravý pruh, opravují vozovku a zdržíte se a okolo 10 minut ve směru z Prahy. Menší kolona teď na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1. Za plzeňskou D5 nehoda.
5: Kilometr 21, v levém jízdním pruhu dopravní nehoda 2 osobních automobilů a levý pruh je blokovaný.
4: A silnice 43 ze Svitav do Brna je mezi Sebranicemi a Černou horou v obou směrech neprůjezdná. Za odbočkou na Skalici nad Svitavou se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě záchranáři a dopravu policisté odklánějí přes Skalici a Mladkov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call center.

0: zelené vlny. 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky, teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
2: Hezké odpoledne, jedna dobrá zpráva. Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Lauren McKeovou 5-0 a má jistou nejméně bronzovou medaili. Gratulujeme.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Větší počet výjezdů záchranky, také extrémní sucho. Takové bylo letošní léto s extrémy vysokých teplot. Astronomicky skončilo přesně ve 2:07 středoevropského letního času v noci na dnešek. A my se zatím létem ohlédneme v radiožurnálu už za pár minut.

0: Je 23. září, podzimní rovnodennost. V noci na dnešek tak skončilo astronomické léto. Zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už v posledním červnovém týdnu. A tehdy v tom týdnu v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. A to je o 200 až 300 víc než obvykle. Víc práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy zhorka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahublo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Radiožurnál.

Bývalý trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek promluvil o svém odchodu od národního týmu. Část z rozhovoru vám nabídneme za chvíli ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Tomáš Souček byl správným kapitánem fotbalové reprezentace, říká bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek. Souček přišel o kapitánskou pásku krátce po Haškově odvolání od národního týmu. I o tom bývalý reprezentační trenér Ivan Hašek mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport. Celý rozhovor je na iRozhlas.cz a tady je jeho část.
1: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
2: Říká bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek. Právě pod jeho vedením byl kapitánem národního týmu záložník West Hamu Tomáš Souček. Jenže po Haškově odvolání přišla změna. Po vítězném zápase v Olomouci nad Gibraltarem v kvalifikaci mistrovství světa se tým rozhodl nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků a před kotel tehdy zamířili právě jen kapitán Souček společně s Vladimírem Coufalem.
3: Ale my se bavíme o jednotě a ta jednota dneska nebyla a proto my tady nejsme dneska. My jsme zatleskali tamhle těm divákům, který nám fandili 90 minut.
1: Myslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený. A ty jediný dva, Coufal a Souček, šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit. Ostatní odešli, byli za to zbavený kapitánský pásky. Pro mě absolutně nepochopitelný krok.
2: Vysvětluje Ivan Hašek, po Tomáši Součkovi se stal kapitánem Ladislav Krejčí, který nastupoval už za Haškovy éry. Hašek o něm věděl, ale správný čas pro změnu kapitána během svého působení nenašel.
1: Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí, pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění tady to. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl u nároďáku, já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli je Tomáš Souček kapitán nebo ne.
2: Říká Ivan Hašek, samotný Tomáš Souček si po nepovedeném mistrovství světa vzal čas na rozmyšlenou v otázce, jestli bude v reprezentaci pokračovat. V aktuální nominaci Santiho Denny Souček není kvůli zranění. Podle Haška ale ještě záložníka West Hamu v národním dresu uvidíme.
1: Tak Tomáš je takový srdce, že prostě pokračovat bude a je to hráč, který by padnul za nároďák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
2: Myslí si Ivan Hašek. V rozhovoru pro radiožurnál Sport se ale bývalý reprezentační kouč rozpovídal o několika dalších tématech. Třeba o tom, že se Hašek cítil nechtěný po nástupu nového vedení asociace. Už teď najdete kompletní povídání s Ivanem Haškem na webu iRozhlas.cz. Karel Schamberger, radiožurnál.

mi tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami tu noc, co je tu s námi. Tvé oči hvězdy celé.

0: Pirátská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vláda krotí ceny benzínu a nafty. Ropa mezitím zlevňuje. Tak bylo správné zasáhnout právě teď?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Průser mi ukradl někdo takový můj deník.
2: Mami, ty ho máš.
3: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
4: Nahledáte něco?
5: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův ksich, to ne.
6: Začalo mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
5: Ale dej mi číslo na toho skřehulu, mama mi ho nechce dát.
7: Nejste vy modelka?
8: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
0: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Sousidisová a zprávy.
10: Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží, novelu schválila sněmovna. Italskou premiérku Meloniovou přijme Andrej Babiš v úterý. České tenistky dnes poznají soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Silnice z Brna na Svitavy je po nehodě u Sebranic neprůjezdná a bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 20 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Ceny dálničních známek příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
12: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
10: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Meloniová navštívila Prahu naposledy na jaře v roce 2023. Tehdy jednala se tehdejším premiérem Petrem Fialou z ODS. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v testech na zvířatech.
13: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
14: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
13: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
14: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézorová, Radiožurnál. Sport.
15: Ženská tenisová reprezentace čeká v čínském Shenzhenu na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Do pátečního souboje s Českem zatím mají blíž Španělky, které po první dvouhře vedou nad Kazachstánem. Češky už včera vyřadili Britky, případné finále by odehrály v neděli. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve 2 hře i 4 hře, informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehody na bratislavské dálnici u Brna a taky u Blučiny. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Na 3. kilometru sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Z dálnice se teď nedá sjet na Chrlice a ve směru do Brna se projíždí pouze levým pruhem. Kolona je tam asi na 15 minut. Na D2 nehoda i ve směru z Brna do Bratislavy. Na 11. kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu. Kamion a osobní auto. Projíždí se jedním pruhem a i tam už je kolona asi na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. U Střechová na kilometru 52 silničáři zúžení a zdržíte se 10 minut v koloně. Menší kolony na D1 i směrem z Prahy do Brna popojíždějí za Velkou Bíteší. Na kilometru 166 je zúžení a opět je to do 10 minut. Na dálnici D8 popojíždí kolona za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení, opravují vozovku v pravém pruhu a zdržíte se asi 15 minut. Dá se sjet na Zdiby, obě to po souběžné silnici. A ještě D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a je to asi na 15 minut, než projedete směrem do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dál odpoledne bude většinou polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánělovou.
4: Dobré odpoledne. Francouzská veřejnoprávní televize by v příštím roce měla hospodařit s rozpočtem menším asi o 2 miliardy korun. A to jsou zhruba 3% jejího rozpočtu. Odbory to kritizují, varují před propouštěním nebo před rušením pořadů a od 14 hodin vyhlásili stávku. Diváci ji prý nepřehlédnou, my to sledujeme a podrobnosti přidáme za chvíli v odpoledním radiožurnálu.
11: Odpolední radiožurnál
7: a Hanka Schánilová.

0: Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize stávkují. Vadí jim plánované škrty a výpadky z příjmu z reklamy, kvůli kterým by měla televize v příštím roce přijít o 90 milionů eur, a to je v přepočtu přes 2 miliardy korun. Zaměstnanci televize před chvílí přerušili vysílání a část z nich bude odpoledne protestovat před ministerstvem kultury. V Paříži už všechno sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Když se teď mrkneš, co vidí na obrazovce diváci francouzské veřejnoprávní televize?
1: Já jsem si pustil kanál France Info, což je hlavní zpravodajský kanál francouzské televize. Zatím běží zprávy, ale moderátorka nemůže spoléhat na čtecí zařízení a zprávy tak přečetla z papíru. Další moderátoři mají také černé oblečení, aby vyjádřili nesouhlas s plánovanými škrty. Zatím nemůžeme říct, jak je stávka rozsáhlá, protože opravdu před pár minutami, asi 8, začala, ale odbory vyzvali všechny zaměstnance, aby se zapojili, a od 17 hodin by taky měli zaměstnance francouzské televize protestovat před ministerstvem kultury v centru Paříže, aby vyjádřili nesouhlas s plánovanými škrty.
0: Marceli, čím francouzská vláda obhajuje snížení rozpočtu veřejnoprávní televize?
1: Vláda, která o rozpočtu francouzské televize rozhoduje každý rok od roku 2022, kdy vláda Emmanuela Macrona zrušila televizní a rozhlasové poplatky, tvrdí, že televize musí šetřit stejně jako celý veřejný sektor. Ty televizní poplatky před 4 lety činily 138 euro ročně. Teď je tedy televize hrazená ze státního rozpočtu a poslanci tedy každý rok rozhodují o tom, jaké peníze dostanou, což teď kritizují třeba odbory, které požadují, aby vláda stanovila nějaký víceletý rámec a televize věděla, s čím může počítat, aby třeba mohla naplánovat sportovní přenosy, ta práva na ně jsou velmi drahá.
0: Co podle zaměstnanců hrozí, pokud bude muset televize hospodařit s takovým rozpočtem?
1: Hrozí další škrty, ať už se týkají pracovních míst nebo výroby nebo zpravodajství. Už letos televize zrušila 250 pracovních pozic a pokud by výpadek v rozpočtu byl příští rok skutečně ve výši 90 milionů eur, tak bude muset podle vedení přistoupit třeba k rušení pořadů nebo reprízám. Ředitelka France Television Delphine Ernotová taky rozhlasové stanici RTL řekla, že francouzskou televizní tvorbu by kvůli tomu mohly nahradit zahraniční streamovací platformy.
2: Je tohle to, co chceme? Chceme, aby se o televizní tvorbě rozhodovalo za oceánem? Je tohle společnost, kterou chceme zítra ve Francii? Nebude to mít dopad na to, jak přemýšlíme?
1: Francouzská televize je médium veřejné služby a jako takové je největším producentem třeba francouzských dokumentů. Naopak globální streamovací platformy, které působí ve Francii, ať už je to třeba Netflix nebo Disney, naopak podle francouzského národního centra kinematografie a animovaného obrazu loni třeba nevytvořili ani jeden dokument.
0: Marcel Faltis, náš pařížský zpravodaj, díky za tvé informace a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Jestli vás zajímá, jak na natáčení Hovorů z lán vzpomínají Robert Tamchina, Eva Hůlková, Stáňa Duvková a další, kteří u toho byli s mikrofonem v ruce, tak si to můžete poslechnout na stránkách radiožurnál.cz nebo v naší aplikaci Můj rozhlas. A uslyšíte třeba i to, koho Václav Havel přijal v pyžamu a co se do těch rozhovorů nedostalo. I v našem vysílání odpoledního radiožurnálu teď půjdeme zpátky do minulosti. Připomínáme si totiž blížící se 90. výročí narození Václava Havla. Po sametové revoluci bylo třeba urovnat vztahy státu a církve. I to přivedlo k jednomu stolu prezidenta Václava Havla a nově jmenovaného pražského arcibiskupa Miloslava Vlka. Jejich vztah se postupem let prohloubil, což tedy zaznělo právě i v Hovorech z lán. A další výběr z nich si teď pojďme poslechnout.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z Hovorů z lán.
3: Častým tématem Hovorů z lán byly mimo jiné i církevní záležitosti. Třeba v březnu 1991 prezident Havel popsal, jak vnímá jmenování Miloslava Vlka do role nového pražského arcibiskupa.
2: Já jsem velmi netrpělivě čekal, kdo bude jmenován novým arcibiskupem. To je vždycky velké tajemství, to se do poslední vteřiny neví. Bylo několik vážných kandidátů. A ve středu brzy ráno mi dorazil dopis od papežského nuncia s tím, že pan biskup Vlk byl jmenován arcibiskupem. Myslím, že to je volba velmi dobrá. Biskupa Vlka znám, vážím si ho v letech totality. Dokázal plnit své kněžské poslání. Já jsem mu také hned blahopřál, jak jsem se to dozvěděl, a samozřejmě jsem napsal i dopis panu kardinálovi, kde jsem mu poděkoval za všechno, co udělal. Je to opravdu velká postava našich moderních dějin. Působí stále, i když už není ve svém úřadě, jako obecně uznávaná mravní autorita i jako kněz, a já bych mu snad mohl i touto cestou přát ještě dlouhá léta a zdraví.
3: O 3 roky později, v březnu 1994, se dokonce oba sešli u jednoho mikrofonu. Tehdejší vydání Hovorů z lán se totiž věnovalo cestě do Vatikánu, kam prezidenta Havla doprovázel právě arcibiskup Vlk. Společně se chystali i na audienci k papeži.
2: Pozval jsem pana arcibiskupa dneska právě proto, abych se s ním poradil a jaksi se připravil na rozmluvu se svatým otcem, s kterým mám asi hodinku vést rozmluvu mezi 4 očima. Nebude to naše první rozmluva, už asi 3. to bude, a chtěl jsem se pana arcibiskupa zeptat, o kterých tématech se domnívá, že bych se měl zmínit, nebo co by svatého otce mohlo zajímat.
3: Shodli se i na řadě dalších témat.
2: Trocha pokory by nám neuškodila. Jsou věci, které nás prostě přesahují. Jsou věci, do nichž nejsme schopni nahlédnout. Ty věci se podle mého mínění velmi nevyplatí člověku, když bagatelizuje, když jimi pohrdá, nebo když se tváří, jako by neexistovaly. To můžeme ilustrovat na mnoha a mnoha příkladech, včetně například toho spupného zacházení člověka s přírodou a se zeměkoulí, na které žije. To spupné zacházení, vyrůstající právě z toho pocitu, že jsme chytřejší než ta příroda, to se posléze člověku strašně nevyplácí.
4: Já bych se obrovsky živě rád připojil k tomu slovu pana prezidenta o té pokoře. Pokora je nutná k pravdě. Abych mohl pravdu poznat a uznat, potřebuji pokoru. Potřebuji cítit, že jsem před mnohými třeba tajemstvími, řekl pan prezident, nebo skutečnostmi i přírody, té harmonie, že jsem malý.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z lán.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Kateřina Sausvisová. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdříve v létě. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu stouply ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. A v brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes 6:30 v podvečer tam začíná festival televizní tvorby Seriál Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice. Sport. Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech pět bodových rozhodčích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na bratislavské dálnici u Brna a taky u Blučiny. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy brzdí provoz nehoda. Na 3. kilometru sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Blokují sjezd na Chrlice a taky pravý pruh, zdržíte se okolo 15 minut. Na D2 nehoda i ve směru z Brna do Bratislavy. Na 11. kilometru na konci omezení blokuje pravý pruh a kolona z Brna zabere asi 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. U Střechova na 52. kilometru jsou silničáři a postojíte asi 15 minut. Kolona na D1 i ve směru z Prahy do Brna popojíždí za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 166 je zúžení a opět je tam kolona do 15 minut. Na D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a i tam je kolona asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D8 kolona popojíždí za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení, opravují vozovku v pravém pruhu a kolona z Prahy zabere asi 25 minut. Dá se sjet na Zdiby a objet to. A ještě krátce do Prahy na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Troju se mezi Strahovským tunelem a Blankou srazila dvě auta. Regulují teď vjezdy do tunelu ve směru ze Smíchova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude ještě skoro jasno až polojasno, po půlnoci bude od té severozápadu oblačnosti přibývat. K ránu už na většině území zataženo a od té severozápadu postupně s prvními přeháňkami a nebo občasným deštěm, hlavně pak v Krušných horách. V noci teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Kolik zprávy? Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Skánělová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Ještě v téhle půlhodině uslyšíte Vladimíra Mišíka nebo třeba skupinu Roxette a dozvíte se i to, jak se fotbalová reprezentace poznává s novým španělským trenérem.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Česká fotbalová reprezentace se s novým španělským koučem připravuje na Ligu národů. A trenérovi Santi Deniovi sekunduje také asistent Radek Bejbl. My si za chvíli připomeneme, že oba se dobře znají z Atletika Madrid.

0: Čeští fotbalisté poznávají před Ligou národů nové reprezentační trenéry. Tím hlavním je Španěl Santi Denia, jedním z jeho asistentů je Radek Bejbl. Pro tyhle dva muže ale vůbec nejde o první spolupráci.
1: Y en el segundo palo Santi marca el gol del empate.
2: Stoper Santi Denia.
3: De este robo de balón a Jubera, Bejbl hace el primer tanto disparando desde fuera del área.
2: A defenzivní záložník Radek Bejbl se potkávali na hřišti na konci 90. let v Atlétiku Madrid. Po 26 letech se teď setkali jako trenéři u české fotbalové reprezentace.
4: Radek Bejbl is perfect for us. Together he played in Atlético Madrid. Good professional.
2: Mluví Denia o Bejblovi jako o perfektní součásti realizačního týmu a velkém profesionálovi už z hráčských dob v madridském Atlétiku. Když fotbalová asociace podepsala v létě španělského trenéra, velmi úspěšného u mládežnických reprezentací jeho rodné země, přišla i nabídka pro Radka Bejbla.
5: Určitý čas, více jak 3 roky jsem v podstatě nebyl v trenérské pozici, takže jsem hodně tohleto zvažoval, ale samozřejmě po tom, co se ty věci během července vyřešili, tak jsem to potom vnímal, že o tu moji spolupráci Santi jako hodně stojí, že o to má velký zájem.
2: Bejbl, který dříve také pracoval u mládežnických reprezentací, pomáhá Deniovi s poznáváním českého prostředí, s komunikací s hráči. Oba staří známí budou nejdřív hledat optimální složení českého týmu a sloužit k tomu bude Liga národů.
5: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
2: Připomíná Radek Bejbl boje o postup na evropský šampionát. První zkouškou herního stylu i fotbalistů bude v sobotu pražské utkání Ligy národů s Chorvatskem. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Obyvatelé malé anglické vesnice Piddington odhlasovali v referendu odtržení od Velké Británie. Stejný krok teď připravuje další obec. Otázka je proč a jestli to vůbec jde. Za chvíli odpovíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Take my hand and we can go on.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind. Už druhá anglická vesnice chce na svém území uspořádat referendum o odtržení od Velké Británie. Poté, co před týdnem odhlasovali symbolický odchod ze Spojeného království v Piddingtonu, o plebiscitu mluví i další vesnice, Barnham. Ve studiu už je Jaromír Marek, jakožto bývalý zpravodaj ve Velké Británii. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co se to děje? Proč Piddington a možná i Barnham chtějí odejít ze Spojeného království?
1: No, já si to pokusím ukázat na počtech, které tam padají. Ta vesnice Piddington má asi 350-360 obyvatel a na nedaleké vojenské základně chce vláda umístit 1200 žadatelů o azyl. A to už je asi jasné, proč se toto kolem toho děje. Samozřejmě ti obyvatelé se obávají, že to změní jejich život, že se vlastně znásobí počet těch lidí, kteří přijdou do katastru té vesnice. Většinou budou přistěhovalci, bude to mít možná, oni se obávají dopad na bezpečnost a tak dále. Podobná situace je v té druhé vesnici Barnham a samozřejmě ty se zeptáš, jestli je to možné. No možné to pochopitelně není. Je to symbolický krok, ale je to také krok, jak na celou tu situaci upozornit.
0: Když je to symbolický krok, tak jaké reakce vyvolalo to rozhodnutí obyvatel vesnic?
1: Tak ty nebyly symbolické, třeba konzervativní strana nebo pravicová strana Reform UK, tak ti se za ty požadavky nezřídit, tam ten uprchlický tábor u té vesnice postavili. Labouristická strana, která je ve vládě, ta na tom naopak trvá a ono je to opravdu velmi složitá situace, protože už delší dobu se ve Británii mluví o tom, aby ti žadatelé o azyl nebyli ubytováni v hotelech, kde to stojí spoustu peněz, že by bylo dobré ubytovat je třeba ve zrušených vojenských základnách. Všichni tomu tleskají jen do toho okamžiku, než by to mělo vzniknout u nich za humny.
0: O vesnicích, které chtějí pryč ze Spojeného království, teď mluvil vysílání odpoledního radiožurnálu Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 14.51 a je s vámi odpolední radiožurnál.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 20 minut radiožurnálu.
2: Udělala vláda vše ke snížení plánovaného deficitu rozpočtu na příští rok? Dává ku příkladu smysl kromě pravidelné valorizace důchodů přidávat seniorům ještě příspěvek ve výši 2000 korun? Tomáš Pancíř se zeptá poslance ODS a stínového ministra práce a sociálních věcí Jiřího Havránka.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Polský vzdušný prostor narušil vojenský vrtulník z Ruska. Čeští fotbalisté se připravují na vstup do elitní skupiny Ligy národů. Na dálnici D2 brzdí provoz nehoda za Brnem směrem na Bratislavu. A zítra bude většinou zataženo od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ceny dálničních známek příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Roční známka bude dál stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
4: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
2: Novelu teď posoudí Senát. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Mezi nimi je taky vdova po podnikateli Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu za skoro 120 milionů korun. Hradecký soud nakonec řízení zastavil, mimo jiné proto, že ostatní příbuzní vzali své souhlasy se stíháním Řípové zpět. Rozsudek není pravomocný. František Řípa byl vlastníkem jaroměřské průmyslové skupiny Karzit. Zemřel v březnu 2021. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru, a to v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo. Nákaza, která se rozšířila u žáků v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze, je podle hygieniků salmonela. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
5: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
6: Sport. České tenistky se v Číně připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou hrát s lepším z dvojce Kazachstán, Španělsko. Aktuálně platí stav 1-1 na zápasy. Skóre vyrovnala Kazaška Putinsevová, která zdolala Španělku Bukšaovou 2-1 na sety. O soupeřkách Česka tak rozhodne až 4 hry. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do Ligy národů. V sobotu budou hrát s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Český tým připravuje nový reprezentační trenér, Španěl Santi Denia, a stoper Štěpán Chaloupek bere zahraničního kouče jako výzvu.
7: Před trošku v jiném světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Zavřená dálnice u Vysokého Mýta, nehoda na D2 za Brnem. Dálnice D35 je ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na Dašice, jede se přes Horní Roveň. Na dálnici D2 čekejte kolony za Brnem směrem na Bratislavu. Na 10,5 kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu nehoda. Srazilo se osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Kolona z Brna je dlouhá, zastavíte zhruba na 4. kilometru a zdržíte se půl hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u Střechova je zúžení a zdržíte se 15 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a je to asi na 15 minut. A ještě dálnice D8, půlhodinová kolona po pojíždí za Prahou směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení, opravují vozovku a do kolony se dojíždí za sjezdem na Březiněves. Dá se sjet na Zdiby, velkou část té kolony oběd po souběžné silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách. Večer se bude vyjasňovat a deště bude ubývat. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. Hanka Schánělová.
9: Hezké odpoledne. Na mnoha místech v Česku, které před dvěma lety zasahly ničivé záplavy, stále pokračují opravy. Jak velké škody voda způsobila a co brzdí povodňové rekonstrukce, právě to budeme probírat v další ze série debat Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus před říjnovými komunálními volbami. A vy o tom uslyšíte teď v odpoledním Radiožurnálu.
3: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Části Moravskoslezského a Olomouckého kraje se i po dvou letech potýkají s následky povodní. Mezi nejpostiženější oblasti patří Jesenicko a právě obnově nové protipovodňové ochraně i vizím dalšího rozvoje se chceme věnovat v naší další předvolební debatě. A to už zítra přímo z České vsi. Bude u toho i reportérka Sabina Millerová, která teď přichází s povodňovým souhrnem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Podle Ministerstva pro místní rozvoj dosáhly škody na státním majetku po povodních ze září 2024 téměř 26 miliard korun. Největší škody pak zaznamenalo Ministerstvo zemědělství, a to necelých 13 miliard. Na dopravní infrastruktuře v gesci Ministerstva dopravy pak vznikly škody přes 8,5 miliardy. Velká voda zasáhla také majetek státních institucí, jako jsou Lesy ČR, Povodí Odry či Správy železnic. Povodeň samozřejmě zasáhla i tisíce domácností a soukromých firem, kde celkovou výši škod s přesností určit nejde.
0: Kolik peněz už stát skutečně vydal na obnovu a kam ty peníze směřují?
1: Jen prostřednictvím dotačních programů Živel 1 až 4, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, stát zatím vyplatil téměř 5 miliard korun. Peníze směřovaly na obnovu poškozené infrastruktury, budov, veřejných prostranství a také na pronájem modulárních domů, škol či pomoc zasaženým domácnostem. Právě ta tvoří asi nejvýznamnější vyplacenou částku. Stát tam lidem na obnovy jejich domů vyplatil už více než 3 miliardy korun. Další peníze pak stát posílá na obnovu vodohospodářské a dopravní infrastruktury. Jde například do opravy břehů, koryt řek, lesní infrastruktury, silnic nebo železnic. I tady se vyplacená podpora pohybuje v řádu miliard korun.
0: Zítra budeme od 17 hodin vysílat v České vsi na Jesenicku. Tak pojďme konkrétně tam, jaké tam měly škody.
1: Vedení obce odhaduje povodňové škody na zhruba 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za přibližně 200 milionů. Opravit se už podařilo část základní školy. I přesto se ale některé děti stále učí v modulárních učebnách. Jejich pronájem a financování navíc skončilo na konci prázdnin. Náklady na jejich provoz teď hradí obec. Pronájem modulární školy ale vyjde v průměru na 500 000 měsíčně. Proto vedení obce aktivně jedná o prodloužení financování. Opravit se také podařilo většinu domů, které povodeň zasáhla. Prostřednictvím programu Živel 3 bylo v České vsi žadatelům vyplaceno přes 156 milionů korun. A jen pro zajímavost, právě v České vsi bylo podáno nejvíce žádostí o dotaci z celého Olomouckého kraje.
0: Co naopak ještě stále není opravené?
1: Stále se čeká například na definitivní opravy některých komunikací, které jsou od povodní průjezdné jen díky provizornímu řešení. Podobná je situace u mostů. Provizorní konstrukce, které je teď nahrazují, by navíc měla obec v příštím roce vrátit do státních hmotních rezerv. Pouze provizorně jsou zatím opravené také břehy a koryta řek. Obnova tak v České vsi pokračuje.
0: Tak to byla naše reportérka Sabina Millerová, která se už zítra přihlásí přímo z České vsi. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já jenom připomínám, že...
2: Každý den s vámi.
0: Připomínám, že další předvolební debata začíná zítra po zprávách v 5 hodin.

Česká společnost Škoda JS bude jako jediná dodávat pohony do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Jde o jednu z prvních uzavřených smluv, která může výrazně propojit český průmysl s rozvojem téhle technologie. A tak právě o tom chceme mluvit už v následujících minutách odpoledního radiožurnálu. Ještě pohled na hodiny 15 hodin 15 minut. Díky, že nás posloucháte.

0: Odpolední radiožurnál posloucháte. Česko se bude významně podílet na rozvoji malých modulárních jaderných reaktorů. Společnost Škoda JS dnes podepsala smlouvu o dodávkách pohonů pro britskou firmu Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma spadající pod skupinu ČES tak bude výhradním projektantem a dodavatelem, a to do modulárních reaktorů v Česku i v zahraničí. My už detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Malé modulární reaktory je možné oproti těm velkým vyrábět sériově a taky můžou být na více místech. Zároveň ale mají menší výkon. Podle odhadů ministerstva průmyslu zvládne každá elektrárna od britské společnosti vyrábět elektřinu zhruba pro 1 milion domácností. V Česku má první takový reaktor vzniknout zhruba v roce 2035 v Temelíně. Další by podle ČEZu mohly být v areálech současných uhelných elektráren v severočeských Tušimicích a Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji.
0: Co přesně tedy bude Škoda JS dodávat do těch modulárních reaktorů?
1: Jde o takzvaný krokový motor, který ovládá řídící tyče a tím i výkon celého reaktoru, vysvětluje generální ředitel společnosti Škoda JS Karel Bednář.
2: Je to řídící systém, který je přímo spojený s reaktorem. Dlouhý elektromagnetický pohon, který vlastně dokáže velmi přesně a velmi rychle polohovat polohu regulační kazety v reaktoru. Budeme jediný dodavatel těchto regulačních orgánů pro všechny globální projekty Rolls-Royce.
1: Hodnota zakázky pro jeden reaktor by podle Bednáře měla být více než 1 miliarda korun. Britská společnost má podle něj naplánovaných zhruba 20 projektů malých modulárních reaktorů, kromě Česka také třeba ve Velké Británii nebo Švédsku.
0: No a bude možné do projektů malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy?
1: Ano, samotná Škoda JS už teď odebírá součástky od společností z Plzeňského kraje. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček v tom vidí i příležitost pro firmy, které se podílejí třeba na dostavbě bloků v Dukovanech.
3: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
1: ČES má v britské společnosti zhruba pětinový podíl a podle generálního ředitele ČESu Daniela Beneše tak bude možné české firmy do dodávek zapojovat. S tím má pomoci i nový portál, který spustila hospodářská komora se svazem energetiky. Podle výkonného ředitele svazu Josefa Kotrby v něm firmy najdou konkrétní výběrová řízení.
4: Rolls-Royce nám dává k dispozici informace o těch konkrétních dodávkách a my střádáme ty české firmy, které by potenciálně z toho mohly zúčastnit, a to pak sdílíme s Rolls-Roycem a snažíme se pomáhat tomu, aby měli šanci.
1: Přes portál se podle Kotrby už přihlásili desítky firm.
0: Vít Andrle dnes tedy mluvil o modulárních reaktorech a českých firmách v tomhle projektu. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci už schválili například zastavení valorizace dálničních známek. Íránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána íránská letadla nepřijímají letiště v iráckém Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být taky iránské spoje do Azerbajdžánu. Tvrdí to společnost Azerbaijan Airlines. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a společnostem, které budou s iránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. Podle ministra financí Spojených států nesmí iránským leteckým společnostem dodávat palivo, poskytovat pozemní služby anebo prodávat letenky. Policisté pátrají po 19-leté dívce z Karlových Varů. Ariela Sofie Resslerová se naposledy ozvala rodičům v sobotu a řekla jim, že je v Plzni. Od té doby ale nikoho nekontaktovala a její telefon je nedostupný. Podle příbuzných má dívka brát léky, ty ale nemá u sebe. Hledaná je vysoká zhruba 165 cm. Má střední postavu, zelené oči a vlnité hnědé vlasy. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté druholigového Kladna zabojují o postup do osmifinále domácího poháru. Budou hostit prvoligový Baník Ostrava. Zápas začne za necelou půl hodinu. Do osmifinále MOL Cupu zatím prošlo 11 týmů z nejvyšší soutěže a jen jeden ze druhé nejvyšší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená dálnice do Vysokého Mýta a ucpaná D8 za Prahou. Na dálnice D35 je ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Před odklonem na Dašice je tam menší kolona. Lepší sjet už dřív na Holice, obě to po silnici 35. Na D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u Střechova opravují vozovku, jede se levým pruhem, zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D2 čekejte dlouhé kolony za Brnem směrem na Bratislavu. Na 11. a 5. kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu nehoda blokuje pravý pruh. Kolona od sjezdu na Chrlice zabere asi 35 minut. U Brna hlásíte kolony taky na silnici 43 směr Svitavy.
3: Od Český až po Lípůvku je to způsobený jenom zvýšeným provozem a zdržení zhruba 15 minut.
2: Dálnice D8 je ucpaná za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru silničáři končí s opravou v pravém pruhu, už uklízejí kůžely, ta kolona od sjezdu na Zdiby se za chvilku začne rozjíždět. No a v Praze kolony mimo jiné i na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Před sjezdem na Brno, tam stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude ještě skoro jasno až polojasno. Po půlnoci bude od severozápadu oblačnosti přibývat, k ránu už na většině území zataženo a od severozápadu postupně s prvními přeháňkami nebo občasným deštěm, hlavně v Krušných horách. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Tolik zprávy. A dál pokračuje odpolední radiožurnál. Hanka Schánilová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. My se v téhle půlhodině odpoledního radiožurnálu znovu podíváme na pohár Billie Jean Kingové.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Drahá nafta, levnější vlaky. Slovenská vláda reaguje na nejvyšší ceny pohonných hmot za víc než 4 roky omezením marží čerpacích stanic a zlevněním jízdného na železnici. Proč naopak odmítá snižovat daně z paliv, my to za chvíli probereme.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde jsi, co jsi.

0: 10 centů na litr. Více si od října nebudou moci přidat čerpací stanice na Slovensku k ceně benzínu nebo nafty. Vláda tak reaguje na vysoké ceny pohonných hmot, jsou nejdražší za víc než 4 roky. Současně na měsíc o polovinu zlevní jízdenky ve druhé třídě vlaků a peníze navíc vláda nabízí i krajům a městům na zlevnění MHD. Více už probereme se zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Začněme u čerpacích stanic. Co bude těch 10 centů v praxi znamenat?
1: Jednoduše řečeno, stát omezuje marže prodejců na 10 centů, tedy asi 2,5 koruny na litru. Neznamená to tedy, že by se zastropovala konečná cena benzínu nebo nafty, jak zdůraznil premiér Robert Fico.
2: Samozřejmě, že to neznamená, že zastavíme rast cien, ak pôjde hore komodita. Ak máte dnes jeden barel za 100 dolárov, k tomu si ještě pýtají 20-30 eur jako prémium. Ak to pôjde ďalej hore a hore, tak toto je akorát tak nejaká brzda, že sa budú správať predajcovia veľmi slušná.
1: Nafta se teď na Slovensku prodává zhruba kolem 2 er za litr, benzín kolem eura 85. I tak Slovensko pořád zůstává pod průměrem Evropské unie.
0: Jak chce vláda lidem ulevit na veřejné dopravě?
1: Nejdále zatím u vlaků jízdné ve druhé třídě zlevní v říjnu o polovinu a to vyjde zhruba na 6 milionů eur, tedy 146 milionů korun v přepočtu. Po měsíci vláda rozhodne, jestli bude sleva pokračovat. Krajanům i krajům nabízí peníze také na zlevnění regionálních autobusů a 30% tedy té slevy. A s krajskými městy chce jednat o polovičním jízdné v MHD, tam se ale ještě musí dohodnout se samosprávami.
0: Některé země, také my, Česko, kvůli drahým palivům chtějí snížit i spotřební daň z nafty. Proč stejnou cestou nejde Slovensko?
1: Ficova vláda to odmítá. Premiér argumentuje tím, že by snížení daní stálo rozpočet desítky milionů eur a výsledný pokles cen by podle něj byl malý.
2: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
1: Slovensko tedy místo toho kombinuje omezení marží s levnější veřejnou dopravou. Zatím je jisté, že obě opatření začnou platit 1. října. U levnějších vlaků vláda výslovně říká, že je po měsíci znovu vyhodnotí.
0: Bára Vránová popsala slovenskou cestu boje proti drahým palivům. Díky, Báro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

České tenistky si na poháru Billie Jean Kingové v Číně rozhodně nemohou stěžovat na nějaký nezájem fanoušků, přímo naopak. Hráčkám posílají vzkazy, posílají dárky a mluvit o tom budeme za pár minut v odpoledním radiožurnálu.

0: České tenistky mají za sebou vydařený vstup do poháru Billie Jean Kingové. Po vítězství nad Velkou Británií se v čínském Shenzhenu připravují na semifinále proti lepšímu ze souboje Kazachstán-Španělsko. Zároveň se těší z ohromné přízně domácích fanoušků, kteří si Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou i další hráčky ze středu Evropy zřejmě zamilovali.
1: Tím, že hlavně tady v Číně, ať už to byl Peking nebo Wuhan, tak a i loni to bylo šílený prostě.
2: Jednička českého týmu Linda Nosková přiznává, že s takovým zájmem dětí o podpis se na turnajích v zahraničí poutkání jen tak nesetká.
1: Oni se o nás zajímají, ať už jsme odkudkoliv, myslím, takže to je hezký, ale někdy je to až možná trošku moc.
2: Ale nejenom nejmenší nebo nejmladší fanoušci mají o tenistky zájem.
3: Je vidět, jak ta Linda s tou Kájou pro ty jako čínský fanoušky jsou jako takový mega hvězdy, jo? Protože to úplně jako cítí, že jsme třeba šli na ten kurt a říkali ty jména, jak oni úplně jásali, když řekla Linda a Kája, takže bylo to jako hrozně příjemný, že tam přišli, no. Bylo jich dost?
2: Vypráví Barbora Strýcová, která čínské publikum poznávala skoro 15 let jako hráčka na profesionálním ženském okruhu a teď sbírá podobné zkušenosti i jako kapitánka týmu v poháru Billie Jean Kingové.
3: Oni jsou jako roztomilí, jo, ale pak když už je hodně, tak oni jsou taky jako puši a hodně jako sahají a tak a to už pak nikdy není úplně jako příjemný, ale a hrozně dárků dávají, jako prostě oni jsou tvořiví, kreativní, oni se jako fakt snaží, včera mě třeba dali jako 5 takových Mickey Mouseových hrníčků pro moje děti, jo. To byla holka třeba, která jsem jela 5 hodin vlakem, jenom mi to dá.
2: Překvapilo Barboru Strýcovou, která je v Číně zřejmě populárnější i díky dřívější úspěšné spolupráci s Shihsu Wei z Tchaj-wanu.
3: Oni chodili hrozně i na tréninky, řvali a házeli tam plišáky a prostě oni nám jako tvořili, když jsme třeba hráli ze Suvej jako takový postavy nás. Úplně stejná jsem byla a mám to ještě doma.
2: A radost udělala Barboře Strýcové i návštěva v hale při zápase s Velkou Británií.
3: A my jsme se nebavili jenom o těch čínských fanoušcích, oni sem přiletěli český, jo, jako veliký klobouk dolů a hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako, a je to fakt pomoc.
2: Poděkovala i českým fanouškům za velkou podporu Barbora Strýcová, kapitánka týmu, který se v Číně připravuje na páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil.

0: Radiožurnálu.
1: Česko posílá na Oscary dokument Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film o závislosti v rodině už získal 2 ceny na Berlinále. Jaké to je se najednou starat nejenom o film, ale i o kampaň za miliony a cestu do Hollywoodu? Čím vlastně může intimní dokument natočený z velké části na iPhone skutečně zaujmout americké akademiky?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
4: Zavůní oceánu.
3: Jaký je první úkol?
4: Místními chutěmi.
5: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
4: Historií.
6: Tady se narodilo Portugalsko.
4: I nečekanými zážitky.
5: Počkej.
4: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
5: Takhle nějak vypadá ideál.
4: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
8: One last mission.
7: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
8: We're not gonna die out here.
7: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
8: Okay, I got you.
7: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
10: Poslanci se vrátili k novele trestního zákoníku. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Basketbalistky brněnských Žabin i Králova Pole čeká kvalifikace o Euroligu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz omezení Ustřechovaná 52. kilometru. A zítra bude většinou zataženo, od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Sněmovna se vrátila ke druhému čtení novely trestního zákoníku. Koalice chce zpřísnit tresty za neplacení výživného. Až roční vězení by nově mohlo hrozit těm, kteří alimenty úmyslně neposílají déle než třetinu roku. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
11: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, začaly platit teprve začátkem roku. Podle koaličních poslanců je ale potřeba je opět zpřísnit, protože stoupají počty případů, kdy jeden z rodičů alimenty neposílá. Opozice argumentuje tím, že přísnější tresty ale ve výsledku ničemu nepomůžou. Rodiče za mřížemi výživné posílat nebudou a po propuštění navíc budou mít horší pozici na trhu práce. K novele se navíc sešly 20 pozměňovacích návrhů, týkají se třeba změn v dětském certifikátu, nepromlčitelnosti vraždy nebo digitálního kuplířství. Na programu mají poslanci samostatně i další úpravu trestního zákoníku a ta počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a taky na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 více než loni. Národní divadlo Praha dokončilo modernizaci vytápění a chlazení za 302 milionů korun. Součástí nového energocentra jsou i dvě jednotky pojmenované Romeo a Julie, které dokážou divadlo zásobovat elektřinou a teplem zcela nezávisle na vnější síti a ušetří energii.
12: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
13: Říká šéf Národního divadla Jan Burian o projektu dotovaném Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury.
12: Kromě té elektrické energie, to teplo, které vyrobíme, budeme používat jak pro topení, tak chlazení Národního divadla. Budeme také jímat energii z Vltavy, čímž samozřejmě docílíme nejenom úspory, ale také daleko ekologičtějšího provozu.
13: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
14: Sport. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvezdě Bělehrad. Trenér brněnských Žabin Viktor Pruša mluví o přednostech srbského týmu.
15: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Střechova, silný provoz v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u benzinky Střechov je zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se 15 až 20 minut. Na D1 silný provoz kolony taky v Brně, delší na příjezdu z Prahy do Brna. Od Kývalky 180. kilometru pojedete pomaleji až k omezení na 196. Osobním autem asi 35 minut. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta je neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155,5 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Dopravo odklánějí u Dašic, možná lepší si je tuž dřív na Holice, směr 35. V Praze odpolední špička kolony čekejte na obvyklých místech. Ucpává se i jižní spojka za Barandovským mostem směrem na Štěrboholy. U sjezdu na Brněnskou na D1 stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a v koloně je pak i nehoda v levém pruhu. Hodně ucpaná je v Praze i Radlická z centra do Butovic, taky spojovací ulice za Jarovem, tam brzdí provoz omezení. A ještě silnice 27 z Žatce do Mostu u Čepiroch. Před mostem nehoda, jede se k Ivadlově a je tam dlouhá kolona, hlavně ve směru na most, už z Havraně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách. Večer se bude vyjasňovat a deště má ubývat. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
9: Dobré odpoledne při poslechu našeho dalšího tématu. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Novelu, která ruší jejich pravidelnou valorizaci, schválila koaličními hlasy sněmovna. Kolik by tedy řidiči za dálnice od ledna platili, to už povíme za chvíli.
0: Odpolední radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: Řidiči za jízdu na dálnicích zřejmě zaplatí i v příštím roce stejně jako letos. Sněmovna schválila zrušení pravidelné valorizace dálničních známek, kterou zavedl bývalý kabinet. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika ze SPD ceny rostly rychleji než sazby mýtného. Roční známka je podle ní už teď v přepočtu dražší než v Rakousku. Další informace už přidá ze sněmovny reportérka Adela Burešová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kolik tedy bude stát jízda na dálnici?
1: Ty ceny by zůstaly na letošní úrovni. Za roční dálniční známku by řidiči zaplatili 2570 korun, za měsíční 480 a za tu jednodenní pak 230. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ale nejedná o pevné částky a můžou se tak v průběhu let měnit.
2: Každá vláda, každý ministr dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí. Ale bude tomu muset předcházet legitimní odborná a politická debata a nikdo se nebude moci schovávat za automaty a vymlouvat se na automatické vzorečky.
1: Velkou kritiku ale předloha sklidila u opozičních poslanců, podle kterých jde o populistický krok, který ve výsledku nikomu nepomůže. Část peněz z dálničních známek by podle opozice chyběla Státnímu fondu dopravní infrastruktury, který je využívá třeba na dostavbu dalších dálničních úseků. Na dostavbu by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali i ti, kteří po dálnicích nejezdí.
3: Takže na ty investice, na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá, bude platit třeba z DPH, co si nakoupí jogurt, mouku, tak z toho všeho půjdou peníze i do těch dálnic.
1: Podporu u opozice naopak měl pozměňovací návrh hospodářského výboru, který mění platnost jednodenní dálniční známky, ta by nově platila 24 hodin od zakoupení. A tu novelu teď posoudí Senát.
0: A co mají poslanci na programu právě teď?
1: Sněmovna se vrátila ke druhému čtení novely trestního zákoníku, kterou přerušili poslanci včera večer. Do té rozpravy se teď ještě hlásí i 5 poslanců a posunout do závěrečného třetího čtení by tak sněmovna stihnout měla. A ta novela počítá s tím, že za úmyslné neplacení alimentů déle než třetinu roku by soudy mohly ukládat až roční vězení nebo alternativní tresty. K novele se sešla zhruba 20 pozměňovacích návrhů. Třeba poslankyně Starostů Barbora Urbanová chce uzákonit nepromlčitelnost vraždy. Další návrhy se týkají takzvaného dětského certifikátu nebo digitálního kuplířství, s nímž přišli Piráti kvůli kauze influencera Adama Kajumiho. O těchto návrzích ale budou poslanci stejně jako o celé té novele hlasovat až ve třetím čtení.
0: A my to víme díky naší reportérce Adele Burešové, kterou zdravím do Poslanecké sněmovny. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Zdá se, že mezi Washingtonem a Teheránem se po několika týdnech diplomatického ticha znovu rozběhla přímější jednání. Zástupci obou zemí si na půdě OSN přes prostředkovatele vyměnili své aktuální postoje k válce, kterou na konci února začaly Spojené státy. A co ve vzkazech stálo, probereme už za chvíli na Radiožurnálu s naší blízkovýchodní zpravodajkou.

0: Zničení nebo dohoda. Takto americký prezident Donald Trump na půdě OSN znovu zarámoval pokračování americké války s iránským režimem. Iránské ozbrojené síly odpověděly, že jsou připravené na tvrdou odvetu proti agresorům. Výhrušky ale následovala americká prohlášení o dobrých jednáních mezi Washingtonem a Teheránem. To je tedy dění včerejšího večera. Na Valném shromáždění má dnes mluvit i iránský prezident Masoud Pezeškian. Sleduje to naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, kterou zdravím. Dobré odpoledne, Jano.
1: Pěkné odpoledne.
0: Už mluví iránský prezident, pokud tedy ne, co se očekává, že řekne?
1: Tak ano, před chvílí Masoud Pezeškian přistoupil k tomu řečnickému pultu a začal svoji řeč a hned na začátku připomněl ten včerejší projev amerického prezidenta Donalda Trumpa. A Pezeškian ho tedy interpretoval tak, že Trump řekl, že Irán jsou, nebo iránský režim, jsou teroristé. A Pezeškian na to reagoval, že podle něj je Irán naopak obětí terorismu. Připomněl mimo jiné zabití nejvyššího duchovního vůdce Ajatolláha Alího Chameneího, tedy jeho zabil americko-izraelské údery hned na začátku toho konfliktu. A potom taky Pezeškian mluvil o americkém útoku, který zasáhl dívčí školu ve městě Minab podle iránských úřadů. Tam teda při tom útoku zahynulo 160 civilistů, převážně právě studentek. A Pezeškian řekl, že jeho země se brání a nejsou tedy teroristé a že se brání jak Spojeným státům, tak i Izraeli. A taky mluvil, že obě země porušují mezinárodní právo. Ten projekt stále pokračuje, tak uvidíme, co v něm ještě zazní.
0: Z některých vyjádření Donalda Trumpa to mohlo působit, že se zástupci Teheránu a Iránu setkali přímo. Nakonec to zřejmě nebyla schůzka v jedné místnosti. Jaký byl tedy formát toho poměrně dlouhého 3-hodinového jednání?
1: Tak dlouhé to jednání bylo nejspíš i proto, že zástupci obou států si mezi sebou v podstatě posílali vzkazy přes zprostředkovatele zpravodajské agentury. O té formě píšou jako o jakési kivadlové diplomacii. Na jedné straně byl tedy iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a na druhé američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. A těmi zprostředkovateli neúplně nečekaně byly Katařané. Tehrán tedy Americe poslal, znovu sdělil své podmínky pro znovu otevření strategického hormuzského průlivu. Nejsou to úplně taky nečekané podmínky, zahrnují okamžité zrušení americké námořní blokády, rychlé uvolnění všech zmrazených iránských aktiv a taky ukončení války, a to na všech frontách, jak říká iránská diplomacie. Jenže některá iránská média, především ta, která jsou bližší těm radikálnějším kruhům iránského režimu, tak i tady tuto formu setkání kritizovali, a tak mezi právě těmi radikálnějšími kruhy iránského režimu to zřejmě vyvolalo jakousi nevoli.
0: Potom to posílání vzkazů a pozic mezi Iránem a Spojenými státy se už prezident Trump přímo osobně setkal s představiteli arabských zemí. O čem tedy nakonec spolu jednali?
1: Ta schůzka byla nakonec docela široká. Kromě především ministru zahraničí států Rady pro spolupráci arabských států v zálivu, tam byli i zástupci Turecka, Jordánska, Sýrie a Iráku. A na stole měl být i katarský návrh na společný bezpečnostní rámec, který by měl zahrnovat právě Irán i státy zálivu. Katar konkrétně ten návrh nezveřejnil, ale tu schůzku komentoval právě s tím, že mluvili o bezpečnostním vývoji na Blízkém východě, ale taky o nějakési navrhované strategii pro tu poválečnou fázi a poválečnou obnovu, a znovu zdůraznili, že především státy zálivu, ale ty ostatní na té schůzce dávají přednost dialogu a diplomatickým řešením před obnovením vojenského konfliktu.
0: Takže o diplomaci mezi arabskými státy a prezidentem Donaldem Trumpem mluvila v odpoledním radiožurnálu naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30.

0: před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen 1/10 maximální částky. Souček namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdřív projednat, a to rada neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Souček proto na další peníze nárok nemá. A Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh židovských manželů i samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli taky studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Sport. Hokejistům Třince bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn. Ze sobotního extraligového utkání proti Plzni si odnesl svalové zranění. Slezský klub o tom informoval na síti X.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 v Brně, taky v Praze. Na dálnici D1 v Brně čekejte kolony ve směru na Ostravu. Na začátku omezení na 195. kilometru narazilo osobní auto zezadu do karavanu. Blokuje pravý pruh na místě hasiči a kolona se prodlužuje. Kamiony brzdí už někde na 176. kilometru. Osobní zastavíte na 190. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy budete popojíždět v koloně před benzínkou Střechov. Na kilometru 52 zúžení. Kolona je tam na 20 minut, popojíždí už od 57. kilometru. Dálnice D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta je neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155,5 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Sjíždějte už na Holice na kilometru 144. Silnice 27 z Žadce do Mostu je ucpaná před mostem. V Čepirohách nehoda jede se Kyvadlově a kolona se táhne už z Havraně. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Brněnské na výjezdu z Prahy směr D1 čerstvá nehoda u Chodova. V levém pruhu 2 auta na 2. kilometru a kolona už z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky a později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
4: Dobré odpoledne, máme dnes první podzimní den, dny už se budou zkracovat, noci do zimního slunovratu, tedy 21. prosince, prodlužovat. O zimním slunovratu bude den nejkratší a noc nejdelší. Dopřejte si dnes třeba krátkou procházku, protože podzim přírodě sluší.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Brněnské Žabiny dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. V prvním utkání narazí na Červenou zvezdu Bělehrad. Více o tom povíme u nás ve vysílání Radiožurnálu už za pár minut.

0: Basketbalistky brněnských Žabin čeká už s jistotou Eurocupu zápas o postup do prestižnější Euroligy. V semifinálovém utkání kvalifikace narazí na Červenou zvezdu Bělehrad. Do nové sezóny přitom vstupují s výrazně obměněným kádrem a taky se staronovou posilou, reprezentační rozehrávačkou Eliškou Joklovou.
1: V nově poskládaném týmu Žabin je 5 účastnic nedávného mistrovství světa. Hráčky se ale kvůli reprezentačním povinnostem připojovaly postupně a kompletní sestavu měl trenér Viktor Průša k dispozici až v posledním z 5 přípravných utkání.
2: Nějaký ten koncept hry, který se tady u nás rodí a plus zapojení nových hráček, tak si myslím, že jsme udělali dobrou práci, respektive hráči udělali dobrou práci.
1: Do Brna se po sezóně ve Women NBA vrátila Eliška Joklová a návrat pro ně znamená nový cíl, pomoct Žabinám do evropské soutěže.
3: Žabiny vždycky byly můj domov a vždycky budou, takže bylo asi docela snadný přijmout ten cíl a postup do Euroligy.
1: Joklová ale nebude v Brně celou sezonu, smlouvu má jen do konce prosince. Prvními soupeřkami Žabin budou mistryně srbské ligy Crvená zvezda Bělehrad. Ta má na soupisce 9 zahraničních hráček z 6 různých států a podle trenéra Žabin bude spoléhat na fyzickou a agresivní hru. Brňanky naopak chtějí těžit především z týmové spolupráce.
2: Je to tým, který je hodně fyzický, to znamená ta fyzičnost u nich de facto s výjimkou opravdu pozice 1-2 možná, tak hodně variabilní z pohledu silovosti a hodně celoplošný obrany, pressingu, zdvojování, hodně velmi jako živelný takový tvrdý srbský basketbal.
1: Pokud Brno zvítězí, čeká ho za týden výjezd do Maďarska a teprve vítěz utkání proti Miškovci postoupí do Euroligy. Na poraženého čeká nižší Eurocup. Duel Žabiny Crvená zvezda Bělehrad začne v brněnské Stares aréně v 18 hodin. Hala Rosnička, kde Žabiny běžně hrají, totiž nesplňuje parametry pro Euroligu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Přímo v New Yorku máme naši zpravodajku Janu Cíglerovou. Ten důvod je jasný. Český prezident má dnes vystoupit na valném shromáždění OSN s národním projevem. Očekává se, že vyzve Čínu a Rusko k větší odpovědnosti za mír. Na podrobnosti se za chvíli zeptáme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Prezident Petr Pavel má vystoupit s projevem před světovými lídry na valném shromáždění OSN. Měl by v něm vyzvat Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Krátce předtím se Pavel zúčastnil i summitu Krymské platformy pořádaném Volodymyrem Zelenským. Více informací má přímo z budovy valného shromáždění v New Yorku naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, kterou zdravím. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
0: Tak o čem má prezident ve svém národním projevu na valném shromáždění mluvit?
1: Prezident už měl mluvit touto dobou, ale prodloužil se projev iránského prezidenta, takže zatím ještě český prezident nezačal, ale víme, o čem mluvit chce. Říká, že ve svém projevu chce zdůraznit, že s větší mocí přichází i větší zodpovědnost, a to platí především pro stálé členy Rady bezpečnosti OSN. Takže hodlá vyzvat Čínu, aby využila svého vlivu, moci a odpovědnosti k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině. Připomene ještě, že tuto agresi vede a nadále vede jiný stálý člen Rady bezpečnosti, Rusko, a že jde o porušení charty OSN.
0: Velké prezidentovo téma je umělá inteligence. V čem vidí právě její nebezpečí?
1: Petr Pavel říká, že schopnost lidstva regulovat umělou inteligenci nedrží krok s tempem jejího vývoje, že jsme jakoby zatím zpoždění, a umělá inteligence podle něj může přinést obrovský prospěch lidstvu, ale bez toho, abychom měli účinné pojistky, tak také může způsobit obrovské škody. Podle prezidenta tak člověk musí zůstat pánem té technologie a ne jí podléhat, a proto by se umělá inteligence měla vyvíjet v rámci nějakých mezinárodních pravidel. A na nich on se chce podílet a v rámci Evianské iniciativy pro ochranu dětí online už se i podílí.
0: Už jsme o tom mluvili na začátku našeho rozhovoru, že prezident se dnes zúčastnil i summitu Krymské platformy. O co se vlastně jedná a co na tom setkání řekl?
1: Krymská platforma, to je taková mezinárodní diplomatická iniciativa, kterou založila v roce 2001 Ukrajina na podporu deokupace Krymu, ale v praxi od té doby funguje jako taková pravidelná platforma summitů, setkání, zůstává takovým důležitým nástrojem k udržení jak mezinárodní pozornosti, tak i koordinovaného postupu na podporu Ukrajiny, a to v době, kdy pozornost světa je rozpílená mezi řadu krizí. Prezident Pavel v tom svém projevu, který tam pořádal tuto akci Volodymyr Zelenský, tak vyzval k pokračování politiky neuznání anexe Krymu. Žádný trvalý mír totiž podle něj nelze postavit na přijetí územního záboru silou.
0: No a co dnes řekne prezident Petr Pavel v projevu před světovými lídry na valném shromáždění OSN, si povíme v dalších zpravodajských vstupech Radiožurnálu s naší zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky, zatím a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Udělala vláda vše ke snížení plánovaného deficitu rozpočtu na příští rok? Dává ku příkladu smysl kromě pravidelné valorizace důchodů přidávat seniorům ještě příspěvek ve výši 2000 korun? Tomáš Pancíř se zeptá poslance ODS a stínového ministra práce a sociálních věcí Jiřího Havránka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Basketbalový klub Slavia NBK čeká v nové sezóně první zápas na domácí palubovce. Na dálnici D1 v Brně i v Praze brzdí provoz nehody. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu a taky místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
3: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
2: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu tak podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Novelu teď posoudí Senát. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
4: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odboru Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
2: Netopíři vznikli před 65 miliony let v Evropě. Složitou evoluční historii těchto jediných létajících savců pomohla rozplést rozsáhlá mezinárodní genetická a paleontologická studie. Snaží se vysvětlit taky jejich dlouhověkost a výjimečnou odolnost vůči infekcím. Na výzkumu se podíleli i čeští vědci. Dnes ho publikoval časopis Nature.
5: Už první společný předek všech netopírů byl schopen letu a echolokace. Vědci analyzovali 103 genomů a porovnali je s více než 40 fosilními nálezy. Nově vytvořená genetická mapa může pomoci objasnit, proč jsou netopíři mimořádně odolní vůči infekcím a proč se navzdory malé hmotnosti dožívají vysokého věku, říká jeden z autorů, zoolog Marek Uvizl z Univerzity Karlovy.
6: Se dá zjišťovat vlastně všechny markery, které u některých druhů pomáhají, aby ty netopíři zůstali zdraví při tom stárnutí, což je to nejdůležitější.
5: Výsledky by v budoucnu mohly přispět také k výzkumu lidského stárnutí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
7: Sport. Basketbalisté Slavie NBK se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na Pražské Královce přivítají Opavu. Slavisté na startu nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi. Ten chce zlepšit výkon Slavie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
8: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
7: Utkání Slavia NBK Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy Národní basketbalové ligy. Olomoucko-Pardubice, Ostrava-Brno, Děčín, USK Praha, Písek, Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 v Brně a taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem na Ostravu. Na 195. a půltém kilometru na začátku omezení u D2 překážela nehoda. Auto ze zadu najelo do karavanu. Před malou chvílí je hasiči dali na stranu. Volné jsou opět dva jízdní pruhy a kolona se začíná hýbat o něco rychleji. Je hodně dlouhá, kamiony popojíždějí už od 176. kilometru. Osobním autem se zdržíte v Brně směr Ostrava stále přes půl hodiny. A taky v Praze velké kolony na výjezdu z Prahy směr Brno na D1. V Brněnské u Chodova na druhém kilometru se srazilo několik aut v levém pruhu a kolony se táhnou už z jižní spojky. Dost ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z letiště na D1 už od plzeňské dálnice a pojedete to zhruba 25 minut. Dlouhá fronta se vytvořila taky v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. V Praze je stále silný provoz, regulují taky vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
11: Opoziční ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok a také navýšení důchodů, které v pondělí schválila vláda. Jaké výdaje státu se dají škrtnout a omezit? Stačilo by důchodcům navýšení penzí v minimální úrovni, kterou stanovuje zákon? A jak vysoké by u nás měly být důchody v poměru k průměrnému platu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, člen sněmovního rozpočtového a také sociálního výboru a také stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
12: Krásné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu a Pluska.
11: Začněme státním rozpočtem na příští rok. Vláda v pondělí schválila jeho návrh. Oproti původní verzi klesl deficit o 3 miliardy na 386 miliard, což znamená, že by to byl druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vy i vaši straničtí kolegové to kritizujete, říkáte, že snížení o 3 miliardy je málo. O kolik si myslíte, že by se deficit v téhle fázi, tedy bez možnosti takhle rychle změnit zákony, dal snížit?
12: A to je právě ta zajímavá diskuze, protože opravdu, pokud se podíváme na to, jak v posledním roce od těch posledních sněmovních voleb hlasovali kolegové z Hnutí ANO, ale taky z motoristů SPD, kteří křičeli o tom, jak ten rozpočet chtějí změnit a navyšovali jednotlivé mandatorní výdaje, tak je ta situace poměrně složitá. Opravdu tam v tu chvíli si musíte říci úplně na rovinu, že můžete snížit o těch zhruba 9 miliard, které vzrostly příjmy na základě nové predikce, ale bez legislativních změn ve chvíli, kdy rozdává jak na běžícím páse, hlasujete pro jednotlivé zákony, tak se dnes nemůžete, kolegové z motoristů a z SPD, divit, jak vysoký schodek přinesla Alena Schillerová.
11: To ale jinými slovy, to, co říkáte, znamená, že když předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný ve včerejších 20 minutách vysvětloval to, k čemu dospěla vyjednávání posledních týdnů a říkal, teď ho budu citovat, že motoristé trvali a trvají na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální péče, že nechtěli škrtat v rozběhnutých investicích, tak pokud tedy tohle mělo platit, tak opravdu nebyl prostor pro nějaké zásadnější snížení schodku v těch posledních týdnech?
12: Ale tohle je přece složitá teze, protože na jedné straně, pokud ještě před, já nevím, 14 dny jsme poslouchali od Adama Vojtěcha, že právě u tisku, který nás čeká projednávat, navýšení plateb za státní pojištěnce je třeba navýšit o 21 miliard, jinak opravdu to bude katastrofa. katastrofa. No a Boris Časný tam předkládá návrh, který to snižuje na pouhých 13 miliard. Já se ptám, proč to má být i těch 13 miliard, ale už tam je 8 miliard jako prostoru. Tak jak se to propsalo do návrhu státního rozpočtu? Propsalo se to vůbec? Spíše ne.
11: Pardon, může se to propsat, když to ještě není schválené? Když se pořád počítá tedy s tou vyšší částkou, nebo bylo to připravováno ten státní rozpočet ještě podle té vyšší částky?
12: To je velmi dobrá otázka, protože už jsme se dozvěděli dnes, že ve státním rozpočtu není počítáno se změněným financováním veřejnoprávních médií. V tu chvíli ale, pokud se podívám na rezervu, která je jednou z kapitol státního rozpočtu, tak očekávám, že právě tam je těch 21 miliard pro státní pojištěnce. To znamená, není to ještě součástí pravděpodobně kapitole ministerstva zdravotnictví, ale je s tím počítáno právě ve vládní rozpočtové rezervě, protože je na nejvýš pravděpodobné tím, že nás čeká dnes již druhé čtení, že do prvého první dojde ke schválení tohoto zákona.
11: Ale dá se tedy předpokládat, že pokud projde ten návrh Borise Šťastného, tak rovnou je to úspora dalších 8 miliard.
12: Přesně tak. Takhle bych s tím já počítal, s tím se dá pracovat, ale teď je samozřejmě otázkou, bude to reálná úspora, jak se na to bude tvářit Adam Vojtěch, nebude chtít opravdu do svého rozpočtu slíbených 21 miliard. No a tohle je třeba to, co mě vlastně trápí, protože za vlády Petra Fialy opravdu probíhala jednání o rozpočtu tak, že vláda je nejen jako kolektivní orgán, nejenom, že schvalovala jako kolektivní orgán, ale řešili ty jednotlivé priority všichni ministři u jednoho stolu. Dnes Alena Schillerová se vrátila ke svému modelu, kdy opravdu všichni chodili v uvozovkách s čepicí a se svými požadavky. No a pak najednou chodili jednotliví koaliční poslanci, ministři s tím, jak byli hrozně překvapení o výši toho schodku.
11: My mluvíme o aktuálním snížení schodku o 3 miliardy, pokud tedy projde pozměňovací návrh Borise Šťastného ohledně státních plateb, tak možná to bude dalších 8, ale koalice se minulý týden dohodla, že připraví legislativní změny, které budou znamenat úspory dalších 20 miliard. Tušíte, dozvěděl jste se od kolegů, co tam bude?
12: Ne, já jsem pouze slyšel, že Vladimír Pikora něco takového připravuje. Na jedné straně on mluvil nejprve, že to je 20 miliard ještě do letošního, respektive do rozpočtu na 27. Není. Mluvil poté, že má až 80 miliard, tak pak už je těch 20 poměrně málo. Já nevím, těch návrhů se objevilo v poslední době jako celá řada, nic nedošlo realizace, ať už to je spor o, a tam bych to já považoval za chybu, o podporu v nezaměstnanosti, ať už to je diskuze o karenční době a tak dále. Ale mám pocit, že pořád se střílí jako nápady, ale nějaký ucelený soubor v úvozovkách, konsolidační balíček. Já to vlastně ani jako Aleny Schillerové nečekám.
11: Z toho, co se objevuje v těch debatách, jsou tam věci, které by ODS podpořila, kde už teď víte, že byste proto zvedli ruku?
12: Určitě jsme připraveni na debatu o karenční době, protože v době, kdy docházelo k nastavení současného stavu, my jsme to kritizovali, ať už s podporou zaměstnavatelských svazů. Nicméně tam ta diskuze ani nezačala, protože opravdu motoristé stahli v uvozovkách ocas před SPD a hnutím ANO. Uvidíme, jestli my s tímto návrhem přijdeme sami. Zrovna v tuto chvíli řešíme legislativní možnosti. Co se týče ale ještě toho, co bych chtěl říci. Mě vlastně na tom rozpočtu trápí jedna věc. Nemůžete totiž přicházet s vizí, kterou překládáte Evropské unii v tom fiskálním plánu, slibovat úspory, které budou v řádu 150 miliard, ale najednou mluvit o 20, 60 v těch následujících letech. To znamená, že ani ty dva základní dokumenty, které předkládá vláda, prostě nesedí.
11: Když jste mluvil o karenční době, připomenu našim posluchačům, jde o to, že by se, pokud tedy ten návrh přijde a projde, takže první 3 dny nemoci, tak by zaměstnavatelé nemuseli zaměstnancům platit, respektive zaměstnanci by nedostávali ty první 3 dny plat. Vy jste říkal, že uvažujete, jestli to předložit. Když jsem v sobotu sledoval vašeho pana předsedu, tak ten jasně říkal, že to předložíte.
12: Jasně, ale my jsme neslyšeli parametry od motoristů, kteří...
11: Ale můžete přijít se svými parametry.
12: My s nimi z největší pravděpodobností přijdeme, ale přesně je otázkou. To B, to, co od těch motoristů nezaznívalo. Jestli si vzpomenete, tak u konsolidačního balíčku se naopak znovu zavádělo nemocenské pojištění. V tu chvíli se ale musíme vrátit k té debatě, zda opravdu to břímě, které jsme před 2 lety v rámci kompromisu, kdy koaliční partneři nebyli pro zavedení původního systému karenční doby, jsme zavedli tedy nemocenské pojištění a teď bude otázkou, zda se máme, a já za mě to taky správně, vrátit opravdu před ten model, tuším roku 2019 a návrh Jana Hamáčka, tedy opravdu k tomu plnému zrušení, to znamená i se snížení těch odvodů na nemocenském. To by dávalo smysl, ale tam myslím, ale motoristé nešli, protože nechtěli přijít o další prostředky ve státním rozpočtu.
11: Když uvažujete o tomto návrhu, uvažujete o dalších návrzích, že byste v téhleté situaci, v které jsme sami jako ODS přicházeli s konkrétními návrhy, jak šetřit výdaje státu?
12: Jo, děkuji za tuhle otázku, protože si myslím, že to je klíčové. Nemůžete říkat pouze A, že protistrany zvýší mandatorní výdaje, je správně při sněmovní debatě na to upozorňovat. Byť kolegové očivně stejně ty důvodové zprávy nečtou a pak se diví, jaký tedy ten schodek rozpočtu, ale jsme připraveni opravdu v následujícím roce, roce a půl přijít z návrhy, které přinesou daňové změny, to je zejména v gesci Jana Skopečka. Já pracuji spolu s kolegy ve svém programovém týmu na úpravách zákoníku práce pro jeho nějaké větší spružnění a budeme tohle předkládat a myslím si, že to je naprosto, jsou to spojené nádoby s tím, aby to nebyla pouhá kritika v úvozovkách antibabiš, ale zároveň i to, že přicházíme s vlastními návrhy. První už vidíme vlastně na půdě poslanecké sněmovny a ve veřejném prostoru, ať už to jsou návrhy u školství, reforma Renaty Zajíčkové 8+2. Vracíme se zpátky ve zdravotnictví k debatě o volbě pacienta, což samozřejmě by také přineslo úspory do systému a není to už konečně jenom o tom, že nalíváme další a další finance, ale jsou to reformní kroky. Tak to si myslím, že od ODS její voliči čekají.
11: Když jste se zmínil o školství 8+2, zkrácení základní školy na 8 let, s tím ODS přijde jako s návrhem?
12: Určitě, ale musí to být v souvislosti právě s tím prodloužením té doby i do těch prvních 2 let na střední škole a s dalšími navazujícími programy. Není to jenom o tom, kdy například SPD vypálilo pojďme zrušit devítku, je zbytečná, ale ono to má samozřejmě do výchovy toho člověka, mladého člověka dopady a proč by tam měl být i to ochranné období v úvozovkách i v těch 2 letech střední školy.
11: Na druhé straně ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga vypočítával, že kdyby se zrušila 9. třída, tak v prvních letech to nic neušetří, naopak, že náklady vzrostou, s tím jste smířeni?
12: Bezesporu, to máte ale u drtivé většiny reformních kroků, které mají přinést dlouhodobé úspory.
11: To znamená, s tím počítáte?
12: Ano.
11: Vy ostře kritizujete ten návrh rozpočtu. Na druhé straně bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek začátkem září v tomto pořadu řekl, že tomu přístupu současné koalice načechrala půdu vaše vláda v minulém volebním období, když přestala brát vážně některá pravidla a nedělala si s nimi starosti. To je citace Miroslava Kalouska. Uznáváte to?
12: No, zajímalo by mě trošku podrobnější vysvětlení, protože jeden velmi výrazný rozdíl tam je, kromě toho posledního rozpočtu, kdy opravdu je ale otázkou, kolik financí se opravdu nepodařilo převést z Evropské unie, myšleno tím na kofinancování projektů, kde tam chybělo 40 miliard, tak jak by dopadl ten poslední stanjurovský rozpočet je otázkou, ale vždy docházelo k dodržování zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco teď v případě Aleny Schillerové, a to je ta základní kritika, letošní rozpočet je předložen v rozporu s tímto zákonem a proto.
11: Ale mezi tím se změnil ten zákon.
12: Což nic nemění na tom, že je předložen v rozporu se zákonem a mezi tím došlo ke schválení zákona o rozpočtové neodpovědnosti, díky čemuž jsme teď svědky těch schodků a zase je to jenom potvrzení toho, že já nechápu vlastně tu kritiku ze strany kolegů z SPD a z motoristů, když rozvolnili veškerá stavidla.
11: Já se vrátím přece jenom k té kritice Miroslava Kalouska na adresu minulé vlády. On mluvil konkrétně třeba o tom, že se všichni dozvědí výši deficitu až na konci srpna, že to je z jeho pohledu škodlivá praxe. To je právě něco, s čím přišel Zbyněk Stanjura, tedy váš stranický kolega. Nebyla to chyba? Teď, kdyby i koaliční poslanci ten deficit znali dříve, než na přelomu srpna a září, nebyl by tam prostor pro větší snížení?
12: S ohledem na to, že máte vlastně tu srpnovou predikci, na základě které vy můžete zaktualizovat příjmy státního rozpočtu, to je pravděpodobné příjmy státního rozpočtu, tak já to pořád považuji za správný krok a naprosto vysvětlitelný krok. To, že potom pro všechny poslance, nejenom ty koaliční, ale i opoziční, složitější situace, například ve chvíli, kdy čekáte na kapitolní sešity, to znamená rozpočet jednotlivých ministerstev, proto abyste je mohli projednávat na výborech, připravovat pozměňující návrhy. Ano, v tom je ta složitost, ale pokud se nepletu, stejně v drtivé většině ty rozpočty do sněmovny byly předkládány až po prázdninách. Takže tady je to opravdu o tom, že vycházíte z nejaktuálnějších dat a to bych považoval za správné.
11: Místopředseda poslaneckého klubu ODS, stínový ministr práce a sociálních věcí této strany Jiří Havránek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda v pondělí rozhodla také o navýšení důchodů. Ty nakonec valorizuje víc, než jí ukládá zákon, v průměru o 304 koruny měsíčně. Navíc ministři odsouhlasili návrh na jednorázovou platbu 2000 korun pro každého důchodce. Vy jste to kritizovali už několikrát od pondělka. Znamená to, že kdyby to bylo na vás, tak zůstanete jenom u zákonné valorizace, to znamená navýšení o 270 korun měsíčně?
12: Pokud si vezmu i slova Aleši Juchelky, který říkal, že chce udržet uvozovká koupěschopnost seniorů, no tak to naplňuje právě zákonná valorizace. A s tím já bych souhlasil, jakýkoliv výdaj navíc, a zejména 2000ová dluženka, to je pro mě nejenom nekoncepční, ale v době, 400 miliardových schodků přidat další 4 miliardy předvolebního dárečku nedává žádný smysl. Za ty 4 miliardy, i kdyby je chtěl udržet Aleš Juchelka ve svém rozpočtu, ve své kapitole, může postavit celou řadu domovů pro seniory, které reálně můžou pomoci těm našim...
11: Pardon, když říkáte celou řadu, kolik máte to spočítané?
12: Pokud si vezmu, že standardní domov pro seniory, původní investice města obcí může být u těch velkých zhruba kolem 200 milionů korun, tak si to dokážeme spočítat poměrně jednoduše. Můžete podpořit terénní služby, můžete podpořit, a to bych byl vlastně vůbec nejradši, protože o tom se hrozně málo mluví, například i odlehčovací a pobytovou péči pro lidi s poruchou autistického spektra a dalšími problémy.
11: Pardon, to kdyby s tímhle koalice a vláda přišla, tak tam by vám nevadilo, že se navyšuje schodek státního rozpočtu?
12: Kdyby přišel Aleš Juchelka a řekl, chci 4 miliardy na podporu terénní péče a výstavby jednotlivých odlehčovacích a dalších služeb, tak ano, v tu chvíli budu chápat. Akorát to tam jako nenacházím. Opravdu, když se budeme bavit třeba zrovna o těch poruchách autistického spektra, tak tam jsou programy, které jsou na několik let a vyšší zhruba 100 milionů korun. Pán Bůh za to zaplatí, že se to konečně mluví a pracuje se na tom, ale to je strašně málo. A když vidím demografickou křivku a jak to vypadá se seniory, bohužel, je to smutný příběh, ale 2000, kterou dostanou jednorázově, versus to, kdyby opravdu byly vystaveny a provozovány služby, které jim reálně pomůžou, to by mělo daleko pozitivnější dopad do kvality jejich života.
11: Máte pocit, že se seniori v Česku mají tak dobře, že opravdu nepotřebují navýšení víc než 270 korun měsíčně?
12: Tohle je otázka, která hrozně generalizuje a popírá to, že jsou tu příběhy lidí, kteří jsou na tom opravdu špatně. Pro ně je nastaven sociální systém a záchytná síť, ať už to je, co se týče superdávky, případně dalších dávek. Tohle já nechci říkat. Co se týče průměrného důchodu, umím si představit to, že opravdu bude i nadále růst v porovnání s průměrnou mzdou, ale my si taky musíme říct B, na co v tuhle chvíli Česká republika má. A tím, že opravdu jsme v období 400 miliardových deficitů, tak nám to očividně implikuje to, že v tuhle chvíli to Česká republika nemůže dovolit, protože je to na dluh. Ten dluh budou platit budoucí generace a vlastně mám pocit, že tím jako podněcujete i jakýsi sociální a mezigenerační spor. Já, co se týče seniorů...
11: Nepodněcujete ten spor, naopak vy, když na to tímhle způsobem upozorňujete?
12: Já myslím, že pokud se podívám na to, co dělá vláda Andreje Babiše a že opravdu háže mladou generaci přes palubu, tak to jsou jejich kroky. My pouze komentujeme to, co se děje. Pro mě osobně, znovu opakuju, je nepříjemné a štve mě to, že neinvestujeme směrem do infrastruktury, ať už pro seniory, anebo celkově další lidi, kteří potřebují péči, a ten 2000ový dáreček předvolební je jako čistý nesystémový krok. A co bude dělat Aleš Juchelka jako příští rok? To tu řádnou valorizaci jako navýší o těch, já nevím, průměru, kolik to vychází, 160 korun měsíčně, což dělá ta 2000, nebo jak bude postupovat? Je to úplný je to čistě nesystémový krok.
11: Vy říkáte, že to je nesystémový krok. Na druhé straně nebyl stejně nesystémový krok to, co udělala minulá vláda, když dala 5000 rodinám s dětmi na každé dítě, těm rodinám, které měly příjmy do milionu, což byla opravdu velká část rodin. Není to stejně nesystémový krok?
12: Myslíte v dubnu 2020, kdy...
11: 22.
12: 22, pardon. Kdy opravdu jsme tu stále měli dozvuky energetické krize, kdy to bylo součástí celého tehdy balíčku, který jsme měl Deštník proti drahotě, který souvisel s růstem inflace v České republice. Tam si myslím, že to bylo naprosto obhajitelné.
11: To znamená, že tam plošné opatření bylo v pořádku a teď je plošné opatření nesystémové?
12: No ve chvíli, kdy máte přeci inflaci na úrovni sledovaného cíle České národní banky, kdy vám neklesá ta koupěschopnost seniorů, jako v té chráněné třídy, tak já považuji za to, že opravdu ano. Protože v tom roce 22 byla prostě jiná situace s ohledem na to, co se dělo nejenom v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale s celkově vyvolanou energetickou krizí. Tohle v tuhle chvíli díky bohu nezažíváme.
11: Vy říkáte, že neklesá koupěschopnost seniorů. Na druhé straně, když se podíváme na data, tak to zákonné navýšení penzí by znamenalo, že by důchody v průměru příští rok vzrostly o 1,23%. Ten návrh vlády bez těch 2000 počítá s nárůstem o 1,38%. Přitom inflaci aktuálně máme 1,9%. Analytici očekávají, že ke konci roku poroste, že přesáhne 2%, možná se bude blížit ke 3%. Tak není tohle argument pro větší navýšení důchodu? Není právě tohle ukázka, že ta koupěschopnost může klesat?
12: No a to jsou bohužel nedostatky ekonomie, protože a zákonů, protože vy vždycky vycházíte z nějaké datové základny. Největší v časech je to zhruba 2 roky naspátek a v tu chvíli samozřejmě vám tam může docházet k nějakým drobným diskrepancím. Nicméně nemůžete zapomenout na to, že přijde zase třeba za rok, kdy budeme počítat s inflací z dob, kdy byla vyšší a v tu chvíli, respektive pro navýšení, budete počítat s inflací, která byla vyšší a v tu chvíli budete mít valorizaci paradoxně vyšší, než je samotná ta inflace. Tohle je bohužel něco, co nejsme schopni vymyslet lépe, protože nejsme schopni dopředu predikovat inflace toho roku následující.
11: To ale toho seniora, který bude mít méně příští rok, úplně nezajímá.
12: A to já vám velmi rozumím, proto jsem také říkal, že nebudu generalizovat v tom, že tu nejsou seniori, kteří opravdu prožívají těžkou životní situaci a proto je tady nastaven zbylý další systém sociální podpory. Jen chci říct i to B, že si myslím, že pro celou řadu seniorů v tuhle chvíli 4 miliardy, které vyjde dluženkovné 2000 korun Aleny Schillerové a Aleše Juchelky Andreje Babiše, by při případě zkvalitnění služeb přineslo pro kvalitu jejich života daleko více. O tom jsem přesvědčen.
11: Ještě dva údaje. Když se podíváme na současnou výši průměrného důchodu k poměru k průměrné mzdě, tak jsme na necelých 42%. I s tím navýšením, které vláda navrhuje, tak příští rok by se ten poměr měl dostat na 40,2%. To vám také nevadí, to je v pořádku?
12: Já nebudu říkat, že to je v pořádku nebo v pořádku, ale musíte si uvědomit několik skutečností. V České republice nás čeká v příštím roce poměrně výrazný nárůst minimální mzdy s ohledem právě na pravidla, která je správně dodržovat a se to propíše samozřejmě do mest ve veřejném sektoru. V tu chvíli velmi výrazně porostou příjmy díky tomu, že je hospodářský růst, tak rostou vlastně příjmy i jednotlivých pracovníků v soukromém sektoru a proto vám vzniká ten rozdíl. To vám ale nevypovídá nic o tom, že by klesala v uvozovkách koupěschopnost toho obyvatelstva, které je v důchodovém věku. To jsou dva různé ukazatele a prosím, nezaměňujme je společně. Že by bylo samozřejmě do budoucna dobré připravit takový systém penzí, který, a třeba k tomu budeme mít jeden z prvních kroků, to je lepší penzíko, byť máme tam taky některé výtky, kdy opravdu budou mít budoucí penzisté, třeba moje generace, naspořeno na důchod tolik, že opravdu nebude zajímat ten poměr mezi průměrnou mzdou, nebude zajímat ten státní důchod, protože budou dostávat ze svých úspor každý měsíc další penzi, to bych si moc přál. Akorát k tomu jsme za posledních 30 let a jedno, kdo byl u vlády, udělali pramálo dobrých kroků.
11: A rozhodně se k tomu nedostaneme v nejbližších letech. Z vašeho pohledu, jaký je optimální, to znamená spravedlivý, nebo tak, aby se důchodci uživili a zároveň, aby to bylo udržitelné z hlediska státních financí, jaký v těchto parametrech je optimální poměr důchod versus průměrná mzda?
12: Já si myslím, že ve chvíli, kdy opravdu musíte splňovat zákonné valorizace jako něco, co zajišťuje udržení té úrovně seniorů, tak to musíte plnit bez ohledu na to, jaký je schodek státního rozpočtu. V tu chvíli bychom si opravdu zahrávali s těmi základními prvky, které český stát má a v důvěru občanů v něj. To bych v tuhle chvíli vytkl před závorku. Ten poměr, jestli to má být 45%, po případě 40% rovných, opravdu to souvisí velmi výrazně s tím, jak se daří české ekonomice, jak rostou mzdy. Pamatujeme si, bohužel, já nevím, 3-4 roky naspátek, právě v té době krizové, kdy mzdy ve srovnání s inflací nerostly. U seniorů tenhle výpadek ale nebyl tak silný, což je správně. Na straně druhé nemůžeme vše posuzovat podle stavu jednoho roku a dívat se na jednotlivé souvislosti v dlouhých časových řadách. Co je ale samozřejmě zase to B, které je nutné podat. Pokud chcete nastavit spravedlivý penzijní systém, kdy opravdu je to o mezigenerační solidaritě, kdy současní penzisté jsou vypláceni v úvozovkách z toho, co vydělají současní lidé na trhu práce, musíte si tak vždy uvědomit i demografickou křivku a musíte se připravovat, ať už jako stát, nebo jako jednotlivci, na to, co nás čeká za zhruba 20 let. My jsme proto přišli s důchodovou reformou, a Aleš Juchelka přichází pokaždé pouze z návrhy, které ji destruují. Já bych chtěl slyšet i to B, kde jsme tedy připraveni na to, jak udržet s ohledem na demografii ten systém tak, aby nebyl schodkový.
11: Ten návrh, aby každý důchodce dostal 2000 korun jednorázově, musí projít parlamentem. Až se dostane do sněmovny, budete obstruovat?
12: Já se budu chtít opravdu ptát, zda si je Aleš Juchelka vědom toho, že se, protože to vyhlásili 14 dní před volbami, jedná o předvolební dáreček. Budu se ptát na to, zda si nemyslí, že by ty peníze bylo správné investovat v rámci jeho kapitoly jinak.
11: A budete se ptát tak dlouho, že to dostane parametry obstrukcí?
12: Já si myslím, že ale celkově debata, že největší zákon, který si teď po té, co byl schválená rozpočtová neodpovědnost, zaslouží opravdu obstrukce a opravdu boj, tak je boj za veřejnoprávní média. Tohle bude
11: což
12: debata,
11: necháme která necháme na jindy, protože dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Jiří Havránek, místopředseda poslaneckého klubu ODS, byl dnešním hostem. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
12: Bylo mi ctí a naslyšenou s vašimi diváky.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, která leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o

0: laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila kvůli zranění zad z turné v Singapuru, kde měla hrát v singlu i deblu. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola prošel v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony před omezením na 196. kilometru. Fronta kamionů má teď asi 20 kilometrů. Osobním autem zastavíte až o kus dál, zhruba na 183. kilometru. A zdržíte se v osobním asi 25 minut. Na D1 pozor na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 183 ve stoupacím pruhu stojí auto.
3: Na konci stoupacího pruhu na blikačkách má tam trojúhelník. Kamiony se budou zarazovat do pravýho dřív než obvykle.
2: V Praze je ucpaný výjezd na Brno na D1. V Brněnské ulici u Chodova na 2. kilometru odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Kolona se táhne už z jižní spojky a to zdržení je opět přes 20 minut. A další nehoda v Praze teď brzdí provoz v Povltavské ulici. U odbočky k Bulovce 2 auta projíždí se Kyvadlově, ucpané v obou směrech. Stále taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, opět v obou směrech. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1, kolona před sjezdem na Ořech, aktuálně od Zličína asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
4: Ve zprávách jste slyšeli, co řekl o Rusku prezident Petr Pavel v národním projevu na zasedání Valného shromáždění OSN. Online reportáž přímo z Ukrajiny a taky o diplomatických jednáních najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Rušení pořadů, častější reprízy a také varování před úpadkem francouzské dramatické tvorby. Kvůli plánovaným škrtům by francouzská veřejnoprávní televize měla v příštím roce přijít o desítky milionů eur. Zaměstnanci s tím nesouhlasí a od 14 hodin stávkují a protestují přímo v Paříži. Náš zpravodaj za chvíli přidá podrobnosti.

0: Francouzská veřejnoprávní televize od 14 hodin přerušila vysílání a její zaměstnanci stávkují. Nesouhlasí se škrty a upozorňují na výpadky příjmů z reklamy. Kvůli tomu by měla televize v příštím roce přijít v přepočtu asi o 2 miliardy korun. To jsou skoro 3% jejího ročního rozpočtu. Část zaměstnanců teď taky stávkuje před ministerstvem kultury v Paříži, kde je i náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se tedy stávka dotkla vysílání a co zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize požadují?
1: Od 14 hodin může být přerušené vysílání televize. Já, když jsem si zapnul zprávy přesně ve 2 hodiny, tak moderátorka měla černé oblečení a zprávy četla z papíru. Web francouzské televize France Info má zase na domovské stránce upozornění, že může být dnes zpravodajský servis omezený. Několik desítek zaměstnanců teď taky protestuje tady před ministerstvem kultury v centru Paříže. Mají odborářské vlajky, nápisy jako zachraňme veřejný sektor a upozorňují na to, že pokud televize přejde o ty zhruba 2 miliardy korun, což jsou asi 3% jejího celkového rozpočtu, tak bude muset třeba výrazně omezit původní dramatickou tvorbu. A podle vedení televize by to mohlo znamenat, že by třeba Francie přišla o svoje seriály nebo dokumenty a nahradila by ji tvorba ze zahraničních streamovacích platform.
0: Tak to jsou tedy fakta a jak vůbec argumentuje v tomto případě vláda?
1: Vláda tvrdí, že celý veřejný sektor, kam spadají od roku 2022 i veřejnoprávní média, že musí šetřit. Podle vlády šetří celý veřejný sektor. A co se týče tedy příjmů ze státního rozpočtu na příští rok, který schválili poslanci, tak by měla televize přijít o 47 milionů eur, tedy něco přes miliardu korun. Jenže k tomu musíme přepočíst ještě dalších 20 milionů eur, o které by měla televize přijít kvůli menším výnosům z reklamy. A to už je celkem tedy přes 2 miliardy korun. Odbory to považují za katastrofální a požadují, aby vláda ten rozpočet přehodnotila a televize tak nemusela sáhnout například k dalšímu propouštění jako letos nebo k rušení pořadů.
0: O protestech zaměstnanců francouzské veřejnoprávní televize mluvil ve vysílání Radiožurnálu náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Zahraniční kouč u fotbalové reprezentace, tak to je složitá pozice, kterou už měsíc a půl zastává na lavičce českého národního týmu Španěl Santi Denia. Nového trenéra čeká už v sobotu premiéra proti Chorvatsku v Lize národů. O jeho pozici, co by cizince u reprezentace, si povíme za chvíli, ale ještě předtím se bude podávat malinový syrup skupiny Mirai.

0: Už v sobotu čeká české fotbalisty vstup do nového ročníku Ligy národů. Během nezvykle dlouhého reprezentačního srazu, během kterého odehrají 4 zápasy, povede národní tým poprvé v historii zahraniční kouč. Španěla Santiho Denii přivedlo vedení fotbalové asociace na konci července. A my o tom budeme mluvit vlastně v polovině, vlastně na konci září s Lukášem Antošem ze sportovní redakce, takže dobré odpoledne.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak jsou obecně úspěšní zahraniční trenéři u národních týmů?
1: Moc ne. Třeba mistrovství světa nikdy žádný neovládl a evropský šampionát vyhrál jen jeden. V roce 2004 se to povedlo překvapivým vítězům z Řecka, které ovládl Němec Otto Rehnhagel. Vyznat se v cizím fotbalovém prostředí a kultuře je totiž složité, jak potvrdil v ranním vysílání radiožurnálu Sport coach Jakub Dovalil, který už několik let působí u mládežnických výběrů Lotyšska.
2: Ten styk, to navnímání těch hráčů a toho prostředí chvíli trvá. Zase hovořím z vlastní zkušenosti, takže za měsíc a půl to v podstatě není možný. Jestli jsou, já nevím, 4-5 srazů reprezentačních za rok, tak za mě vám to trvá tak rok, než se v tom prostředí v podstatě plně zorientujete.
0: Češi se během reprezentačního srazu v Lize národů postupně utkají s Chorvatskem a Anglií a pak se představí ve Španělsku a taky v Anglii. Může vůbec proti takovým soupeřům nový kouč národního týmu uspět?
1: Santi Denia to určitě nebude mít jednoduché. Z původní nominace mu vypadlo kvůli zranění hned 6 hráčů a tak musel kádr před těžkými duely doplňovat. Navíc 7 z nominovaných fotbalistů je v reprezentaci úplně poprvé. Právě tyhle faktory ještě Deniovu pozici podle Jakuba Dovalila stěžují.
2: Myslím si, že mu ani moc do karet nehraje to, že jsou takovýhle prostě soupeři, že tam je to zranění, že je minimální vlastně čas na trénink, protože něco uvidíte, ty hráče poznáte, ale tu jakoby opravdovou kvalitu, takovou tu, jak bych řekl, syrovou pravdu, to vám ukáže až to utkání.
0: Nevýhodou zahraničních trenérů u reprezentací může být i jazyková bariéra. Jak to má Santi Denia s angličtinou? Na češtinu se samozřejmě neptám.
1: Na tiskových konferencích dokázal odpovídat, ale otázkou je, na jaké úrovni bude moct dávat hráčům třeba složitější taktické pokyny. Denia má ale v realizačním týmu co by asistenta svého bývalého spoluhráče z Atletika Madrid Radka Bejbla. Jakub Dovalil si ale myslí, že by ho neměl příliš využívat jako překladatele.
2: Je lepší prostě, když ten trenér si to jakoby vyřídí sám, je to takový větší charisma, větší respekt, než když tam jsou nějaký lidi, kteří to vlastně musí překládat.
1: Připomenu, že podobnou cestou jako český národní tým šli po mistrovství světa i další reprezentace v elitní skupině Ligy národů. Třeba na lavičce Nizozemska je nově Španěl Xavi Hernandez a Belgii od léta vede Nizozemec Mark van Bommel. Češi vstoupí do evropské soutěže v sobotu od 20:45 proti Chorvatsku a radiožurnál s radiožurnálem Sport nabídnou z pražského Edenu přímý přenos.
0: Říká Lukáš Antoš ze sportovní redakce a my už tedy v sobotu večer budeme vědět, jak úspěšný bude trenér Santi Denia. Tak díky za to a naslyšenou.
1: Hezký večer.

0: A za mnou do studia a vlastně i za vámi posluchači Radiožurnálu teď přišla moderátorka Věrka Štechrová. Vítej.
1: Dobrý den.
0: A budeme si velmi stručně povídat o tom, jaká témata si připravila pro publicistickou část hned po skončení hlavních zpráv.
1: Tak v podstatě před chvílí český prezident Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN v New Yorku. On se věnoval bezpečnosti ve světě, samozřejmě válce Ruska na Ukrajině a také mluvil o budoucnosti umělé inteligence. My se na všechna tahle témata podíváme konkrétněji. Taky se budu ptát hygieniků na to, jak budou dál postupovat v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze, kde má 250 lidí zažívací problémy a u několika z nich se dokonce se už potvrdila salmonela. My jsme si pozvali hygieniky, aby jsme se jich zeptali právě na to, jak se teď musí dál postupovat. No a zavedeme posluchače i na mezinárodní turistický festival Eurorandol, který se právě teď až do soboty koná v Krušných horách, tak dáme třeba někomu tip, kam v pátek odpoledne může vyrazit.
0: Určitě, tak poslouchejte naše vysílání, poslouchejte Radiožurnál a Věrku Štechrovou. Díky, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
2: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat podle toho, že ten název ty kopanice.
1: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
3: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
1: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
5: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině.
6: Čína má moc, vliv i odpovědnost za to, aby pomáhala předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek.
5: Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek.
7: Já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
5: Soupeřkami českých tenistek v pátečním semifinále poháru Billie Jean Kingové budou Španělky. V Praze brzdí provoz nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů. Je středa, 23. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
9: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipskohále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí, řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
10: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
5: Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
11: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 000 000 korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
12: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
11: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
13: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
11: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem, oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
14: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
15: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze znížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
14: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
16: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
17: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
16: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
18: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
16: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
19: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
20: Říká paní Alena, matka žačky první třídy.
19: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
20: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
21: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
20: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 20. Jedna Michal Hazdra z ODS.
22: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
20: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Národní hřebčín otevřel ve Slatiňanech na Chrudimsku nové stáje pro chov starokladrubských vraníků. Jsou určené hlavně pro chovné klisny.
23: Cíle zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
24: Říká ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávaly přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
25: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
24: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Radiožurnál.
8: Sport.
6: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
26: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
6: Semifinálový souboj českých tenistek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalisté druholigového Kladna bojují s prvoligovým Baníkem Ostrava o postup do osmifinále domácího poháru. Po 90 minutách platilo nerozhodné skóre 1-1, teď se hraje 106. minuta prodloužení a nerozhodný stav 1-1 platí i dál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Nehoda na D5 za Prahou, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Zhruba na 7. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a brzdí se dojíždí do zatím kratší kolony za sjezdem na Rudnou. V Praze nehoda taky na okruhu na Černém mostě ve směru na Mladou Boleslav. Osobní auto se srazilo s kamionem za nájezdem z Hradecké dálnice. Kličkuje se mezi nimi a kolona od Běchovic jede pomalu. Nehoda v Praze ještě v Povltavské ulici brzdí provoz ve směru z tunelu z Blanky do Libně. Kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelu do Blanky ve směru na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
1: Jaká témata vybral pro svůj projev na valném shromáždění OSN český prezident Petr Pavel? Jak budou hygienici dál postupovat v újezdu nad lesy, kde byla ve škole potvrzená salmonela? A co všechno se děje v Krušných horách během největšího evropského festivalu pěší turistiky? To jsou naše témata. Prezident Petr Pavel vystoupil zhruba před hodinou na valném shromáždění OSN. V projevu připomněl oběti, které přináší ruská agrese vůči Ukrajině, a zdůraznil:
2: Russia's aggressive posture poses a direct threat to European security as a whole.
1: Ruská agresivní pozice znamená přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a naléhavost této hrozby jasně ilustruje i nedávný ruský pokus o dronový útok na letišti v Lipsku, uvedl Petr Pavel. V další části projevu pak podpořil reformu OSN a taky upozornil i na rizika, která přináší vývoj umělé inteligence. Podle prezidenta nesmí světová komunita připustit nekontrolovatelné závody, je třeba nastavit společné standardy a jasné kontrolní mechanismy AI.
2: If AI is to serve humanity, it must develop within a framework of international rules.
1: Pokud má umělá inteligence sloužit lidstvu, musí se rozvíjet v rámci mezinárodních pravidel, uvedl prezident, podle něhož zásadní výzvu představuje pro svět i klimatická změna. Naším hostem je teď zahraničně politický analytik Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co z toho projevu prezidenta Petra Pavla by mohlo nejvíc rezonovat na půdě OSN?
3: Ono vlastně z toho, co bylo řečeno předtím, tak je vidět, a asi bych měl říct si úplně obecně, že tyto projevy státníků v rámci valného shromáždění OSN toho podzimního zasedání vlastně vždy mají logiku toho, že jsou to projevy, které jsou určeny jak pro globální publikum, tak ale i pro domácí publikum. A samozřejmě oni vlastně nějakým způsobem tu diskuzi v rámci, řekněme si, prostředí ve světě, vývoje, ať jsou to války, krize, ať jsou to nové výzvy, ať je to právě i otázka třeba z reformy na půdě OSN, tak vlastně s vědomím toho, komu jsou určeny, tak ta témata zaznívají. A samozřejmě v podstatě já bych dokonce neřekl, že ty prezidenti nebo státníci nastavují ty témata, oni v podstatě jenom zdůrazňují většinou vždy to, co právě pro ně je důležité, případně tedy pro ty státy, které zastupují, ale vlastně ta vlastní témata rezonují a diskutují se na půdě OSN poměrně kontinuálně a dlouhodobě logicky, včetně třeba zprávě agrese Ruska na Ukrajině, chování Ruska. Takže bych řekl, že těžko lze tady přímo udělat nějakou dvojtečku a vyjmenovat. Každopádně, jestli mě něco překvapilo na tom projevu, tak kromě těchto témat, to bylo rámováno zároveň, ale ještě vědomím, když tam objevovaly poměrně silná slova o nutnosti vlastně vytvořit mezinárodní řád funkční, vést dialog i s těmi, se kterými tedy vlastně nepovažujeme za přátelé a nepřátelé, na nutnost reforem a nutnost reakce na vlastně ty některé staronové nebo nové výzvy.
1: No, prezident výslovně zmínil Čínu, řekl, že má moc i vliv i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům, snižovat napětí a přispívat k ukončení válek. A to zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině. Lze to brát jako jakousi výzvu Číně k jejímu postoji nebo možná vůči její pasivitě?
3: Je to určitě výzva, je to určitě výtka. Tady zase bych asi chtěl zdůraznit, že to neslyšíme poprvé toto. To vědomí, jak v českém prostředí mimochodem, tak u evropských států nebo dokonce ze strany USA, a vyplývá to vlastně z vědomí toho, že vazba Rusko-Čína je vnímána jako základní i s ohledem na skutečnost, že tedy Rusko dokáže dlouhodobě vlastně vést takto intenzivní konflikt nebo intenzivní válku, a vlastně Čína formálně podporuje mírové řešení, dodržování mezinárodního práva, ale já, pokud bych tady měl k tomu něco říci, přestože ten tlak na tu Čínu probíhá opravdu od de facto začátku, a kde se Ruska na Ukrajině od roku 2022, tak tady Čína nějak vlastně nemění svoji pozici. Já bych tady zmínil asi výrok čínského ministra zahraničí Wang Yi z začátku července 25, tedy z minulého roku, který když byl vlastně v Bruselu, tak konstatoval, že není zájmem Číny, aby Rusko prohrálo.
1: Uvidíme, co k tomu řekne zítra Xi Jinping, který se setká s prezidentem Trumpem. Nicméně český prezident také řekl, že Česká republika usiluje o nestálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN na období let 2032 až 33. Já předpokládám, že něco takového mohlo zaznít jen po koordinaci s vládou České republiky, takže je na tom shoda.
3: Samozřejmě to opravdu vyplývá nikoli z pozice prezidenta nebo z nějakého tématu tohoto projevu, ale je to vlastně opravdu už teď plně oficiálně vlastně deklarovaná snaha o to získat tuto pozici. Shoda je tady, myslím, opravdu celopolitická, nebo není problém ani z hlediska exekutivy, vláda, ministerstvo zahraničí hrát, ale ona ta plná schoda je také důležitá, protože vlastně tuto pozici jsme měli už poměrně dávno, naposledy v roce 1994, takže v podstatě skutečně si myslím, že je to oprávněné a je to dobře, že se to do té agendy dostalo. Ono vlastně ve skutečnosti ta příprava už byla trošku delší. Jo. Není to úplně nové téma.
1: No, prezident k tomu případnému angažmá Česka v Radě bezpečnosti ale dodal, že budeme samozřejmě pomáhat předcházet konfliktům a řešit je prostřednictvím politického angažmá a humanitární pomoci. Nemůžete kandidatuře Česka uškodit, že pro rok 2026 poklesly finance na zahraniční humanitární pomoc o 70%?
3: No, podívejme se na tu volbu vlastně, takže asi to neuškodí z hlediska toho potenciálního výběru, protože v podstatě je vždy vybírán geografické oblasti, tedy kandidát na tuto pozici, a my patříme vlastně do bývalého východního bloku v tomhle ohledu, takže soupeříme ze státy, řekněme si, střední východní Evropy a bývalého sovětského svazu. Tam asi toto nemusí tak vyznít, ale potom ten kandidát samozřejmě musí být schválen hlavním shromážděním OSN, ale já asi těžko dokážu tady přímo odpovědět, do jaké míry by to mohlo ovlivnit v podstatě pozici těch 193 členských států, které potom hlasují vlastně o tom členovi. Samozřejmě je tam velká část takzvaného bývalého třetího světa, rozvojové státy, a to téma by mohlo být v té komunikaci využito z hlediska kritiky a nátlaku, ale do jaké míry by to skutečně zafungovalo, tak jak se ptáte, že by to mohlo třeba znemožnit kandidaturu nebo naopak pomoci, kdyby jsme se věnovali, tak to asi těžko můžeme přímo odpovědět.
1: Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Děkuju, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Základní škole v Újezdu nad Lesy má 240 dětí a 10 dospělých zažívací potíže. U několika z nich byla potvrzená salmonelóza. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíc, kvůli tomu mají dnes ředitelské volno. Ve čtvrtek a v pátek bude volno platit pro všechny třídy. Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje. My jsme do vysílání pozvali ředitelku protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města Prahy Martinu Marešovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Pokud se paní Marešová u několika dětí potvrdila salmonela, znamená to tedy, že zřejmě i ti ostatní mají právě salmonelu?
7: Z největší pravděpodobností ano, protože vlastně ten průběh onemocnění u těch dětí je hodně podobný. Čekali jsme vlastně na ty výsledky bakteriologického vyšetření stolice, kdy teď toho času můžu říct, že ta salmonela se potvrdila u 13 dětí. Většinou se jedná o ty děti, které byly hospitalizované, protože měly vlastně těžký průběh onemocnění, takže skončily v nemocnici.
1: Je potřeba, aby se otestovali všechny ty děti a dospělí, kteří trpí nějakými zažívacími problémy?
7: Myslím si, že to potřeba není, protože důležitá je samozřejmě léčba těch nemocných. Pokud lékař otestuje a vyjde salmonela, tak pro nás jako pro hygieniky je to pozitivní, protože máme další potvrzený případ. Nicméně tím, že je tam ta souvislost jasná, mají ty děti kliniku, schodí všichni do stejné základní školy, tak vlastně i ty ostatní případy, i když ta salmonela vyšetřená nebudeme, budeme brát jako případy, které jsou v souvislosti epidemiologické.
1: Onemocněla zatím zhruba čtvrtina dětí ze školy, tak dají se předpokládat ještě nějak masivněji další případy, protože těch dětí je tam dohromady 1100.
7: Já spíš si myslím, že my teďka budeme dohledávat vlastně ty nemocné, kteří onemocněli v průběhu toho pondělí a úterý a víceméně se nám teďka dohlašují, protože my provádíme epidemiologické šetření, samozřejmě v takovém množství nemocných nejsme schopni obvolat všechny rodiče, takže to šetření probíhá formou dotazníku a ty dotazníky vlastně v toho času teprve přicházejí a kolegyně je vyhodnocují. Takže si myslím, že samozřejmě ještě se ten počet navýší, ale spíš to bude tím, že se budou dohlašovat případy, ne že by byly nově nemocní.
1: Proč je potřeba, abyste dohledali i všechny ty další případy? Je to kvůli tomu možnému dalšímu přenosu třeba v rodině?
7: No tak spíš je to potřeba proto, aby jsme věděli, kolik celkově bylo těch dětí postižených, aby jsme měli představu o tom, jak velký ten epidemický výskyt je. Co se týká přenosu v rodině, tak samozřejmě ten mezilidský přenos u salmonelózy je možný, nicméně není tak častý jako u virových onemocnění. Tam infekční je pouze stolice nemocného nebo zvratky, po případě, pokud to dítě nebo dospělý zvrací, a pokud samozřejmě o nemocné dítě pečuje rodič, může se nakazit, ale když bude dodržovat dostatečně osobní hygienu, bude si mít a dezinfikovat ruce, tak by k tomu přenosu dojít nemělo.
1: A už jste našli nebo máte vytipovaný konkrétní zdroj nákazy?
7: No tam je to velice těžké, protože my jsme teďka ve fázi testování těch jednotlivých potravin. Vlastně dělali se stěry i v té jídelně, zjišťují se různé souvislosti, takže v tuhle chvíli nemůžeme jednoznačně říct, co bylo vlastně ne zdrojem, ale vehikulem, to znamená vlastně tím, jak se vlastně to onemocnění rozšířilo. Jedno mají ty děti společné, nebo i ty dospělí, že vlastně navštěvují tu základní školu a zatím teda, co vím, tak ve většině případů v těch dotaznících je uvedena konzumace oběda 21.9. ve školní jídelně. Takže to je pro nás zatím stěžení a od toho vlastně se odvíjí další šetření. Ale nemáme výsledky laboratorního vyšetření těch potravin, takže nemůžeme říct 100%.
1: No právě to v pondělí měli děti k obědu uhlířské špagety, takže každého asi napadnou vajíčka, což bývá zdroj salmonely. Tak dokázali jste otestovat právě ta vejce, nebo to nebylo možné?
7: Nebylo to v tomhle případě možné, protože vlastně v té školní jídelně žádné další žádné vejce nezbylo, takže vlastně kolegyně nemohli otestovat, ale budeme se snažit jako se ještě dopídit nějaké podobné šarže těch vajec. Nicméně u těch vajec stejně se dá předpokládat, že by tam teoreticky ta salmonela být mohla. Vždycky tam jde o tu tepelnou úpravu a o to, jak se bude vlastně s tím syrovým vejcem nakládat a zacházet.
1: Když se potvrdilo tedy, že tam ta salmonela je, jak je potřeba teď dál postupovat? Je to nemoc, která vyžaduje nějaká speciální hygienická opatření? Vy už jste říkala, že budete dohledávat tedy ty další nakažené, kromě toho?
7: Určitě pan ředitel přistoupil dobře k tomu, že vlastně zavřel tu školu, protože ten počet nemocných je opravdu veliký. Pozval si i firmu na dezinfekci a vlastně na úklid toho stravovacího provozu, takže to za mě je spíš takový až nadstandard toho, co bychom my požadovali. Takže tohle je první důležitá věc. Budou otestováni všichni, nebo jsou už testováni všichni pracovníci toho stravovacího provozu, což je taky běžný postup. Děláme to vždycky, když se v nějakém stravovacím testovacím zařízení vyskytne salmonelóza a vlastně v tuhletu chvíli budeme se snažit akorát dohledávat nemocné a budeme čekat na výsledky vyšetření potravin.
1: Stačí volno do pátku, respektive v podstatě do neděle, k tomu, aby se ta nemoc mezi dětmi nešířila k potlačení té nemoci?
7: Určitě, jakoby, co se týká té školy a té dezinfekce a sanitace, to stačí a jak už jsem říkala, ta salmonelóza se přenáší hůř než jakákoliv virová onemocnění, to znamená, ten přenos mezilidský mezi dětmi v rámci kolektivu školního je výjimečný, skoro bych řekla vzácný a až nemožný, spíš jako k tomu přenosu mezilidskému může dojít třeba v mateřské školce, kde máte malé děti, popřípadě v rodinách, kde ten kontakt je velmi úzký. Takže tam nepředpokládám, že by nemocné děti docházely do školy, protože ty děti, které byly nemocné, tak určitě se do školního kolektivu budou vracet, až jim bude dobře a myslím si, že to volno do toho úterý je dostatečné.
1: Říká Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města Prahy. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
7: Děkuju. Naschledanou.
1: Krušné hory hostí tento týden největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. Koná se od začátku století každých 5 let, ale to poprvé v přeshraničním regionu. Hlavními centry jsou Božídar, Loučná pod Klínovcem a Saský Obrvízental. Pořadatelé čekají celkem 3 až 5 tisíc návštěvníků. Náklady akce celoevropského hnutí Eurorando kolem 25 milionů korun hradí především prostředky z přeshraničního programu Interreg. Přispěli i Karlovarský a Ústecký kraj. V Česku se tahle akce koná po druhé, před 20 lety hostili jižní Čechy. A já už teď zdravím ambasádorku festivalu Zdeňku Šrédlovou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak kolik turistů a turistek už se na ten letošní sraz sjelo?
0: No, my se domníváme, že v tuto chvíli se v Krušných horách prochází zhruba 2000 turistů, ale od zítřka se k Eurorandu přidá ještě Deutscher Wandertag, což je tradiční německý turistický sraz, už 123. ročník a tam by mohly přibýt ještě zhruba 2-3 tisíce dalších návštěvníků od čtvrtka do neděle.
1: A jsou to hlavně lidé z příhraničních regionů a nebo i z větších dálek?
0: Je to evropský turistický festival, takže jsou zde návštěvníci z celé Evropy a my jsme napočítali 17 různých národností, přičemž největší zastoupení mají domácí, němečtí a čeští návštěvníci a poté velká delegace ze Španělska a z Francie.
1: Netvoří se vám na těch pěších stezkách fronty nebo zácpy?
0: Netvoří. My jsme pro ně připravili bohatý turistický program. Je tam 30 tras s průvodcem a ty trasy vedou od Kraslic po horu svatého Šebestiána, vlastně podél celého hřebene a na německé straně ještě více do vnitrozemí, takže jsme se snažili velmi distribuovat tak, aby právě nezatížili jedno konkrétní místo, ale naopak, aby poznali co největší část těch Krušných hor.
1: Já vím, že na programu jsou i kulturní akce a třeba i splouvání ohře.
0: Ano.
1: Tak tam se dostane na všechny nebo je potřeba se nějak zapsat?
0: My máme registrační systém, takže každý se může přihlásit na konkrétní, ať už trasu s průvodcem nebo celodenní poznávací výlet a z Plutí řeky Ohře v tom nazýváme extra dobrodružství a vždycky je tam omezená kapacita, tak aby toto dané místo zvládlo. Na pěší trasy máme většinou 25 až 40 míst a z Plutí řeky jsme limitovali počtem 20 osob, aby i ti doprovázející průvodci zvládali danou výpravu, aby se náhodou nestal nějaký problém.
1: No a jaká idea vůbec stála na počátku toho evropského hnutí Eurorando? Je to zvláštní název, co vlastně znamená?
0: Ona totiž existuje organizace Evropská federace turistických klubů, která spojuje turistické kluby po celé Evropě, tak jako my máme klub českých turistů, tak podobné organizace jsou v ostatních státech celého kontinentu. A myšlenka byla taková vlastně spojit pěší turisty, organizace, tak, aby se spřátelili, poznávali jednotlivé kouty Evropy, místní kultury a tradice. A to Eurorando vlastně je jakýmsi vyvrcholením jednou za 5 let, že by se turisté sjeli na jedno místo a společně sdíleli turistické zážitky a poznatky. A třeba vzniknou i nová přátelství, že se pak následně ti turisté budou navštěvovat v těch svých jednotlivých zemích.
1: Jak se na takovéhle množství turistů dívají ty vesnice a lidé v nich v Božím daru, v Loučné? Podporuje ten festival nějak tu místní infrastrukturu?
0: Infrastrukturu asi příliš ne, ale ekonomiku místní ano, protože turisté přijíždějí zdaleka, takže se potřebují ubytovat, samozřejmě se i někde najíst, takže služby z cestovního ruchu jsou velmi dobře využívané. My jsme oslovili širokou veřejnost v regionu, jestli by nám dělali i průvodce, byl poměrně velký zájem a jsme rádi za průvodce, které máme, protože oni i si v místě těch svých tras domlouvali třeba i speciálně otevření dané restaurace nebo bistra, načasovali si to, kdy zhruba budou daným místem procházet a podnikatelé jim otvírají a vítají je. Takže myslím si, že to mohlo podpořit a trošku prodloužit tu letní turistickou sezónu i do začátku podzimu.
1: No já už jen dodám, že letošní festival končí v sobotu průvodem účastníků z Božího daru do Obrvízentálu. My jsme mluvili s ambasádorkou turistického festivalu Eurorando Zdeňkou Šrédlovou. Děkuji za to. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: To už je vše z podvečerní publicistiky. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer. Nejen k tomuto pořadu se můžete vrátit třeba v podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ.
9: Radiožurnál je s vámi v 6:30. A taky Jana Gulda se zprávami.
5: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let, zvažuje to ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Podle íránského prezidenta Masúda Pezeškiana se Írán nehodlá vzdát ve válce se Spojenými státy. Věří ale v diplomacii jako prostředek k ukončení konfliktu. Řekl to na setkání světových vůdců v Organizaci spojených národů. Zároveň kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, který během včerejšího projevu označil teheránský režim za teroristický. Podle Pezeškiana je Írán naopak obětí amerického terorismu. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. A policisti odvolali pátrání po 19-leté dívce z Karlových Varů, je v pořádku. Informoval o tom policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Podle něj si dívka všimla pátrání na sociálních sítích a sama se přihlásila. Sport. Boxerka Stella Black.

0: Brna, pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174 se dojíždí do kolony, brzdí se do zastavení. U sjezdu na Ostrovačice se pak ta kolona opět rozjede. Opatrně dojíždějte, pouze silný provoz. Na dálnici D5 pozor na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Na 7. kilometru dvě auta po nehodě blokují levý pruh. Jsou označené, kolona je tam krátká, ale brzdí se prudce u sjezdu na Rudnou. V Praze nehoda na okruhu na Černém mostě směr Mladá Boleslav. Osobní auto se srazilo s kamionem za nájezdem od Hradecké dálnice. Průjezdný pravý pruh a kolona od Běchovic jede pomalu. Ještě jedna komplikace z Prahy v ulici K Barrandovu. Ve směru z centra na konci před sjezdem na Pražský okruh nepojízdné auto. Blokuje levý pruh a je tam fronta asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
3: Dobrý večer. Začíná období jelení říje a to je kouzlo podzimu, je to mocné a nádherné. Tak to řekla dnes na radiožurnálu Lucie Marunová, hajná a myslivkyně na Šumavě. A dodala, že kdo v tomto období slyšel jelena, tak mu přeběhl mráz po zádech. Celý rozhovor nabídneme v repríze krátce po 22. hodině. A pak třeba zítra můžete taky listovat v knize našeho hosta. Jmenuje se Hajná ze Šumavy.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Jsou osobnosti, které je třeba si pořád připomínat. Dobře, teď poslouchejte. V britském královském letectvu proslul jako noční stíhač. Sestřelil 18 nepřátelských letadel a jmenoval se Karel Kuttlwasser. Narodil se přesně před 110 lety, tak za chvíli o něm uslyšíte víc.

0: Byl nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva. Přezdívalo se mu Kut a narodil se před 110 lety. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kut Lvašer má v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další pak pod francouzskou vlajkou.
1: Vyletěl jsem, patřil jsem, sestřelil jsem.
2: Tak shrnulo činy Karla Kutlvašera vysílání BBC v roce 1942. Právě v tom roce zaznamenal nejvíc úspěchů, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
3: Podnikal noční ofenzivní solové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat.
2: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kutlvašer, zvaný Kut, v BBC v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
2: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách sestřelil 18 letounů protivníka. Karel Kutlvašer zemřel ve Velké Británii v pouhých 42 letech na infarkt. V roce 2016 dostal řád Bílého lva. Jakub Vik, Radiožurnál.

Před chvílí jsme si připomněli, že se před 110 lety narodil český stíhač RAF Karel Kuttelwascher. Ještě jedno výročí se váže k dnešnímu dni. Přesně před 125 lety se na pražském Žižkově narodil Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Vůbec nejstarší dochovaný záznam básníkova hlasu v rozhlasovém archivu pochází z prosince roku 1937. Ve svém teskně laděném projevu tehdy vzpomínal na osobnosti české vědy, politiky a umění, které v tomto roce odešly. Záznam najdete na auditoriu v aplikaci Můj rozhlas.

0: Víme, kde dnes měli radost. Nové stáje pro chov starokladrubských vraníků dnes totiž otevřeli ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly dosud v historických stájích u Slatinického zámku. V novém areálu budou mít víc prostoru a taky blíž k pastvinám. Stavba za téměř 136 milionů korun vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně.
1: Některý koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Nojmanová a jsem zootechnička v Řepčíně ve Slatiňanech.
2: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
1: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
2: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
1: Tak klisny se zhromáždily dole na dvoře a vyháněly se okolo hřebčína a šly vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šly tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
2: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
3: Cíle zajistit nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Když to teď byly ustájeny v tom historickém stájeném dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
2: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svoborová, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
2: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. A poslechněte si zprávy s Janou Guldou.
4: Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé reaktory firmy Rolls-Royce SMR. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize stávkují proti škrtům. Fotbalisti Baníku Ostrava postoupili do osmifinále domácího poháru, vyhráli na Kladně. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy popojíždí kolona a počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá. Podle něj je ale potřeba do projektů malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
6: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
4: Kancelář ombudsmana vydala knihu Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl. Autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal své zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení a nehumánní zacházení s klienty. Kancelář tak chce podpořit snahu, aby lidi s postižením mohli žít důstojně a nezávisle v přirozeném prostředí mimo velké instituce.
7: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morál dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo.
8: Řekl Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové při křtu knihy. Pracovníci kanceláře se s ním seznámili na stáži v chráněném bydlení, kde žije teď. Podle ředitelky právní sekce Jany Gregorové je kniha určená hlavně pracovníkům v sociálních službách.
9: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
8: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
4: Část zaměstnanců francouzské veřejnoprávní televize stávkuje. Kritizují škrty a menší výnosy z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít o 90 milionů eur, to jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odboráři proto svolali protest před ministerstvo kultury, kde ho sledoval i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis.
10: Před ministerstvem kultury je asi 50 lidí, mají odborářské vlajky a nápisy Zachraňme veřejný sektor. Vláda, která televizi financuje, jí chce v příštím roce dát asi o miliardu korun méně. O další miliardu televize přijde kvůli menším výnosům z inzerce. Vedení to kritizuje a tvrdí, že už letos zrušilo 250 míst a bude muset dále propouštět, rušit pořady, reprízovat a varuje taky před tím, že francouzskou tvorbu nahradí obsah zahraničních streamovacích platform. Část zaměstnanců dnes proto na protest omezila vysílání. Na některých kanálech se nevysílají zprávy, moderátoři mají černé oblečení a do půlnoci je omezené fungování zpravodajského webu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Zemřela architektka Hana Pešková, bylo jí 102 let. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Mensa. Ten sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.
11: Sport. Baník Ostrava postoupil do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na hřišti druholigového Kladna zvítězil 2-1 po prodloužení. Gólem ve 119. minutě rozhodl o postupu Baníku útočník Václav Jurečka. Čeští vodní slalomáři se chystají na evropský šampionát v italské Ivreji, který uzavře letošní sezonu. O medaile pojedou i letošní mistři světa, Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím. Motivaci uspět má taky Jiří Prskavec, který nezažívá povedený ročník. V červenci mu nevyšlo mistrovství světa a ve světovém poháru mu mezi kajakáři patří až 22. pozice. Prskavec mluvil i o tom, že na severu Itálie zvládl skoro dvoutýdenní soustředění.
12: Mám o motivaci víc tady něco předvíst. Samozřejmě bych si chtěl zazávodit ve finále, ale týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku, no, k tomu lepšímu výkonu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 50 u Bučovic. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 179 se dojíždí do kratší kolony, brzdí se prudce. Ta kolona se pak záhy opět rozjede u Kývalky. Na dálnici D5 čekejte kolony za Prahou směrem do Plzně. Na 8. kilometru odstraňují následky nehody. I tam se dojíždí do kratší kolony u sjezdu na Rudnou a brzdí se z plné rychlosti do zastavení. Na Plzeňsku je zavřená silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Před křižovatkou na Čeminy u Nevřeně se srazila 2 osobní auta a zasahují záchranáři. Objížďka po úzké malé silnici přes Nevřeně pouze pro osobní auta. No a zavřená je teď taky silnice 50 z Brna na Uherské Hradiště. Kousek za Bučovicemi, vážná nehoda.
14: Nehoda osobního vozu s autobusem. Je to se zraněním, záchranné jednotky už jsou na místě.
13: A na místě přistává i vrtulník záchranné služby. Objížďka je delší přes Bohdalice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Než zastavíte na pumpě, poslechněte si ještě, o čem je dnešní díl Vinohradské 12. Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot? Skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si plánuje vláda? Hostem bude krátce po 8:30 Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz. A ptát se bude i za vás Matěj Skalický.
5: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. Tak to není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá 5 pater pod jevištěm, tedy hluboko pod slavnou Hynajsovou oponou. V technologickém tunelu právě dnes vedení Národního divadla slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
1: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
2: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
3: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespearea. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespearea. My jsme třeba včera předevčírem hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
2: Nové energetické zázemí 5 pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
1: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
2: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
1: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
2: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
3: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
2: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Už víte, o kom mluvím? Ano, je to český cimrmanolog Milon Čepelka. Právě dnes slaví devadesátiny. O tomto víkendu mu můžete popřát i s radiožurnálem. O oslavenci budeme mluvit taky za chvíli.

0: Přestože se na jevišti ostýchal už téměř 60 let, je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Milon Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna právě dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tuvane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Radiožurnálu je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude naším hostem po 13. hodině. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 7:30. Zprávy a Jana Gůza.
2: Mezinárodní společenství nesmí podle českého prezidenta Petra Pavla ani nadále uznat anexi Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Krymská platforma funguje od roku 2021 a usiluje o ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. Ve Walesu havarovala cvičná stíhačka britského královského letectva. Oba piloti se katapultovali a jsou v péči zdravotníků s lehkými zraněními. Podle zveřejněných záběrů pak letoun Hawk T2 bez posádky dopadl na zem v blízkosti budov, které vypadají obydleně. Škody nebo zranění nikdo nehlásil. Svědek stanici BBC popsal, že stroj byl v problémech už od vzletu, při kterém se objevily plameny. Ve výšce se pak z letadla ozvaly dvě rány. Letectvo incident vyšetřuje. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 1,40 korun a 80 halířů za litr, tedy o víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44,50 za litr už od června. A v Brně začíná festival televizní tvorby Serial Killer. Diváky čeká přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Sport. Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkař hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Zvítězil na 30. podniku Players Championship. Ve finále porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Koberovic a zavřená silnice 50 u Bučovic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Koberovice. Na 80. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě už jsou policisté z majáky, je to označené, ale brzdí se prudce opatrně. 80. kilometr směrem do Brna. Na Pražském okruhu na Černém mostě ve směru na Mladou Boleslav čekejte kolony. U nájezdu z Hradecké dálnice v levém

0: občasný déšť, později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
1: Už jsme o tom mluvili, dneškem skončilo astronomické léto, zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. Zemřelo taky více lidí a proto měli letos v létě víc práce záchranáři. Ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních. Budeme o tom mluvit krátce po 20. hodině.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

A přidám ještě zprávu z našeho zpravodajského serveru. O historický úspěch afgánských sportovkyň se na asijských hrách v Japonsku postarala cyklistka Fariba Hashimiová, která skončila druhá v silničním závodě s hromadným startem. Ve svých začátcích se musela převlékat za muže, aby vůbec mohla ve své vlasti jezdit, a trénovala na vypůjčeném kole. Doufá, že její výsledek inspiruje další ženy v zemi, které vládne radikální islámské hnutí Talibán. Její příběh si přečtěte právě na našem zpravodajském serveru i rozhlas.

0: Cestujeme dál ve večerním radiožurnálu. Lidé na některých místech Jihočeského kraje se stěžují na špatná spojení do krajského města. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už třikrát měnilo jízdní řády. Některým cestujícím úpravy ale přesto nějak nepomohly.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teďkom, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku.
1: Teďkom, jak to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: Veškeré naše spoje někam dále jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
2: I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
3: My tenhle ten týden budeme ji ukončovat, zastavují mi lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
2: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku. Podle nezávislé starostky Renaty Gondekové, která kandiduje v letošních komunálních volbách, obcí před zavedením iDesky často projížděly přímé spoje do krajského města.
4: Obyvatelé musí přestupovat buď ve Zlivy nebo na Hluboký a čekat na tu páteřní linku, která už je jakoby někdy přeplněná. Musí tam čekat několik minut, není to úplně, že by to navazovalo.
2: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora JIKORT Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
5: Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
2: Jihočeský kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Hezky se tahle písnička poslouchala. Tak ale pojďme k dalšímu tématu. České tenistky se na poháru Billie Jean Kingové v Číně rozhodně nemohou stěžovat na nezájem fanoušků. Naopak, hráčkám posílají vzkazy nebo i dárky. Chcete si o tom poslechnout reportáž? Tak za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Mažu stopy.

0: A tady s námi teď byla Kateřina Marie Tichá. A teď už další reportáž. České tenistky mají za sebou vydařený vstup do poháru Billie Jean Kingové. Po vítězství nad Velkou Británií se v čínském Shenzhenu připravují na semifinále proti lepšímu ze souboje Kazachstán-Španělsko. Zároveň se těší z ohromné přízně domácích fanoušků, kteří si Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou i další hráčky ze srdce Evropy zřejmě zamilovali.
1: Tím, že hlavně tady v Číně, ať už to byl Peking nebo Wuhan, tak a i loni to bylo šílený prostě.
2: Jednička českého týmu Linda Nosková přiznává, že s takovým zájmem dětí o podpis se na turnajích v zahraničí poutkání jen tak nesetká.
1: Oni se o nás zajímají, ať už jsme odkudkoliv, myslím, takže to je hezký, ale někdy je to až možná trošku moc.
2: Ale nejenom nejmenší nebo nejmladší fanoušci mají o tenistky zájem.
3: Je vidět, jak ta Linda s tou Kájou pro ty jako čínský fanoušky jsou jako takový prostě mega hvězdy, jo? Protože to úplně jako cítí, že jsme třeba šli na ten kurt a říkali ty jména, jak oni úplně jásali, když řekla Linda a Kája, takže bylo to jako hrozně příjemný, že tam přišli, no. Bylo jich dost.
2: Vypráví Barbora Strýcová, která čínské publikum poznávala skoro 15 let jako hráčka na profesionálním ženském okruhu a teď sbírá podobné zkušenosti i jako kapitánka týmu v poháru Billie Jean Kingové.
3: Oni jsou jako roztomilí, jo, ale pak když už je jich hodně, tak oni jsou taky jako puši a hodně jako sahají a tak a to už pak nikdy není úplně jako příjemný, ale a hrozně dárku dávají, jako prostě oni jsou tvořiví, kreativní, oni se jako fakt snaží, včera mě třeba dali jako 5 takových Mickey Mouseových hrníčků pro moje děti, jo. To byla holka třeba, která jsem jela 5 hodin vlakem, jenom mi to dá.
2: Překvapilo Barboru Strýcovou, která je v Číně zřejmě populárnější i díky dřívější úspěšné spolupráci s Shiesu Wei z Tchaj-wanu.
3: Oni chodili hrozně i na tréninky, řvali a házeli tam plišáky a prostě oni nám jako tvořili, když jsme třeba hráli ze Suvej jako takový postavy nás. Úplně stejná jsem byla a mám to ještě doma.
2: A radost udělala Barboře Strýcové i návštěva v hale při zápase s Velkou Británií.
3: Ale aby jsme se nebavili jenom o těch čínských fanoušcích, oni sem přiletěli i český, jo. Veliký klobouk dolů a hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako, a je to fakt pomoc.
2: Poděkovala i českým fanouškům za velkou podporu Barbora Strýcová, kapitánka týmu, který se v Číně připravuje na páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vláda krotí ceny benzínu a nafty. Ropa mezitím zlevňuje. Tak bylo správné zasáhnout právě teď?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
1: Prezident Pavel označil Rusko za hrozbu pro celou Evropu. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Šipkař Sedláček vyhrál jako první Čech hodnocený turnaj mezi profesionály. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Agresivní postoj Ruska podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy, řekl to během národního projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Zopakoval, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN vede válku v rozporu s chartou organizace i základními principy mezinárodního práva. Podle něj důsledky ruské agrese sahají i za evropské hranice.
3: Ruská válka podkopala globální potravinovou bezpečnost, narušila zemědělskou produkci, vývoz a dodavatelské řetězce. Její dopady pociťujeme v mé zemi, ale ještě palčivěji v částech Afriky a zejména ve státech, které jsou závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin.
1: Bezprostřednost ruské hrozby podle Pavla názorně ukázal i nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně míň, megawatt hodina bude stát o 50 až 160 korun víc. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě, v minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září, říká rektor Univerzity Karlovy Jiří Zíma.
4: Je to budova pro 3000 studentů, stovky zaměstnanců a jedna z největších investic Univerzity Karlovy za mnoho let. Náklady byly jenom asi o 1,4% vyšší, než bylo nasmlouváno, což si myslím, že u staveb tohoto typu je velmi neobvyklé.
1: Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. V Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých lokomotivy narazily. Oba stroje jsou poškozené, nikdo se ale nezranil. Úřady to vyšetřují jako výtržnictví.
5: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Sport. Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championship v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Angličanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenboschi 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku. To je jeho nejlepší postavení v kariéře. Česká jednička má navíc jistou i účast na závěrečném turnaji série, tedy v kategorii Major Players Championship Finals. A fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D10 pozorně za Mladou Boleslaví směr Turnov. Na 52. kilometru je na vozovce zvěř. Na D5 z Prahy do Plzně u odpočívky Hrudná stojí několik aut, policie a sanitka. Čtvrtý kilometr pozor dejte hlavně na výjezdu z čerpací stanice Orlen, vše je vpravo. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja je hlášená nehoda a taky zavřený levý pruh. Vypadá to, že provoz v tunelu ve směru na Troju houstne. Na silnici 16 na výjezdu z Mladé Boleslavy do Sobotky se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za dálnicí do Turnova u Olympie a blokuje jízdní pruh. Kolona se tam netvoří. A 50 z Brna do Uherského Hradiště za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Oběd se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
6: Dobrý večer, vám přejeme s Radiožurnálem. Jste s námi ve 20 hodin a 6 minut a i dál pro vás máme zajímavé reportáže a taky samozřejmě rozhovory. No a ta první reportáž po 20. hodině bude po kapele Divoký Byl. Větší počet výjezdů, záchranky a zvýšený zájem o projekty na ochlazování ulic nebo domů. I takové bylo letošní léto s extrémy vysokých teplot i sucha. Kalendářně skončilo dnes a my se za ním ohlédneme právě se záchranářkou a projektantkou takzvaných modrozelených opatření. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Je 23. září, podzimní rovnodennost, takže právě dneškem skončilo astronomické léto. Zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už během posledního červnového týdne, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 víc než obvykle v tuto dobu. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studni.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodní je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahublo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Někteří několikrát měsíčně míří do divadla Járy Cimrmana, jiní pojmenovávají po Cimrmanovi rozhledny či muzea a někdo si prostě jen tak na zahradě zřídí Járovu hospodu a pořádá Cimrmanovská sympózia. Tyto lidi jsme označili jako Cimrmaniaky a věnujeme jim týdenní seriál Radiožurnálu. Už za chvilku představíme Jaroslava Chloupka z Letovic.

0: Cimrmaniaci, to je seriál Radiožurnálu, kterým tento týden předznamenáváme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Teď ale pojďme ve večerním Radiožurnálu do jiné části republiky, do Letovic na Blanensku. Tam bydlí cimrmaniak Jaroslav Chloupek a na své zahradě má třeba i Járovu hospodu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, ano, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
2: Sestrou Járy Cimrmana.
1: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu, a je tam ten titulek největší velikán Jára Cimrman, o to ta bista je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik? Metr vysoký, zatímco bista má
1: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod, ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
2: Cimrmanovu hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošedivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Celkem je 81 českých vojáků, kteří v letech 2023 až 2026 působili v zahraničí ve strukturách NATO a Evropské unie, dnes převzalo medaile ministra obrany České republiky. Ocenění dostali vojáci, kteří působili například v Belgii, Litvě, Německu, USA nebo Turecku a podíleli se na tvorbě aliančních a obranných plánů i na práci mezinárodních institucí. Ruské drony s proudovým motorem od dnešního rána útočí na Kyjev. Zabili tam dva lidi, přes 40 dalších zranili. Po útocích vypuklo několik požárů. Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané příští rok vzrostou po zásahu koalice zřejmě míň, než jak původně navrhla vláda. Důvodem je očekávaný vyšší výběr pojistného i nárůst počtu pečujících osob, které taky patří mezi takzvané státní pojištěnce. Příslušnou novelu dnes sněmovna poslala do říjnového závěrečného kola schvalování. A lidi poslali do veřejné výzvy 1171 návrhů předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohly posílat do pátku 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu. Sport. Finalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Constanta zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhráli 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov a stále neprůjezdná 50. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov zavřeli pravý pruh 8 kilometr. Omezení kvůli údržbě je v úseku dlouhém zhruba 400 metrů. Potrvá do rána, vybočuje se vlevo, kolona se tam netvoří. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja blokovala levý pruh nehoda. Tvořila se kolona a vypadá to, že se rozjíždí. V Praze na magistrále z Holešovic na Pankrác teď zhruba kilometr. Trová kolona od křižovatky u Bulhara k muzeu. Vepředu je hlášená nehoda. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště mezi Bučovicemi a Nesovicemi obousměrně neprůjezdná. V úseku se srazilo osobní auto s autobusem, zasahoval vrtulník. Omezení se dá objet přes Bohdalice, Kozlany, Nesovice, případně Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: hranici.
1: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
2: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
3: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa, 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
4: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
5: Dobrý den, dámy a pánové.
3: Strop je zpátky.
5: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
3: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2,50 Kč na litr.
5: 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
3: Proč zrovna 2,50 Kč?
4: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkou obchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 Kč, často pod 2 Kč, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu. A zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy,
3: kolem
4: které
3: dálnic,
4: vidíme třeba kolem dálnic.
3: Třeba, tak. Přesně tak. Sníží se taky spotřební daň na naftu a to více než 2 Kč, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr, nebo cca, to tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
4: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
3: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní orlen, nebo ne?
4: Ano.
3: V podstatě.
4: Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
3: Na Litvínov, Kralupy,
4: společnost, prostě vlastně Orlen Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží.
3: Ano.
4: Protože
3: tak oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
6: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
3: To tvrdí Orlen.
6: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
3: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
4: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom prostě skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. Hmm. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může

0: se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
1: Ano, a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
2: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
1: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
2: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
1: Tohle je... Ale na Schillerová to odmítá.
3: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
0: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná. Cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky, jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel, ten trh v Evropě je poměrně dominant a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
1: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
0: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
1: Oni si na sebe vydělají.
0: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládáme jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půjď povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
1: Takže je to nadsazené možná?
0: V zásadě já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla. Ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo nebude hrát vůbec žádnou roli. Takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tou optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na něj prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne. Takhle by se stát na regulace dívat neměl.
1: Proč přichází s tou regulací stát právě teď, v momentě, kdy sice jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 22, ale ropa v posledních dnech zlevňuje, teď je Brent pod $100 za barel už?
0: No, protože cena u pumpy nereaguje právě na ten aktuální Brent, jak jsme si říkali, je tam velmi velké zpoždění a hlavně ta cena se určuje podle té hotové nafty a benzínu, a vstupuje do toho právě rafinérská marže, samozřejmě kurz koruny, přepravné, pojištění, dostupné zásoby. Těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil, postupně, pozvolna, a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
1: Takže je dobře, že v časech nejistoty toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
0: Já řeknu, že to očekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat. Třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
1: ale
0: se
1: v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
0: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv a zase jako je to pochopitelný a racionálně ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje a myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
1: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudé moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
0: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu. Slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East West, takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami, a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
1: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme, o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře, a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mis Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. Teďka přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
0: No a skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našly ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá, lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně. Pokud tam vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
1: Ano. Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen, a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
0: Ano, přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva, a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lidí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jet nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávě hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, který byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopni tam jet, a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky, tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
1: Zmínil jste ruskou ropu, jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku? Protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
0: Tak směrovně určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu, méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti, a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá ropní doprava, nízké exporty. těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří, byť to není celá pravda.
1: Zpátky do Česka, ta opatření jsou na jeden měsíc, zatím plánovaná.
3: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty, které budou...
1: To znamená, že skutečně v říjnu budeme regulovat, pak už ne.
3: S účinností od 1. října prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen.
0: Já si nemyslím, že je to jako ultimátní. Prostě
1: v Německu
0: pravda.
1: Regulují do konce roku.
0: Když se podíváme na Německo, na Polsko a podíváme se i na tu debatu, která běží Evropou, tak samozřejmě ty vysoké ceny pohonných hmot způsobují problémy prostě v celé střední a východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo. Ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
1: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní...
0: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barák. Ale těch vlivů, který to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit prostě. Není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych se na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
1: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. Zraněného fotbalistu Matěje Ryneše nahradil na srazu národního týmu Ondřej Zmrzlý. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat. A teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Zdůraznil taky, že jde o reciproční opatření.
4: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
2: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě.
5: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
2: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok, novelu teď posoudí Senát. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal 18 sestřelů nepřátelských letadel, další 2 předtím ve Francii.
6: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
7: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
6: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
8: Sport. Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górníku Zabře. Češi se v sobotu utkají s Chorvatskem, čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
9: Teď máme tyto 2 srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
8: Čeští fotbalisté budou příští rok hrát o postup na mistrovství Evropy. Šipkař Karel Sedláček vyhrál jako první Čech v historii hodnocený turnaj mezi profesionály. V organizaci PDC zvítězil na podniku Players Championship 30. Porazil Angličana Scotta Williamse 8-7. Ve světovém žebříčku je Sedláček nově 53. To je jeho kariérní maximum.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice a nehoda na silnici 18 na Příbramsku. Dálnice bez nahlášených nehod. Na trase Olomouc-Plzeň jedou dva nadměrné náklady. Na šířku skoro 6 metrů, teď po D35 z Olomouce do Mohelnice. V Mohelnici pak odbočí na Hradec Králové. Na silnici 18 s Příbrami do Sedlčan zasahují u nehody záchranáři. Je to kousek za D4 do Strakonic u Cihelny. Podle policie z místa obě vozidla na vozovce u zavírku místa nehlásí. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je už více než 2 hodiny neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Čelně se tam srazilo osobní auto s autobusem. Objíždí se přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobrý večer, 21 hodin 6 minut. Ochránci přírody vypustili na Voticku 2 zachráněná mláďata orla mořského. Dostala i vysílačky. Jak vypadal jejich první let na svobodě, uslyšíte za chvilku ve večerním vysílání radiožurnálu. Teď Iva Frýlingová, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
3: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Pracovníci obecně prospěšné společnosti ochrany fauny Hrachov vypustili u Votic na Benešovsku dva orly mořské. Do stanice se dostali jako mláďata začátkem června, když spadli při bouřce s celým hnízdem ze stromu. Teď na svoji cestu za svobodou dostali i vysílačky. Bude tak možné sledovat jejich pohyb.
1: Tak se pojďte podívat.
2: Pavel Křížek, vedoucí ochrany fauny Hrachov, tady dává pokyn k tomu, aby se v odchytové voliéře chytil první z orlů mořských, aby mohl dostat vysílačku. Pane Křížku, teď my tady vidíme, jak orly krásně létají v té obrovské rozletové hale.
3: Tak proto jsou tady, aby získali kondici, svalovinu pořádnou a můžou jít konečně ven.
2: Přichází váš kolega s obrovským
3: keserem a budeme chytat.
1: Luboši, finále takhle dobrý, ne? Takhle může být.
2: Poslední kontrola vysílačky, jestli je správně připevněná, tak aby orlovi nebránila v letu.
4: Dušan Rak, já jsem z firmy, která vyrábí ty vysílače. To má ten benefit, že vlastně když ten pták by někde měl nějaký problém nefatální, to znamená jako, že prostě se lehce zraní nebo vyhublej někde skončí, tak ta vysílačka dokáže jako dát o tom dopředu indikaci, že se nikam nepohybuje, že je teda furt živej, tak ho můžu vlastně sebrat a zase jího prostě ještě zachránit znova.
5: Tak to můžu?
6: Tak hodně štěstí.
2: První z orlů se už tedy vznesl k nebesům a sledoval to i Stanislav Vyhnal, odborný lesní hospodář Plané nad Lužnicí, který přijel na místo nálezu jednoho z mláďat a dohledal pak i mládě druhé. Jak vám teď je?
7: No každopádně z toho mám radost, protože ono to i jsem byl moc rád, že se nakonec našli sponzoři, kteří věnovali ty vysílačky, no a že prostě ty plánský orlíci budou mít svobodu.
2: A během našeho povídání dostal vysílačku i druhý z orlů a i on se už teď v plné síle vydal na cestu za svobodou. Z Benešovská Věra Hájíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

To byl zpěvák Ed Sheeran ve vysílání radiožurnálu Historický úspěch Český šipek, o který se postaral Karel Sedláček, nebo další změna v nominaci fotbalové reprezentace před Ligou národů. I o tom uslyšíte podrobněji ve sportovním přehledu.

0: Čeští fotbalisté se chystají na vstup do Ligy národů. Už sedmou změnu v nominaci musel udělat nový reprezentační trenér Španěl Santi Denia. Bude o tom mluvit na úvod sportovního přehledu Kristián Šveda. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Sraz opustil zraněný obránce Sparty Matěj Rineš a nahradil ho Ondřej Zmrzlý z Gurníku Zabře. V sobotu budou Češi hrát s Chorvatskem, v elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Stoper Štěpán Chaloupek bere zahraničního kouče Santiho Deniu jako výzvu.
2: Před trošku v jiném světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
1: Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC.
3: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboschi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 tisíc korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
1: Fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. Gólem ve 119. minutě prodloužení rozhodl o postupu Václav Jurečka. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami. Ty postoupily díky výhře nad výběrem Kazachstánu. V Číně zvítězili 2-1 na zápasy.
4: Úvodní bod získala Jessica Bouzasová-Manejrová, která zdolala Sonju Žien-Bajevovou 2x6-2. Kazachstán ale dokázal vyrovnat zásluhou Julie Putincevové, která si poradila s Kristínou Bukšovou 6-2, 3-6 a 6-1. O postupujícím tak musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra. Ní Bukšová společně se Sárou Soribesovou porazili pár Danilinová Kulambajevová 6-2 a 7-5. Páteční semifinále mezi Českem a Španělskem začne v 11 hodin dopoledne českého času. Při něm přenos nabídne Radiožurnál Sport. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Červenou zvězdou Belehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Prohrálo i KP Brno na palubovce Flames Karolo 81-101. Česká boxerka Stella Blažková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s Ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. O postup do finále bude Bernardová bojovat zítra. Vodní slalomáři uzavřou sezonu evropským šampionátem v italské Ivreji. O medaile pojedou i letošní mistři světa kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí, který navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Krejčí před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
5: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě. Ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
1: Obhájit titul se pokusí taky kajakář Jiří Prskavec.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Na českých silnicích od rána zemřelo 6 lidí. Dnešní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letoška. Vyplývá to z policejních dat. Nová kampaň České asociace pojišťoven upozorňuje, že řadu autonehod způsobí nepozornost nebo únava řidičů. Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě poprvé za víc než 20 let nedostali pozvání na volby do amerického kongresu. Informují o tom dvě instituce OBSE. Volby budou v listopadu a rozhodnou o tom, jestli si republikáni udrží většinu ve sněmovně reprezentantů a senátu. Tigrajští povstalci na severu Etiopie dnes obsadili několik letišť a zahájili boje s etiopskou federální armádou, píše to agentura AFP. Africká unie vyzvala k deeskalaci. Otevřený konflikt přichází 4 roky po konci občanské války. A v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy na východě Prahy hygienici potvrdili nákazu salmonelou. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Podle mluvčí pražských hygieniků Petry Batok nákazu bakterií potvrdili testy hned u několika žáků. Vedení budovu školy nechalo kompletně vydezinfikovat.
1: Sport.
3: Fotbalový obránce Matěj Ryneš opustil kvůli zranění sraz reprezentace před vstupem do Ligy národů. Místo něj povolal nový kouč národního týmu, Španěl Santi Denia, Ondřeje Zmrzlého. Je to už 7. změna v nominaci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody u Nymburka a na Příbramsku. Dálnice teď bez kolon. Na silnici 38 na obchvatu Nymburka se srazila dvě osobní auta. Nehoda s únikem paliva omezuje průjezd u odbočky na Budiměřice. Na cestě do Poděbrad i z Poděbrad, tedy v obou směrech. Na místo vyjeli hasiči. Na silnici 18 s Příbrami do Sedlčan zasahují u nehody záchranáři. Kousek za D4 do Strakonic u Cihelny. Policie hlásila, že obě vozidla stojí na vozovce. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště zřejmě stále neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Před 19. hodinou se tam čelně srazilo osobní auto s autobusem. Uzavírka se objíždí přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se bude od západu zatahovat, přidají se přehánky a ochladí se na 9 až 4 stupně. Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť a později začnou ty srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: 21 hodin 33 a půl minuty k tomu pokračuje vysílání Radiožurnálu další muzikou. Pěkný večer.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Lékaři doporučují rizikovým skupinám, aby se nechali naočkovat proti covidu. Jde o lidi starší 65 let nebo chronicky nemocné. Očkování novou vakcínou už začalo třeba v Jihlavské nemocnici, kam se za chvilku vypravíme.

0: Znovu se rozbíhá očkování proti COVID-19. Speciální ordinaci už otevřela například Jihlavská nemocnice, i když hlavní sezóna šíření respiračních onemocnění ještě nezačala. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne.
1: Na očkování na COVID, jo?
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Hroznej zájem tady byl, tady plno, fronta tady. A to bylo několika řadama.
4: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
2: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
5: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka pátou dávku.
2: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
6: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
2: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
6: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál a za chvilku v našem vysílání budeme mluvit o největším úspěchu českých šipek, který se stal před pár hodinami. Tak s námi zůstaňte.

0: V nizozemském Hertogenboschi se dnes o velký úspěch postaral Karel Sedláček. Jako první český šipkař v historii vybojoval titul mezi profesionály a tak si o tom teď podrobněji popovídáme s Kristiánem Švedou ze sportovní redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme na úvod popsat, aby posluchači věděli, o jaký turnaj šlo.
1: Byl to turnaj Players Championship 30, tedy 30. v pořadí. Tyto turnaje patří do takové série, které se hrají vždycky během jednoho dne a dosud byl Karel Sedláček 4x v semifinále, nicméně finále nikdy nehrál. Připomenu, že v šipkách se žebříček tvoří podle vyhraných peněz a Sedláček dnes za to vítězství získal 15 000 liber, to je víc než 400 000 korun. A v žebříčku je postavený nejlíp, co kdy byl, posunul se na 53. místo. Navíc dnes v průběhu toho turnaje zdolal celkem 7 soupeřů, mimo jiné anglické hvězdy Chrise Dobyho, Nathana Espinola, to jsou 16. a 15. hráč světa, nebo třeba Australana Damona Hetu, kterému oplatil porážku z nedávného turnaje Evropské tour v Praze.
0: Karlu Sedláčkovi je 47 let, tak není to na první titul v PDC pozdě?
1: Ono v šipkách o věk úplně tolik nejde, navíc Sedláček tu svou tour card, to oprávnění, ten status profesionála poprvé získal až v roce 2020, tomu tedy bylo 41 a během té své kariéry profesionála už byl několikrát nějakému úspěchu blízko, nicméně tohle je mimořádné a v nahrávce pro televizi Nova Sport pak Sedláček neskrýval dojetí.
2: To strašně užívám, protože takovýhle pocit, na něj jsem čekal, já myslím, že víc jak asi 10 let a to je něco neuvěřitelného. Pořád to střebávám, jsem úplně napumpovaný, ale dokázal jsem to a mám strašnou radost. Já se začnu brečet.
1: Sedláček zazářil už i minulý týden, kdy se představil na finále světové série, tam došel do osmifinále a bohužel tam po výborném výkonu podlehl světové trojce Chianu van Veenovi 7-10, ale jsou to opravdu velké a dobré zprávy pro české šipky.
0: Kristián Šveda, díky.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín se pohybují chodci 29. kilometr podle našeho zpravodaje v odstavném pruhu. Ještě jednou D2 za Podivínem do Brna. Dobře dojeďte.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je naprosto...
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
4: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo už 6 lidí. Národní hřebčín otevřel nové stáje ve Slatiňanech. České tenistky se v pátečním semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělkami. A počasí zítra bude oblačno až zataženo občas s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
6: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
7: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před nám, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
6: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
8: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
6: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
9: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
4: První reaktor tohoto typu by měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averej. V sobotu ji policie našla poškozenou a objevila taky tělo jednoho z Čechů. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení. Národní hřebčín dnes ve Slatiňanech představil nové stáje. Středisko patří pod Kladrubský chov. Stáje jsou určené hlavně pro chovné klisny. Vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
10: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou. A také mimo ten hlavní turistický ruch.
1: Sport.
4: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová oceňuje, že za nimi do Číny přiletěli fanoušci.
11: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky se toho váží. Já si toho strašně vážím. Oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
4: Semifinálový souboj českých tenistek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A fotbalisti prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nebezpečí na dálnici D2 a překážka na D5 u sjezdu na Přimdu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stále pozorně za sjezdem na Podivín. Na 29. kilometru hlásil náš zpravodaj na krajnici dva chodce. Na D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Přimdu. Překážka 138. kilometr. V levém pruhu má to být předmět. Dejte pozor. Policie prodloužila uzavírku na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště. Obousměrně neprůjezdná je už několik hodin po vážné nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Čelně se tam srazilo osobní auto s autobusem. Objíždí se přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně Kyjov. Z Olomouce do Plzně jedou dva nadměrné náklady. Teď jsou na 35 z Moravské Třebové do Litomyšle, poblíž odbočky na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Jana Pokorného.
12: Hostem radiožurnálu je Hajna, Lucie Marunová. Dobrý den.
13: Dobrý den, lesu zdar.
12: Lesu zdar, to je váš pozdrav vlastně.
13: Ano.
12: Jako mají rybáři Petru zdar, vy máte lesu zdar. Pracujete na Šumavě a napsala jste o tom knihu Hajna ze Šumavy. Jste Hajna i myslivkyně?
13: Jsem Hajna a i myslivkyně, přesně tak.
12: V čem se liší Hajna od myslivkyně?
13: Tak, myslivost může dělat víceméně kdokoliv, kdo se o to zajímá, kdo vlastně je fascinovaný přírodou, kdo vlastně má ten cit. A hajná to už je víceméně jako profese, takže to je vlastně moje práce.
12: A poslyšte, Lucie, ta liška, kterou držíte v náručí třeba na Instagramu a nebo na obálce vaší knihy, kde to vypadá, že vám žere z ruky. Ta je opravdová?
13: Je to opravdová liška. Je to liška Koko se jmenuje a propůjčil mi takhle na krásnou vlastně obálku stvárnit pana Radomil, a což je její majitel, a musím říct, že ten má opravdu s ní jako velký zážitky, a teďkon, jak byla i na tom křtu, který jsme měli, tak Koko byla úplně úžasná, všechny děti jako prostě připoutala si pozornost prostě u všech a byla to takové doplnění, zpestření toho křtu, no, takže i jako v té knižce, jako kde rozebírám právě jakoby tu problematiku třeba vnorování a tak, tak si myslím, že se to k tomu hodilo. A musím ještě podotknout, že liška je vlastně i moje oblíbené jako zvěř v tom lese, no.
12: Ona se dá ochočit?
13: Ochočit, no, když máte opravdu jako
12: když slepé, má ten pan Radomil, tak
13: slepé mládě, tak máte jako šanci si ji ochočit, ale víceméně já asi nevím, nechtěla bych jako vidět, jakou paseku by udělala jako doma, no. Takže jako správně, jako, i, jako podléhá to veterinárním předpisům a tak, takže na základě toho, jakoby Radomil ten chov má takhle jako zařízený.
12: Rádi vás poznáváme. Hajna Lucie Marunová.
1: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je dnes šumavská hajna Lucie Marunová. Vy bydlíte v Hájovně?
1: V Hájovně nebydlím, bydlím v pracovním bytě, protože na Hájovně je to samozřejmě jakoby těžký život, jako samotná ženská třeba, že?
0: Tak tam nemusíte tam mít sama, můžete tam mít třeba psa.
1: Psa, veverku, tu mám doma. Tak.
0: Vy máte doma veverku?
1: Já mám Čikaryho červenýho, to je takový malý veverčák a ten mě doprovází vlastně celou tou profesi hajný, to bylo vlastně moje první zvířátko.
0: Proč vás doprovází zrovna veverka?
1: Veverka, no tak jako, já mám jako slabost takhle na takový malinký zvířátka a tak, takže jako roztomilý, vždycky jsem jako byla jako zvířátko mil a tak, už od dětství, no.
0: Čím je pro hajnou konec září? Co dělá hajna na konci září? Nebo je hajný, ale to je jedno.
1: No tak jako, když se už rozkoukáváte z toho jako léta, kde vlastně vám řádil všude možně kůrovec, tak nacházíte jako i třeba pozůstatky, bohužel, který jako jste buď to přehlídli, anebo máte ještě jako čas je zpracovat. Nicméně, když to vezmu z té lesnické stránky, připravujeme se na inventuru dřeva, dáváme si všechno do pořádku a vlastně se připravujeme na zimu. A to teďkon bych mohla načíst tu naší loveckou sezónu, kdy vlastně jako všichni hajní jsou úplně postřelení a prostě...
0: Počkej, to není dobrá zpráva.
1: Ne, já to já jakoby, myslím s nadsázkou, ale zkrátka jako my teďkon jako prostě budeme žít v lese, jo, a myslím si, že nejhorší je to, když jako chlap vám oznámí, že jako se teďkon stěhuje na ten měsíc do lesa, protože začíná jelení říje a jako tak ty manželky jako z toho nemají vždycky radost a tak jako no, jako...
0: On ty jelení z toho mají ještě mnohem menší radost. Ale když jsme se bavili o tom lese na konci září, už je znát, že se blíží říje?
1: Jo, jako...
0: Je to slyšet?
1: Je to mocné, je to nádherné, je to prostě takové kouzlo jako podzimu a jako ten, kdo ví, kdo jako na nějaký říje takhle byl nebo slyšel jelena, tak musíme jako dát za pravdu, že je to opravdu takové fakt jako až jako říkám mocné, že jako vám přeběhne i mráz po zádech, je to prostě jde úžasné, no.
0: Jak to, že jste tím tak nadšená? Vy jste dívka z Prahy? Původně nejste?
1: Ne, prosím, ne, z Prahy ne.
0: No ale studujete v Praze.
1: V Praze studuju. Já jsem ale, nejste daleko, já jsem od města, jakoby z Českých Budějovic, takže z města jsem. Ale vyrůstala jsem právě na té jižní straně Šumavy, na tom Boleticku, ve Vojenském újezdě. No a následně jsem teda migrovala na Písek, kde jsem studovala lesnickou školu v Písku odbornou a tam mě poté překlopila sem do Prahy, kde vlastně jsem byla jako denní student na programu Myslivost a péče o životní prostředí zvěře a jako potom půl roce, ten první semestr, já jsem opravdu jako nebyla schopná to zvládnout, protože mě to město strašně ubíjelo. Já jsem jako fakt tou přírodou žiju odmala a opravdu jako představa, že jsem zavřená takhle ve městě a jezdím na přednášky a užívám si ten studentský život, který jsem si za ten půl roku samozřejmě neužila, protože já to neuměla. Tak vlastně jsem věděla, že tu školu asi snad nedodělám, ale nechtěla jsem se toho vzdát, protože ten program mě opravdu naplňoval. Vy v tom programu prostě máte, pochopíte vlastně, spojíte si ty věci v tom lese. No a zkrátka mi to přišlo líto, že jako bych potom vyšla tu školu a neměla žádnou praxi. To byl jako další jako impuls k tomu odejít z té Prahy a vlastně zachránit se, kdo může utéct do lesa. A právě jsem teda po půl roce na tom denním studiu se překlopila na dálkové a dostudovala jsem to dálkově.
0: Lucie, řekněte mi jednu věc. Když jste kdysi navštívila den otevřených dveří na lesnické škole v Písku,
1: ano.
0: To s vámi udělalo co?
1: No tak to úplně rozhodlo, že sem patřím, protože ona to není obyčejná škola, je to prostě, já na to vzpomínám, jako že jsme byli úplná rodina, prostě hlavně jako ty tradice, tu školu dělají úplně strašně unikátní a prostě tu hodnotu ty školy také, jako máme tam v té škole, jsme prošli různými tradicemi, ceremoniály a tak dále, bylo to fakt dokonalý a když se zeptám takhle, jako třeba mých teď spolužáků na vysoké škole, kteří přišli buď to z Gimplu nebo to, tak oni vůbec to neznají a jako je mi to líto, že jako to vůbec nepoznali, takže jako musím říct, že to byly skvělá 4 léta, no.
0: Říká Lucie Marunová, hajná ze Šumavy.

0: Hajná ze Šumavy, Lucie Marunová, tedy Hajná z Národního parku Šumava, která pečuje o les, ale taky loví, je naším hostem. Vy umíte takovou tu mysliveckou řeč?
1: Mysliveckou mluvu, myslíte?
0: Mluvu, promiňte.
1: Ano, ano, samozřejmě, to je prostě základ, zásada myslivosti. To dělá právě tu myslivost jako takovou.
0: Co je to tedy ta myslivecká mluva? Proč se tady vyskytuje? To neumíte říct jako my ostatní, že
1: tak jako
0: ta zvěř má oči?
1: Ne, prosím.
0: Nemá, má světla?
1: Má světla, má slech a samozřejmě běhy, jako, a to se týká nejen u zvěře, ale i třeba jakoby v té lovecké kynologii a tak dále. Je to zkrátka, jakoby, takhle bych to shrnula, že je, to dělá prostě tu myslivost takovou, jaká je. Je to vlastně myslivost naše, je samozřejmě jako unikátní, nemají to jako víceméně jako moc, jako
0: Jiné profese,
1: no profese.
0: Tak vy máte i rituály, že?
1: Máme i rituály, samozřejmě. Tak jako třeba pasování a takové, no. Jak jsme se teď tady před chvilkou bavili třeba o pasování na té lesnické škole, to jako, to jsou takové prostě okamžiky jako k nezaplacení, že jako prostě to nezažijete jedno, jakoby už po druhý za život, jo. Vy jste třeba ulovíte první kus jako nějaké zvěře, třeba srnčí zvěře, je to váš první srnec, no a právě ten první srnec vždycky, ten lovec je pasovaný na lovce srnčí zvěře a tak dále. Takže jako, a tohle prostě máte jenom jednou za život, takže to dělá takovou tu myslivost, jo, prostě unikátní.
0: Kolikrát se, Lucie, když tohle někde někomu říkáte, setkáte s názorem, já mám zvířata rád, já bych žádné nedokázal zastřelit?
1: Ježišmarja, taky miluji zvířata, ale my musíme pochopit, že vlastně ta zvěř, která jako nemá své přirozené predátory, tak populace, která je čím dál tím větší, kdyby byla jako přemnožená, když to takhle jako přeženu, tak by se sama ta zvěř jako trýznila, jo. Takže musíte prostě někdy učinit to rozhodnutí, který občas je hodně kruté. A ona jako ta příroda je sama krutá, jo. Takže musíte prostě to pochopit, musíte to vzít jako celek, musíte si to propojit, co by se stalo, kdyby jsme nelovili, kdyby jsme nelovili určitý druh zvěře, kdyby jsme se nevěnovali lovu té škodné zvěře, nebo takhle. Je to strašně moc jako rozsáhlé téma, které vlastně je tak propletené a i vlastně i do toho lesnictví, ta myslivost. Jo, takže jo, jak by možná vypadaly ty lesy, kdyby jsme jo, nelovili, přestali lovit. Musíme si jako uvědomit, že buď to chceme mít v lese zoologickou zahradu a nebo pěstovat krásné, zdravé, pestré lesy, aby odrůstaly tak, jak mají a aby právě jsme mohli předat těm dalším generacím tady to bohatství. Právě, no.
0: To ani v Národním parku se nemůže počkat, až si vztah lesa a zvěře upraví ta příroda sama?
1: Samozřejmě jako postupně ano. Postupně ano, predátory samozřejmě tam máme. Já mám na svém úseku rysa Luciáše, který jsem si takhle pojmenovala.
0: A jako, jak často se vídáte?
1: Nevídáme se, tak jsme se dlouho neviděli, no. Ale zkrátka, jako kolikrát i jako na fotopasky jsem ho spatřila a jako byl to kocour, který jako neměl jméno, protože moje kolegyně se zabývá jako právě tím jako výzkumem a populací tady těch rysů a právě říkala, no tak jak ho pojmenujeme, no tak je na tvým úseku, tak bude Lucia, že? Říkám, tak to je skvělý.
0: Počkejte, když říkáte, že na té fotopasti byl kocour, tak to myslíte rysa samce?
1: Rysa samce, samozřejmě.
0: Ne od kočky kocoura.
1: Ne. To fakt ne. Je to rysý samec.
0: A jak víte, že je to pořád jeden a týž?
1: Takhle, kolegyně mi to vysvětlovala, že oni jako mají vlastně to své zbarvení, tak jak takhle mají ty tečky, tak oni vlastně, ona je dokáže tak skvěle zmapovat, což je úplně obdivuhodné. Ona je dokáže tak zmapovat, že ona vlastně ví, jak ty tečky jako má každý ten rys a dokáže je podle toho vlastně poznat, protože oni slouží něco, jako je u nás prostě otisk prstů u lidí, tak právě ty rysové mají tak právě tohle skvělý zbarvení a na základě toho ona vychází jako různě, má takhle ty kocoury pojmenovaný, nafocený, je to senzační jako práce, úplně to jako obdivuju až u ní, no.
0: Zrovna včera to bylo v televizních zprávách, že stále trvá ten stav, kde jsou výrazně přemnoženi divočáci. Čím to je?
1: Čím to je? No tak tím, že prostě, no, bychom asi měli přitlačit na ten lov těch divočáků, že? Jako, jak říkám, bavíme se tady i o welfareu zvěře, protože když vlastně...
0: Co to je?
1: welfare zvěře. Tak to je víceméně jakoby takové to, jak to říct, kdy se ta zvěř cítí jako v bezpečí, má dostatek potravy, má vlastně jo, ten prostor pro ten život. Jo, a když se vlastně tady ten prostor naruší nějak a ty konci jako vzájemně konkurují třeba i v rámci potravy a tak dále, tak samozřejmě nastává problém. A to nemluvím jenom o potravě, mluvím třeba i o chorobách, které jako vlastně taky jsme se jako ty kon, to byly taky témata jakoby v médiích, že jako ten třeba africký mor prasat a tak dále. Jo, a je to pak následně i jako dále víc přenosné mezi nimi a tak dále a šíří se to rychleji, takže jako vlastně ten, ta regulace tím lovem je prostě z tohoto důvodu. No.
0: Když jste mluvila o rysu Luciášovi, máte nějakého vlka tam?
1: Vlka jsem...
0: Pojmenovaného?
1: No nemám, ale vím, že mi párkrát procházel na fotopasky, ale to bylo už asi 2 roky dozadu. To bylo hned na začátku a jsem tam nějaké stopy oblasti srní jako potkám, ale že bychom se potkali jako v tváří tvář, tak to musím říct, že takový štěstí jsem ještě neměla, no.
0: Štěstí tomu říkáte?
1: No, tak jako je to zážitek samozřejmě, že? A jako tak záleží, no, jako
0: no. Ne, tak když má někdo pro strach uděláno, tak se asi může potkat.
1: A já si myslím, ale že u toho jako se nemáme čeho bát, to jako kolikrát i ta zvěř, když se podívejte, že ta zvěř se bojí daleko víc vás, než vy byste se měli bát, jakoby jí.
0: Říká Lucie Marunová.

0: 22 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
1: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipskohale v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Mezitím při ruském vzdušném útoku na ukrajinskou obec Oleksandrivka v Doněcké oblasti zemřelo 5 lidí, zraněných je 6. Další lidi, včetně 2 dětí, zůstávají v troskách a pátrací akce pokračují. Oznámila to tamní regionální správa, podle které ruská armáda na Oleksandrivku schodila 4 letecké pumy. Útoky poškodily desítky rodinných domů, mateřskou školu i administrativní budovu. Taxikáři možná budou muset nově skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Dnes to schválila sněmovna. Změnu navrhli poslanci z hnutí ANO. Podle nich bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba protože někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční Piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Novelu teď dostane k posouzení Senát. A muzeum města Brna nově zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Sport. Hokejisti B týmu Pardubic vyhráli nad pražskou Slavií 6-5 v prodloužení a dál tak vedou tabulku druhé nejvyšší soutěže. Pardubická rezerva v nové sezóně ještě neprohrála. V dalších zápasech 6. kola podlehla Třebíči Hlavě 1-2 v prodloužení, Kolín v Setínu taky 1-2 v prodloužení, Zlín Táboru 0-1, Sokolov Přerovu 1-3, Litoměřice porazili Chomutov 5-1 a Frýdek Místek zdolal Havířov 3-2 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u hranic s Německem a neprůjezdná silnice 50 na Vyškovsku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa policie hlásí nehodu osobního auta u odbočky na Rozvadov, kilometr 144. Je to mimo záběry kamer, místo je teď plynule průjezdné. Na silnici 38 na obchvatu Nymburka omezují průjezd následky srážky 2 osobních aut. Havarovala u odbočky na Budiměřice. Na cestě do Poděbrad na cestu vytekly pohonné hmoty, zasahovali tam hasiči. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště stále obousměrně neprůjezdná uzavírka. Po podvečerní vážné nehodě je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Možné objízdné trasy vedou přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes Kyjov. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A dál posloucháte reprízu dopoledního hosta Jana Pokorného.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hostem radiožurnálu je Lucie Marunová, hajná ze Šumavy. Jednak je to tak, jednak je to název knížky, kterou Lucie napsala. Když se vydáváte do práce, tedy do lesa, v čem jdete?
1: Tak v lese mě potkáte samozřejmě prvně v pohorkách, v monterkách a většinou jako v nějaké zelené košili. Takže to je takový můj outfit do lesa, do práce.
0: To říká mladá dáma, která má svoji módní značku?
1: Ano, ano, samozřejmě. Samozřejmě je to módní značka pro ženy, jako hlavně v té myslivecké sféře, ale hlavně i tak jako pro kohokoliv, kdo má rád přírodu.
0: A ono to vychází z nějakých barev, které nosíte normálně do lesa, je tam tedy hnědá, zelená?
1: Jo, přírodní tóny, barev, takové ty nadčasové barvy, které vlastně můžete kombinovat i s čímkoliv, jako můžete cokoliv vymýšlet, fantazie mezi se nekladou samozřejmě tady u nás.
0: A to vy sama si vymýšlíte?
1: Ano, já sama, společně i s mojí jako švadlenou Petrou Jehličkou, která vlastně tu mojí představu...
0: Počkejte, švadlena se jmenuje jak?
1: Paní Petra Jehlička, ano, slyšíte správně, má úplně skvělé jméno.
0: To je pseudonym, ne?
1: Ne, ne, ne, ona se opravdu takhle jmenuje, má to v občance, já jsem po ní taky chtěla tu občanku vidět. Je skvělá, je úžasná, prostě bez ní bez svém se vůbec neobešla, protože ona cokoliv já si usmyslím, tak ona prostě převede do té reality. Takže my jsme jako na sebe tak úplně napojení, že my si rozumíme v tom, co chceme, jako jak to plánujeme, já jí to vysvětluju vždycky tak do detailu a ona říká, to nemusíš, já vím, jak to chceš, jo, prostě takhle, my sedli jsme si strašně moc s tím stylem a takhle to vzniká, no.
0: A jaké to je pro mladou dámu, která se zabývá tedy módou, studuje vysokou školu, stane se hajnou a teď se potká s těmi klasiky, s těmi hajnými. Jaké je to setkání, to první?
1: Tak první setkání samozřejmě, jako se potkávají ty hajní, jako já, jako takhle.
0: Nebyl tam nějaký despekt, co ty tady děláš, co nám budeš vyprávět?
1: No já nevím, jako
0: tak samozřejmě. Tak o tom nemluvte,
1: ne? Samozřejmě, že se jako tak nějaké lidi takové jsem jako měla štěstí, neštěstí potkat, ale jako samozřejmě, jako mě si jako na chleba jen tak nikdo nenamaže, takže já jako i když se neznám, tak jako samozřejmě musíte mít v tom lese ostré lokty a musíte jako jednat tak jako stejně jako ty chlapy, takže musíte ne se jim vyrovnat, jo, musíte být, já těm ženám jako kolikrát říkám těm holčinám, říkám, musíš být ještě lepší jak ty chlapy prostě, jo, oni jako samozřejmě jako vznikají nějaký předsudky, ale jako to je většinou jako opravdu u těch starších generací, kteří, protože jako ono to nebylo ani obvyklé, že by jako třeba žena lesnickou školu mohla studovat, jako jo.
0: Tak... Kolik je teď hajných žen?
1: To je nás určitě strašně moc.
0: Fakt?
1: Já si myslím, že jo, a každým rokem jako je jich čím dál tím víc a já jsem strašně moc za to ráda. Jsme strašně jako ženy jako hodně šikovné a prostě v tomhle jako ty rozdíly u těch chlapů jako někdy jako nechápu a samozřejmě setkávám se i s příběhy jako těch kamarádek, kteří prostě jako mají jako horší jako kolektivy nebo takhle jako jo, jako není to obvyklé, je to víceméně mužská profese, ale myslím si, že dneska jako už na každé lesnické škole jsou prostě ženy a já to úplně nejvíc podporuji, protože to je skvělý jako.

0: Lucie Marunová, Hajná ze Šumavy, host Radiožurnálu. Lucie, zažila jste v lese na Šumavě návštěvníka, který přírodě škodil, ale přitom byl přesvědčený, že vlastně nic nedělá?
1: Tak takováhle jakoby domněnka, jakože chceme přilepšit přírodě nebo takhle, tak samozřejmě v té laické veřejnosti setkávám se s tím jako i z řad třeba i myslivců a tak, takže bohužel je tomu tak, je to, jak říkám, je to myslivost jako taková je obor, ve kterém se musíme dále vzdělávat a neustále jako a co se týče té laické veřejnosti, tak přiblížit jim právě různé ty problematiky.
0: A o to se snažíte třeba pomocí sociálních sítí, zejména na Instagramu.
1: Přesně tak.
0: Jako pochopí tam vždycky, co jim chcete tou fotkou třeba říct?
1: Fotkou ne, já vytvářím taková ta videa, jako, na které jako skvěle se to jako představit, jako prostě, aby ten like to pochopil, co nejjednodušeji jakoby vysvětlit. Co se týče ale vysvětlování takových těch kontroverznějších témat, jako je těžba lesa a tak dále, tak tam jako vlastně v těch komentářích pokračuje ta diskuze a já se jako jí nebráním, protože já ráda říkám, že v tom lese se nic neděje náhodou, nic, žádný jakoby vlastně krok, který vlastně buď to lesník či myslivec nedělá jen tak, že by chtěl. Všechno má vlastně svůj důvod.
0: Je to tak, že v lese je každý den jiný?
1: Samozřejmě.
0: Stalo se vám někdy, že jste šla tedy do práce, respektive do lesa, vzala jste si ty montérky, měla jste nějaký plán, nějaké úkoly, co uděláte a stalo se něco, co vám to úplně všechno rozbilo a musela jste improvizovat, dělat něco, na co jste nebyla třeba úplně přichystaná ten den?
1: Samozřejmě můžete, jako takhle, jako lesník máte jako pružnou pracovní dobu, takže opravdu tady se s tím počítá, že třeba i večer můžete jít na odvoz dřeva, jako vlastně na expedici a tak, takže jako já hlavně, jak mám rozčleněný ten svůj lesnický úsek, tak právě musím jakoby být jako pořád na dosah třeba toho auta, aby jako kdyby mi zavolal řidič, že za 2 hodiny za mnou přijede, že naloží právě to dřevo a tak, tak abych byla schopná se tam co nejrychleji dostat a tak.
0: Co ta Hajná dělá u odvozu dřeva?
1: No tak počítá? No samozřejmě, počítáme jak kusy, tak právě musíme změřit i kolik kubíků jako se veze, takže dává se takový ten list, jako prostě doklad o tom a jako funguje to i pro vás, jako abyste měla přehled, abyste mohla potom následně tu administrativu udělat, jo, každou měsíční uzávěrku a tak dále.
0: Udělujete na to i povolení? Nebo to povolení? Vy nemusíte? Povolení?
1: No.
0: Ne. Vy potom jenom hlídáte, jaký je stav věcí a co to s tím lesem pravděpodobně udělá, protože výsledky té vaší práce se neobjeví druhý den, že?
1: Samozřejmě, jako takhle, jako lesnictví se opravdu jako nedá jakoby plánovat na rok, na 2 roky, nebo takhle. Vy musíte prostě přemýšlet právě ne na 10 let dopředu, ale třeba i na ten celý život, když jste jakoby, když plánujete být v tom lesním úseku prostě celý život a znám takový Hajní, kteří měli jako celý svůj život, ten svůj úsek, tak ty museli v těch počátcích plánovat a na těch dalších 10 let prostě dopředu, aby jako prostě jim to vycházelo, tak jako je to, na takovýhle plánování je to jako docela náročná práce, musíte jako počítat s různými jako scénáři a tak dále, ale musím říct, že jako to právě dělá to lesnictví, protože my tady musíme přemýšlet právě na ty generace dopředu.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Host radiožurnálu Hajná Lucie Marunová ze Šumavy. Už je na Šumavě zima, neboli chladno tedy?
1: No, samozřejmě, dneska jsme měli prej 0 stupňů, takže no, zima se pomalu blíží.
0: Sledujete při vaší práci, kterou zatím neděláte tak dlouho, nějaké dopady toho, čemu se říká změna klimatu?
1: No, já docela jako vím, že plno lidí je takových jako názorů různě, že tady uhoříme, že je strašně horko a to, ale jako málo kdo ví, že třeba na základě toho klimatu tady jako všichni zmrzneme, jo, takže jako to je prostě takový...
0: To víte.
1: No, jako měli jsme jako takhle jako přednášky a tak, kde jsme se jako dozvídali různé věci, takže jako samozřejmě já nejsem jako vědec nebo takhle, nepohybuju se v tom, ale jako samozřejmě v nějakých jako takhle pochopení a to jako samozřejmě tomu jsem otevřená a jako zajímám se jako o to téma a je to poněkud jako náročné se jako v tomhle tématu i zorientovat, abych pravdu řekla, protože dneska jako pro tu laickou veřejnost třeba ty vědecké články a tak oni jako třeba ani jako neví, kde co hledat nebo takhle. Takže asi tak, no.
0: Když jsme mluvili o tom, že vy výsledky svojí práce nevidíte hned během hodin, během dnů, během týdnu, možná během let, kdybyste přišla za 30 let na Šumavu, jakou byste ji chtěla vidět?
1: No, tak vždycky jako ta Šumava byla přezdívaná jako taková ta houba, která prostě zadržuje tu vodu a prostě jo, je bohatá vlastně na ty pestrá, na ty druhy, je to unikátní vlastně kout té Šumavy, je prostě jako každé jako pohoří tady jako v Česku a ty národní parky, tak se snažíme o nějakou tu rozmanitost, kterou vlastně jako by máme na Šumavě. Takže já bych jako si strašně moc přála, aby jako třeba bychom fakt dorazili na tu Šumavu, aby jsme se vyhli tomu suchu, který bylo jako letos úplně jako šílený a aby jsme opravdu měli za to, že prostě ta Šumava je ta upršená část toho Česka, kde jako přijedete a vždycky prší.
0: A bude Šumava někdy bez kůrovce? A nebo to k přírodě patří?
1: Tak, no, kůrovec samozřejmě jako na té Šumavě ho máme a máme ho na základě vlastně těch monokultur, které všude máme. Ale říkám, že i kdybychom měli tady monokultury buku, monokultury dubu, tak to je něco jako s tou vzjeří. Tak samozřejmě, čím víc jako vlastně vytváříme tady prostor pro ty monokultury v tom lese, tak na základě toho každý jako se najde jako vždycky nějaký škůdce. Takže jo, jako mít vidinu, že teď všude zasázíme jedle a vyhneme se kůrovci. No, kůrovci možná jako některému tomu typografu, ale vlastně... najdeme zase jinýho škůdce, který vlastně ty monokultury bude jako rozebírat, když to takhle řeknu. Ano, takže jako v lesnictví tak jako máme takový prostě vidinu toho, že vytvářet jako pestré lesy, bohaté druhově i jako vlastně věkově pestré lesy.
0: A když se vás zeptám, proč jste napsala tu knížku? Jako pozvánku přijďte na Šumavu?
1: Aha, tak to vůbec.
0: No právě.
1: Já takhle.
0: Vždyť nás tam je.
1: No, já nevím, jestli no, jako řeknu to, protože já jsem jako ty turisty, já chápu, každý se chce podívat do lesa, každý máme jako rádi přírodu, ale musíme se k ní umět prostě chovat a já bohužel mám štěstí, že jako na ty turisty, že jako se neumí jako většinou chovat, ale právě jednou jsem měla takový asi špatný pracovní den, nebo já nevím proč, ale byla jsem taková prostě rozohněná a psala jsem jako kapitolu a napsala jsem tam zůstaňte doma, přečtěte si tady tu knížku, kde vlastně popisuju tak jakoby tu přírodu, jakoby, abyste jako se cítili jako tady se mnou a abyste zůstali doma. No jako paní editorka mi řekla, Luci, tohle je jako moc, to jako to asi jako ne. Já říkám a teďkon si zpětně říkám, proč jsem to nechala smazat, protože jako každý jako by nad tím mohl zamyslet a třeba jako pochopit i jako větší význam, než jako nějaký jako prostě to. Takže ne, není to poznámka jakoby na Šumavu. Každopádně chtěla jsem hlavně přiblížit to lesnictví, tu myslivost jako takovou, protože mám pocit, že v dnešní době je to hodně odsuzované a kontroverzní téma a i jako z pohledu ženy, jako, která má na to jiný ten pohled, tak právě jako, aby ta laická veřejnost pochopila různě a spojila si to přesně tak, jako jsme měli takovýto štěstí my ve školách.
0: Lucie Marunová, Hajná ze Šumavy, autorka stejnojmenné knížky, módní návrhářka a Hajná zejména a myslivkyně, byla hostem Radiožurnálu. Díky za to, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji. Lesu zdar.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 23 hodin. Marek Sedláček a zprávy.
4: Svět podle prezidenta Pavla nesmí uznat anexi Krymu. Němečtí odboráři chtějí vyšší mzdy v průmyslu, zaměstnavatelé to odmítají. Kajakáři Krejčí a Prskavec budou na evropském šampionátu vodních slalomářů obhajovat zlato a zítra bude oblačno až zataženo, občasně s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Mezinárodní společenství musí podle českého prezidenta Petra Pavla pokračovat v politice neuznání anexe Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Krymská platforma funguje od roku 2021 a usiluje o ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na víc než 1 miliardu korun. První má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Podle poslance Lukáše Vlčka ze STAN je třeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
6: Je tam hodně firm, který s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
4: Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše to půjde i díky tomu, že ČEZ má v britské společnosti podíl. Vlivné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
7: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odboru Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhli kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu Nové vesnice z Výrotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT, byla taky nejstarší registrovanou členkou spolku Menza.
5: Sport.
4: Vodní slalomáři uzavřou sezónu evropským šampionátem v italské Ivreji. O medaile pojedou i letošní mistři světa kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí, který navíc bude obhajovat i kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Krejčí před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
8: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě. Ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
4: Obhájit titul se pokusí taky kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne v Ivreji zítra. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na dálnici D11 u sjezdu na Jičín a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně u sjezdu na Jíčín. Na exitu 42 na nájezdu na dálnici se pohybuje chodec. Naposledy seděl na svodidlech. Na dálnici D35 u Vysokého Mýta směr Hradec Králové teď stojí dva nadměrné náklady. 162. kilometr, vypadá to, že už se rozjíždí, kolem se projet dá, míří do Plzně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto. 12. kilometr vpravo na Krajnici. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovalo osobní auto, blokuje pravý jízdní pruh, podrobnosti zatím nejsou. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště zatím beze změny po podvečerní nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi stále v obou směrech neprůjezdná. Obě se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občasný dešť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
10: Dobrý večer vám přejeme, 23 hodin, přesně 6 minut, pokračuje večerní radiožurnál. Národní hřebčín dnes ve Slatiňanech otevřel nové stáje pro starokladrubské koně. Mají téměř dvojnásobnou kapacitu oproti původnímu prostoru a koně budou blíž k pastvinám. No a my se tam vydáme za chvilku v další reportáži večerního radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Nové stáje pro chov starokladrubských vraníků dnes otevřeli ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly doteď v historických stájích u Slatiňanského zámku. V novém areálu budou mít víc prostoru a také blíž k pastvinám. Stavba za téměř 136 milionů korun vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně.
1: Některý koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Neumannová a jsem zootechnička v Hřebčíně ve Slatiňanech.
2: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
1: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
2: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
1: Tak klisny se zhromáždily dole na dvoře a vyháněly se okolo hřebčína a šly vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šly tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
2: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
3: Cíle zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou, když to teď byly ustájeny v tom historickém stájeném dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
2: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky, která nevyužívá žádné záření. Jak to funguje, uslyšíte za pár minut na Radiožurnálu.

0: Místo rentgenu jen speciální kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli látku, která ukazuje, jak potrava prochází trávicí soustavou. Není tak potřeba rentgenové záření, které se k vyšetření používá dnes.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže. A jestliže člověk by byl exponován mnoha rentgenovým vyšetřením, tak roste riziko nějakého maligního procesu, jinými slovy vznik nádorů. Nicméně, klasický jeden snímek, to riziko je úplně zanedbatelné.
2: A naproti tomu magnetická rezonance nemá na lidské buňky prokazatelný vliv. Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: A když my jsme vyvinuli fluorovanou látku, která zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven. Je tam vidět, jak se postupně ten signál přesouvá mezi střevními kličkami a poté se dostává ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde. Jako nejvhodnější se podle Kristýny Kolouchové z Univerzity v belgickém Chentu ukázal fluorovaný polymer.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby zůstávaly v tom trávicím traktu, aby vlastně nevcházely do celkového oběhu. Zároveň jsme je také navrhli tak, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin, což znamená, že vlastně ta látka se poté neakumuluje někde a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Zhruba už před 40 lety vědci zkoumali možnosti využití těchto látek pro diagnostiku, ale nenašli cestu, jak je navázat na potravu. Českým odborníkům se to teď podařilo.
3: A ten důvod je vlastně to, že jsme zjistili, že můžeme použít mnohem méně fluoru a vytvořit látky, které jsou více voděrozpustné a díky tomu my paradoxně získáme lepší signál na té magnetické rezonanci a zároveň získáme polymery, které se lépe mísí s potravou a jsou také lépe vylučitelné z toho trávicího traktu.
2: Výhoda magnetické rezonance je i v tom, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a získané informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál, na kterých vidíme jenom ten polymer a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávicí soustava.
1: Při tom průchodu my můžeme sledovat dokonce několik parametrů. V první řadě sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Tohle už samo o sobě může ukazovat nějaké problémy. Další věc, kterou tímto můžeme sledovat, je, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny, jestli tam není nějaká deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodin a 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Na českých silnicích od rána zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letoška. Vyplývá to z policejních dat. Nová kampaň České asociace pojišťoven upozorňuje, že řadu autonehod způsobí nepozornost. Podle ředitele asociace Jana Matouška řidiči například jezdí unavení, nedodržují odstupy nebo nedávají blinkry. Do polského vzdušného prostoru vletěl ruský vojenský vrtulník z Kaliningradské oblasti, uvedla to polská armáda. Letoun se dostal do vzdálenosti 300 metrů od hranice a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor opustil. Země v reakci aktivovala stíhačky a uvedla pozemní síly do pohotovosti. Podle Varšavy Moskva prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes stávkovali. Protestovali tak proti škrtům a menším výnosům z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o víc než 2 miliardy korun. Francouzská vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Odboráři varují před propouštěním nebo omezováním regionálního vysílání. A dělníci dnes osadili druhou klapku na novém vzdouvacím jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladinu řeky a voda se tak dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Lesy České republiky je budou zaplavovat v jarních měsících. Sport. Čeští florbaloví šampioni z Mladé Boleslavy nezvládli úvodní utkání čtvrtfinále poháru mistrů. Na hřišti vítěze švýcarského poháru Turgo prohráli 4-6. Další český klub Tatran Střešovice doma zvítězil nad Richenbergem Winterthur 5-4. Odveta čeká oba tuzemské týmy příští týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v pražském tunelu a neprůjezdná ulice v Plzni. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou stojí dodávka. 64. kilometr blokuje jen krajnici, místo je označené šipkou. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja je hlášená nehoda osobního auta. Dejte pozor, blokuje pravý pruh. V Praze i úplná uzavírka údržba zavřela Letenský tunel. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště zřejmě stále neprůjezdná obousměrně po podvečerní nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Omezení se dá objet přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. A v Plzni na Slovanech poblíž Olympie je neprůjezdná Nepomucká ulice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut na křižovatce s ulicemi Fialkovou a Barvínkovou. Obě se dá po ulicích k Plzeňci nebo Písecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A dál je s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Večerní radiožurnál pokračuje ve 23 hodin 34 minuty a pokračujeme se zpěvačkou Adele. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

V britském královském letectvu proslul jako noční stíhač, sestřelil 18 nepřátelských letadel. Jmenoval se Karel Kuttelwascher a narodil se před 110 lety. Hrdinu druhé světové války si připomeneme za chvilku po buty.

0: Byl nejúspěšnějším českým stíhačem britského královského letectva, přezdívalo se mu Kut a dnes uplynulo přesně 110 let ode dne, kdy se narodil. Hrdina a letecké eso druhé světové války Karel Kutlwascher má na svém kontě v barvách RAF 18 potvrzených sestřelů. Další se mu podařilo získat ještě předtím pod francouzskou vlajkou.
1: Přiletěl jsem... Patil jsem.
2: Tak shrnulo činy Karla Kutlwaschera vysílání BBC v roce 1942. Karel Kutlwascher patřil ke skupině letců, kteří po německé okupaci odešli do Polska a následně do Francie. Po jejím pádu se dostal přes Afriku do Británie k první stíhací peruti. Zúčastnil se závěr

0: Závěrečné fáze bitvy o Británii největší úspěchy ale zaznamenal až v roce 1942, vysvětluje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
1: Podnikal noční ofenzivní sólové operace v blízkosti německých letišť na okupovaném kontinentě. Tam čekal na letouny, které budou buď startovat, anebo přistávat.
0: A takhle jednu ze svých misí popisoval sám Kutlvašer zvaný Kut v BBC v roce 1944.
2: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
0: Celkem se mu podařilo v britských službách sestřelit 18 letounů protivníka a stal se oslavovaným a dekorovaným hrdinou.
3: Jeho fotografie přinesly stovky listů, Kutl, jak mu tady zkráceně říkají, je filmován, mluví do rozhlasu a kluci se perou o jeho autograf.
0: Začátkem října 1942 Kutlvašer opustil aktivní operační činnost. Inspektorát československého letectva ho vyslal na půlroční cestu po Spojených státech a Kanadě.
1: Měl tou svojí osobností podpořit nábor mezi krajany do československého letectva a také předával své zkušenosti Američanům.
0: Po návratu do konce války působil Kutlvašer jako zalétávací pilot.
2: Jsem zkušebním pilotem test pilot. Letám s nejrůznějšími typy strojů a odezdávám je do provozu teprve, jsou-li dokonale vyzkoušeny za nejrůznějších podmínek.
0: Po druhé světové válce se Karel Kutlvašer jen nakrátko vrátil do Československa, než zamířil zpátky do Velké Británie. Tam zemřel v pouhých 42 letech na infarkt. V roce 2016 dostal řád Bílého lva. Jakub Vik, Radiožurnál.

Česká fotbalová reprezentace se s novým španělským koučem připravuje na Ligu národů. Trenérovi Santi Deniovi sekunduje také asistent Radek Bejbl. My si za chvilku připomeneme ve večerním radiožurnálu, že oba se dobře znají z Atlética Madrid.

0: Čeští fotbalisté poznávají před Ligou národů nové reprezentační trenéry. Tím hlavním je Španěl Santi Denia, jedním z jeho asistentů je Radek Bejbl. Pro tyto dva muže ale vůbec nejde o první spolupráci.
1: Stoper Santi Denia. A defenzivní záložník Radek Bejbl se potkávali na hřišti na konci 90. let v Atlétiku Madrid. Po 26 letech se teď setkali jako trenéři u české fotbalové reprezentace.
2: Radek Bejbl is perfect for us. Together he played in Atlético Madrid. Good professional.
1: Mluví Denia o Bejblovi jako o perfektní součásti realizačního týmu a velkém profesionálovi už z hráčských dob v madridském Atlétiku. Když fotbalová asociace podepsala v létě španělského trenéra, velmi úspěšného u mládežnických reprezentací jeho rodné země, přišla i nabídka pro Radka Bejbla.
3: Určitý čas, více jak 3 roky, jsem v podstatě nebyl v trenérské pozici, takže jsem hodně tohleto zvažoval, ale samozřejmě po tom, co se ty věci během července vyřešili, tak jsem to potom vnímal, že o tu moji spolupráci Santi jako hodně stojí, že o to má velký zájem.
1: Bejbl, který dříve také pracoval u mládežnických reprezentací, pomáhá Deniovi s poznáváním českého prostředí, s komunikací s hráči. Oba staří známí budou nejdřív hledat optimální složení českého týmu a sloužit k tomu bude Liga národů.
3: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali. Aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
1: Připomíná Radek Bejbl boje o postup na evropský šampionát. První zkouškou herního stylu i fotbalistů bude v sobotu pražské utkání Ligy národů s Chorvatskem. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek. Zraněného fotbalistu Matěje Ryneše nahradil v nominaci na Ligu národů Ondřej Zmrzlý. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Začínají hlavní zprávy s datem 24. září. Příjemný poslech vám přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
3: China has the power, influence and responsibility.
4: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
5: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
1: Lavrov po setkání s Rubiem podle agentury Reuters řekl, že je potřeba s USA co nejdřív obnovit bilaterální vztahy a že se ruská delegace s americkou dohodla na dalších jednáních. Tématem schůzky podle něj byla nejen Ukrajina, ale i situace na Blízkém východě. Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
6: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 milionů korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
7: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
6: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
8: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
6: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
9: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
10: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
9: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: První podzimní den na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Středa tak byla spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
11: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
12: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před nám, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
11: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
13: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
11: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Obecní úřady dnes začnou vydávat voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich trvalého bydliště. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
14: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
1: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad volit, ale musí přijet do Česka. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. 80. narozeniny dnes oslaví písničkář Jan Nedvěd. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
15: Tulácký ráno, mrakem se snáší.
16: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
15: Na dlaní jednu svý řez, do tmy se kouká.
16: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
15: Skleniček pár a pár dalů strávy.
16: František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. Nový kouč české fotbalové reprezentance Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabrze. Češi vstoupí do Ligy národů v sobotu zápasem s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Podle stopera Štěpána Chaloupka je nový zahraniční kouč Denia pro české fotbalisty výzvou.
17: Před trošku v jiném světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
1: České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové v pátek v čínském Shenzhenu utkají se Španělkami. Rozhodla o tom jejich výhra nad reprezentací Kazachstánu, kterou porazili 2-1 na zápasy. A Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkař hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále 30. podniku Players Championship porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda v Praze a změna na silnici 50 na Vyškovsku. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou 2 nadměrné náklady. Před chvílí u Chlumce nad Cidlinou v uzavírce mezi kilometry 63 až 53 zpomalili provoz. Další omezení je pak u Poděbrad. Mezi kilometry 35 až 25 se jede zúženými pruhy. Konvoj projede přes Prahu, míří do Plzně. V Praze stále pozorně ve Strahovském tunelu směr Troja. Je tam hlášená nehoda osobního auta, blokuje pravý pruh. A silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště už průjezdná uzavírka. Po včerejší nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi před půlnocí skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na zbytku území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: Opoziční ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok a také navýšení důchodu, které v pondělí schválila vláda. Jaké výdaje státu se dají škrtnout a omezit? Stačilo by důchodcům navýšení penzí v minimální úrovni, kterou stanovuje zákon? A jak vysoké by u nás měly být důchody v poměru k průměrnému platu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, člen sněmovního rozpočtového a také sociálního výboru a také stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
20: Krásné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu a Pluska.
19: Začínáme nebo začněme státním rozpočtem na příští rok. Vláda v pondělí schválila jeho návrh. Oproti původní verzi klesl deficit o 3 miliardy na 386 miliard, což znamená, že by to byl druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vy i vaši straničtí kolegové to kritizujete, říkáte, že snížení o 3 miliardy je málo. O kolik si myslíte, že by se deficit v téhle fázi, tedy bez možnosti takhle rychle změnit zákony, dal snížit?
20: A to je právě ta zajímavá diskuze, protože opravdu, pokud se podíváme na to, jak v posledním roce, od těch posledních sněmovních voleb, hlasovali kolegové z hnutí ANO, ale taky z motoristů SPD, kteří křičeli o tom, jak ten rozpočet chtějí změnit a navyšovali jednotlivé mandatorní výdaje, tak je ta situace poměrně složitá. Opravdu tam v tu chvíli si musíte říci úplně na rovinu, že můžete snížit o těch zhruba 9 miliard, které vzrostly příjmy na základě nové predikce, ale bez legislativních změn ve chvíli, kdy rozdává jak na běžícím páse, hlasujete pro jednotlivé zákony, tak se dnes nemůžete, kolegové z motoristů a z SPD, divit, jak vysoký schodek přinesla Alena Schillerová.
19: To ale jinými slovy, to, co říkáte, znamená, že když předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný ve včerejších 20 minutách vysvětloval to, k čemu dospěla vyjednávání posledních týdnů a říkal, teď ho budu citovat, že motoristé trvali a trvají na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální péče, že nechtěli škrtat v rozběhnutých investicích, tak pokud tedy tohle mělo platit, tak opravdu nebyl prostor pro nějaké zásadnější snížení schodku v těch posledních týdnech?
20: Ale tohle je přece složitá teze, protože na jedné straně, pokud ještě před, já nevím, 14 dny jsme poslouchali od Adama Vojtěcha, že právě u tisku, který nás čeká projednávat, navýšení plateb za státní pojištěnce je třeba navýšit o 21 miliard, jinak opravdu to bude katastrofa. No a Boris Šťastný tam předkládá návrh, který to snižuje na pouhých 13 miliard. Já se ptám, proč to má být i těch 13 miliard, ale už tam je 8 miliard jako prostoru. Tak jak se to propsalo do návrhu státního rozpočtu? Propsalo se to vůbec? Spíše ne.
19: Může se to propsat, když to ještě není schválené? Když se pořád počítá tedy s tou vyšší částkou, nebo bylo to připravováno ten státní rozpočet ještě podle té vyšší částky?
20: To je velmi dobrá otázka, protože už jsme se dozvěděli dnes, že ve státním rozpočtu není počítáno se změněným financováním veřejnoprávních médií. V tu chvíli ale, pokud se podívám na rezervu, která je jednou z kapitol státního rozpočtu, tak očekávám, že právě tam je těch 21 miliard pro státní pojištěnce. To znamená, není to ještě součástí pravděpodobně kapitole ministerstva zdravotnictví, ale je s tím počítáno právě ve vládní rozpočtové rezervě, protože je na nejvýš pravděpodobné tím, že nás čeká dnes již druhé čtení, že do prvého první dojde ke schválení tohoto zákona.
19: Ale dá se tedy předpokládat, že pokud projde ten návrh Borise Šťastného, tak rovnou je to úspora dalších 8 miliard.
20: Přesně tak. Takhle bych s tím já počítal, s tím se dá pracovat, ale teď je samozřejmě otázkou, bude to reálná úspora, jak se na to bude tvářit Adam Vojtěch, nebude chtít opravdu do svého rozpočtu slíbených 21 miliard. No a tohle je třeba to, co mě vlastně trápí, protože za vlády Petra Fialy opravdu probíhala jednání o rozpočtu tak, že vláda je jako kolektivní orgán, nejenom, že schvalovala jako kolektivní orgán, ale řešili ty jednotlivé priority všichni ministři u jednoho stolu. Dnes Alena Schillerová se vrátila ke svému modelu, kdy opravdu všichni chodili v uvozovkách s čepicí a se svými požadavky. No a pak najednou chodili jednotliví koaliční poslanci, ministři s tím, jak byli hrozně překvapení o výši toho schodku.
19: My mluvíme o aktuálním snížení schodku o 3 miliardy, pokud tedy projde pozměňovací návrh Borise Šťastného ohledně státních plateb, tak možná to bude dalších 8, ale koalice se minulý týden dohodla, že připraví legislativní změny, které budou znamenat úspory dalších 20 miliard. Tušíte, dozvěděl jste se od kolegů, co tam bude?
20: Ne, já jsem pouze slyšel, že Vladimír Pikora něco takového připravuje. Na jedné straně on mluvil nejprve, že to je 20 miliard ještě do letošního, respektive do rozpočtu na 27. Není. Mluvil poté, že má až 80 miliard, tak pak už je těch 20 poměrně málo. Já nevím, těch návrhů se objevilo v poslední době jako celá řada, nic nedošlo realizace, ať už to je spor o, a tam bych to já považoval za chybu, o podporu nezaměstnanosti, ať už to je diskuze o karenční době a tak dále. Ale mám pocit, že pořád se střílí jako nápady, ale nějaký ucelený soubor v úvozovkách, konsolidační balíček. Já to vlastně ale ani jako Alen Schillerové nečekám.
19: Z toho, co se objevuje v těch debatách, jsou tam věci, které by ODS podpořila, kde už teď víte, že byste proto zvedli ruku?
20: Určitě jsme připraveni na debatu o karenční době, protože v době, kdy docházelo k nastavení současného stavu, my jsme to kritizovali, ať už s podporou zaměstnavatelských svazů. Nicméně tam ta diskuze ani nezačala, protože opravdu motoristé stahli v uvozovkách ocas před SPD a hnutím ANO. Uvidíme, jestli my s tímto návrhem přijdeme sami. Zrovna v tuhle chvíli řešíme legislativní možnosti. Co se týče ale ještě toho, co bych chtěl říci. Mě vlastně na tom rozpočtu trápí jedna věc. Nemůžete totiž přicházet s vizí, kterou překládáte Evropské unii v tom fiskálním plánu, slibovat úspory, které budou v řádu 150 miliard, ale najednou mluvit o 20, 60 v těch následujících letech. To znamená, že ani ty dva základní dokumenty, které předkládá vláda, prostě nesedí.
19: Když jste mluvil o karenční době, připomenu našim posluchačům, jde o to, že by se, pokud tedy ten návrh přijde a projde, takže první tři dny nemoci, tak by zaměstnavatelé nemuseli zaměstnancům platit, respektive zaměstnanci by nedostávali ty první tři dny plat. Vy jste říkal, že uvažujete, jestli to předložit. Když jsem v sobotu sledoval vašeho pana předsedu, tak ten jasně říkal, že to předložíte.
20: Jasně, ale my jsme neslyšeli parametry od motoristů, kteří...
19: Ale můžete přijít se svými parametry.
20: A my s nimi z největší pravděpodobností přijdeme, ale přesně je otázkou. To B, to, co od těch motoristů nezaznívalo. Jestli si vzpomenete, tak u konsolidačního balíčku se naopak znovu zavádělo nemocenské pojištění. V tu chvíli se ale musíme vrátit k té debatě, zda opravdu to břímě, které jsme před dvěma lety v rámci kompromisu, kdy koaliční partneři nebyli pro zavedení původního systému karenční doby, jsme zavedli tedy nemocenské pojištění a teď bude otázkou, zda se máme, a já za mě to taky správně, vrátit opravdu před ten model, tuším roku 2019 a návrh Jana Hamáčka, tedy opravdu k tomu plnému zrušení, to znamená i se snížení těch odvodů na nemocenském. To by dávalo smysl, ale tam myslím, motoristé nešli, protože nechtěli přijít o další prostředky v státním rozpočtu.
19: Když uvažujete o tomto návrhu, uvažujete o dalších návrzích, že byste v téhleté situaci, v které jsme sami jako ODS přicházeli s konkrétními návrhy, jak šetřit výdaje státu?
20: Jo, děkuji za tuhle otázku, protože si myslím, že to je klíčové. Nemůžete říkat pouze A, že protistrany zvyšují mandatorní výdaje, je správně při sněmovní debatě na to upozorňovat. Byť kolegové očivně stejně ty důvodové zprávy nečtou a pak se diví, jaký je tedy ten schodek rozpočtu, ale jsme připraveni opravdu v následujícím roce a půl přijít z návrhy, které přinesou daňové změny, to je zejména v gesci Jana Skopečka. Já pracuji spolu s kolegy ve svém programovém týmu na úpravách zákoníku práce pro jeho nějaké větší spružnění a budeme tohle předkládat a myslím si, že to je naprosto, jsou to spojené nádoby s tím, aby to nebyla pouhá kritika v úvozovkách antibabiš, ale zároveň i to, že přicházíme s vlastními návrhy. První už vidíme vlastně na půdě poslanecké sněmovny a ve veřejném prostoru, ať už to jsou návrhy u školství, reforma Renaty Zajíčkové 8+2. Vracíme se zpátky ve zdravotnictví k debatě o volbě pacienta, což samozřejmě by také přineslo úspory do systému a není to už konečně jenom o tom, že nalíváme další a další finance, ale jsou to reformní kroky. Tak to si myslím, že od ODS její voliči čekají.
19: Když jste se zmínil o školství 8+2, zkrácení základní školy na 8 let, s tím ODS přijde jako s návrhem?
20: Určitě, ale musí to být v souvislosti právě s tím prodloužením té doby i do těch prvních dvou let na střední škole a s dalšími navazujícími programy. Není to jenom o tom, kdy například SPD vypálilo, pojďme zrušit devítku, je zbytečná, ale ono to má samozřejmě do výchovy toho člověka, mladého člověka dopady a proč by tam měl být i to ochranné období v úvozovkách i v těch dvouletech střední školy.
19: Na druhé straně ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga vypočítával, že kdyby se zrušila devátá třída, tak v prvních letech to nic neušetří, naopak, že náklady vzrostou, s tím jste smířeni?
20: Bezesporu, to máte ale u drtivé většiny reformních kroků, které mají přinést dlouhodobé úspory.
19: To znamená, s tím počítáte?
20: Ano.
19: Vy ostře kritizujete ten návrh rozpočtu. Na druhé straně bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek začátkem září v tomto pořadu řekl, že tomu přístupu současné koalice načechrala půdu vaše vláda v minulém volebním období, když přestala brát vážně některá pravidla a nedělala si s nimi starosti. To je citace Miroslava Kalouska. Uznáváte to?
20: No, zajímalo by mě trošku podrobnější vysvětlení, protože jeden velmi výrazný rozdíl tam je, kromě toho posledního rozpočtu, kdy opravdu je ale otázkou, kolik financí se opravdu nepodařilo převést z Evropské unie, myšleno tím na kofinancování projektů, kde tam chybělo 40 miliard, tak jak by dopadl ten poslední stanjurovský rozpočet je otázkou, ale vždy docházelo k dodržování zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco teď v případě Aleny Schillerové, a to je ta základní kritika, letošní rozpočet je předložen v rozporu s tímto zákonem a proti
19: rozpočtu. Ale mezi tím se změnil ten zákon.
20: Což nic nemění na tom, že je předložen v rozporu se zákonem a mezi tím došlo ke schválení zákona o rozpočtové neodpovědnosti, díky čemuž jsme teď svědky těch schodků a zase je to jenom potvrzení toho, že já nechápu vlastně tu kritiku ze strany kolegů z SPD a z motoristů, když rozvolnili veškerá stavidla.
19: Já se vrátím přece jenom k té kritice Miroslava Kalouska na adresu minulé vlády. On mluvil konkrétně třeba o tom, že se všichni dozvědí výši deficitu až na konci srpna, že to je z jeho pohledu škodlivá praxe. To je právě něco, s čím přišel Zbyněk Stanjura, tedy váš stranický kolega. Nebyla to chyba? Teď, kdybychom ten, nebo kdyby i koaliční poslanci ten deficit znali dříve, než na přelomu srpna a září, nebyl by tam prostor pro větší snížení?
20: S ohledem na to, že máte vlastně tu srpnovou predikci, na základě které vy můžete zaktualizovat příjmy státního rozpočtu, to je pravděpodobné příjmy státního rozpočtu, tak já to pořád považuji za správný krok a naprosto vysvětlitelný krok. To, že potom pro všechny poslance, nejenom ty koaliční, ale i opoziční, složitější situace, například ve chvíli, kdy čekáte na kapitolní sešity, to znamená rozpočet jednotlivých ministerstev, proto abyste mohli projednávat na výborech, připravovat pozměňující návrhy. Ano, v tom je ta složitost, ale pokud se nepletu, stejně v drtivé většině ty rozpočty do sněmovny byly předkládány až po prázdninách, takže tady je to opravdu o tom, že vycházíte z nejaktuálnějších dat a to bych považoval za správné.
19: Místopředseda poslaneckého klubu ODS, stínový ministr práce a sociálních věcí této strany Jiří Havránek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda v pondělí rozhodla také o navýšení důchodů. Ty nakonec valorizuje víc, než jí ukládá zákon, v průměru o 304 koruny měsíčně. Navíc ministři odsouhlasili návrh na jednorázovou platbu 2000 korun pro každého důchodce. Vy jste to kritizovali už několikrát od pondělka. Znamená to, že kdyby to bylo na vás, tak zůstanete jenom u zákonné valorizace, to znamená navýšení o 270 korun měsíčně?
20: Pokud si vezmu i slova Aleši Juchelky, který říkal, že chce udržet uvozovká koupěschopnost seniorů, no tak to naplňuje právě zákon o valorizace. A s tím já bych souhlasil, jakýkoliv výdaj navíc, a zejména 2000 dluženka, to je pro mě nejenom nekoncepční, ale v době, 400 miliardových schodků přidat další 4 miliardy předvolebního dárečku nedává žádný smysl. Za ty 4 miliardy, i kdyby je chtěl udržet Aleš Juchelka ve svém rozpočtu, ve své kapitole, může postavit celou řadu domovů pro seniory, které reálně můžou pomoci těm našim.
19: Pardon, když říkáte celou řadu, kolik máte to spočítané?
20: Pokud si vezmu, že standardní domov pro seniory, původní investice města obcí může být u těch velkých zhruba kolem 200 milionů korun, tak si to dokážeme spočítat poměrně jednoduše. Můžete podpořit terénní služby, můžete podpořit, a to bych byl vlastně vůbec nejradši, protože o tom se hrozně málo mluví, například i odlehčovací a pobytovou péči pro lidi s poruchou autistického spektra a dalšími problémy.
19: Kdyby s tímhle koalice a vláda přišla, tak by vám nevadilo, že se navyšuje schodek státního
20: rozpočtu?
19: Kdyby
20: přišel Aleš Juchelka a řekl, chci 4 miliardy na podporu terénní péče a výstavby jednotlivých odlehčovacích a dalších služeb, tak ano, v tu chvíli budu chápat. Akorát to tam jako nenacházím. Opravdu, když se budeme bavit třeba zrovna o těch poruchách autistického spektra, tak tam jsou programy, které jsou na několik let a vyšší zhruba 100 milionů korun. Pán Bůh za to zaplatí, že se to konečně mluví a pracuje se na tom. Ale to je strašně málo. A když vidím demografickou křivku a jak to vypadá se seniory, bohužel, je to smutný příběh, ale 2000, kterou dostanou jednorázově, versus to, kdyby opravdu byly vystaveny a provozovány služby, které jim reálně pomůžou, to by mělo daleko pozitivnější dopad do kvality jejich života.
19: Máte pocit, že se seniori v Česku mají tak dobře, že opravdu nepotřebují navýšení víc než 270 Kč měsíčně?
20: Tohle je otázka, která hrozně generalizuje a popírá to, že jsou tu příběhy lidí, kteří jsou na tom opravdu špatně. Pro ně je nastaven sociální systém a záchytná síť, ať už to je, co se týče superdávky, případně dalších dávek. Tohle já nechci říkat. Co se týče průměrného důchodu, umím si představit to, že opravdu bude i nadále růst v porovnání s průměrnou mzdou, ale my si taky musíme říct B, na co v tuhle chvíli Česká republika má. A tím, že opravdu jsme v období 400 miliardových deficitů, tak nám to očividně implikuje to, že v tuhle chvíli to Česká republika nemůže dovolit, protože je to na dluh. Ten dluh budou platit budoucí generace a vlastně mám pocit, že tím jako podněcujete i jakýsi sociální a mezigenerační spor. Já, co se týče seniorů...
19: Nepodněcujete ten spor, naopak vy, když na to tímhle způsobem upozorňujete?
20: Já myslím, že pokud se podívám na to, co dělá vláda Andreje Babiše a že opravdu háže mladou generaci přes palubu, tak to jsou jejich kroky. My pouze komentujeme to, co se děje. Pro mě osobně, znovu opakuju, je nepříjemné a štve mě to, že neinvestujeme směrem do infrastruktury, ať už pro seniory, anebo celkově další lidi, kteří potřebují péči, a ten 2000 dáreček předvolební je jako čistý nesystémový krok. A co bude dělat Aleš Juchelka jako příští rok? To tu řádnou valorizaci jako navýší o těch, já nevím, průměru, kolik to vychází, 160 korun měsíčně, což dělá ta 2000, nebo jak bude postupovat? Je to úplný je to čistě nesystémový krok.
19: Vy říkáte, že to je nesystémový krok. Na druhé straně nebyl stejně nesystémový krok to, co udělala minulá vláda, když dala 5000 rodinám s dětmi na každé dítě, těm rodinám, které měly příjmy do milionů, což byla opravdu velká část rodin. Není to stejně nesystémový krok?
20: Myslíte v dubnu 2020, kdy...
19: 22,
20: pardon. Kdy opravdu jsme tu stále měli dozvuky energetické krize, kdy to bylo součástí celého tehdy balíčku, který se jmenoval Deštník proti drahotě, který souvisel s růstem inflace v České republice. Tam si myslím, že to bylo naprosto obhajitelné.
19: To znamená, že chvíli... tam plošné opatření bylo v pořádku a teď je plošné opatření nesystémové?
20: No ve chvíli, kdy máte přeci inflaci na úrovni sledovaného cíle České národní banky, kdy vám neklesá ta koupěschopnost seniorů, jako v té chráněné třídy, tak já považuji za to, že opravdu ano, protože v tom roce 22 byla prostě jiná situace s ohledem na to, co se dělo nejenom v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale s celkově vyvolanou energetickou krizí. Tohle v tuhle chvíli díky bohu nezažíváme.
19: Vy říkáte, že neklesá koupěschopnost seniorů. Na druhé straně, když se podíváme na data, tak to zákonné navýšení penzí by znamenalo, že by důchody v průměru příští rok vzrostly o 1,23%. Ten návrh vlády bez těch 2000 počítá s nárůstem o 1,38%. Přitom inflaci aktuálně máme 1,9%. Analytici očekávají, že ke konci roku poroste, že přesáhne 2%, možná se bude blížit ke 3%. Tak není tohle argument pro větší navýšení důchodu? Není právě tohle ukázka, že ta koupěschopnost může klesat?
20: No a to jsou bohužel nedostatky ekonomie, protože a zákonů, protože vy vždycky vycházíte z nějaké datové základny, největší v časech je to zhruba 2 roky nazpátek a v tu chvíli samozřejmě vám tam může docházet k nějakým drobným diskrepancím. Nicméně nemůžete zapomenout na to, že přijde zase třeba za rok, kdy budeme počítat s inflací z dob, kdy byla vyšší a v tu chvíli, respektive pro navýšení, budete počítat s inflací, která byla vyšší a v tu chvíli budete mít valorizaci paradoxně vyšší, než je samotná ta inflace. Tohle je bohužel něco, co nejsme schopni vymyslet lépe, protože nejsme schopni dopředu predikovat inflace toho roku následujícího.
19: To ale toho seniora, který bude mít méně příští rok, úplně nezajímá.
20: A to já vám velmi rozumím, proto jsem také říkal, že nebudu generalizovat v tom, že tu nejsou seniori, kteří opravdu prožívají těžkou životní situaci a proto je tady nastaven zbylý další systém sociální podpory. Jen chci říct i to B, že si myslím, že pro celou řadu seniorů v tuhle chvíli 4 miliardy, které vyjde dluženkovné 2000 korun Aleny Schillerové a Aleše Juchelky Andreje Babiše, by při případě zkvalitnění služeb přineslo pro kvalitu jejich života daleko více. O tom jsem přesvědčen.
19: Ještě dva údaje. Když se podíváme na současnou výši průměrného důchodu k poměru k průměrné mzdě, tak jsme na necelých 42%. i s tím navýšením, které vláda navrhuje, tak příští rok by se ten poměr měl dostat na 40,2%. To vám také nevadí, to je v pořádku?
20: Já nebudu říkat, že to je v pořádku nebo v pořádku, ale musíte si uvědomit několik skutečností. V České republice nás čeká v příštím roce poměrně výrazný nárůst minimální mzdy s ohledem právě na pravidla, která je správně dodržovat, a se to propíše samozřejmě do mest ve veřejném sektoru. V tu chvíli velmi výrazně porostou příjmy. Díky tomu, že je hospodářský růst, tak rostou vlastně příjmy i jednotlivých pracovníků v soukromém sektoru, a proto vám vzniká ten rozdíl. To vám ale nevypovídá nic o tom, že by klesala v uvozovkách koupěschopnost toho obyvatelstva, které je v důchodovém věku. To jsou dva různé ukazatele, prosím, nezaměňujme je společně. Že by bylo samozřejmě do budoucna dobré připravit takový systém penzí, který, a třeba k tomu budeme mít jeden z prvních kroků, a to je lepší penzíko, byť máme tam taky některé výtky, kdy opravdu budou mít budoucí penzisté, třeba moje generace, naspořeno na důchod tolik, že opravdu nebude zajímat ten poměr mezi průměrnou mzdou, nebude zajímat ten státní důchod, protože budou dostávat ze svých úspor každý měsíc další penzi. To bych si moc přál. Akorát k tomu jsme za posledních 30 let a jedno, kdo byl u vlády, udělali pramálo dobrých kroků.
19: A rozhodně se k tomu nedostaneme v nejbližších letech. Z vašeho pohledu, jaký je optimální, to znamená spravedlivý, nebo tak, aby se důchodci uživili a zároveň, aby to bylo udržitelné z hlediska státních financí, jaký v těchto parametrech je optimální poměr důchod versus průměrná mzda?
20: Já si myslím, že ve chvíli, kdy opravdu musíte splňovat zákonné valorizace jako něco, co zajišťuje udržení té úrovně seniorů, tak to musíte plnit bez ohledu na to, jaký je schodek státního rozpočtu. V tu chvíli bychom si opravdu zahrávali s těmi základními prvky, které český stát má, a v důvěru občanů v něj. To bych v tuhle chvíli vytkl před závorku. Ten poměr, jestli to má být 45%, po případě 40% rovných, opravdu to souvisí velmi výrazně s tím, jak se daří české ekonomice, jak rostou mzdy. Pamatujeme si, bohužel, já nevím, 3-4 roky naspátek, právě v té době krizové, kdy mzdy ve srovnání s inflací nerostly. U seniorů tenhle ten výpadek ale nebyl tak silný, což je správně. Na straně druhé nemůžeme vše posuzovat podle stavu jednoho roku a dívat se na jednotlivé souvislosti v dlouhých časových řadách. Co je ale samozřejmě zase to B, které je nutné podat. Pokud chcete nastavit spravedlivý penzijní systém, kdy opravdu je to o mezigenerační solidaritě, kdy současní penzisté jsou vypláceni v úvozovkách z toho, co vydělají současní lidé na trhu práce, musíte si tak vždy uvědomit i demografickou křivku a musíte se připravovat, ať už jako stát, nebo jako jednotlivci, na to, co nás čeká za zhruba 20 let. My jsme proto přišli s důchodovou reformou a Aleš Juchelka přichází pokaždé pouze z návrhy, které ji destruují. Já bych chtěl slyšet i to B, kde jsme tedy připraveni na to, jak udržet s ohledem na demografii ten systém tak, aby nebyl schodkový.
19: Ten návrh, aby každý důchodce dostal 2000 korun jednorázově, musí projít parlamentem. Až se dostane do sněmovny, budete obstruovat?
20: Já se budu chtít opravdu ptát, zda si je Aleš Juchelka vědom toho, že se, protože to vyhlásili 14 dní před volbami, jedná o předvolební dáreček. Budu se ptát na to, zda si nemyslí, že by ty peníze bylo správné investovat v rámci jeho kapitoly jinak.
19: A budete se ptát tak dlouho, že to dostane parametry obstrukcí?
20: Já si myslím, že ale celkově debata, že největší zákon, který si teď po té, co byl schválená rozpočtová neodpovědnost, zaslouží opravdu obstrukce a opravdu boj, tak je boj za veřejnoprávní média. Tohle bude
19: což
20: debata,
19: necháme která bude na jindy, protože dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Jiří Havránek, místopředseda poslaneckého klubu ODS, byl dnešním hostem. Díky za to, na viděnou, naslyšenou.
20: Bylo mi ctí a naslyšenou s vašimi diváky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a máme necelé 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
21: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle něj potřeba zaměřit se na prevenci. Ve Walesu havarovala cvičná stíhačka britského královského letectva. Oba piloti se katapultovali a jsou v péči zdravotníků kvůli lehkým zraněním. Bez posádky pak letoun Hawk T2 dopadl podle záběru incidentu na zem v blízkosti budov, které vypadaly obydleně. Škody nebo zranění nikdo nehlásil. V Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy na východě Prahy hygienici potvrdili nákazu salmonelou. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky 10 dospělých. Podle mluvčí pražských hygieniků Petry Batok nákazu bakterií potvrdili testy hned u několika žáků. Vedení budovu školy nechalo kompletně vydezinfikovat. A do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově utržil skoro 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběru navíc a jeho cílem je taky naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday. Sport. Italští volejbalisti překvapivě vypadli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Úřadující dvojnásobní světoví šampionáti podlehli v Turíně Finsku 2-3. To se v pátek v Miláně střetne s Francií. V druhém semifinálovém zápase se utká Polsko se Slovinskem. Právě slovinští volejbalisti vyřadili z turnaje přemožitele české reprezentace Belgii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí na D1 na Vyškovsku a neprůjezdný pražský tunel. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozorně za sjezdem na Rousínov. Mezi kilometry 216 až 214 se pohybují lidé, zřejmě chodci. Dva nadměrné náklady, které míří z Olomouce do Plzně, teď mají zřejmě pauzu, stojí mimo dálnici D11 u Poděbrad. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovalo osobní auto a podle policie zřejmě stále blokuje pravý jízdní pruh. V Praze i úplná uzavírka

0: na horách kolem 8. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
1: Přeji poklidnou čtvrteční noc, dnes je 24. září, hodiny ukazují necelých 8 minut po půl jedné a právě začíná noční radiožurnál. Dnes nás první reportáž zavede do Bohumína. Na místní radnici totiž bylo v týdnu plno. Desítky lidí přišly kvůli plánům chemičky Bochemie. Ta chce totiž začít vyrábět látku, která se používá jako součást raketového pohonu. Část místních z toho má ale obavy. Firma naopak ujišťuje, že výroba bude bezpečná. Počkejte si na detaily v reportáži už za pár minut.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: To byly Pink Floyd a píseň Take It Back. Plná radnice a spousta otázek. Obyvatele Bohumína znepokojil plán místní chemičky Bochemie vyrábět látku, která se používá i pro vojenské účely jako součást raketového pohonu. Ročně má jít asi o 20 tun. Firma tvrdí, že výroba bude bezpečná, místní ale mají obavy. Desítky z nich proto tento týden dorazili na radnici na veřejné jednání s manažery podniku.
1: Já bydlím tady, syn bydlí tam, to prostě kousek, já si myslím, že v obydlené části vůbec takového nic nemá co dělat.
2: Jana Pavlíková pracuje na takové malé benzínce opravdu na dohled od Bochemie a z toho, že by se tam tato chemikálie měla nově vyrábět, opravdu velkou radost nemá.
1: No bojím se.
2: Na veřejné jednání dorazila i seniorka Šárka.
3: Přišla jsem protestovat, tak chceme vědět, co to všechno obnáší a jestli od toho neustoupí.
2: Při příchodu do sálu reagoval předseda představenstva Bochemie Miloslav Vodička na žádost o rozhovor takto.
4: Prosím, přepadla jsem mě tu úplně zbytečně, nevím, proč to dělá.
2: Já vás nepřepadávám, já vás se vás slušně, ne, je to veřejné setkání. No, ne, nesahejte mi normálně, tak Českého rozhlasu.
4: Ten teď předám v zhruba hodinovém proslovu.
2: Velká zasedací místnost na radnici byla prakticky plná.
5: Místo chemické výroby, která nikdy neměla nějaký vojenský charakter, aby se tady najednou jenom tak by the way přidalo, jo, až tam budeme mít 2000 tun okysličovadla. Já to považuji za neskutečný podraz vaší strany.
2: Po dvou hodinách jednání pak šéf chemičky Miloslav Vodička novinářům potvrdil, že se stavbou hal pro výrobu chce začít v dubnu příštího roku.
4: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý.
2: A jak to bude strategická surovina pro celou Českou republiku?
4: Otázkou je, kdo je spotřebitel. Spotřebitel jsou z části automotiv, například ta výroba airbagů zmíněna, ale je to samozřejmě military business, to jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují.
2: Lidé i radnice můžou své připomínky k záměru chemičky posílat krajskému úřadu do 8. října. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Marek Sedláček.
1: Sněmovna dnes projedná zmrazení platů politiků. Norská policie s pomocí dronů pátrá po pohřešovaných Češích. Basketbalisti Olomoucka prohráli s Pardubicemi vysoko 54-100 a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přehánkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
3: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
1: Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřeli dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat taky o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averøy. V sobotu jí policie našla poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení. Návštěvníci festivalu Serial Killer v Brně dnes uvidí premiéru minisérie Hec. Režisér Michal Samir v ní diváky zavede do českopolského pohraničí, kde vyšetřovatelé řeší nález lidských ostatků pod spáleništěm dřevěného kostela. Podle dramaturgyně Táni Zabloudilové série České televize zajímavě pracuje s tradičními motivy a postupy kriminálek.
4: Dost dobře si pohrává s těmi různými kliše kriminálkovými, které my třeba máme nakoukané z jiných seriálů a má super herecké obsazení. Je tam třeba Stanislav Majer v roli takového utrápeného kněze, je tam Petra Hřebíčková v té hlavní roli kriminalistky.
1: Sport. Basketbalisti Slávie v 2. ligovém kole deklasovali Opavu 114-81. Slávii, která se před sezónou spojila s mistrovským Nymburkem, pomohl k výhře 20 body americký rozehrávač McCollum. Vysoké výhry si ve 2. kole připsali taky další týmy. Pardubice zvítězili na hřišti Olomoucka 154. Po první půli přitom basketbalisti BK Olomoucko ztráceli jen 7 bodů. Ve 2. se rozdíl navyšoval zejména kvůli počtu ztrát. Pokračuje kapitán Olomoucka Adam Goga.
5: 10-11 ztrát je ideální na zápas a my vydáme přes 30. To jsem fakt jako nezažil. Jsem zažil naposledy někdy, já nevím, 19. My jsme tímto darovali postupným útoku, že jsme snažili vytvořit, já nevím, jaký přihrávky rovnou pod koš, kde to prostě nebylo možné, když to tam házeli mezi 2-3 hráče, místo aby jsme si vybrali jednodušší řešení. Někdy to fakt bylo extrémně naivní a hrozně zbytečné ty ztráty jako.
1: Ve 2. kole Národní basketbalové ligy pak Ústí nad Labem porazilo nováčka Plzeň 115-74 a Písek zdolal Hradec Králové 111-87.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení nebo překážka na D6 před Prahou a nehoda na Brněnsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč stojí osobní auto. Má poruchu, blokuje na 4. kilometru odstavný pruh. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov včera večer zavřeli pravý pruh. 8. kilometr omezení kvůli údržbě je na necelém 0,5 kilometru. Potrvá do rána, vybočuje se vlevo, ale kolem projedete plynule. Na brněnskou silnici 387 Stišnová do Nedvědic stojí osobní auto po nehodě. Za obcí Borač srazilo zvěř a blokuje krajnici. A v Plzni na Slovanech už odklidili následky nehody a taky skončila uzavírka části Nepomucké ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný dešť nebo přehánky, později začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty až 17 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a za chvíli vám opět nabídneme výběr z našeho archivu pořadu Hovory z Lán. Celé září si tak připomínáme prvního českého a posledního československého prezidenta u příležitosti blížícího se 90. výročí jeho narození. Tentokrát uslyšíte, jaký byl vztah Václava Havla s tehdejším pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byl Shane Ward v nočním radiožurnálu, kde se teď vypravíme do minulosti. Připomínáme si totiž blížící se 90. výročí narození Václava Havla. Po sametové revoluci bylo potřeba urovnat také vztahy státu a církve. I to přivedlo k jednomu stolu prezidenta Václava Havla a nově jmenovaného pražského arcibiskupa Miloslava Vlka. Jejich vztah se postupem let prohloubil, což zaznělo i v hovorech z Lán. Další výběr z nich si teď pojďme poslechnout.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Častým tématem hovorů z Lán byly mimo jiné i církevní záležitosti. Třeba v březnu 1991 prezident Havel popsal, jak vnímá jmenování Miloslava Vlka do role nového pražského arcibiskupa.
2: Já jsem velmi netrpělivě čekal, kdo bude jmenován novým arcibiskupem. To je vždycky velké tajemství, to se do poslední vteřiny neví. Bylo několik vážných kandidátů. A ve středu brzy ráno mi dorazil dopis od papežského nuncia s tím, že pan biskup Vlk byl jmenován arcibiskupem. Myslím, že to je volba velmi dobrá. Biskupa Vlka znám, vážím si ho v letech totality. Dokázal plnit své kněžské poslání. Já jsem mu také hned blahopřál, jak jsem se to dozvěděl, a samozřejmě jsem napsal i dopis panu kardinálovi, kde jsem mu poděkoval za všechno, co udělal. Je to opravdu velká postava našich moderních dějin. Působí stále, i když už není ve svém úřadě, jako obecně uznávaná mravní autorita i jako kněz, a já bych mu snad mohl i touto cestou přát ještě dlouhá léta a zdraví.
3: O 3 roky později, v březnu 1994, se dokonce oba sešli u jednoho mikrofonu. Tehdejší vydání hovorů z Lán se totiž věnovalo cestě do Vatikánu, kam prezidenta Havla doprovázel právě arcibiskup Vlk. Společně se chystali i na audienci k papeži.
2: Pozval jsem pana arcibiskupa dneska právě proto, abych se s ním poradil a jak si se připravil na rozmluvu se svatým otcem, s kterým mám asi hodinku vést rozmluvu mezi 4 očima. Nebude to naše první rozmluva, už asi 3. to bude, a chtěl jsem se pana arcibiskupa zeptat, o kterých tématech se domnívá, že bych se měl zmínit, nebo co by svatého otce mohlo zajímat.
3: Shodli se i na řadě dalších témat.
2: Trocha pokory by nám neuškodila. Jsou věci, které nás prostě přesahují. Jsou věci, do nichž nejsme schopni nahlédnout. Ty věci se podle mého mínění velmi nevyplatí člověku, když bagatelizuje, když jimi pohrdá, nebo když se tváří, jako by neexistovaly. To můžeme ilustrovat na mnoha a mnoha příkladech, včetně například toho spupného zacházení člověka s přírodou a se zeměkoulí, na které žije. To spupné zacházení, vyrůstající právě z toho pocitu, že jsme chytřejší než ta příroda, to se posléze člověku strašně nevyplácí.
4: Já bych se obrovsky živě rád připojil k tomu slovu pana prezidenta o té pokoře. Pokora je nutná k pravdě. Abych mohl pravdu poznat a uznat, potřebuji pokoru. Potřebuji cítit, že jsem před mnohými třeba tajemstvími, řekl pan prezident, nebo skutečnostmi i přírody, i té harmonie, že jsem malý.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán. Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Lidé na některých místech Jihočeského kraje si stěžují na špatná spojení do krajského města. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už třikrát měnilo jízdní řády, některým cestujícím úpravy ale přesto nijak nepomohly.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teď, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku.
1: Teď, jak to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: Veškeré naše spoje někam dále jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
2: I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
3: My tenhle ten týden budeme ji ukončovat, zastavují mě lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
2: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku. Podle nezávislé starostky Renaty Gondekové, která kandiduje v letošních komunálních volbách, obcí před zavedením iDesky často projížděly přímé spoje do krajského města.
4: Obyvatelé musí přestupovat buď ve Zlivy nebo na Hluboký a čekat na tu páteřní linku, která už je jakoby někdy přeplněná. Musí tam čekat několik minut, není to úplně, že by to navazovalo.
2: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora Jekort Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
5: Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
2: Jihočeský kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Taxikáři možná budou muset nově skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Včera to schválila sněmovna. Podle poslanců ANO bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba protože někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční Piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa představila plán pro obnovu válkou zničeného pásma Gazy v přepočtu za 52 miliard korun. Zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Budoucnost plánu je ale nejistá, protože Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamas se pořád neshodují na podmínkách příměří. Česká televize nemusí bývalému řediteli Janu Součkovi vyplatit další peníze. Včera o tom pravomocně rozhodl odvolací soud. Souček chtěl od televize doplatit manažerský bonus za rok 2024. Tehdy mu totiž Rada České televize přiznala jen desetinu maximální částky. Chtěl doplatit další 1 300 000 korun. Podle soudu ale Souček na peníze nárok nemá. A americká zpěvačka a vizuální umělkyně Melanie Martinez vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvýraznějších postav současného alternativního popu představí fanouškům nové album Hades, které vydala letos v březnu. Zpěvačka se proslavila tvorbou, která propojuje hudbu, vizuální umění, speciální efekty a film. Sport. Česká boxerka Stella Blažková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeeovou a o postup do finále bude Bernardová bojovat dnes s Finkou Pihlaovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D11 u sjezdu na městece Králové a také na Šumpersku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové hlásí náš zpravodaj Zvěř u dálnice, 52. kilometr.
4: Se pohybuje po krajnici Srna. Je zaodstavným jakoby v trávě, ale vypadalo zmateně, no tak nevím, jestli náhodou nezběhne.
3: Na D35 se ve směru od Vysokého Mýta na Hradec Králové u sjezdu na Holice stojí osobní auto bez paliva. Kilometr 142,5 blokuje jen odstavný pruh. Na silnici 446 ze Šumperku do Uničova další nebezpečná situace. Pozor, dejte mezi Hrabišínem a Libinou. Po cestě se pohybuje kůň a situaci jede řešit policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: A na celé 4 minuty po půl druhé zazní v nočním radiožurnálu na úvod této půl hodiny Top Loader s písní Dancing in the Moonlight.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: V noci na včerejšek skončilo astronomické léto. Zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už v posledním červnovém týdnu, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 více než je obvyklé. Víc práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder. V Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodní je to v podstatě bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahublo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno. Najdete ho v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Radio.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Marek Sedláček, zazní zprávy.
1: Soud projedná žalobu Seznamu na premiéra Babiše. Ruské letecké Pumy zabíjeli v Doněcké oblasti. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Tvrdí, že o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Stát nově posuzuje centrálně všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády nebo zákonným povinnostem jednotlivých úřadů. Podle nařízení kabinetu je vždy posoudí Rada vlády pro informační společnost a všechny zakázky nad 30 milionů korun musí ještě posoudit vláda. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je cílem zpřehlednit financování IT zakázek.
3: To všechno je akcelerováno právě rozvojem umělé inteligence, kdy celá řada málo nákladných opatření nese sebou velmi vysoké provozní náklady do budoucna. Proto my chceme toto centralizovat, omezit duplicity a dělat ty věci zkrátka koncepčně.
1: Při ruském vzdušném útoku na ukrajinskou obec Oleksandrivka v Doněcké oblasti zemřelo 5 lidí, 6 osob je zraněných. Další lidi, včetně 2 dětí, zůstávají v troskách a pátrací akce pokračují. Uvedla to tamní regionální zpráva, podle které ruská armáda na Oleksandrivku schodila 4 letecké Pumy. Útoky poškodily 10 rodinných domů, dál například administrativní budovu nebo mateřskou školu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do své jubilejní z té sezóny. Nový šéf-dirigent Elias Grandy v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
4: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
5: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova 2. symfonie.
4: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.